0: září pražské divadlo u Hasičů a zdravím všechny posluchače po celé České republice i v cizině. Zkrátka a dobře, tam, kde nás posloucháte v přímém přenosu, začíná Tobogan u mikrofonu Aleš Cibulka. Hezké dobré dopoledne vám všem. Začnu jednou zajímavostí, kterou jsem si uvědomil. Představte si, že Tobogan je pořad, kde zítra již znamená včera. My jsme napřed, ještě my jsme rychlejší než pětiletka bejvala. Minulý týden jsme mluvili o Mezinárodním dni vody, abychom na něj upozornili. A ten den je dneska. Dneska budeme mluvit o stých nedožitých narozeninách Bohumila Hrabala, které jsou až příští pátek, a to proto, že příští sobotu se budou udělovat ceny Thálie a ty se nám nepodařilo šoupnout. Rozuměli jste tomu? Jestli nemáte smůlu, já vám to pak vysvětlím soukromně. Zkrátka a dobře, jsme v malinkém předstihu, ale jsem velmi rád, že ten dnešní Tobogán bude patřit muži, kterého bohužel já osobně nikdy neměl šanci potkat, ale hosté, kteří dnes přijdou, ti ano a budou o tom vyprávět. Dámy a pánové, Bohumil Hrabal by oslavil své sté narozeniny. Jen několik zajímavostí, já jsem třeba o něm vůbec několik věcí nevěděl, on se tak vůbec nemenoval původně. Představte si to, ne že bych byl chytrý, jo, pro rozhlasové posluchače, mám tady taháček. Narodil se v Brně Židenicích, pro Brňáky můžete tam jít na procházku, Balbínova ulice 47. A narodil se svobodné matce Marii Kiliánové a důstojníkovi rakouské armády Bohumilu Blechovi, který se ovšem k otcovství nehlásil. Proto byl pokřtěn jako Bohumil František Kilián. Do 3 let žil u prarodičů v Brně, maminka pracovala jako pomocná účetní v městském pivovaru v Polné, kde se seznámila se svým budoucím manželem, hlavním účetním Františkem Hrabalem, který se stal předlohou Francina. Ano, za toho se provdala v roce 1916 v Polné. No a 26. prosince téhož roku dal František Hrabal písemný souhlas s tím, aby syn jeho ženy Bohumil mohl užívat toto jméno. Takže Bohumil Hrabal se sice narodil 28. března 1914, ale měli jsme z něj Kiliána a Bohumil Hrabal byl až od 26. prosince 1916. To jsou věci, co? No, tak teď už to víte. Dámy a pánové, dovolte mi to takové moudro na začátek. Dovolte mi, abych přivítal milé hosty dnešního Tobogánu. Přicházejí Oscarová herečka paní Jitka Zelenohorská. Hezké dobré dopoledne. Vítej tady u nás v Toboganu, posaď se. Přijela kvůli tomu až z Německa. Hezké dobré dopoledne. Jsem rád, že naše pozvání přijali i akademický malíř, pan Jiří Anderle. Krásné dobré dopoledne, mistře. Přichází i, to se mu bude líbit, jak ho uvedu, dvorní fotograf Toboganu a bývalý kanalizační mistr, to myslím, že k tomu panu Hrabalovi sedí, pan Josef Louda. Krásné, dobré dopoledne. Tak jako hezky přesedáváte, jeden tam, druhý tam se tak hezky melete kolem Jitky. Přichází i rozhlasový režisér Aleš Vrzák. No a protože v Toboganu se bude i hrát a zpívat, je naším hostem pan Václav Koubek. Výjimečně se stává, že zvu všechny hosty hned takhle v úvodu. To proto, aby vám už za chvilku osvětlili, proč jsou vlastně tady a cože měli s Bohumilem Hrabalem společného. Ale možná mikrofon by teď měl poputovat k Pepovi Loudovi. Pepo, já jsem ti neukradnul ten tvůj nápad, ale dnešní Tobogán Pepíček přejmenoval. Jak mu budeme říkat? Říkáš to zajímavě s tím mikrofonem, je to lepší pro rozhlasové posluchače?
1: Můžu?
0: Tak. Ano, ano.
1: No, protože Bohumilu Hrabalovi nikdo jinak neřekne než Bogan, tak samozřejmě je to Bogan Tobogan.
0: Začíná Bogan Tobogan, ale já teda koukám na to naší nesmutnou sestavu, ale sedíme tady u té vody. Ta je ke všemu ještě neperlivá. Minulý týden, když jsme si povídali o Světovém dní vody, tak to jo. Ale jaký byl oblíbený nápoj Bohumila Hrabala? Samozřejmě pivo. Lindo, pojď sem za námi. Linda, asistentka, přináší půl litříky oroseného piva. Hezké, dobré dopoledne. Děkujeme. No jen roznes, podívej, pánové, tady už mají slinu v koutku, jen jim pěkně dej, tady pan Vrzák si rád dá. Ano. No je, to ví, hele, teď se budou chodit rádi do Tobogánu. Zas pozor, ať na mě zbyde. Ano, tak. A připijíme na zdraví, na zdraví. To je co v Hledišti? Měli jste si taky vzít, no, ale... Výborný, výborný. To je hezký pořad, my tady budeme pít pivo, vy se na to budete koukat a u rádií to budou poslouchat. První otázka, jak jsem říkal, je na snadě. Jiťo, začnu asi u tebe. Představil jsem tě jako Oscarovou herečku. Prý si toho Oscara nikdy neviděla, k tomu se ještě dostaneme, ale ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti. Ale zajímá mě úplně na začátek, než začnete vyprávět svoje historky, to spojení s Bohumilem Hrabalem. Ty jsi sice hrála ve filmech podle jeho předloh, ale viděli jste se vůbec někdy? Chodil třeba na natáčení?
2: Já jsem se poznala s panem Hrabalem až později, ale jako autora jsem ho poznala poprvé, když jsem jednou jela do Brna na nějaké natáčení a asi v 60. letech koncem. A koupila jsem si nějakou knížečku, útlou knížečku v kiosku a byly to hodiny pro pokročilé, taneční hodiny pro pokročilé. Já jsem v tom vagónu nebo v tom kupe, co jsem seděla, šílela smíchy, lidi na mě koukali, že jsem se zbláznila snad. A než jsem dojela do toho Brna, tak jsem to dočetla samozřejmě a říkám si, co to je za člověka, co to je za autora. A krátce na to už jsem ale pak dostala scénář na ostře sledované vlaky a tehdy už jsem poprvé teda pana Hrabala poznala, ale velmi, velmi, velmi kratonce. A když se natáčelo, tak tam občas přijel, ale hrozně málo. Až později jsem ho častěji viděla.
0: Já jsem se, víš, jako, že jezdil jako supervize na natáčení, třeba ta roztomilá scéna s tvojí...
2: No ne, to ne.
0: Protože jsou herečky, ne, jsou herečky, které prorazily svou tváří, že? A ty si to vzala, řekl bych, z druhého konce, jo, doslova, jo. Protože... Že tě lidé poznávají, víš, i na plovárně, ale
2: no,
0: ani na to se nepřijel
2: už
0: podívat.
2: Radši,
0: víš, když už si do knihy napsal tuhle čuňačinku, jestli se přišel podívat, jak se to točí.
2: Jo, nepřišel. Ale hodně často jsme ho viděli a právě v tomhle tom maličkatým, tehdy to byla Loděnice, že se to jmenovalo, to nádražíčko, tak tam se už třikrát snad slavilo výročí, snad 40. výročí od natáčení, 45. a teď snad bude 50. a vždycky to tam úžasně připraví a na tom posledním ještě pan Hrabal byl. Mm-hmm. Jako, ale to už jsem ho viděla naposledy. Mm-hmm. Ale jinak jsem ho viděla v Hospůdkách, taky s pivečkem.
0: No jak jinak.
2: No a už kde to je, u Tygra, že? U Zlatýho Tygra tam chodíval, tak tam jsem se jednou dostala s chodou kostí ještě s manželem, který měl rád pivo a vedle tam seděla taková štamgastická parta lidí, kteří zpívali. A já zpívám jak o život, když takhle jsem někde. A byly to takové ty staropražské písničky. A právě já nevím, tam někdo byl tehdy taky s harmonikou. Já zpíval jak o život a pan Hrabal koukal a říkal, Ježišmarja, co to umíte všechno? Takže tam se takhle jsme se dost často viděli, no. Ale jinak ne, že by on někam chodil. On byl takový tichonký, seděl v koutku, popíjel si to pivo a pozoroval.
0: Ano, a o tom ví své určitě i Jiří Anderle. Mistře, jak vy jste se potkali? A vím, že budete vyprávět historky, ale teď v úvodu jenom mě zajímá, jak dlouho jste se znali, odkud jste se znali, abychom se tak jako zorientovali mezi dnešními hosty.
3: Už to první setkání s tímto geniálním spisovatelem bylo naprosto nezapomenutelné, protože já jsem se ocitnul náhodou, v sousedství bydlel malíř Jan Smetana, člen legendární skupiny 42, a já jsem tam často k ním chodíval na návštěvu a najednou, když jsem vešel do dveří, tak Mařenka, manželka Jana Smetany, je tady Bohumil Hrabal, je tu Bohoušek. A já jsem vešel úplně zděšenej, teďko mě selhával hlas vidět génia na vlastní oči, poprvně, jak to dopadne. Dobrý den, začal jsem něco kvákat, už ani nevím co, teďko hrdlo tady stažený a ticho a najednou ten Bogan vyskočil, jako když ho bodne šídlem a zařval. Vy jste byl minulou středu na letišti v Ruzině a s Lufthansou v 10 hodin dopoledne přiletěl takový hezký chlapík, já si vás dobře pamatuju. Já jsem říkal, no já tam byl, ale jak si to tak můžete pamatovat, pane doktore? Protože ty klukupy Tomáši měl na hlavě tuhle tu čepici, co máš teď.
0: Byl geniální pozorovatel. Josef Loude, jak jsem říkal, dvorní fotograf toboganu samozřejmě, ale možná vás překvapí tohleto spojení, že Pepíček byl velmi blízkým přítelem vlastně i v těch posledních letech. Jaké je to tvé spojení s Bohumilem Hrabalem?
1: Ono to nebylo v posledních letech. Já jsem se shodou okolností a peripetí života dostal do sběrných surovin. Tam, jak víte, Bohumil Hrabala pracoval 7 let jako balíč ve Spálené ulici. Když jsem tam přišel já, tak tam už on nebyl, ale jeho žena pracovala v Bubnech jako účetní a já jsem byl velký hrabalofil a pořád jsem o něm mluvil a ta Pipsy, ona se jmenovala Eliška, Hrabal jí říkal Pipsy, tak mě říká, Pepičku, vy musíte k nám. Vy musíte ho poznat, abyste věděl, že to není tak, jak on píše, víte. A skutečně to, co jsem si potom později čet v těch, o těch sběrných surovinách, tak se vším jsem se ztotožnil, ale samozřejmě tak to nebylo. On měl poetiku takovou, že on vlastně spoetičtěl všechno to, co viděl. Takže on třeba dokázal říct o baliči, jako pustil jsem si práci na tělo. A to se mně strašně líbilo. A samozřejmě ústřední postavou byl Hanťa. A z Hanti on udělal takového skoro filozofa, protože Hanťa sám o sobě, každá ta kapitola o Hanťovi začíná 35 let balím starý papír a proti své vůli jsem vzdělán. To je moje love story. Takže on, Hrabal, říkal, že jeho psaní je jako linka důvěry. Takže mně se to líbilo. A samozřejmě, že jsem využil okamžitě pozvání Pipsy a jeli jsme spolu, a já jsem tam potom od té doby jezdil často, do Kerska. A první, co jsem udělal, samozřejmě, že jsem věděl o pivu, a protože jsem měl strejdu v plzeňském pivovaře, tak jsem mu koupil celou basu exportní Plzně. A přivezl jsem a už jsem byl jeho. Samozřejmě. A první moje bylo, co jsem řekl, můžu vás vyfotografovat? A tady jsou ty fotografie, to jsou první fotografie moje Bohumila Hrabala.
4: Já jenom pro rozhlasové posluchače, aby z toho taky něco měli. Je to fotografie, já bych vám popsal, je to fotografie, na které je Bohumil Hrabal.
1: Tak,
4: abyste měli
1: to, je to vlastně taková policejní fotografie, tam anfas a profil.
4: Ano,
1: že jo?
4: Ano, tak. Ano. A tak možná můžeme, jestli se domluvíme, to je tvoje fotografie, ano? Ty máš na ní právo autorské, ano? Čili pro rozhlasové posluchače my pověsíme na webové stránky Toboganu, tak, ať z toho tak, taky
1: určitě.
4: Něco máme.
1: A první máte. Vůbec, který jako jsem tady zkonstatoval, protože se stala první fotografií v mém katalogu a tam jsem napsal, k přátelství s Bohumilem Hrabalem mi dopomohla jeho žena Pipsy. Také tak, jako tehdy já pracovala v pražských sběrných surovinách. Když jsem za Boganem poprvé přijel do Kerska a zeptal se, zda bych ho mohl vyfotografovat, odpověděl. Pepíčku, já už se radši holím za rohem. Tehdy jemu bylo méně než dnes mě. Každé ráno při holení si vzpomenu.
4: Josef Louda, děkujeme. Aleš Vrzák, rozhlasový režisér, tak Aleši asi každého napadne jako první úspěšná Jarmilka, ale to úplné spojení s Bohumilem Hrabalem. Bylo toho víc, nebo měli jste šanci se vidět tenkrát?
5: Ne, nepotkali jsme se nikdy. Já jsem točil několik textů Bohumila Hrabala během teda posledních 20 let, kdy tu práci dělám, ale ty zásadní dva texty, které jsme udělali teď nedávno a vyšly v radioservisu na CDčkách, což dělám radioservisu, takovou nenápadnou reklamu.
4: Udělej nápadnou radioservisu.
5: A, tak tam já jsem měl obrovské štěstí na výběr herce a to je ten zásadní vypravěč Bohumila Hrabala pro mě a to je Oldřich Kaiser. Navíc byl, zdálo se mi, že je i při čtení v mimořádné formě a ten výsledek, zvlášť u té Jarmilky, já považuji za vynikající. A mám pocit, že i ten text té povídky Jarmilka, kterou já jsem čet opravdu velmi, velmi dávno a teď jsem si ji znovu oživoval, že ta povídka mně se zdá jako mimořádná, jako skvost té Hrabalovy tvorby.
4: Krásně nalákal a ukázka malá z Jarmilky vás čeká i v dnešním Toboganu, ale budu vás napínat. No a dostává se mikrofon k Václavu Koupkovi, který se za chvilku postará o první písničku. A musím teda říct, že my jsme vás, Vašku, vybrali, protože jsme si říkali, že k tomu dnešnímu tématu ty vaše písničky tak nějak sedí a potom jsme byli zpětně příjemně šokováni, že vy jste se znali s Bohumilem Hrabalem.
6: No, zásadně ovlivnil asi můj start. Jsem se vrátil, jsem slyšel jako dítě, nebo spíš jako 15-letý kluk do Prahy, že už teda začnu taky dospívat, tak samozřejmě jsem byl okouzlen Prahou a hospodami. A takže jsem taky navštívil hospodu u Tigra, kde teda já už jsem teda začínal hrát divadlo, tehdy divadle v Rubínu a podobně, kde jsem potkal divadlo na okraji, kde se hrály první Hrabalovy hry. A takže jsem vlastně poznal Hrabala jako dítě, jako 15-letý kluk a hned jsem získal lásku hospodám díky panu Hrabalovi. A takže jsem vlastně začal psát povídky a tak jsem mu je přinesl, jestli taky můžu psát a on mi je pochválil a já jsem si říkal, tak tohle bych chtěl dělat. Tenhle svět, hospodský svět, pábení, kdy si sednete a v té hospodě jste si všichni rovni. Kdy pan Hrabal dokázal z posledního člověka udělat prvního člověka, kdy vlastně dal sebevědomí a dal aureolu někomu, jako je lidský příběh, který je vždycky nejsilnější.
4: Dnešní tobogán na dvojce Českého rozhlasu je věnován Bohumilu Hrabalovi. My tady na jevišti popijeme pivíčko. Já myslím, že i vy doma u rozhlasových přijímačů si můžete nalít. A pokud si říkáte, že nepijete předpolednem, řeknu vám poučku jedné mé kamarádky, když si dává tak jako třeba skleničku šampaňského už dopoledne a se srzavým okem vždycky pronese okřídlenou větu, někde už poledne určitě mají. To je taková rada a já jsem si, Vašku, poprosíme o první písničku, jestli můžeme, ano, můžete přijít k mikrofonu. Já jsem si vypsal několik roztomilých myšlenek pábitele Bohumila Hrabala, která by se hodila teď, když jsme se bavili, když Pepíček vyprávěl o tom, jak dokázal ty věci tak jako házet na papír, zličťovat. Řekl krásnou myšlenku. Do blankitně modrounkého celofánu humoru lze zabalit strápené a krvavé součástky denních starostí. To je přece hezký. A moc se mi taky líbí jedna jeho myšlenka. Pravej mužskej je vždycky drobet přivožralej, trošku nastydlej, a kapánek smrdí močůvkou. Bohumilu Hrabalovi příští týden bylo 100 let, my to na něj vzpomínáme a s harmonikou u mikrofonu je právě teď Václav Koubek.

0: Pohyby živě na dvojce Českého rozhlasu. V toboganu, který dnes věnujeme Bohumilu Hrabalovi, je tady Jitka Zelenohorská, Jiří Anderle, Josef Louda, Aleš Vrzák. A já jsem se chtěl jenom zeptat pana Anderleho, vy si tady celou dobu něco píšete, mistře. Má takový malinký notýsek a něco si zapisuje. Už máte asi dvě stránky, co si to píšete?
1: Já jsem si napsal takový výroky Boganovi. Totiž já jsem si uvědomil, že setkání, každý setkání s tímto člověkem slibovalo nevšední a nezapomenutelný zážitek. Protože to bylo takový obrovský IQ, takový neuvěřitelný znalosti, že vždycky jsem se něco nezapomenutelně důležitýho dověděl. Jak on se orientoval ve filozofii, v literatuře antický, starý, citoval celý pasáže Homéra, to všichni víme, kdo jsme ho poznali blíž, až prostě po tu nejsoučasnější Ungaretyho, Izáka Bábela, samozřejmě Kafku, který ho miloval, ale ta jeho vzdělanost šla i přes obrovskou vzdělanost v hudbě. Málera miloval, Stravinskýho, výtvarné umění, dějiny umění znal stále, pořád ve svý síťový, takže on se pohyboval světem, měl jenom síťovku, ve které byla vidět občanka a potom nějaká kniha, kterou právě čet. Často jsem ho viděl s tím Pichoánem, dějiny výtvarného umění, že jo, kde tam dokonale popisuje celý dějiny výtvarného umění od nejpradávnějších po současnost. A tak jsem si říkal, co to bylo vlastně za moje veliké štěstí, že jsem se k tomu člověku tak jako nablízko mohl těch 20 let přibližovat. A na těchto těch pilířích tý jeho obrovské znalosti je vlastně postavený celý to jeho dílo. Ono je inspirovaný životem, teda on často po sobě rád schutí vyprávěl. Já nejsem spisovatel, já jsem jenom zapisovatel. Protože zapisoval lidský řeči, to hltal přímo. To jeho pozorování života bylo fascinující. Já jsem si vzal na sebe bundu, kterou jsme si skoupili například, my jsme spolu jezdívali s Čerokem na zájezdy a jeden zájezd byl v provincii Alicante pod Barcelonou a tam bylo malé městečko Altea a já jsem jednou říkal, ale Bohoušku, tam mají tak krásný Burberry bundy anglický, to Burberry značka, to je
0: A to je ona teď, co jí máte na
1: sebe. Já jsem si ji právě vzal.
0: Na vás ne, ale na tu bundu.
1: No, podívejte se.
0: No, to je už modrá bunda, která klasika, má, to nemusíte sundovat, která má zevnitř kostkovanou nádhernou podšívku. Sahal jsem na ní. A on měl stejnou?
1: No a oni, no jistě měli tam dvě bundy, jednu si koupíš ty, jednu si koupím já a počkej, co tomu řekne Pipsi, protože Pipsi má kasu. Bogane, to si musíš koupit, to je tak pěkný. A on už se do ní zkoušel ten zip, že jo, ale netušil, co se bude odehrávat dál, protože dostat Bohumila Hrabala do oděvní prodejny, aby si něco koupil na sebe, bylo zhola nemožný. Jo, a tak Eliška říkala, já toho využiju, koupíš si tyhle ty kalhoty, Bogane. Ne, to v životě ne, to tady sebou praštím jako poručík koťátko a budu kopat nožičkama. To je citát ze Švejka, že jo, když přivedli nadporučíkovi Lukášovi Švejka zatoulanýho, tak měl službu poručík koťátko, který sebou praštil na zem a kopal noži. Já jako koťátko sebou praštím na zem. Bogane, neblbně, chováš se jako puberťák. A proč se nemám chovat jako puberťák, když pubertu stále miluju? Že? A Bogan, tak Eliška pořád naléhala. Ne, no, bim ho. A Bogan tam ležel. Teďko, co s ním? On tam ležel mezi těma regálama. Teďko Eliška říkala, Bogane, ty jsi tak trapnej. A on byl potom, když se rozvytočil, tak používal i vůči svý milovaný ženě vulgární nadávky. To nebudu teďko tady jako opakovat. Ale opravdu došlo to tak daleko, že přišel vedoucí okolo a říkal, can I help to you, what happened a tak dále. A manžel si nechce koupit kalhoty. A prostě tak dobře, když mě sundáš, tak tam ležel na tak nohy. Eliška mu sundala ty starý kalhoty. kalhoty, navlíkli jsme mu ty nový, postav se, takhle jsme s ním zacvičili a on opravdu si ty kalhoty koupil. Ale potom jako každý byl vděčný, že to má ještě jako pěkný kalhoty a byl to takovej jako trucovitej, ale vzpomínám si taky, jak on dokázal uvnímat ten svět. V tom samém městečku říkal, pojď tam se mnou ráno do tržnice, tam něco uvidíš. A přišli jsme tam jeden prázdný pultík, nerezovej, prázdný. Sem přijde taková stařenka v černým. Uvidíš, za chvilku tady bude. To je vdova. Jí manžel umřel minulej týden. Toho jsem tady ještě zažil. A ta vdova, no to něco uvidíš. Pozoruj to. A vdova tam stála, taková krásná stařenka. V šátku černým, celá černá. A najednou přišel kolega řezník a položil na ní půlku kuřátka. Přišel druhej, položil tam kus ovečky, jo? Rozříznutý, stažený maso. Třetí přines jatýrka, čtvrtý přines nějaký ledvinky, pátý přines zase něco a tak dále. A vidíš to, co to je za lásku těch lidí mezi sebou. To ten Bogan všecko vypozoroval. On měl slzy ve očích a říkal, takhle se mají lidi k sobě chovat. Oni nenechají tu vdovu od svého milovaného kolegy zemřít hlady. Oni opravdu budou podporovat. Tak jsem přišel na to, co to je vlastně za taková jako obroublá slupka, že jo, jak on se rád ukazoval a křičel, když já se, tady se přede mnou posabili pivo. Já jsem jednou přišel k Tigrovi, tady máš pivo, pij. Já jsem říkal, Bohušku, to nemůžu. Proč? No, protože je studený. Tak tě tam dají ohřejváček, vole. a já už nevěděl, co mám říct, že jsem pivo nepil. Nebo, jo, já nemůžu, mě by potom rozbolela hlava. Tak jdi! A vyhnal mě těma nejprostějšíma nadávkama. Kdyby se s tou podělal, zavolej Miladě, ona tě přijde utří k zadek. Blbče jeden a už sem nechoď.
0: Jiří Anderle, abyste věděli, kdo vypráví. I by u rozhlasových přijímačů, který jste naladili.
1: On nesnášel, když mu někdo hanobil pivo.
0: No, a cože vy nepijete tady dneska?
1: No, tady vám to dokazuju, no. Je studený a bolela by mě přitom.
0: Tak si tam dej ohřejváček. Jíťa Zelenohorská, u ní je mikrofon. Jíťa, jakou ty máš vzpomínku? I z těch, jak jsi řekla, když občas přišel, co se tobě vybaví?
2: No hlavně taky tohle, že když teda povídal, tak povídal úžasně, ale to bohužel jsem tak neměla možnost zažít. Spíš mě mrzí víc jedna věc, on mě dal několik knížek, krásných, s věnováním a měla jsem je dokonce až v tom Berlíně, tam jsem to všechno odvezla a tam jsme vyhořeli, takže bohužel všechny knížky jsou pryč. Všechny, do jednoho. Ani jedna nezůstala.
0: Já myslím, že to je plně v duchu jeho života, že jako to, co s ním prostě věnoval ti je, ty si je přečetla, oni schořili.
2: No, ale tak budu zase muset hledat nějaký nový, ale teď už jsem to zatím nestihla, ale to mě mrzelo moc a pak jsem mu to říkala, že bohužel mám nějakou knížku, která mě hrozně mrzí a on mi ještě dal zase při té oslavě v těch loděnicích, tak tam mi ještě dal nějakou knížku povídek. Mm-hmm. Tak tu jedinou mám, ale bohužel všechno je pryč, no. Mm-hmm.
0: No jo. Pepo, jaká historka se vybaví tobě teď, když vzpomínáme na Bohumila Hrabala?
3: Já mám vzpomínky takový tragikomický, ale ještě předešlu, protože pan tady mistr Anderle, ty citáty. My už jsme ho milovali na škole, na průmyslovce, a takže jsme se stotožňovali s takzvanýma hláškama. Když někdo dostal pětku a šel od katedry do lavice, tak mezi těma spolužákama musel říct to, co říkal strýc Pepin, když dostal přes hubu, vstal jsem a jsem zase vítěz. Takže jsme dostali pětku, jsem zase vítěz. Ale když jsem k němu přijel tehdy do toho Kerska, tak paní Hrabalová se vrhla na záhonky a my jsme si tam povídali a ona se tam zabořila do té hlíny a on na ní křičel: Pipsi, neštvi se tak, nebo to tady s tebou šlehne, a kde já bych sehnal tak levnou pracovní sílu? Ale jeho citát, který já mám za životní slogan, ten je nade všechno. Život je k zešílení krásný. Ne, že by byl, ale já ho tak vidím. Takže to byl Hrabal. Ale já vám spíš řeknu historky, které dvě, a tím už opravdu to vyčerpám. Vy víte, že na Novu se tehdy začalo dívat takže všichni. A když natočila Věra Cajzová Čistá to duše, Příliš hlučnou samotu, to byla svatá žena, protože v 19 letech emigrovala a ve vlaku, když přejela hranice, tak se rozplakala a zjistila, že tedy už se nikdy nebude moct vrátit. A měla sebou knihy a sundavala kufr s těma knížkama, že si chce číst, a on se jí rozsypal a jak brečela, tak si tam klekla a první knížku, kterou vzala do ruky, byla Příliš hlučná samota. A ona si vám řekla, protože tu knížku přečetla až do Paříže, že tu knížku natočí jako film. Šla do filmové školy, vzala si kameramana, šla do Kompostely, tu cestu, aby dostala z hůry dáno. A skutečně ten film potom natočila. Byly to peripetie a byla sláva převeliká. Premiéra byla v Lucerně a tam dole v restauraci přišel štáb Novy. A oni to byli takový dravci, nakonec to všichni jsou, ty reportéři, tak a byl poprvé přímý přenos. Přímý přenos, to dneska už je běžný, ale tehdy to bylo tak, že do televizních novin měl být přímý vstup, jak náš redaktor, reportér udělá rozhovor s Bohumilem Hrabalem. A my jsme tam stáli a čekali, až přijdou, a vy možná víte, že ta Věra Cajzová měla úžasnou schopnost získat pro hlavní roli Hanti Filipa Noireho. Takže Filip Noire byl Hanťa. A tak tam měli přijít do té hospody a my jsme tam stáli, mě bylo povoleno fotografovat. A my jsme tam tedy stáli a tam byl stůl a tam měli přijít. A já jsem říkal tomu reportérovi, dej si pozor na Hrabala. On říká, proč? Jsem říkal, no protože on nesmí být střízlivej a nesmí být ožralej. A kdyby jo, tak si dej pozor. A co by se měl? Pošle tě do... A on říkal, no to by bylo ono, přímý přenos, to by byla hláška. To by bylo ono. Stalo se to, že oni tam přišli, Věra Cajzová, Filip Noiré, Bohumil Hrabal, dali jim pivo, oni si přiťukli a jak to dělají ty reportéři? Vzal mikrofon, přiskočil k němu a říká, co říkáte tomu filmu, pane Párale?
0: To je strašné.
3: Hrobový ticho. Teď já jsem viděl, jak ten reportér se mění v dvouplotínkový vařič, zrudnul, protože si uvědomil přímej přenos.
0: Jistě.
3: A ten Hrabal vám nehnul brvou a řekl jenom, no, co bych tomu říkal, to je film Věry Cajzový. A on to tedy, jak se zhroutil, tak to vypnul kameru, ten kameraman, a on říká, pojď sem, dej mi to sem ještě. A on mu dal ten mikrofon a on říká, aspoň vidíš, jak jste blbý, a teď jdi do prdele.
0: Ne, já miluju tahle témata, protože tohle se nikde v encyklopedii nedozvíte. Ano, byste na tohle si na něco vzpomněl, to mě zajímá.
1: Tadyhle ta záměna těch men, Hrabal, Páral, to je všecko minulej čas, Párati, Hrabati a tak dále. On k nám Bohoušek chodil vždycky každý úterý odpoledne, jednou přišel příšerně rozšílený. Milada mu dala to, co měl nejradši, kyselý okurčičky, pivíčko, vepřový vejpečky, a on seděl a tohleto. A řekl, jdu z Bartolomějský od výslechu. Víš, co mě ten blbec, jak na mě šel dneska úplně jinak. Po mě začal říkat Párale. Já jsem to chvilku vydržel a potom jsem řekl, hovno Páral, Hrabal, já jsem Hrabal. On, já jsem říkal, Bohoušku, ale to je tak logický si ty dvě jména zaměnit. Hovno zaměnit, on mě chtěl ponížit.
0: Děkujeme. Mně se líbí, že nemusíme z dnešního toboganu nic vypípávat, protože když bychom si povídali o Bohumilu Hrabalovi a mluvili u toho slušně, tak to není o něm. Ale než si dáme další písničku, dostaneme se k Alešovi. Jedna taková rarita, představte si, podívali jsme se do rozhlasového archivu, abyste si to dokázali představit. Já nevím, kdo z vás někdy viděl mluvit nebo slyšel mluvit Bohumila Hrabala. Takhle mluvil Bohumil Hrabal v jednom rozhovoru se začátku 90. let o svém psaní. Jak je to vlastně jednoduché?
4: Napadla mě věc, která není geniální, ale která jenom konstatuje to, že zase jsou úplně jiný parametry. Ku příkladu, já jsem několik knížek, které vždycky vyšly se zpožděním třeba i 20 let, 15 let, ty knize se vůbec nic nestane, ta je v šuplíku. Protože, jak jsem řekl, moje výrazové prostředky jsou 50 pytliků, které si přehlíznu a rozložím a napíšu na to román. Čili když mi to tam leží, tak se nic nestane. A já nejsem upside. Když to režisér, tak ten potřebuje být v kontinuitě, aby neustále mu to vyplývalo. Jo? Ten režisér vždycky a na každý pád má všecko horší. Jo?
0: A to se dozvíme za chvíli, jaké to má pan režisér Aleš Vrzák. Hovořil opravdu ze záznamu Českého rozhlasu, tehdy československého, Bohumil Hrabal. Právě o něm si povídáme v dnešním přímém přenosu Toboganu a u mikrofonu už právě teď Václav Koubek a opět se přeneseme do nějaké hezké hospůdky, třeba k Tigrovi, tam by tahle ta písnička seděla.

0: živě na dvojce Českého rozhlasu v Toboganu, kde úplně vám vzpomínáme, jak jinak na Bohumila Hrabala. Já doufám, že i vy doma jste si nalili. Vidíte, pánové, teď máte konečně výmluvu pro manželku. Vidíš, Máňo, ty si říkala až k obědu, pan Cibulka říkal, že si můžu dát už po 11. Ale dostáváme se, jak jsem slíbil, k panu režiséru Aleši Vrzákovi a řeč byla o Jarmilce, což je vlastně taková novinka a možná i, troufnu si říct, méně známá věc Bohumila Hrabala. Pověz nám o ní něco a vůbec o té práci, protože přeci jenom běžný čtenář jen tak čte, ale ty jsi se v tom textu musel opravdu vrtat.
1: Tak vrtat se v textu Bohumila Hrabala je samozřejmě obrovská radost, protože ta jeho tvorba je absolutně výjimečná. To, co jsme tady poslouchali, ty historky, ta schopnost zachycení jakýchsi dějin každodennosti naprosto obyčejného člověka, vytáhnout z něho jeho radosti, strasti, jeho zajímavosti, v tom myslím, že Hrabal je absolutně mimořádný. A potom on je mimořádný v jazyce. Jeho stavba vět je nesmírně obtížná, zvlášť pro interprety, protože někdy se dostáváme do vět, kde se spouští ten hrabalovský běh, ta neuvěřitelná šťáva a ta má občas několik stránek a to všechno je jedna věta. A teď ten herec samozřejmě, že když si takzvaně plivne pod nohy a chce to dokázat tak, jak to ten Hrabal napsal, tak ty tři stránky musí táhnout a makat na nich a to je vždycky zážitek nejen pro toho režiséra, ale samozřejmě pro toho interpreta. A to, aby se Hrabal dostal vlastně do vysílání, to myslím, že v současné době v Českém rozhlase hodně zásluha Jiřího Vondráčka, redaktora, který, myslím, že miluje tvorbu Bohumila Hrabala a velmi se zasloužil o to, aby co nejvíc textů se do vysílání dostalo. Já ještě jednou opakuju, že jsem měl obrovské štěstí s tím, že jsem se k Jarmilce, k tomu mimořádnému textu dostal a že jsem mohl na tom pracovat s Oldřichem Kaiserem, který jako interpret byl absolutně výjimečný. A ještě chci přidat jednu historku, která mi tady nedá, není moje, ukradnu ji Josefu Somrovi. Je to o posunu Bohumila Hrabala přes Jiřího Mencla a paní Zelenohorskou Klidem, kdy Josef Sommer, není to tak dávno, přijel dělat nějaký pořad do Příbramy a seděl v hospodě u piva, čekal, až tak přijde ta hodina a najednou přišli v krojích vlastně havíři. Přišli k Josefu Sommerovi do hospody a na takovém podnosu nesli razítko. A říkali, mistře, kdybyste dovolil. A ten Josef Sommer tak jako bezradně stal a říkal, no ale víte, tady jako není ten oběd, my jsme si přivedli. A v tu chvíli za nima vystoupila krásná dívka, které oni vytáhli ty šaty, ona se položila na ten stůl v té restauraci a Josef Sommer orazítkoval.
0: To je nádherný. Vidíš, Jíťo, to bys mohla jezdit po hospodách takhle, víš, jako si... Že by jezdil originál. Ale jak to? Jednou máš Oscarovou to, tak proč? Šanci, myslím, teda jsem chtěl říct, že jo. Tak proč ne? Jarmilka je opravdu kouzelný text. Pro nás a pro naše posluchače to CDčko nebo dvou CDčko má celkem 112 minut. My vám jako takovou malou ochutnávku nabízíme jednu jedinou minutu. I tak uslyšíte, že je výživná.
2: Jsem zase na huti. Už zdaleka vidím nosičku Jarmilku, jak vleče kbelíky s polívkou. Spěchám jí vstříc. A když se na ní zahledím, klopí oči. Je v šestém měsíci, otvírá ústa a znovu se přesvědčují, že jí chybí celá půlka chrupu. Ale ona je prostá a tím i krása krásek. Kráčím podle ní a šeptám, Jarmilko, kdy pak budeme mít svatbu? A ona mi odpovídá, až pokvetou hovna. Rozhorluji se na oko. Ale, jak to tak? To už mne nemáte ráda? A ona bez zbytku tvrdí, ne. Protože pořád lítáte, jako byste měl v prdeli šípy.
0: Bohumil Hrabal, Oldřich Kaiser, Jarmilka. Pokud se vás budou teď děti u rozhlasových přijímačů ptát, co to tam vysílají, tak jim vysvětlete, že to není žádný hambatý pořad, ale pan Hrabal. Možná si ho vytáhnou u maturity, jako když najdou potom. Pepičku, blíží se pomalu poledne a ty jsi slíbil dvě historky, jestli ta druhá bude šťavnatá jako ta první, jsem s ní.
3: Jenom musím vzpomenout, ještě dělal jsem rozhovor s Filipem Noirem, který mě umožnila právě Věra Cajzová, a mně se strašně líbilo, jak dojat on řekl, že Bohumil Hrabal už měl být dávno nobelizovaný. Takže to bylo jako asi největší vyznání. Malinko odskočím ještě k tomu pivu, protože oni ho taky zlobili, jako proč nepije mlíko, a mně se líbil ten výrok, že kráva, než by se napila svýho mlíka, tak by chcípla radši. Ale ta příhoda je tragikomická, a to je z posledního dne, a to je z pohřbu. Ten jsem fotografoval, a protože jsem byl za dobře s Věrou Cajzovou, tak jsem chtěl vyfotografovat, jak Věra Cajzová pokládá růži k jeho rakvi. A tam byl taky štáb televize Nova. A už tam poslali jinýho reportéra. A ty si tam udělali nějaké stanoviště, a já, jak jsem fotil, můžu vám říct, že to byl obrovský doják. Jeho pohřeb bylo něco tak plačtivého, to proto, že tam tehdy hrála, říkám tehdy, cikánská kapela. Jeho vlastně oblíbení muzikanti hráli, a tam prostě nezůstalo jedno oko suchý. A já tedy, když zajížděla ta rakev a ta Věra postala a položila tam tu růži, tak já jsem to vyfotil a teď jsem si šel, no teď stop, jo, a za sebou. A teď jako to zajelo a on říkal, ty si nám vlez do záběru, všechno je v hajzlu, jako teď je všechno zkažený, a oni to potřebovali do televizních novin. Já jsem vám udělal jednu hroznou věc, který se vám dneska poprvé přiznávám. Když všichni odešli, tak já jsem šel za tím majordomem z toho krematoria a řekl jsem, já jsem udělal hroznou věc. Já jsem vlez našim kameramanům do záběru. Nemohl byste nám s tím Bohumilem zašíbovat? A on řekl, no samozřejmě. Odhrnuli to a šíbovali takhle s tou rakví tam a sám a tam, a oni to natáčeli, a já jsem se podíval takhle nahoru a viděl jsem, jak ten Bohumil Hrabal se nám chechtá. Protože jsem říkal, Bogane, to jsou ty tvoje ostře sledované vlaky, že jo. Takže to byla takováhle trošku tragikomická příhoda, a tím pádem ho takhle odprošuju, ale já si myslím, že už mě dávno odpustil.
0: Přiznání v přímém přenosu Toboganu. Já myslím, že určitě by se smál. K jeho životu to patřilo, i jako ten odchod, který asi není do dneška vysvětlen, asi se nikdo nedozví, jak to tenkrát vlastně bylo. Dámy a pánové, náš dnešní Tobogán věnovaný Bohumilu Hrabalovi pomalinku končí, ale ještě se předtím vrátíme, jako vždycky, o týden zpátky k naší soutěži, a potom vyhlásíme novou soutěžní otázku, která vás určitě bude zajímat, protože budeme hrát právě i o to dvoucédéčko Jarmilky s Oldřichem Kaiserem. Minulý týden jsem se vás ptal, to byla taková velmi intelektuální otázka, ta by se mu taky líbila, ve kterém městě, podle vyprávění, které tady bylo, ve kterém městě Jana Hlaváčová sklouzla do vody po slizkém schodu? Správná odpověď, věděli jste všichni, v Benátkách to bylo. Ano, v Benátkách to bylo. A já nořím ruku, komu pošleme knihu Cibulka v pyžamu, to si počtete, i fotky tam jsou. Pepičkovi samozřejmě, kdo jiný by mě fotil v negliže. A získává tuhle knihu Zdeněk Kaněra z Červeného Kostelce. Gratulujeme a posíláme knížku, děkujeme. No a je tady nová otázka. Hrajeme opět o Cibulku v pyžamu a samozřejmě, jak jsem říkal, o Jarmilku, kterou natočil Aleš Vrzák. Čili velmi logicky ta otázka bude z té ukázky. Je to jednoduché. Ptám se, ve kterém měsíci těhotenství byla Jarmilka. Stačí napsat jednu jedinou číslici a máte šanci se příští týden dostat do slosování. Když mluvím o příštím týdnu, tak doufám, že přijdete sem do divadla U hasičů, a nebo že budete poslouchat. To si budeme povídat o cenách Thálie. Večer přímý přenos udělování a my uvítáme celou řadu nominovaných za všechny. Bude tady třeba Monika Absolonová a přijde osobně i prezident herecké asociace pan Jiří Hromada. Máme poslední minutečku, takže kratinké rozloučení vás všech poprosím. Pan Jiří Anderle, poslední větička dnešního Toboganu.
4: příběh, musím ho říct, protože byl krásný.
0: Tak vy ostatní už nic, jenom pan Andr.
4: Ne, já to zkrátím. Pobřeží Kypru, jsme po snídani. Jako každý den kráčíme s Bohumilem Hrabalem, jak se to vlna šplouchá tohleto, a Bohušek byl šťastný. A já jsem začal citovat. Šel pár kroků přede mnou, já jsem říkal, dávejte pozor, co vám teďka řeknu. Když jsem nastoupil do hotelu Zlatá Praha, šéf mě vzal za jedno ucho, nakroutil mi ho a řekl, seš tady pikolík, tak si pamatuj, nic si neviděl, nic si neslyšel, opakuj to. Tak jsem opakoval, že nic jsem neviděl, nic jsem neslyšel. Pak mě zakroutil druhý ucho a řekl, zároveň si pamatuj, že musíš všechno vidět a všechno slyšet. Tak jsem překvapeně opakoval, že musím všechno vidět, všechno slyšet, a tak jsem začal. Bogan přede mnou se zastavil, stál jako stuhlej a řekl, prosím tě, to je strašně dobrý, kdo to napsal?

A o poslední písničku poprosím Václava Koupka. Velmi děkujeme. Tobogán je u konce, ale přeci jenom nechal jsem si ještě jeden citát a to je rada, kterou bychom se, myslím, všichni měli řídit. Ovšem opět Roztomila Perlička, Bohumila Hrabala, který kdysi řekl: buďte na lidi hodní, nebo vám nepřijdou na pohřeb. Mějte se hezky, od mikrofonu se loučí i Aleš Cibulka. Za týden na viděnou a naslyšenou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
1: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Rozhlasové úsměvy s Jiřím Hubičkou.

Ano, ano, vážení posluchači, máme tu květen a přestože v tomto měsíci si připomínáme celou řadu výročí, svátků, dokonce i těch státních, přesto se tento měsíc zapsal mnohem výrazněji do vědomí nás všech jako takzvaný měsíc lásky. Proto jsem také pro úvod vybral známou moravskou lidovou Lásko, Bože, lásko.

0: Jak ale slyšíte, tato melodie zaznívá v poněkud nezvyklé úpravě. Jazzovou podobu ji vtiskl hudebník Emil Vyklický. Použitím této verze naznačuji, že se v našem pořadu na téma lásky podíváme taky poněkud netradičně. Ve shodě s duchem tohoto pořadu se budeme věnovat nejrůznějším úsměvným souvislostem, které se k pojmu láska vážou. Ne, neslibuji, že společně přijdeme na to, kde ji ľudia berú, ale snad se nám podaří odhalit pár zábavných momentů, které s tímto, jinak nepochybně romantickým, citem souvisejí. Pokusím se svým výběrem ukázek zachovávat jakousi chronologii, kterou můžeme v milostných vztazích shledat. Proto začneme od prvních lásek. V pořadu, který byl natočen v roce 1969 a který byl zasvěcen vzpomínkám na první lásky, pohovořil s jemnou úsměvnou nostalgií herec Josef Beck.
1: Já měl vlastně tři první lásky, no ne, nelegněte se, ne všechny najednou, ale tak postupně, jak to chodí, a vždycky ta další byla první. Tak první láska mě potrefila, to mě bylo asi 12 let, to jsem chodil ministrovat do kostela Panny Marie v Hradci Králové a tam chodila zpívat na kůr paní ředitele státní banky, no musela být tak asi o 25 let starší než já. Byla překrásná a hlavně jsem se zamiloval do ní přes její nádherný hlas, zpívala Gunodovo Ave, Schubertovo Ave. Takže to všechno působilo na tu mou ještě dětskou duši. No a já chodil před státní banku za každého počasí v zimě, v dešti stát. A stačilo mi třeba, když jsem jenom viděl mihnout se její stín za záclonou, tak to byla taková ta první lyrická láska. Druhá láska, to bylo asi ve třetím ročníku obchodní akademie. Já chodil taky na ruštinu a první dva ročníky jsme měli profesora, který nás opravdu hodně učil, gramatiku jsme uměli, a najednou ve třetím járu se zjevila na hodině ruštiny nová profesorka. Přišla od někud z Mukačeva, nám bylo 17 let, tady jsme byli v prudký pubertě, a jí asi 24. Přišla tam taková Božena Němcová, krásná, černovlasá, měla stezičku taky v prostřed hlavy. Teď přišla, stoupla si za katedru, naklonila se, měla hluboký dekolté, takže nám klukům rázem vyschlo v krku. Zapomněli jsme v turánu a zbuku, takže jsme nikdo plně nepřečet ani větu. No a v té době jsme dělali študáci Mikulášskou v Hradecký Sokolovně, no a já, poněvadž jsem měl hlas, tak jsem zpíval. Dělali jsme tam takovým jedním proudem z operetního světa, no a já tam taky zpíval Lehárovu operetu Zemu směvu. No a zpíval jsem, tvým je mé srdce, žena, jsem li sám, pln chmůr jeden, no a mělo to ohromný úspěch, tak jsem to opakoval. No a pro tu paní profesorku, která přišla ze Slovenska, jsem to zpíval slovensky, já svoje srdce dám, len ženě tej, kterou rád mám. No a měl jsem to od té doby ohromný, jenže to víte, já v 17 letech je člověk ještě blbej, nepochopí ty pravý, jako ty valéry, co to všecko znamená. No dneska už bych si s tím pochopitelně věděl rady, ale to už je pozdě. Vedle mě seděl jeden kolega, který dělal obchodní akademii celkem 8 let, každý rok dvakrát, takže ten ztratil úplně sebedůvěru ve vlastní síly a psali jsme ruskou kompozici. No a on popsal všechno ode mě do mrtě. No já tenkrát ještě jsem nebyl tak pevnej v tom, kam se má dát jiry a smykčovací znak, tak jsem tam měl nějaký chyby. No a on dostal sardel a já atlíčno, to je výborně. Paní profesorka všechny chyby u mě opravila černým ingoustem, takže jsem byl bezchybný. No a mě to tenkrát vola netrklo. No a třetí taková ta první láska, to byla, když jsem po maturitě místní ochotnický spolek objevil, že umím zpívat, i lépe řečeno, že mám hlas, tak mi dali hlavní roli do operety Dědečkovy housle. No a tam já měl za partnerku zkušenou milovnici, asi o 20 let starší, ta mě tedy otvírala okno do světa. To byla ta první láska, no já tam chodil a zpíval jsem, postavím ti, Hanko má, postavím ti, máji, bude nám to milování zrovna jako v ráji. No, když jsme se milovali, tak jsem tu máji stavěl, když jsme se hněvali, tak jsem ji zpátky kácel. No a to víte, měl jsem se tam poprvé líbat na jevišti veřejně, tedy před rodiči, no já se hrozně styděl, no a když došlo k tomu líbání, ona byla v takovým českým kroji, tak jsem mi dumlal ten krejzlík tady někde vzadu. No tak to byly takový ty moje první erotické zážitky do takových 18 let. No a potom, to víte, to už vzalo úplně jiný tempo a to si povíme někde jindy.
0: Když vzpomínáme na první lásku, pak se nám jistě v souvislosti s tím vybaví také vzpomínky na první rande. Ať už jsme své první milostné schůzky prožili jakkoliv, jsem si jist, že nikdy nedopadly tak, jako v následující scénce, ve které na první rande vyrazí do přírody dva. Jeho hraje Lubomír Lipský a ji Luba Skořepová. V závěru se objeví ještě další postava a tou je konferenciér Jiří Štuchal.
2: To je dnes krásně, Toníčku.
3: No.
2: Tak pojď, co se tak vlečeš.
4: Sedneme si tady třeba. Ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
3: No, ale a proč si chceš porád sednout?
2: Bolí mě nohy, Toničku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
3: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
2: Tatínek se mně směje a maminka se zlobí.
3: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
2: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
3: Co to je, jako jo a ne?
2: Uznej, Antonine, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedala ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
3: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš? A stejně tě mám jinak děsně to.
2: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
3: Co by jinej?
2: No!
3: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
2: A kdyby?
3: Já bych s ním.
2: Podívej se na sebe.
3: No co?
2: Jsme tu sami. Sami, no.
3: No.
2: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
3: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
2: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
3: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
2: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. Ne, nebudu domů.
3: Tak jo, pojď.
2: Sedni si, jo. Nebudu domů na věky.
3: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
2: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužkej vědět, co chce.
3: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
2: Okej, víš co?
3: No.
2: Víš co, zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
3: Je, ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
2: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
3: No.
2: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
3: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
2: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
3: Ale ona brečela?
2: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú to krásný, víš?
3: No, jde to.
2: Takže bychom to zkusili, ne?
3: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
2: Kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to
3: je... Je 3:30 odpoledne.
2: Jako, rozumíš?
3: Jo. Hele, straka pout! Pojď sem!
2: Koukaj, no ty straka pouty,
3: dívej se mě
2: do očí! Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
3: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
2: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Co to děláš?
3: Schvacuju tě!
2: Ty jsi
3: No a kde máš porozený oči?
4: Na to vedro to je až šáš.
3: Co je fakt?
4: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
3: Co?
4: Víčka.
3: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
4: Já už to nevydržím.
3: Co?
5: Ježiš, počkej, Mejko, pusť mě. Ty to mě, ty mě udusíš.
6: Ježiš na Maria, otečinko, udělal vám něco?
4: Právě, že nic.
6: Joj.
4: Když on byl takovej nesmělej. No.
6: Takový jsou najhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
0: Předpokládám, že podobný průběh prvního rande nepotkal nikoho z nás. Stejně tak soudím, že nás už povětšinou minuly časy, kdy hlavní slovo při výběru partnera měli rodiče. Velmi aktivní podíl na hledání životního partnera projevují v následující scénce rodiče v podání Nelly Gajerové a Václava Štekla. Úlohu dost pasivní dcery hraje Zdena Hadrbolcová. Scénka byla natočena v roce 1962.
7: Růžovou ti krinolínu koupí tě mé.
8: Pytlík. Zadina. Konobrž. Ink medulína. Vejvara.
9: No.
8: Cákňás.
9: Co?
8: Cákňás.
9: Jo. To není hezky.
8: Bude sticha?
9: No jo, tak Dolores, neruš tatínka, víš, jaký má starosti.
8: Takovejch muskejch a nezavadíš vokloudnýho chlapa.
9: Jdi, neříkej.
8: No, podívej. Tak tadyhle.
9: No.
8: Raimund Pytlík.
9: Pytlík.
8: Čekatel úřadu
9: jo.
8: Pro potírání lichvy.
9: Aha.
8: Čekatel Pytlík. Pánové.
9: Jo.
8: Helgo Matildo.
9: Co?
8: Jak ten svetr? To má noc času dost?
9: Ale no jo.
8: Takhle jsem schol.
9: Pytlík, no. No samozřejmě, zmačkat, zahodit, no, bez debaty.
8: Dobrý. Co s tím?
9: Počkej. No.
8: Profesorem Zadinou.
9: Zadinou.
8: Zadinou.
9: Počkej, jak je starý?
8: 1,80.
9: To ti to ne. Ježišmarja, a to si dovoluje.
8: Ale on neporád. To je prosina.
9: Jo tak.
8: Přikládá to... foto.
9: Aha. Dovolíš, tatí.
8: Počkej.
9: Ukáž, jaký je.
8: No, ne. Buď zrovna sebou cuknul,
9: no, jo.
8: Nebo má odmala šistatou hlavu, víš? Ale jinak je to originál, Matildo, originál.
9: Podívej
8: originál.
9: Se, hlava není vždycky směrodatná, Adolfe, podívej se na sebe.
8: Kdybych měl pitovou hlavu, tak jsem se takhle vyšvih, jo?
9: No, a říkám, že ne.
8: Co teda vlastně po mně chce?
9: Ale nic nechci čtít dál a dělej.
8: Tak Zadinu,
9: jo.
8: Zadinu pryč.
9: Jo, jo, jo, co pak může po tátovi profesorovi něco dědit holka?
8: Hleda kružítko.
9: No.
8: Ale Matildo, no. Matildo, ale tadyhle, no. Poslouchej.
9: No.
8: V páduli bude vaše blahorodí vyhověno mé, to bude asi žádosti.
9: Jo tak.
8: Ten chlap teda drápe,
9: jo,
8: ale sloh.
9: Má, víš?
8: Soch má.
9: No, je to fajnový.
8: Vina smažím, vina...
9: Co?
8: Vina snažím se,
9: jo.
8: Bych jako...
9: Manžel?
8: Nesklamal důvěru, jo. Ve mě skladenou.
9: Jo, skladenou.
8: Skladenou.
9: Jo, tak.
10: S projevem.
8: S projevem nejhlubší úcty.
9: Jo.
8: Ink, medulína.
10: Inženýr, mám inženýr.
9: No, to je prýma, inženýr.
8: Tak to je inženýr.
9: No.
8: Medulína Ivo, civilní geometr.
10: Geometr, tatínku.
9: A ty tomu nerozumíš.
8: Co nám do toho podá kafráž?
9: No jo, počkejte.
8: No.
9: Civilní.
8: No.
9: To je teda takovej ten...
8: Civilní, no.
9: Civilu.
8: A když to sám píše, tak je to civilní.
9: No tak to nic, ne. Kde pak honem pryč od civila? Nechcem.
8: To je zajímavý. A posledně se zofrňovala táhle nad štábním kapitánem.
9: Ale teď on měl nohy do od...
8: On slouží u dragounu a kvůli tobě si je nechá vyrovnat kladivem asi, že?
10: Ale vtlach mě vyflápal na javy.
9: Ale mlč ty pořád.
8: Ty jsi ale vychovala fracka.
9: Dolores, nebuď drzá, ty.
8: Helgo, Matildo, tak já nevím, co se ti vlastně zamlouvá.
9: Mně? Co pak já se vdávám? Jde přeci o Dolores, ne?
8: Ale prosím tě, ta by si nejradši vzala toho jejího políkače mečů, pánové. Taková šoufl existence. Viděla jsi to kdy?
9: No jo.
8: On se opováží nabídnout sňatek mý dceři.
9: Jo.
8: Srzí velkou zenáře!
9: No jo.
8: Špatně polkná je v troubě.
9: My máme holku.
8: Řeknu ti, ať tě probírám, jak chci, nejlíp mi pasuje tohle. Jiří Prekekec.
9: Prekekec?
8: Jo. No. Tovární výroba klózetových míst Engros.
11: Ježišmarja, tati, to ne, to by bylo postud.
9: Než to, počkej, to artikl, je náhodou prýma existence.
8: Artikl, který frčí porád.
9: No. Ano, ano. To je prýma. No jo.
8: Na tom se vydělá. Žádná kríze se ho netkne.
9: No tak, ano. To je moc prýma. Počkej, kolik je tomu jistýmu?
8: 650, jo. Vdovec, dceru má vadnou.
11: Vadnou?
9: No to by...
8: Vdanou, pardon.
9: No tak, vdanou. Počkej, to by šlo, on si svoje už užil.
8: Dávno se vybláznil, to je hotový.
11: No, aspoň by se Dolores držel doma.
12: Maminko, prosím tě, Brekekecnej, ne, Brekekecnej.
9: No bože, prosím tebe, paní Brekekecová Dolores. Dolores, aby ses někdy nemenovala hůř. Mně taky nebylo recht, když jsem se měla po svatbě jmenovat Picajdová. Když se o mě ucházel nějaký René Záviš, přílišný hudební spisovatel.
8: Že ses mu neuvázala na krk. Mohli jste mi každý den k obědu ty jeho frmoly, pesmoly a opusy.
9: No, kdyby mi naši nebránili, tak si mě tu neměl, ty Adolfe Picajdo.
8: Abych si taky býval medil, paní příliš Závišlová.
9: A to je hezký. Aha.
8: Tak poslední slovo.
9: No.
8: Prekekec nebo ne?
9: Prekekec ne! Počkej!
12: Nebo si zabiju.
8: Ruč si nal! Zkusíme teda ještě jeden inzerát.
9: Dobře.
8: Ale naposledy, Dolores.
9: Jo.
8: Nebo si nedej pámbu, vemeš někoho z lásky a budeš mít na dosmrti zkažený život. Trdlo!
9: Trdlo!
0: Následující scénka je založena na představě, že by mohla existovat instituce, dejme tomu soud, který by ještě před svatbou pozval oba snoubence a kladl jim ošemetné otázky a vytvářel situace, jež by měli prověřit, zda jejich vztah má budoucnost. Je to tedy situace fiktivní, taková instituce, jak víme, neexistuje, což je možná, troufám si říct, škoda. Poslechněme si, jak by jednání takového soudu mohlo probíhat. Oni dva, kteří se plánují vzít, hrají Zdena Hadrbalcová a Vladimír Menšík.
13: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
14: Ano.
13: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
14: Ano.
13: Důvod?
14: No, já ji mám rád.
13: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši, Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
15: Ano.
13: Důvod?
15: Mám pana Koňase ráda.
13: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
14: Ano.
13: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
14: Nikdy!
15: Nikdy!
13: Proč?
14: No, protože ji miluji.
15: Protože ho miluji.
13: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
14: My dva? Dášo.
15: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
14: Proč my dva bychom se hádali?
13: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce.
16: Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
14: Ano.
15: Ano.
14: Pardon.
16: Ulehli jste?
14: Ano.
16: Zhasli jste světlo?
14: Ano. Samozřejmě, ano.
16: Objali jste se?
14: Ano.
16: Políbili?
17: Políbili.
16: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Klučhořová od 8:30. Na kdy si naředíte budíka?
14: Na 6:30.
15: Na 6:30.
16: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
15: Je přeci samozřejmé, že si naředíme budíka na 6:30. No. Když si Váša, tedy pardon, pan Koňas, trochu pospíší, klidně to stihne.
14: Ale jak to klidně, no přece...
16: A co bude se snídaní?
14: Co bude se snídaní? Drahouško, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
15: Ale kočičko tak... zlatá, podívej, to si můžeš udělat, sám to tě nezabije.
14: Ale bambulinku, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát přikrájí chleba povodal.
15: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
14: To bych nepřipomínal, paní... na to jsi měla pozvat pana Tintercinterfalda. No.
15: Žárlí, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
16: Koho namažete?
15: No, ten chleba.
14: Ovšem, ten ti do rána okora.
15: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
16: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
14: Oh, co vás nemá. Moje maminka, pane, vstávala denně o 6:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
15: Ale taky nechodila do práce.
14: Ovšem, nadřela si to, si ani nedoveš představit.
15: Ale jak to, že si to nedovedu představit, když se starala o tebe?
14: Jak to o mě?
15: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, to si neberu.
14: Ale do pusy si ji bereš pořád.
16: Vážení.
14: Pardon.
16: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
15: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
16: Já?
15: Tak vidíte. Aha.
16: Já jsem starý mládenec.
14: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
16: Co to znamená ten výraz? No, ten hlava to... rodiny.
15: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme, prosím. Proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
14: Miláčku, pojď na tu hlavičku. Tenhle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet. Plánování financí, nákupy.
15: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
14: To jde, ne?
15: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím. Ano. Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
14: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, u nás zblajzne 10 rakviček, jen to hvízdne.
15: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
16: Ale. Pan Koňas, slečno Dlužhořová, holduje alkoholu?
14: No, prcka si dám, tak co?
15: Ne. Neholduje. Ne. Loni na Silvestra přišel na 3 krále.
16: Aha.
15: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
14: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nešli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
15: Ano, litr slivovice.
14: Ne, já vám ho řeknu. Ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
15: Kokta! To má spití.
14: Že se nestydí cty, ačkoliv ty se nikdy nestydila. Ani
15: jak to se mnou mluvíš tady před lidma?
16: No, pokračujte.
15: Netvorky. Do smrti tě nechci vidět.
14: Tak já jdu, slečno. Mauzta.
16: Okamžik, prosím. Vážený soude, suverénních okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku.
13: Přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
16: My dva? Dášo?
15: Vášo?
14: Nikdy!
13: Ne? A proč?
14: Protože se milujem!
0: Jak jsme právě slyšeli, jsou případy, kdyby ani takový průběh přelíčení s pohádáním dva adepty od stavu manželského neodradil. Oba jsou ochotni vrhnout se do onoho ošemetného úskalí, kterému se říká manželství. Ocitáme se tak u stádia zvaného svatba. Možná to tušíte, pokud ne, tak vám to prozradím. Na téma svatba jsem nenalezl žádnou úsměvnou scénku. No pochopitelně je to téma příliš vážné. A tak si v tuto chvíli pomůžu jedním velmi detailním popisem, jak taková běžná svatba probíhá. Tento popis nám poskytne následující píseň.

0: Uvedli jsme si už celou řadu souvislostí a důsledků, které přináší láska. Dosud jsme si však neřekli, kolik podob může láska mít. V tom nám zjedná jasno jedno vyznání, které před mikrofonem v roce 1969 vyslovil herec Otakar Brousek.
1: O čem vlastně hovořit, z čeho se vyznávat v dnešní době? Ze svých lásek nebo jenom z jedné lásky? Vždyť snad existuje na světě tolik různých možností a variant, podob, tváří tohoto vztahu mezi dvěma živými bytostmi nebo vztahu mezi člověkem a věcí nebo věcmi. Kolik je tady na zemi lidí schopných aspoň nějakého citu? Jsou lásky ku příkladu věčné, stále, až za hrob. Lásky šťastné i nešťastné. Lásky dobrodružné. Lásky marnivé. Na první pohled. Lásky tajné a zase pomíjivé, prchavé, jako noční ozvěna, přelétavé, něžné i kruté, zhrzené, vyvzdorované. A třeba zase nezasloužené. Je láska, která zabíjí, naproti tomu láska, která uzdravuje či vrací zpátky životu. Láska mateřská, rodičovská, bratrská, láska k ženě, k dětem, k rodnému domu, k rodné hroudě, k vlasti. Láska k přírodě vůbec, ke zvířatům, láska k povolání nebo ke klubovým barvám, láska k penězům, anebo zase láska k chudým. Láska ke knihám, k hudbě, k malířství. Láska k dalekým krajinám, k moři, ke hvězdám. Láska k slunci, k měsíci, ranní, polední, večerní, noční láska. Láska jako páska, lásky jedné plavovlásky, no a tak dál. Do nekonečna.
0: To bylo zcela vážné zamyšlení nad tématem lásky. Nyní ovšem pro kontrast pohled s velkou dávkou nadsázky, s oním druhém humoru, který byl typický pro povídkovou tvorbu dvojice Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Druhý jmenovaný z této dvojice nám teď jednu z kdysi tak oblíbených povídek přečte.
2: My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220, Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, K aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Beriou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem.
0: O lásce i o manželství existuje velká spousta citátů. Dovolte mi uvést pouze 2. Oba jsou, přiznávám, dost skeptické. Tak například slavný francouzský spisovatel Honoré de Balzac prohlásil, že manželstvím končí každá láska. A další Francouz, také spisovatel, nikdo jiný než Alexandre Dumas mladší, prohlásil, manželství je tak těžké, že ho musí nést 2. Často i 3. A jsme u toho. Někdy stačí jen drobnost. Nevinný dopis a vztah 2 dostane značné trhliny.
3: Bohoušku!
4: No?
3: Co pak je tohle?
4: Co to? Jo, to, no. To tohle to? To no to? Co to je? To je nějaký dopis, nebo co?
3: No jo, dopis jo, ale od koho?
4: No jak já mám vědět, od koho? No, počkej, nevytáhla si ho z mé kapsy?
3: No, že něco takového můžeš tvrdit.
4: Ale já to netvrdím. A dokonce říkám, že si ho z mé kapsy nevytáhla.
3: No taky, že ne. No. To já totiž nedělám. No. Našla jsem ho na zemi. Ve tvým pokoji.
4: No, no a co? A já mám vědět, od koho je, nebo...
3: No co?
4: No to se ti tedy povedlo. Třeba ho ztratil inženýr Novotný, který byl dneska u mě na návštěvě.
3: Jo. No. Jenomže Novotný se jmenuje Karel. Víš? No. A dopis začíná drahý bohoušku.
4: Jo. Ale ne...
3: Jo, jo.
4: Ukáž? Je.
3: No je.
4: A ne, tedy opravdu...
3: No tak vidíš, že je tvůj.
4: No jo, to je asi nobu.
3: Od koho teda je? To... Nezapírej. Od koho?
4: No počkejte, já? No? Já snad někdy zapírám. To je dopis od toho, ty.
3: Od koho?
4: Od ty to.
3: No co ty to?
4: Od té tohle, od sestry.
3: Ale
4: nenecháš mě domluvit.
3: Od sestry. A víš, že to je divný, protože sestra ti obvykle tyká.
4: No,
3: a tady v tom dopise ti vyká.
4: Ale ne...
3: Jo.
4: No ne, no samozřejmě, že mi tady v dopise vyká. My si tykáme jen, když spolu mluvíme. No. Ale když si píšeme, tak si vykáme.
3: No to je ale to je skutečně velice zábavný. No. No, jenomže já znám písmo tvé sestry, víš? No. A tohle je úplně jiný rukopis.
4: No to samozřejmě. No to je přirozené. To je zcela logické, protože ona má poraněný prst.
3: Ale prosím tě, a že jsi mi o tom nic neřekl?
4: No, protože to je jen taková maličkost. No, krájela škubánky a pořezala se. No.
3: Škubánky, jo?
4: A pořezala se, no.
3: Krájela.
4: No, krájela.
3: Jo, jenže škubánky se nekrájejí, ale vykrajují. A to ještě ke všemu lžicí.
4: No, no bože, no tak se řízla lžici, no. Je nešikovná, řízla se. Mohla také vykrajovat mrkev.
3: No, to je...
4: Nebo chleba, nebo co, no. Zkrátka, nemůže psát, tak dopis diktovala Fanince.
3: No tak dobrá, no. Tak dobrá. Tak mi ještě jenom řekni, co je v tom dopise od sestry napsaném Faninkou. No.
4: No a... A víš, že ani nevím?
3: Ne.
4: Ne, já ho neměl ještě čas přečíst, víš?
3: Já to chápu.
4: No.
3: Jinak bys věděl, že je to dopis zamilovaný a těžko lze tvrdit, že jde o lásku sesterskou.
4: No tak prosím, prosím, prosím, když to chceš mermo moci dokazovat, tak je to zamilovaný dopis no. od jedné z mých milenek.
5: Bohužku, nežertuj. To je přímo bolestná věc.
4: Hmm, no, a víš, co je na tom nejbolestnější? Že jsi mi ten dopis vytáhla z kapsy. No, tak ano nebo ne? No?
5: No ano, já jsem to udělal. A,
4: tak to vidíš. No, to se přece nedělá. No, to je velký poklesek proti manželské důvěře.
5: No.
4: Ještě nikdy si tak hluboko neklesla, Maruško.
5: Ne, neklesla, Maruško, je to poprvé. No. Já vím, že to není správné, to já vím.
4: Ale tak vidíš, no, tak ty poprvé, já taky poprvé. No. Jsme si teda kvit, no.
5: Jo.
4: Ale slib mi, Maruš, že už mi nikdy nebudeš prohlížet kapsy. Jinak bych se tedy, ale pozor, pozor. Já bych se zlobil.
5: No jo, ale...
4: No tak co, slibuješ? Slibuješ? No?
5: Slibuju, ale...
4: No tak nic, no. No já ti tedy odpouštím. Tak, no a teď mi dej ten dopis. Já už musím běžet, víš, máme ještě nějaké jednání.
5: Co?
4: Tak, moment, pusinku. No, vidíš, no.
0: V předchozí scénce jste nepochybně poznali Jiřinu Bohdalovou a Vlastimila Brodského. Co je to žárlivost? Uvedu odbornou definici. Žárlivost je emoce definovaná jako silná obava ze ztráty blízké osoby či její náklonosti, často provázená strachem, úzkostí, nejistotou či hněvem. Zatímco mírná žárlivost může fungovat jako signál k péči o vztah, intenzivní a chorobná žárlivost vztahy ničí, projevuje se kontrolou partnera a vyžaduje odbornou pomoc. Nemusím jistě dodávat, že od žárlivých scén, ať už je žárlivost odůvodněná či ne, není daleko k další fázi, do které může láska a manželství mířit, a sice k rozvodu. K tomu mám ještě jeden citát, slibuji pro dnešek poslední. Slavný fyzik Albert Einstein prohlásil: hlavní příčinou rozvodu je manželství.

0: Zatímco jsem už přiznal, že o tak radostné události, jakou je svatba, jsem nenašel žádnou úsměvnou scénku, o opaku svatby, tedy o rozvodu, je jich v archivu celkem slušné množství. Vybral jsem tu, ve které účinkují Alena Vránová a Lubomír Lipský.
1: Josef?
2: No, co je?
1: Já ti přišla něco oznámit.
2: No, prosím, poslouchám.
1: Já se s tebou asi rozvedu.
2: A kdy?
1: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
2: Hele, mně je to fuk.
1: Fuk? Jak to fuk?
2: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
1: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
2: Tak počkej ty, mám anebo nemám? No,
1: to přece musíš vědět ty.
2: Ale jak to, že já? Ty přece od jakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
1: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
2: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
1: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
2: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
1: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
2: No tak trošku mi to vadí, no.
1: Ano?
2: Ano.
1: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
2: Tak fajn, no.
1: No pochop, Roman mě strašně chce.
2: No, co se dá dělat?
1: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
2: Ano, samozřejmě.
1: Kroci, kroci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
2: A to mám přitom cvičit, nebo co?
1: Josefe, ty už mě nemiluješ,
2: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne?
1: Co pak, ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
2: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne?
1: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
2: No tak teda nemiluju.
1: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
2: No tak teda miluju.
1: Zdrtilo tě to moc?
2: Hrnáš už zase. Řekni jasně, jo anebo ne?
1: No jasně, že jo.
2: No tak jo.
1: Moc tě to muselo zdrtit.
2: No, moc mě to zdrtilo, no.
1: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
2: Já jsem nekňuba.
1: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
2: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyšlo.

0: Na začátku našeho pořadu zasvěceného lásce v různých podobách jsme si uvedli vzpomínku na první lásku. Pořad o prvních láskách vznikl ve stejném roce jako pořad jiný, a sice v roce 1969. Onom druhém pořadu se další známé osobnosti nevyznávají ze svých lásek, ale prostě jen z toho, co mají rády. Pojďme, přejdeme na závěr také od lásek ke zdánlivě prostšímu vyznání. O tom, co má rád, promluví slavný a moudrý herec, jímž byl Jan Werich.
1: Tak vy byste chtěl vědět, co mám rád. No, to je takhle. Tak má rád hodně věcí, ale hlavně poslední dobou je až podezřelý, jak by se člověk snadno domluvil s obrovskou částí lidstva o tom, co má nerad, než spíš o tom, co má rád. A taky ti studenti po světě a tyhle ty mladí lidi s těma kotletama a tak dále, že ano, ty taky nemají rádi mnoho věcí, soudě podle jejich chování. A hlavně myslím, že nemají rádi, když se s nimi manipuluje. No to konec konců nemám rád ani já a už dávno nemám právo na kotlety. Ale abychom se vrátili k tomu, no co mám rád. No já mám rád moc věcí samo sebou, no tak. Člověk má rád přírodu, ovšem čím dál tím víc, protože tím, čím dál tím míň je přírody. Já mám taky rád chytám ryby, ale čím dál tím míň jich nachytám, protože čím dál tím víc ryb je otráveno. A vody jsou špatný, tady vzduch je nedobrý, řekl bych. Člověk je už si tak navyk na špatný vzduch, že když ho nevidí, když je čistý vzduch, tak se diví, že vůbec dejchá. Už jsme si zvykli na to, že vzduch musíme vidět. No tak já hledám ve svý mysli, co mám rád. No moc věcí mám rád, ale je to tak těžko o tom hovořit. Tak se do toho pletou ty věci, co má člověk rád. Mám lidi rád samo sebou. Ale čím dál, tím méně je lidí, který může mít člověk rád, a zdá se mi tím více lidí, co jich může mít nerad. A čím více postavených lidí, tím více nerad je může mít. Zajímavý je tedy z hlediska fyzického, že tato míra neoblíbenosti je přímo závislá na výši od hladiny moře. A teď jsem slyšel, že prý, kdokoliv se vám vyspovídá, tak má nárok na to, aby mu zahráli, co si přeje. Je tomu tak? Ano, no tak mě zahrajte takovou tu desku od Jaroslava Ježka. Slova k tomu dělali Voskovec a Werich. A to byli takový dva idealisti. A myslím, že se to jmenuje Co na světě mám rád? Nedám si brát, nebo tak nějak.

Slovy Jana Wericha a stále aktuální písní z dílny Osvobozeného divadla se s vámi pro toto květnové vydání pořadu Rozhlasové úsměvy loučím. Už nyní se na další setkání s vámi těší Jiří Hubička.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

0: Na úvod našeho dnešního hudebního setkání s pořadem Šlágry od srdce zazní ukázky z chystaného alba, na kterém najdou posluchači skladby Jaroslava Ježka s texty Jiřího Voskovce a Jana Werycha. Samozřejmě v podání mého orchestru a hostujících zpěváků. Ale to už se ospívané slovo hlásí Karel Štědrý, Naďa Urbánková a Karel Černoch.
1: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Werych s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

0: tam krásný je.
1: Stonožka, Život je náhoda a o Španělsku si zpívám, melodie z dodnes platného odkazu Jaroslava Ježka, který zemřel v New Yorku na Nový rok 1941 v pouhých 35 letech. Po trojici sólových nahrávek nás až do konce dnešních šlágrů od srdce čekají dvojzpěvy. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Karel Štědrý s Karlem Hálou a Karel Gott s Helenou Vondráčkovou. Příjemný poslech.

0: Když jsem rozumbral, hned jsem se ptal,
1: tak hned se ptal,
0: co je to gratis.
2: A víte, že bych to taky rád věděl.
0: A to řekl mi strýc.
1: Co řekl ten strýc?
0: Na světě nic.
1: A vůbec nic.
0: Nic není gratis.
2: Na to bych pochopitelně taky přišel.

0: ani hrob a na něj nápis Hrůza. Je to známá věc.
1: Život proklatě u huby beretě, klaňme se labetě, nic není na světě.
0: Grátis, svět je jako otec.
1: Pane Evžene, ano a nežene, jeden se užene, než něco se žene.
0: Grátis.

0: O tom, že chytnou druhý dech, nás budou za chviličku přesvědčovat Valdemar Matuška s Vladimírem Menšíkem, další dvojspěv bude patřit dvojici Karel Štědrý a Helena Vondráčková a nezapomenu samozřejmě ani na svého někdejšího ředitele Darka Vostřela, který šéfoval divadlu Rokoko v dobách, kdy jsem tam vedl orchestr. Darek Vostřel bude zpívat spolu se členem tehdejšího divadelního souboru Jiřím Šaškem.
1: Až obroste nás mech
2: nebo chaluhy
1: a budem k výlet ech,
2: šertem neduhy,
1: páni chytnem druhej dech.
2: Budete koukat
1: a až nám za pár let
2: staň se osude
1: začnou říkat kmet,
2: toho nebude,
1: páni chytnem druhej dech. Buď jak buď vypnem hruď, zas dostanem glanc,
2: duch par excellence a kostra paráda nostra.
3: To není neslušné, nýbrž latinské slovo.
2: Až obroste nás mech,
1: chytnem druhej dech.

0: pracovat pouky to jo, ale co tahle táta, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No v mém případě zamlčet, chci jim spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: vězení.
1: Jo, je.
2: Co děláte, když se to natáčí?
3: To se natáčí tohle?
4: No ovšem. A na druhé straně téhle té desky značky Suprafon.
5: To je Suprafon?
4: Ano, to je Suprafon. Na druhé straně zpívají děvčata od nás z divadla, tak se snažte.
5: Teď já dělám, co můžu.
4: Jednou jste 36. ve Slavíku, tak dělejte, na mě nezáleží.
5: No tak já teď začnu pořád.
4: No.

dávných dobách jsme jeli na vánoční koncert do Zábřehu na Moravě. Naším hlavním hostem byl tehdy herec, režisér a muzikant Jiří Cízler. Protože koncert byl, myslím, od 7:30, tak jsme z Prahy vyjeli poměrně brzo, ve 14:00, protože to je přece jenom kus cesty na tu Moravu. Ještě jsme ani nevyjeli z Prahy, když nám šofér oznámil, že má na autobusu menší závadu. Ve Vršovicích proto zajel do garáží, ale protože byl pátek odpoledne, už tam žádný opravář nebyl. Do opravy se proto šofér pustil sám. Najednou bylo 16:30, 16:45, 16:30 a mně začínalo být jasné, že koncert v Zábřehu nemůžeme stihnout. Nakonec jsme však přece jenom vyjeli. Byla to doba, kdy neexistovaly mobily ani dálnice, tak jsem ještě z té vršovické opravny zatelefonoval pořadateli a sdělil mu, co se nám stalo. On byl v klidu a prohlásil, že na nás počkají. Když jsme byli kolem 6:00 u Hradce Králové, viděl jsem to černě. Nechal jsem proto zastavit a znovu jsem telefonoval, abych se domluvil na náhradním termínu. Pořadatel však trval na tom, ať pokračujem v cestě, že lidé na nás počkají. Věřte nebo nevěřte, lidé na nás opravdu čekali od 7:30, čekali, čekali a koncert začal v 11:15, tedy ve 11:45. Naštěstí tam byla včas Naďa Urbánková, která na koncert přijela z Ostravy. Pořadatel jí požádal, aby publikum nějak zabavila. Naďa tedy vyprávěla vtipy, veselé historky a pak na ní někdo zavolal, jestli by nemohla také něco zaspívat. Ale protože všichni muzikanti byli teprve na cestě, neměla žádný doprovod. Tak se zeptala publika, jestli tam není nějaký muzikant. Přihlásil se chlapík, který řekl, že má doma dokonce nástroj. Nakonec se ukázalo, že hraje na pilu, což Naďu samozřejmě velmi pobavilo, protože za doprovodu pily do té doby ještě nespívala. Chlapík si tedy odskočil domů, vrátil se s pilou a pustili se do koncertování. Když jsme konečně dorazili na místo, v sále vládla skvělá nálada, jen několik malých dětí spalo maminkám v náručí. Od té doby vím, že už do Zábřehu nikdy nesmíme dorazit ani o minutu pozdě. Koncerty tam mají báječnou atmosféru a já pokaždé tenhle náš průšvih z pódia připomínám. V sále je totiž vždycky spousta pamětníků, kteří náš tehdejší vlastně půlnoční koncert zažili. A teď vám prozradím, kdy budeme v Zábřehu 5. prosince na Mikuláše. Tak se na vás těším.

0: Tereza Duchková se Zdeňkem Plechem, Eva Pilarová s Valdou a Daniela Šinkorová s Bohušem Matušem. To byly další tři pěvecké dvojice dnešních šlágrů Od srdce, ve kterých znějí dvojzpěvy. Jedním z nejúspěšnějších duetů, které můj orchestr kdy nahrál, je původně italská píseň Domenica Modugna, kterou Zdeněk Borovec nazval Ne maestro. Zpěvu se ujal Jiří Korn s Naďou Konvalinkovou a nahrávka vznikla v únoru roku 1977.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

Jistě jste nepřeslechli Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem, kteří píseň Už troubějí na horách jelení naspívali s mým orchestrem s laskavým svolením svého dvorního kapelníka a mého vzácného přítele Karla Vlacha. A pro dnešek se budu pomalu loučit. Rozloučím se písní, kterou nám zaspívají Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Název jistě nemusím připomínat. Těším se na vás zase příště. Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu přeje všechno dobré, váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Ve studiu dnes usedl nositel jednoho z nejrespektovanějších men současného filmu, držitel 8 českých lvů a dalších 5 nominací, spolutvůrce Oscarového Kolji, který se přednedávnem sám stal novým členem americké filmové akademie, jež zlatou sošku Oscara každoročně uděluje. Zní to všechno světově, velkolepě, ohromně. A o to působivější je, že před sebou vidím zároveň muže velmi milého, uvážlivého, pokorného a pro práci kameramana stále stejně zapáleného. Jak říká, na profesi ho nejvíc baví kouzlení se světlem, jeho proměny a možnosti, které svedou zázraky. Pan Vladimír Smutný, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Mohu se na začátek trochu intimně zeptat na to, jak moc jste si dal záležet na osvětlení interiéru svého domova?
4: No, to byste se divila. Já doma nemám ani lustry v současné době. Lampičky, tak na to jsem. Když vidím někde nějakou lampičku, tak to si rád koupím. Ale takový to plochý osvětlení té místnosti, tak to nemám rád.
3: Vidíte, já jsem předpokládala, že tam budou ta bodová světla a že budou uspůsobena tak, abyste flexibilně mohl navozovat různé atmosféry a nálady.
4: No, tak to je ten rozdíl mezi představou a skutečností.
3: Vy při své práci kladete taky velký důraz na výběr různých lokací pro natáčení. Můžeme si to představit tak, že v praxi jste v podstatě dost zdatným turistou a objevovatelem rozmanitých zapadlých koutů naší země?
4: Je pravda, že třeba po Praze chodím hodně s otevřenýma očima, ale to už hodně dlouho a registruju věci, které se mi líbí, abych je pak mohl případně použít ve filmu. I když jedu autem, tak si všímám krajiny, takže občas mě to auto musí vytáhnout na silnici. Tohle mám rád, světlo a lokace, ty sbírám do paměti.
3: A tak vznikají působivé filmy, které nás odnášejí od reality. Když si od reality všedního dne a třeba starostí chcete odpočinout a poodstoupit vy, co děláte, pane Smutný?
4: Teď v současnosti asi 5 let mám v čeli. To mě Honza Svirák přines nějaký oddělky a povídal, to se nemusíš vůbec o nic starat, to je hrozně jednoduchá a zábavná záležitost. Ne, že bych to dělal kvůli medu, ale já mám rád, když ty včely po té zimě vylítnou a když je vlastně dobře chovám. To je zajímavý paradox, protože jsem poměrně dynamický, nebo aspoň jsem býval dynamický člověk, který musel být furt v pohybu, takže bych mohl mít včely. To jsem si nikdy nemyslel. No vidíte, já mám jenom 3 včelstva, ale nakonec určitá relaxace, to je, člověk si vyčistí hlavu a má z toho potěšení.
3: Kde je máte?
4: Já mám na chalupě u Sichrova, bydlej pod Lipou. Tam jsem jim vybral místo, které se mi líbilo, aby to bylo hezký.
3: A rozumíte si, nebo vám předvedli nějaké nepěkné chování?
4: No rozumím. Občas je postihne choroba nějaká, varoáza, takže musím občas si nakoupit nový, ale teď zrovna sídlí jeden roj na větvi na jabloni. Já jsem na něj neměl čas, abych ho sundal. Tak to mě teď mrzí, že jsem volil špatnou taktiku a nesundal jsem je.
3: Kaskaderské kousky předvádíte s kamerou a roji včel se až tak dalece nevěnujete.
4: No dneska už je kaskaderský kousky, jak je nepředvádím, už se veškám, trošku vyhejmám.
3: Jako kluk jste byl městské dítě, narodil jste se v Praze, v Nuslích, vyrůstal jste v Oldřichově ulici. To dětství je spojeno ve vzpomínkách čistě s chlapeckými partami, nebo jste se kamarádil i s děvčaty, přicházeli s tím třeba i rané lásky?
4: Ne, víte, dřív to dětství probíhalo na ulici, Takže ty poválečný nebo váleční ročníky byly poměrně bohatý na děti, takže my jsme vžili takový partě 15-20 dětí, teda holek a kluků. A samozřejmě, že tam nějaké náklonosti k dívkám byly, ale já si myslím, že dětství je taková zkouškací socializace, hledání si toho místa ve skupině lidí. Vlastně dneska tomu vděčím za to, že když se dostanu do větší skupiny lidí, že si dovedu nějakým způsobem najít, že mě mají docela rádi.
3: Mají vás rádi hodně. A jaká byla vaše pozice v té hierarchii party?
4: Vůči nebyla teda, vůči ne. My jsme hodně sportovali, pořádali jsme závody, běhali jsme okolo bloku a skákali jsme do dálky a všechno možné jsme dělali. Já jsem rychle uměl běhat, tak já jsem měl pozici dobrého běžce, ale jinak dominantní jsem nebyl, na to byli jiný.
3: Přišel jste někdy do té party i s fotoaparátem?
4: No, když mě bylo 10 let, tak jsem dostal fotografický přístroj na svitkový film 6x6 Box Tengor. Jednoduchá bednička, do které se dívalo ze zhora, mělo to 3 clony a jeden čas 25. Takže já jsem s tímhle začal tak okolo 10 let, ale já jsem žil v rodině, kde fotografie a fotoaparáty a i kamery byly normální.
3: Na snímcích vaší rodiny, rodiny Smutných, bychom viděli asi, pokud tedy existují, pokud váš tatínek fotograf mapoval rodinu, 4 děti, vás, dvojčata Edíka a Tomáše a nejmladší dceru Jitku, dnes vynikající herečku. Existují takové snímky? Byl tatínek aktivní i směrem k rodině?
4: No ano, my jsme měli takový kufr, byl poměrně veliký a byl plný fotografií. Tenkrát se fotografovalo na formát 6x6, 6x9 a dělali se kopie. Jak už to bývá, tak ty první děti jsou hodně fotografovaný. Takže těch fotografií bylo spousty a když venku pršelo, já se nemohl běhat po ulicích nebo po hřišti, tak jsem často byl zalezlý v tom kufru a ten svět, který už pominul, tak v těch fotografiích byl. Že ty fotky byly černobílý a táta byl talentovaný fotograf, který měl výbornou kompozici a dobrou techniku, no prostě výborně fotografoval, protože byl profesionál.
3: Po kom jste, pane Smutný, takový pohodář? Protože to je také jeden aspekt, který vaši spolupracovníci zdůrazňují, že je s vámi na place opravdu velká pohoda.
4: To je v genech, to není moje zásluha.
3: No ale na ty geny se ptám, kdo z rodičů byl tím pohodářem?
4: No já si myslím, že celá rodina, maminka, babička, táta, pokud byl doma. No ale hlavně já si myslím, že taky je to v tom, že jsme byli 4 děti a ono, když jsou 4 děti, tak to není možné žít pořád v konkurenčním prostředí. To je potřeba nastolit nějaký kamarádský vztah. I když mezi klukama samozřejmě to soutěžení existuje a bráchové byli 2 a byli jenom o rok a půl mladší než já, tak ta moje dominance, že jsem o rok a půl starší, vlastně žádná nebyla. Oni mě přečíslili. Byli jsme kamarádi a oni byli teda daleko agilnější než já, protože je domů vodila policie, já jsem chodil sám domů.
3: No, to je veskrze pohodářský obrázek takové rodiny Smutných. Ještě když se vrátím k těm fotkám, kdy jste si uvědomil, že vytvořit třeba nějaký pěkný portrét, působivý, kde to dotyčnému objektu sluší, je vlastně velká deviza, že tím můžete dotyčnému přivodit spoustu radosti a potěšení?
4: Tak to bylo, když už jsem byl hodně starý. Já jsem věděl, že se někteří lidé sami na sebe rádi na fotografiích dívají. To jsem věděl. Ale že bych to dělal s tím cílem, že bych někomu chtěl udělat radost, tak to jsem byl příliš sobecký. Já jsem se těma fotografiema vždycky snažil zachytit nějaký okamžik nebo něco, co by mohlo být za tu fotografii. Jo. Víte, život je hrozně dlouhý a ty kroky, kterými jdeme po té stezce své profese, tak jsou malinký a trvá to všechno hrozně dlouho. Takže já, když si vzpomenu, tak kameramanem jsem chtěl být v 10 letech. Od 10 let jsem měl teda ten Box Tengor, pak jsem měl i jiný fotoaparáty a maminka tomu nerozuměla a táta na mě neměl čas, ale teta, která se jmenala Marie, jsme ji říkali Micka, tak tam mě naučila vyvolávat filmy. Vyvolával jsem filmy v koupelně a tu vývojku jsem nalil do pekáče. A v tom pekáči jsem ten film protahoval. Měl jsem budíka, který světelkoval. Podle toho jsem teda měl ten čas. Pak jsem to plávodou ustálil. Dostal jsem třeba nějaký fotografický papír od tety a kopíroval jsem to na sluníčku za začátku. Já jsem to neuměl pak ustálit, takže když jste to pak měl na sluníčku, tak to vybledlo. Takhle jsem začínal, no, a pak jsem dostal zvětšovák, no, už jsem zvětšoval, ale naučila mi to teta. Pak ve 14 letech mě táta jednou vzal na procházku s fotoaparátem, protáhl mě Prahou a ukázal mi všechny takové fotogenické místa. Tam to se mnou nafotil a já si do dneška pamatuju, že on vždycky v té fotografii nebo v pohledu na město, v té vedutě, vždycky hledal popředí a snímal tu fotografii přes to popředí, aby měla hloubku a barevný kontrast. Víte, tak vlastně jedno odpoledne a ještě teď z toho těžím. Takže to je spousta šťastných náhod, které mas utvářejí.
5: Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.
6: Krásná za večerů, kdy soumrak padá a od vltavských břehů

Žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich fraucimor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozvitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště. To všechno je Praha. A navíc hudba. Život jen škypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí. Hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bezpočet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně, však slávou dotýká se hvězd.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Ke spolupráci ho zvou jak zkušení mainstreamoví tvůrci, tak artoví režiséři. Vyhlasný kameraman Vladimír Smutný se nejprve vyučil spojovým technikem. A to se stalo v Brně, vidíte?
3: No, takhle, já jsem se nepříliš dobře učil. Já jsem vycházel z 8. třídy. Už jsem chtěl být kameraman, ale k tomu potřebujete maturitu. No a já jsem se na žádný gimpel nedostal, ani na žádnou průmyslovku. Zkoušel jsem to na grafickou. A tak můj táta měl takovou představu, že budoucnost techniky je v telefonech. Celkem dost přesnou představu. A tak jsem šel na učení do Brna. Tam jsem se vyučil spojovým mechanikem, pak jsem se přihlásil na večerní průmyslovku. 2 roky jsem dělal v dílně na Žižkově, byla to spíš zámečnická dílna. Tam mě vyučili 2 pánové, jeden se jmenoval Hedlička, byl to živnostník, který před komunistama měl firmu, a druhý byl komunista a ten měl teda jméno, které bylo patřičné a jmenoval se Zahálka. No a ty dva pánové mě vyučili, a i když byli rozdílných politických názorů, tak v řemesle si rozuměli a ten Hrdlička, ten to měl líp s tím plechem. Ale ty mě vyučili takovou zámečnickou práci. Mě bavilo tenkrát sváření, ale nemohl jsem k soustruhu, protože si pamatuju, že mě občas nechali na takový tyčovině dělat závity. Tu hlavu toho soustru odmykáte kličkou a já ji tam věčně zapomínal, a vždycky, když se roztočil ten soustruh, tak ta klička vyletěla v oknem, napřed to okno rozbila a pak už jsem to okno nechával otevřený. Takže jsem moc šikovný mechanik nebyl.
2: No, nakonec jste se na tu famu dostal, vidíte. Některé zdroje uvádějí, že jste studoval katedru režie, to je správně.
3: Ne. Dostal jsem se na fotografii. Uh-huh. Takže mě vzali jako první rok, to bylo spojené, ty obory fotografie a kamera, tenkrát. A já jsem se dostal na tu fotografii a pak jsem natočil v prvním ročníku takový film, kde malíř by rád maloval akty, ale nemůže sehnat model, tak má bystu, podle který to maluje. A aby ten model teda mohl zaplatit, tak tu bystu mezi lidma prodává. Film se líbil, tak mě přiřadili na kameru a už jsem tam zůstal.
2: Námět byl váš?
3: Námět, myslím, že jsme dali dohromady s Honzou Šustou, s kterým jsem tenkrát taky se učil, a hrál tam vynikající malíř Martin Vilgus, i když to byl film černobílej, tak on by měl zdravý vlasy, a potom ve Valerii v Říši divů, co dělal Jireš, tak tam hrál. Byl to prostě krásný kluk.
2: Vy jste na FAMU studoval v letech 1964 až 9, tedy v době vrcholící československé nové vlny. Byl na škole patrný, zjevný její vliv?
3: Na škole ne, protože vlastně ty filmy udělali čerství absolventi. Ale to, co mě teda nabudilo hodně na tu práci kameramana, tak byl film Slnko v sieti. Štefan Uher a Stanislav Somolány ve 62. roce se natočil. To byl černobílý film, který měl dokonalý lokace, dokonalý světlo, dokonalý kompozice a dokonalý pohyb kamery. Já si myslím, že do dneška je to jeden z nejlepších filmů slovenské kinematografie. Hodně se mě líbil a tu touhu stát se kameramanem ve mě ještě povzbudil. To byl 62, tenhle film, pak 64 natočil Honza Němec Diamanty noci a 65 Slavnosti a hostech, 66 Perličky na dně, jo. Takže ta nová česká vlna teprve začínala být v kinech. Samozřejmě, že jsme tím žili. My jsme na škole hodně točili černobílé, takže jsme se snažili je napodobovat. Ale tam byla výhoda, že vlastně to byly hrozně mladí lidi, že? Že Mencel, Chytilová, Jireš, Němec, Bočan, že sotva vyšli školu, tak začali točit. I když hodně filmů třeba dělal Jaroslav Kučera s nima, a nebo Jan Čuřík, který byli, neříkám o generaci, ale byli starší, tak spousta kameramanů, jako Jaromír Šofra, Ivan Šlapeta a tak dále. Nesmíme zapomenout na pana Barlu, to ještě byl na škole a Havra se vybral na film Zlatá Reneta a Romanci pro křídlovku, že jo?
2: Na kterého ze svých pedagogů nejvíc vzpomínáte? Vy občas zmiňujete Milana Kunderu, u něhož jste skládal scénaristiku, vidíte?
3: Tak to byla taková zajímavost, že my jsme měli přednášky scénaristiky a on Kundera nás zkoušel a učil. No, pro mě je to zajímavá osobnost do dneška. My jsme natočili vlastně podle jeho povídky absolventský film. Ale nejpopulárnější tenkrát pedagog byl Jan Šmok, který byl vlastně teoretikem toho našeho média a který nám pomohl utřídit si názory a určitý vztahy mezi technikou, emocema a tak dále. A do dneška, když přednáším na škole nějakým semináři, tak tu jeho teorii se snažím učit. Vy máte nápady, vy jdete do toho, snažíte se něco tvořit, ale on věděl o těch nástrojích všechno a snažil se nás ty nástroje naučit používat. A pak tam byli samozřejmě praktici, ty nám dali takovou euforii do té kameramanské práce.
2: Tak techniku, nápady jste určitě měl, ale ke kameramanské práci jste se dostával jen pozvolna. Vy jste dělal reklamního fotografa.
3: Já jsem v roce 69 absolvoval jsem filmem podle Kunderovy povídky režiséra Davida. Hrál tam Jirka Hrzána, Jana Šulcová, jmenovalo se to Eduard a Vůh. A tenkrát začínaly nějaké prověrky, jestli souhlasíte s tím vstupem nebo nesouhlasíte. A v tomhle filmu prověřovali toho Eduarda, jestli věří v Boha. Takže na to byla komise a ta ho prověřovala. Tak já se nedivím, že tenkrát Vávra ten film dal do trezoru a přestříhal ho, aby neměl problémy. Tak vlastně jsem neměl žádný film, který bych mohl ukázat, protože tenhle byl v trezoru. A na Barandově byl stop stav, že nikoho nebrali, tak jsem hledal místo. No a v Tesle Holešovice hledali reklamního fotografa. No tak jsem tam nastoupil a dělal jsem reklamního fotografa.
2: Protrpěl jste to?
3: Ne, mně se to líbilo. Ateliér u Kina Domovina, oni tam měli Nikon, všechny objektivy, vybavení bezvadný a šéf, inženýr Good byl fotograf. Tak jsme začali spolu fotografovat různý kalendáře a tak. Já jsem byl spokojený v těch letech normalizace, o nic jsem nestál ani o to. Něco točit, protože to byly samý filmy pro propagandu. Byl jsem rád.
2: Ale k práci s kamerou jste se dostal nejprve v krátkém filmu, později na Barandově, kde jste spolupracoval třeba na Vláčilových snímcích, na Macourkovské trikové komedii, což tak Hledáci špenát, v Orlíčkově pohádce, Jak se budí princezny. A jako druhý kameraman jste se podílel i na Menclově filmu Na samotě u lesa. Tam všude se určitě dali odkoukat zajímavé postupy a situace a řešení. Nicméně jako asistent nebo druhý kameraman jste působil až do svých 40 let. Tak nezačal jste to potom brát trošku úkorně? Neříkal jste si?
3: Ne, rozumíte, co bych točil? Dějiny Partaje nebo oslavný Ody na Rusy? Ten zlom z toho období po té okupaci, to bylo snad nejhorší, co mohlo být. To byla hrozná doba, kdy člověk viděl, jak ten národ, který viděl nějakou budoucnost nebo nějakou jinou perspektivu, než mu dávali předtím, tak najednou se vrátil naspátek. Ty lidi, kteří nějakou perspektivu měli, tak ty vyházeli. A nastoupila další generace, tentokrát už generace trochu dementních lidí, která se dostala na místa vedoucí. Takže co jste mohl očekávat? No nic, no. Takže já jsem byl rád, že jsem to nedělal.
2: Když hovoříme o té bolestné kapitole v našich dějinách, mohu se zeptat, jak jste se v roce 69 ocitl s kamerou u umírajícího Jana Palacha?
3: No, to byla do jisté míry náhoda. My jsme točili u ministra školství interview pro FAMU a dozvěděli jsme se to a někdo nám dal echo, že leží Legerce na těch popáleninách. Tak jsme se tam nějakým způsobem dostali a ten záběr jsem natočil. To víte, co jsou přesně ty věci, kdy musíte jednat poměrně rychle. Nemůžete tam být 2 hodiny, můžete natočit jeden záběr a my jsme tam tu kameru dostali tak, že oni vynesli koš s prádlem. My jsme měli robůr auto a ten koš s prádlem naložili do toho robůra dozadu, tam se zavřely dveře. My jsme do toho koše dali kameru pan Kvítek šel se mnou tenkrát. Tomu jsem na záda dal tu kameru, protože ta kamera vážila asi, já nevím, 60 kilo. No a tam jsem natočil jeden záběr, zase jsme jako špinavý prádlo tu kameru vynesli, protože jsme věděli, že to fízlové hlídají. Ale víte, já ten čin Jana Palacha obdivuju a do dneška o tom celkem nerad vyprávím.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je mistr kamery jedinečných obrazů, pan Vladimír Smutný. Až po své 40 jste se dostal k samostatné práci, nejprve s režisérem Juliem Matulou, pak jste s Jiřím Svobodou natočil Zánik samoty Berhov, což je film, který jste nechal uvést na Karlovarském festivalu poté, co jste obdržel Křišťálový globus. A pak přišel ke slovu snímek Smrt krásných srnců od Karla Kachyni, za který vám musím speciálně poděkovat, to je můj obrovsky zamilovaný film. Jaká byla spolupráce s Karlem Kachyňou?
1: Dodnes na to vzpomínám s láskou. I tohle to celé mělo takový zajímavý vývoj. On dělal s panem Čutíkem, což byl vynikající kameraman, opravdu vynikající, jako Kučera a Čutík, to jsou prostě hvězdy českého filmu těch let. A ve Střížně to stříhal Jirka Brožek, jak s Kachyňou, tak s tím Juliem Matulou, ten Poslední vlak. A oni tam viděli nějaké moje obrázky a nějak se jim to líbilo. A tenkrát pan Čuřík potřeboval vystřídat na filmu, který se jmenoval, to byl seriál Poslední vlak z Frýfeldova, podle Jiry Sládkový.
0: Vlak dětství a naděje.
1: No, nádherná knížka a nádherný film a nádherný v obsazení. Pan Zindulka a Růžičková, že jo, nádherný v obsazení, opravdu. A tak jsme se domluvili, že budu dělat asi 3 nebo 4 díly a pak se on tam vrátí. No a takhle jsme to udělali a tím jsem se vlastně seznámil s režisérem Kachyňou. Potom jsme udělali víc z těch filmů a jeden z těch filmů byl Smrt krásných srnců. On byl vynikající režisér, který byl zároveň kameraman, protože to vystudoval. On se nebál obsadit i neherečku. Bylo potěšení s ním spolupracovat. Natočil spoustu překrásných černobílých filmů. Jednu věc si pamatuju, že já jsem za ním přišel s takovým nápadem Kvetlej třešně a že když jdu oznámit z židovské obce, že kluci půjdou do koncentráku, takže jako paradox bude sněžit odpětní plátky těch třešní. A Karel Kachyňa si to vzal do čepice a jel na jízdě, kde já jsem jel s tou skupinou těch židů a házel ty odpětní plátky, jako když sněží. Za nějakou dobu jsem viděl znova film Ať žije republika. A najednou já jsem to tam viděl v tom filmu. A ten Kachyňa byl takový frajer, že on mi neřekl, pane kolego, to už já jsem dávno dělal tyhle věci. I když tohle to potom ve Smrti krásných srnců nebylo, to sněžení těch plátků, tak on mě nechtěl srazit a chtěl, abych měl i dál nápady a proto mě nechal bejt. Prostě byl chytrý. Říkám, jeho filmy miluju. No.
0: Přidávám se. Od 90. let je pak vaše jméno výrazně spojeno s filmy Jana a Zdeňka Svěrákových. S nimi asi taky hluboce souzníte, že?
1: No, tak to je vždycky takový svátek točit s Honzou Svěrákem, protože každý film je jiný. A jsou tam filmy, o kterých jsem vůbec nevěděl, jak je udělám. Učili jsme se to za pochodu. Letecký film, jako Andrej Svět, to tady nikdo nedělal. To jsem ani umět nemohl.
0: Já jsem si říkala, že tam přišlo ke slovu velké fištronství a takové zlaté české ruce. Nad kterým nápadem a jeho duchaplností se třeba dodnes radostně usmějete?
1: Tam byla taková zajímavá věc, že jsme potřebovali točit v kokpitu toho Spitfireu. No a to se nedá. Tam není místo. Tak jsme dali na nákladní auto velký kontejner a do toho kontejneru jsme posadili model toho kokpitu, který měl takový gimbal, kterým se nakláněl. No a já jsem vlez si do toho kokpitu a tam jsem s tím jako lítal a ten nákladák jezdil po Vodochovském letišti poměrně rychle a ono to vypadalo jako, že lítáme, no. A pak jsme třeba jezdili autem a snímali jsme to ze spodu, jakože to letadlo letí. To jsou takové nápady, které když řeknete, tak to vypadá směšně. Ale ten Honza je cílovědomý, dovede si ty věci představit a já s ním točím rád, protože on trikařině, to znamená trikový technice, rozumí víc než já. Takže já se s ním nebojím, protože on je schopen za mě některé věci vyřešit nebo mě přivést na nějakou cestu, která je schůdná.
0: Za nejedním z vašich filmů stojí i opravdu obdivuhodné fyzické výkony. Vy to umenšujete, ale myslím si, že je to nesporné. Ať u Jana Svěráka nebo u dalšího vašeho významného režiséra Václava Marhoula, nad kterým zpětně třeba žasnete a říkáte si, jo, to bylo fakt dobré, to jsem se teda vyznamenal.
1: Když jsem dělal s Honzou Svěrákem Tři bratry, tak jsme měli kočár tažený koňma a kamera byla na tom kočáru zvenku a bylo potřeba s ní švenknout z krajiny do toho kočáru. Tak jsem s tím kočárem běžel tak dlouho, až mi ten kočár ujel a pak tam byl mladý kluk, gripák, který to za mě převzal a doběh. Tak od té doby o své kondici už nemluvím a taky od té doby, co se trošku změnila ergonometrie kamer, jo. Takže takovou Ariflexus, kterou já jsem dělal, 2C, jste mohl vzít do ruky a mohl jste ji držet jednou rukou. Dokonce jsem měl dlouhou mozoli od té kamery.
0: Kolik vážila?
1: 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Já nevím, já jsem to nikdy nevážil. Ale dalo se to v té jedné ruce držet a dali se s tím dělat opravdu dynamický záběry v pohybu. Máte různý zařízení, které tu dynamiku umožňují, ale oni jak jsou těžký, tak mají určitou setrvačnost, než se dají do pohybu. Když máte ruční kameru, tak ta setrvačnost odpadá a vy jste poměrně velice hbitej v pohybu té kamery. Prostě ta kamera z ruky je takový specifikum, který mám rád. No.
0: Já bych se ještě teď zaměřila na herce. Je pro vás nějakým tématem práce s dětskými herci? Ať Kolia, Nabarvené ptáče, anebo to je záležitost spíš mezi režisérem a těmi představiteli. Vstupuje do toho kameraman?
1: Já si myslím, že pro ty děti je dobrý, když mají jednoho šéfa, když to někdo vede. Takže já jsem v pozadí a musím být velice pozorný, protože ty děti to třeba udělají jenom jednou. Takže musíte být jako pohotovej. Ale já si pamatuju, že když jsem dělal Václavem Marhoulem na Barvený ptáče, tak jsem se s tím Petrem Kotlárem tak jako zkamarádil. Dal jsem mu takový prostor. Udělal jsem chybu, protože on mi pak začal říkat, proč jste pan smutný, proč nejste veselý a tak. No tak od té doby jsem mu říkal, no budeš mi říkat pane smutný a budeš na všechno říkat prosím, pane smutný, můžu takhle. A byl klid. A tam jsem pochopil, že to, co jsem dřív jaksi intuitivně dělal, takže jsem dělal správně. No.
0: Řekněte mi, když se před kamerou sejde tak hezké společenství, jako v Tátově Volze vytvořili Taťána Dyková, Eliška Balcerová, Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová. Je to pro muže tvůrce nějak zvlášť stimulující?
1: Je tak to ta příjemná práce. Když jste oblouben krásnýma ženama, ale pro mě je to zajímavé. Vy chcete, aby ta každá z těch hryček byla půvabná na tom plátně. A na každou tvář se svítí nějak jinak. Když dáte umělý světlo, to znamená, že točíte v ateliéru nebo někde, kde musíte udělat umělou světelnou atmosféru. Na to existuje takový trik. To byl italský kameraman, který tohle vymyslel a který si vzal do ruky rozsvícenou žárovku a s tou žárovkou objel ten obličej dám ženský, no a v kterém úhlu ten obličej byl nejhezčí, tak on tam ta dělal hlavní světlo. Takže potom, když děláte to světlo, tak celkem víte, jakému typu obličeje co sluší. Že? Greta Garbo měla prostě jedno světlo, krátkej s tím pod nosem a prostě jiný nechtěla. A jsou herečky, který si to opravdu hlídají. A já jsem dělal jeden film s Faye Dunaway a tak když přišla poprvé na plác, tak se mi zeptala, proč stojí zády ke světlu, jaký používám filtr, jakou ohniskovou vzdálenost objektivu tam mám.
0: Náležitě vyškolená.
1: Na všechno se vyptala a když jsem jí vysvětlil, tak si všechny věci, s kterýma měla co dělat, protože byla v pohybu, tak všechny věci si dala do takové výšky, aby byla neustále rovná. Aby se nikdy nemusela hrbit, aby byla prostě sošná.
0: Když si ženy hlídají půvab, co si hlídají představitelé mužských rolí?
1: Já jsem očiš používal široký objektiv. A jak používáte široký objektiv, tak dochází ke zkreslení tváře. Najednou vystoupí nos a ten obličej je takový špičatej. Takhle jsem třeba snímal Radka Brzobohatýho. Když se dozvídají o tom, že byly vypáleny Lidice, tak jsem použil ten široký objektiv. Nebo i Karla Heřmánka, nebo pana Hrušínskýho tenkrát. To byl extrémně široký objektiv. A tam si nikdo nestěžoval, ale byla jedna italská herečka, která, když jsem dal kameru víc, než byla výška jejich očí, tak mi řekla, že nemůžu. Že musím tu kameru dát níž. Ale v kariéře se mi to podařilo takhle dopadnout jenom jednou.
0: Pane Smutný, byl mezi herci nebo herečkami takový, taková, s nimiž jste si moc přál točit a nepodařilo se to? Minuli jste se?
1: No, takových herců zřejmě bylo spousta, který bych chtěl mít před kamerou. Mně se hodně věcí podařilo. Já jsem měl štěstí, že jsem natočil s Janou Brychovou za Něk samoty Berhov. Jana Brychová je herečka opravdu fotogenická a kamera ji miluje a ona věděla, kam se má podívat, když jí člověk natáčí, který světlo jí sluší. To ona intuitivně věděla, tam se podívala, vypadala překrásně.
0: A co se sestrou Jitkou? Potkávali jste se při práci v takové míře, jak byste si přál?
1: Ne, s Jitkou jsme se viděli ve dvou filmech. Jednou hrála babičku v Třech bratrech, která vylézá z břicha vlka. A pak ve filmu Petra Kulihy, já si nespomenu. A pak hrála v jednom z těch seriálů o Megretovi. Takže jsme se potkali před kamerou třikrát. No.
0: Je to jiné než s ostatními herci?
1: Ne, já tam vidím figuru. V tomhle jsem sobecký. Koho hraješ, toho vidím.
0: A když říkáte, že vidíte figuru, myslíte, že přes ten objektiv dokážete i nahlédnout do herecké duše a do jejich tajemství?
1: To už nezáleží na mě. To už je na té herečce. Já jí nemůžu nic implantovat. Já musím být jenom pozorný. A musím najít úhel té kamery a musím na té tváři být včas. Do jisté míry musím jí vytvořit prostor, aby mohla zahrát to, co chce zahrát.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Kameraman světového formátu, malíř duše Vladimír Smutný nám vypráví o své tvorbě. Když dokončíte nějaký film opravdu silnou látku, jak dlouho vás potom ještě provázejí úvahy o tom, jestli jste ji dobře vystihl, co jste mohl udělat jinak, jak dlouho trvá, než se od toho filmu dokážete odpoutat?
3: No já tomu říkám, že se musím přeléčit. Nejlepší je přeléčit se dalším filmem. Ale pokud ten další film není, tak po Ptáčeti mi to trvalo hrozně dlouho. Teď jsem natočil s panem Svirákem Betlémský světlo, to je asi před měsícem, tak se z toho tak trochu probouzím, ale víte, pořád máte nějaký retrospektivy, když tak ve snu, máte pochybnosti a než to odezní, tak to dlouho trvá. Nejlepší je jiný film a tam na to zapomenete, protože musíte vyprávět jiný příběh.
2: Který z vašich filmů krásně stárne? Je takový, u kterého vidíte, že s časem získává?
3: Já si myslím, že ano, že třeba Modrý svět i Něžný barbar, taky typ filmu, který bude hezky stárnout. Jo. A nakonec to vidím i Namazaným Filipovi, že ten film hezky stárne taky. No.
2: A jak hezky stárnou anebo zrají vaše děti? Máte z nich radost?
3: No celkem se obávám, aby konkurence Smutných nebyla pro ně problémem. Protože až na jednu dceru, která vystudovala Karlovu univerzitu, tak všichni se zabývají, teda, nebo chtějí se zabývat kameramanstvím.
2: Takže synové Viktor, Robert i dcera Marie?
3: I Maruška, ano. Všechny baví vlastně fotografie, všechny fotografujou a Viktor už to dělá, že jo. Vypadá to, že natočí hezký dokument. Já taky pokračuju, protože můj strejda byl kameraman, to už jsem druhej, takže by bylo dobrý, kdyby byly další.
2: Šance
3: ale
2: jsou vysoké.
3: Konkurence není moc dobrá zase.
2: Když se takhle ohlížíme, dokázal jste uspokojivě skloubit tu svou obrovskou profesní vášeň s osobním životem, nebo tam cítíte nějaké rezervy?
3: Víte, ono, když děláte tuto profesi, tak ta nejmladší dcera mi to řekla jasně, ale táto, já se musím dobře rozmyslet, protože já vím, že když děláš film, tak vlastně neexistuješ pro nás. No se to nedá skloubit, protože vy vlastně v tom okamžiku, když děláte film, tak děláte naplno. Musíte mít touhu a není možný toužit po všem. Musíte si v té touze vybrat. A já si vybral tu kameru.
2: Ta touha neutuchá. Jaký film, jaké téma, jaký žánr by vás lákal na příště?
3: Víte, já rád skáču v žánrech, ale kdybych si mohl vybrat, tak rád bych dělal historický film, protože to prostředí minulosti, nějaký gotiky nebo baroka, tak by mě bavilo. To by mě bavilo hodně, jako dělat historický film. Ale ty filmy jsou drahý a těch se tolik nedělá.
2: Nás by to taky bavilo, pane Smutný. Moje poslední otázka u takto zasvěceného a oddaného tvůrce nemůže znít jinak, než co chápete jako poslání filmu?
3: Víte, takovou tu věc, že by mělo umění vychovávat, tak to je blbost. Ale já to chápu tak, že vy přinášíte příběh. Ten příběh má nějaký poslání. A já se snažím vidět ten svět tak, jak ho mnohdy lidé kolem mě třeba nevidí. Snažím se svůj pohled na svět nějakým způsobem do toho filmu přenést. No a to je všechno. Některé věci jsou starostí už pana režiséra.
2: Já vám za ty jedinečné, originální a mnohdy půvabné pohledy moc děkuji. Naším hostem byl pan kameraman Vladimír Smutný. Naschledanou.
3: Naschledanou a děkuju.
4: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posvícení, nebyla to neděle v naší obci.

0: proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán. Byl to ten

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno, tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno, budeme žít jako

do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nasrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Začíná pravidelný hudební podvečer s názvem U muziky, tedy U muziky s Eduardem Hrubešem. Srdečně vás, přátelé, všechny vítám a přeji příjemnou hodinku s naší národní muzikou. Jestli pak jste poznali autory té úvodní pochodové písničky, já vás nebudu napínat, ale věřím, že většina hádala správně. Text Karel Tobis a hudba Eman Fiala. Ano, přátelé, ten oblíbený filmový herec, který se objevil téměř ve 200 filmů a napsal také hudbu k asi 20 z nich. Právě jste slyšeli jednu z těch nejoblíbenějších písniček Kde je moje máma? Společně s Květovankou vám ji zaspíval Vratislav Velek. Teď následují Josef Zíma a Svatava Černá s polkou Ach bože lásko. Všichni možná vědí, hudbu napsal Jaromír Vejvoda, text Václav Zeman. To víte, když se sejdou dva kamarádi a oba talentovaní, to se jim to potom píše. Hrála Vejvodova kapela. A následovat bude valčík Ach cestičko ušlapaná. Pavel Pinkava zhudebnil text neznámého autora, ten zaspívají Brigita Hlaváčková a Vratislav Velek, doprovázení krajankou Václava Hlaváčka. A pokud jde o tradiční tango na úvod, bude to jímavá melodie Jaroslava Macha na text Antonína Fanty Cikáne černý. Zpěváci Jiří Škvára a Marie Hanzelková se studiovým orchestrem Jana Slaváka, který řídí Milan Baginský. Tak, jsme kompletní a můžeme to rozjet.

Teď se na chvíli podíváme na Šumavu. Zazní lidová, byl večer tichý, samozřejmě správně dodáváte, taky májový. Lesanku řídí Václav Paleček a zpívají Gerta Ledinská a Gerta Ledinská. To jsou ta moderní studiová kouzla. Pak si pustíme hudební obecně prospěšné sdružení Jam Duo. Vám už dobře známe z dřívějška. Studiový orchestr Jana Slabáka řídí Milan Baginský a přidáme ještě jeden titul Josef Čebiš a textař František Kaňka, polka s názvem Bezovka. A tento blok pak uzavře valčík Josefa Černého a Vaška Zemana Havířova růže. Hraje pražská kapela Petra Finka, zpívají Miloš Lorenc a sestry Petrovy.

Právě posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem, sestavený ze samých hitů české a moravské dechovky. A teď naše obvyklá cesta na Moravu. Nejprve zahrají Žadoviáci. Vlastimil Dvořák složil hudbu a text k valčíku Jak je krásná. Zaspívají Olga Baričičová a František Sukop. Řídí Ladislav Svoboda. A pak bychom tu dnes měli pestrou směs, takovou kvintesenci těch moravských melodií, posuďte sami. Kapelo Polku hrej, Mamko moje milá, ten lanžhotský mlýn, Zapadá slunečko, od Ježova moje milá. Vytvořili Vladimír Pfeffer a Jiří Tesařík a využili textů Jaroslava Fuxy a Růženy Sipěnové. A to celé potom zaspívají Joška Šmukař, Jarka Kachyňová, Květa Navrátilová a Jiří Helán. Hraje Moravinka pod uměleckým vedením Vladimíra Pfeffera. A jako by toho ještě nebylo dost, přidáme valčík Chodila Mariša. Valčík lidový zaspívají Daniela Češková, Ivana Slabáková, Břetislav Osička a František Uher. Hraje kdo jiný než Moravanka Jana Slabáka.

Aby to ovšem zase nebylo líto těm středočechům, poslechneme si směs pochodů Františka Kmocha a taky pestrou směs zpěváků. Ivanu Jelínkovou, Barboru Liškovou, Blanku Tůmovou, Ivanu Zbořilovou a Milana Černohouze. Veselku Ladislava Kubeše řídí Ladislav Kubeš junior.

Valčík Milé vzpomínky zaspívají Josef Zíma a Svatava Černá, doprovázení dechovou hudbou Antonína Votavy, a na rozloučenou si ještě přidáme polku Nejhezčí koutek autorů Antonína Borovičky a Vildy Sýkory, Ivan Trnka a Ivana Sajnerová a orchestr Karla Waldaufa. Hezký večer i nadále vám přeje Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

dopoledne. Zdravíme do všech koutů České republiky. Hezké dobré dopoledne. Zdravím Pražské divadlo u hasičů a to zdraví potleskem vás všechny, kteří jste si na... Ještě jednou dejte tu znělku, hele, když začínáme, ať si to poslechnete. Krásné dobré dopoledne. V přímém přenosu začíná tak jako každou sobotu Tobogán, u mikrofonu Aleš Cibulka. Dobré dopoledne ještě jednou. Jen to zkoušejte, ty potlesky, budete to dneska potřebovat. Já bych chtěl říct hezké sváteční dopoledne. Mně se stala taková věc, narodila se mi další ratolest. Už 12. dítě, tady paní se vyděsila. Ano, jsem plodný, ovšem jako autor. Dámy a pánové, jsem rád, že opět ve spolupráci s Dvojkou Českého rozhlasu vychází další knížka, na které jste spolupracovali i vy, milovníci starých českých pamětnických filmů. Takže dnešní Tobogán bude věnován této krásné, úplně malinkaté dámě Černobílé idoly 3. Třetí díl vaší, troufám si říct, oblíbené knížky, kdyby nebyla, tak nevychází, tentokrát s podtitulem Rodinná alba a korespondence. Jaké unikáty tam najdete tentokrát, to vám samozřejmě všechno prozradím, ale my bychom se malinko měli naladit do té doby 30. a 40. let minulého století a kvůli tomu je tady rozkošný ansámbl Blue Star Václava Marka. Prosím.

0: Lůstar Václava Marka živě tady u nás v Toboganu. Děkujeme. Ano, pan kapelník Václav Marek, to je ten s tou heligonkou, ano, to je ten stácí harmonikou. Je to praktický nástroj, protože on jak stárne, tak mu roste břicho a stále to není vidět. Pak už vymění heligonku za basu. Dámy a pánové, černobílé idoly trojka, pokud znáte tuhletu knižní řadu, tak víte, že první část knížky, tak to je vždycky 100 medailonů osobností 30. a 40. let, ale pozor, nejen těch slavných a nejslavnějších, ale snažím se, aby neupadla v zapomnění i méně známá jména, na která bychom chtěli vzpomínat. A proč rodinná alba a korespondence? Tak zaprvé, téhleté knížce je naprostá bomba, kterou já nepřestávám obdivovat. Podařilo se nám objevit korespondenci mezi, a teď poslouchejte, Adinou Mandlovou a Ferdinandem Peroutkou. Z roku 78, to byl rok, kdy pan Peroutka odešel, možná vám připadá fascinující už tohleto spojení. Je to zajímavé a ještě zajímavější jsou ty dopisy. No a kromě toho, rodinná alba, já jsem si říkal, že všichni víme, jak vypadaly slavné hvězdy na filmovém plátně, jak vypadaly při natáčení, ale jací byli doma. Tatínkové, maminky, a proto jsem zabrousil do tří rodinných archivů, do rodinného archivu Jany Štěpánkové, do rodinného archivu Svatopluka Beneše. Budete se velmi divit, jaký byl tatínek a jak se rád fotografoval i doma. No a třetí archiv, to je archiv dámy, která právě přichází. Dámy a pánové, paní Marie Hakenová Ulrichová. Příjemné dobré dopoledne, Maričko. Vítejte tady u nás v Toboganu, posaďte se u nás. Vidíte to, krásná dáma s kabelkou, sluší vám to jako vždycky, elegantně oblečená, bodeť by ne, ne, ona tak jako ukazuje, abych jako, jo, už nechválil. Představte si, komu je podobná. To se vám to je na tom světě a takhle se vypadá, když její tatínek byl Eduard Haken a maminka jedna z nejkrásnějších českých hereček všech dob, paní Marie Glázrová. Mě to fascinovalo, protože když jsme seděli v tom rodinném albu, tak paní Marička vždycky říkala, jo, a tady jsem s mámou a s tátou, tady přijel táta, tady s maminkou jsme byli potom tady. A mně to připadalo zvláštní, protože na těch fotkách je paní Glázrová s paní Hakenem, s panem Hakenem a nějaká malá holčička. Maričko, jaké to je? To je otázka, kterou už jsem pokládal. Jaký to je být dítětem těchto dvou gigantů?
1: Tak za prvé, krásné dopoledne. Za druhé, děkuji, že jste mě vybral do takové krásné sestavy, protože já nebudu mluvit jenom o rodičích. Maminka měla velmi ráda jako svého partnera na divadle, ve filmu, bohužel ne v televizi, v rozhlase, Zdeňka Štěpánka. Takže když Aleš přišel s tím, že bych měla tu čest být v knížce, kde bude Jana Štěpánková, tak jsem si říkala, to je velké vyznamenání. Za druhé, tatínek měl tu čest být v Národním divadle vedle Zdeňka Štěpánka a myslím si, že měli také hodně společného. Třetí v pořadí byl Svatopluk Beneš, s kterým maminka bohužel nikdy nehrála ani v televizi, ani ve filmu, ani v divadle, a myslím si, že právě ve vašem pořadu Aleši to sdělil, myslím, jednou, kdysi.
0: Ano.
1: Protože to byl velký elegán a krásný člověk. Jak vím, bylo těch dušiček z té generace hodně zajímavých a takových blízkých právě tomu dobrému partnerství na divadle, nebo prostě to, co je třeba k dobrému divadlu. Já si myslím, že jsem si dobře vybrala. Děkuju každý den, ráno, večer, že jsem měla takové rodiče, protože oni v prvé řadě byli úžasní jako rodiče. A myslím si, že právě proto, že měli tak náročné povolání, poslání, tak to docela obdivuju, že mě snad slušně vychovali.
0: Já myslím, že co k tomu dodat, samozřejmě, ale mě zajímá ta první chvíle, víte, když si vás domů přivezli z porodnice, vy jste se ráno probudila, teď jste si říkala, kdo tam bude, a najednou tam byla paní Glázrová s panem Hakenem. Co jste tomu říkala?
1: Tak já jsem se v prvé řadě neprobudila ráno, protože oni mě většinou budili, když přišli z divadla.
0: Aha.
1: A myslím si, že to bylo takové krásné, co se mnou možná dostávalo i do snů, protože jsem cítila ty špinky. tatínka jako vodníka hodně, protože ta zelená barva, jako když já jsem byla malá, tak ty barvičky, šmínky nebyly tak dokonalé, jak jsou teď. A myslím si, že prostě já to cítím snad i dnes.
0: A on chodil domů ještě zelený?
1: Ale no tak zůstávalo to.
0: Jo, tak jasný,
1: chápejte, jasný. Že prostě v těch porech to tam zůstalo. Jasný, jasný. A myslím si, že jsem objevovala právě jako malá, když už jsem trošičku rozumbrala. Tatínku, tady máš u ouška něco zeleného. A to jsem třeba nevěděla, že to je z vodníka. Ale prostě bývávávalo. Ještě ano. Ten druhý den.
0: Jo, jasně, čili to
1: ona to
0: taky
1: ta
0: mohli říct,
1: asi nedostala dolů.
0: Byste mohla říct, že klidně váš tatínek byl vodník.
1: Vodník.
0: Maminka byla paní kněžna.
1: No, maminka měla všechny polohy, teda podoby, pardon. To nebyly, jako nevím, kdo spíš asi z filmu Pro pamětníky, tady osazenstvo si bude vzpomínat, tak to byly jak ty venkovské dívky, až teda po ty kněžny a královny a já nevím, co všechno možného, což je taky obdivuhodné.
0: No, když si povídáme dneska o pamětnických filmech, kde byla vaše maminka nejvíc ona? Kterou tu roli, který ten film máte vy nejraději?
1: Já protože... Rozinu Sebranec.
0: Rozinu Sebranec.
1: Určitě.
0: A tam ona byla
1: taková. Tam byl i ten drive a byla tam vlastně dvojpoloha, že jo, taková. A ten film je moc hezký, to se panu režisérovi snad i povedlo neskazit.
0: Víte, já vždycky jsem zjišťoval, protože paní kněžna, že jo, nebo Rozina Sebranec, vodník, pan Haken, mně to připadá tak jako, vždycky jsem pátral, jak to probíhalo doma, protože přeci jenom někdy v normální rodině vylítne ten pohlavek, že jo, když dítě zlobí.
1: Ano.
0: U vás spíš maminka?
1: No jistě.
0: Maminka?
1: Ano, maminka byla velmi přísná, protože to už jsem mnohokrát říkala, tak pokud se opakuji, promiňte mi to. Chtěli mít 10 dětí, brali se pozdě, já jsem dítě pozdních rodičů a s tím, že prostě do mě vkládali asi jako do těch 10 dětí, hlavně maminka a její maminka, čili babulka, jak mnohdy říkám a domnívám se, že prostě to bylo dobře, že tak jako byli na mě velmi přísní. No a maminka tam mě, to jsem vám myslím říkala, nevím, jestli to není v té knížečce, že vlastně mě týrala, když mě vodila do první třídy.
0: Tak, je to tam, napsal jsem to tam.
1: Ano, tak je to pravda.
0: Ano.
1: S tím, že mě zkoušela ze slovíček a já jí teprve v dospělosti za to poděkovala, ale předtím jsem byla nesmírně nešťastná. Pak mě nutila hrát na klavír a tatínek, když prošel kolem, tak vždycky říkal, kdyby mě někdo takto trápil, tak bych s tím seknul. Takže já jsem s tím skoro sekla, ale pak jsem se k tomu vrátila, když jsem to potřebovala. A myslím si, že prostě měla metody po svém tatínkovi, kdy dědeček jí asi miloval nejvíc, pocházela ze 4 dětí uprostřed a také vykonávala to, co si její tatínek přál. Mimo jiné jsem minulý týden byla ve Slezsku, maminka je ze Slezska a dědeček tam zakládal české školy a byl tam lékařem 30 let a měl děti horníků, ženy horníků, horníky, nesmírné množství pacientů každý den a babulka, jeho manželka, byť na to neměla aprobaci, tak se vedle dědečka naučila vést mu lékárnu, čili ona byla vlastně lékárnice. A vychovala velmi dobře všechny ty děti a navíc vychovávala a starala se taky o ty děti těch chudých horníků. Takže oni tam na ně vzpomínají. Dědeček má pamětní desku na stole, teda pardon, na stole. Jste šáhl na stůl, tak jsem řekla na stole. Na domě a teď je tam bysta maminky a pana Poločka, protože pan Poloček pocházel také z Horní Suché.
0: A dneska jste vy tady. Dozvíme se ještě všechno. Já se budu ptát dál, ale já
1: jen
0: pozvu další.
1: Ptejte, já jinak nebudu odpovídat, protože nevím, co
0: chcete vědět. Jste málomluvná, určitě to já už vím za ta léta, co se známe, ale mně se moc zalíbil tenhle ten klíč ratolestí známých slavných osobností a proto mi dovolte, abych pozval další dva hosty. Přicházejí Dana Homolová a Jiří Stivín. Hezké dobré dopoledne. Danuško, promiň, ale to tvoje příjmení, já jsem se tak soustředil, aby to bylo hezký. Posaďte se u nás, Dana Homolová, Jiří Stivín. Vybírají, kdo si kam sedne? Ano, Růže, Jiří Stivín mezi dámy. Tady jsou mikrofony, příjemné, dobré dopoledne, Danuško, vítej opět po čase.
2: Dobré dopoledne, ne, já říkám dobrý večer, člověk je zvyklý vždycky vystupovat spíš večer.
0: Jo, v našem, ale hlavně ona je tady tma, takže to vypadá ty světla na stropě jako hvězdičky. Danuško, tak možná začnu u tebe, protože už tvoje příjmení napovídá, kdo byl tvým tatínkem, samozřejmě pan Miroslav Homola, další hvězda pamětnických filmů. Je to tak?
3: Je, no když to říkáš, tak určitě. Ty toho víš nejvíc z nás, že jo?
0: No to vůbec ne. Ty mi řekni, jaký máš vztah. Samozřejmě hrál později potom, ale k pamětnickým filmům, které odehrál konečně sami s Natašou Golovou a mnohé, mnohé, mnohé další. To byla velká hvězda konce 40. let nebo poloviny 40. let.
3: No asi jo. Já nevím, tak... No, natočil toho hodně ze začátku.
0: Počkej, ty to říkáš tak skromně, si dcera Miroslava Hovoli.
3: No,
0: to taky je nějaký závazek, ty děláš, jak kdybys neviděla já žádného filmu.
3: Je to závazek, ano, a já taky hraju jako divá po Vlastech českých, čili já jako nesu prapor. Ale že se mě ptá, že byl hvězda, asi ano, asi je tak vnímaný. Víš, já to tak zase jako nevnímám. Pro mě to byl táta bezvadný, s kterým jsme se milovali hrozně a mámu jsme tak jako moc nemuseli. Ona nás hrozně zlobila, tak jsme jako tak drželi takovou basu proti mámě, tak jsme měli hodně k sobě blízko. Čili, když se řekne Miroslav Homola, pro mě to není hvězda 30. 40. let. Pro mě je to prostě bezvadný člověk, táta, který ho měli kolegové rádi, když se teda hodně neopil, tak zlobil.
0: Ty jsi otevřenější, než jsem čekal, to je úplná 13. komnata, tady už víme, jak to u vás v rodině chodilo. Tak Miroslav Homola, no a Jiří Stivín.
2: Kdyby jenom u nich říkat.
3: No,
0: tak k tomu se taky ještě dostaneme možná. Jiří Stivín, teď si možná říkáte, čiže je to syn, ono se to hodně ví. Vaší maminku já jsem miloval, miluji do dneška, byť nikdy jsem neměl šanci se s ní potkat. Jiří Stivín je syn paní Evy Svobodové, což je herečka, která taky odehrála celou řádku krásných rolí ve 30. 40. letech. Asi nejslavnější, kdy si ji vybaví i ti, kteří nevědí, Drahé tety a já. S Natašou Golovou to byla ta druhá tetička.
2: Paní Millerová ve Švejkovi. Tak.
0: Paní Millerová ve Švejkovi, samozřejmě. A mnohé, mnohé, mnohé další. Jak byste vnímal to, že maminka byla hvězdou už v té době, řekl bych, za války a před válkou?
2: Já si myslím, že před válkou a za války byla možná větší hvězda než potom. Nicméně ona hlavně hrála divadlo a proto právě s panem Homolou se znám od dětství, protože jsem chodíval do divadla, do klubu a tak a vůbec. A dokonce jsem tam i hrál. A ona hrála vlastně s Oldřichem Novým a všechny z těch starých filmech. A potom hrála, většinou byla to takový herec malých rolí. Ono, jak jednou se někomu něco přiklepne, tak pak už se toho nezbaví někdy možná. Ono jí to vůbec nevadilo. Nicméně díky panu Podskalskému potom právě dostala tu hezkou roli z Drahé tety a já s paní Natašou Golovou. Tak tam opravdu byla přesně taková, jaká je.
0: Já ji miluju ve filmu Roztomilý člověk, což jsou právě 40. léta. Určitě si vybavíte opět Nataša Golová, Oldřich Nový a Ladislav Pešek tam má přivést svoji sestru, o které se neustále hovoří, jak je ošklivá.
2: Ano, samozřejmě. No.
0: A nakonec přivede vaši maminku.
2: Ano, ano, jasně.
0: Nebylo vám to
2: jasně, no.
0: Jako dítěti trošku líto, že z těch všech hereček, které byly na výběr, zrovna ona?
2: A ona furt říká, on mě štípnul, že já furt tam na něj leze a tohle. A samozřejmě tak... Ona byla takový typ, spíš trošku do komična, nebyla to žádná, jak se říká, pin-up girl. Ono samozřejmě taky to, mám krásný její fotky z té doby a dále mohlo se to stát, že se dáma na to taky hodila. Nicméně ona byla spíš do těch komických rolí.
0: Je pravda, že vždycky po letech se třeba vybaví divákům něco, co nebylo až tak zas důležité. Danuško, u tebe tatínek, čím se zapsal nejvíc? Je to ten hlust, vysihák, který ho potom stíhal jak v rozhlase, tak v televizi? Nebo co je tak asi nejslavnější, byť by si to třeba on ani nepřál?
3: No asi jo, protože vlastně taky jsem, jak vy jste říkala, dítě starších rodičů, táto by bylo 43, když mě měl. To znamená, když on byl jakoby teda ta hvězda, že jo, tak to já jsem ještě nebyla na světě. A takže já ho vnímám od těch 10-11 let, takže vlastně si ho pamatuju hlavně jako hlust vysiháka a hodně, jestli to ještě někdo pamatuje, v Činoherním klubu, kdy si napsal Pavel Landovský hodinovýho hoteliéra a hrali tam s panem Novým. A to vím, že mělo asi 80 repríz a všechny jsem viděla. Všech, na všech představeních jsem byla.
0: To jste měla udělat inspici, když tam chodila, víš, jako, no, že mohli jako, platit za to.
3: No, to málem jsem to mohla hrát. Takže vlastně si ho pamatuju, ještě hostoval taky v divadle Za branou u pana Krejči, takže máš pravdu, pamatuju ho z těho hlust vysiháka, pač já jsem jim dělala řidiče, čo?
0: Ty jsi vozila hlust vysiháka?
3: No, už mě bylo 17 a ještě jsem neměla řidičák a už jsem vozila hlust vysiháka.
0: Holka, ty jsi dneska ale rozhodla,
3: protože
0: že
3: když
0: na tu
3: bylo 1. máje nebo 5. nebo takovýhle, ty rozumíš, tak to bylo v 10, v 1, ve 4, v 6, v 8. No a oni mezi tím prostě museli odpočívat v tom autě, tak Danulka řídila, no. Ale je pravda, že Mirda Lipský říkal, že jsem nejlepší řidič.
4: No,
3: že jedině se mnou se, že i usne, že se mnou se nebude.
0: Já takhle, když někdo řídí, usnu hrůzou, víš, jako jestli dojedu nebo
3: ne,
0: neříkám, aspoň
3: ne,
0: to bude...
3: Ne, to omdlíš hrůzou, ale Mirda Lipský usnul v pohodě, v klidu.
0: Ano, tak vidíte, dámy a pánové, že trio jsme vybírali krásně. Je tu ještě jedno místo, za malou chvíli doplníme dalším hostem, ale teď opět, ano, kapela pochopila, že přichází její chvíle. A tohle to je písnička, která, když se bavíme právě o 40. letech, když by se mě někdo zeptal, který film z pamětnických mám vůbec nejradši a kterou polohu třeba konkrétně Nataši Golové, Hotel Modrá hvězda. To je tak proflaknutá odpověď. Hele, ale ten film je tak dobrý i po letech, já nevím, jak oni to tenkrát udělali. No a právě v něm zazněla tato píseň Blue Star Václava Marka a zpívá vám Kamila Novotná.

0: Blue Star Václava Marka, Kamila Novotná živě na dvojce Českého rozhlasu v přímém přenosu Toboganu, kde dnes vítáme do světa s Brusonovou knihu Černobílé idoly 3, rodinná alba a korespondence, kterou vydala edice České televize ve spolupráci s dvojkou Českého rozhlasu. Jsou tady Marie Hakenová, Ulrichová, Jiří Stivín, Dana Homolová. Jak se vám to líbilo? Vy jste se tak zasnili.
1: Krásný,
0: Maričko, co?
1: Krásný.
0: To je krása. No,
2: bylo to hudba, non plus futrál.
3: Ano, to k tomu není co říct.
0: To je velká pochvala, ale pan kapelník má radost. Mám na vás takovou zákeřnou otázku. Vy tři slavné ratolesti. Ve kterém českém filmu se setkala Marie Glázrová, Eva Svobodová a Miroslav Homola? No?
2: No já vím, že se setkali v Jáchyme, hoď to do stroje, maminka
3: hoď
2: s panem...
0: Hoď to.
2: Sorry, no,
0: to je novější verze.
2: A jim Zorin.
0: Ano, ale ne, ale tam nehrála samozřejmě...
3: Jeden oslavný film, kde byli všichni herci snad vůbec.
0: 14. v řadě máte, myslím, na mysli tenhle ten film. Hele, já
2: a
0: jsem
2: nebyl
0: se...
2: to náhodou Strakonický dudák?
0: Já jsem se chtěl dostat do této situace, protože když něco nevím, tak se na to zeptám. Aha. Velmi často mi píšete, že v mých knížkách a kalendářích nejsou věcné faktické chyby. To není moje zásluha, ale zásluha dámy, která právě přichází, protože tato všechno čte ještě dřív než vy a všechno to vychytá. I je. Všechno mi opravuje. Dámy a pánové, přichází historička Národního filmového archivu, paní Eva Urbanová. Příjemné dobré dopoledne. Posaďte se u nás, Evičko. Tady je mikrofon. Víte, jak jsi skromná, přinášíš si svoji vlastní vodu, my bychom vám dali rozhlasovou vodu.
3: Ne,
0: jste zvyklí z archivu nosit si svou vlastní vodu. Rozlouskněte tenhle ten problém, než se budu ptát dál. Já si totiž myslím, že žádný takový film neexistuje, kde by se sešli všichni tři. Je to tak?
4: Kde by byl pan Homola,
0: pan Homola, paní Glázrová, i paní Svobodová.
4: Partnery hráli paní Glázrová s panem Homolou ve filmu Pelikán má alibi. Asi tam byla i paní Svobodová.
2: Tam mohla hrát nějakou toaletářku.
4: Ne, toaletářku ne. Ale může být nějakou takovou lidovou postavu.
0: Ano. Já vždycky mám chuť vás oslovovat, vy to víte, paní doktorko, protože člověk, který toho tolik ví, a jste doktorka? Nejste, ale můžu vám tak říkat, hele, dneska je to jedno. Paní doktorko, když je řeč o pamětnických filmech, nejstrašnější teda je, nedávno jsem se setkal s jedním 17-letým klukem, bavili jsme se o starých českých filmech ohledně nasazování jejich na televizní obrazovku a on říkal, jo, já jsem rád, když se dávají jakoby filmy pro pamětníky. Já jsem říkal, počkej, a ty v 17, co je tak jako film pro pamětníky pro tebe v 17? A čekal jsem Jáchyme hodě do stroje nebo něco v tom smyslu. On říkal, no film pro pamětníky, to jsou takový ty starý český filmy. Říkal, no a jeden příklad mi řekni, víte, co řekl? Pelíšky. Jsem starej, tahne mi na 40. Pelíšky, film pro pamětníky. Paní doktorko, co nejste doktorka, od toho roku, pro mě pamětnické filmy jsou od roku 30, dejme tomu od doby potom, kdy film promluvil, do roku 45. Kolik těch filmů vlastně bylo natočeno? Protože ono to dělá dojem, že jich jde v televizi pořád dokola 10, 20, 30. Je to spočítáno, kolik jich vzniklo v té době?
4: Jejich zhruba v téhle době, v těch 30. letech, myslím si ke 400. Řekla bych to podle toho, že v Národním filmovém archivu jsme připravili takové knihy, ono vyšly postupně a vlastně zaznamenávají různá období historická, už úplně od vzniku kinematografie a v každé té knize je tak 300 až 400 filmů a jeden z těch dílů, ten druhý díl je teda od roku 1930 do roku 1940. Čili bych to takhle odhadla, že asi. Takže jich je samozřejmě daleko víc, než
0: a vy jenom... A jste všechny viděla?
4: Já jsem viděla úplně všechny české filmy. Já jsem historička, ale také jsem kurátorka sbírky českého hraného filmu v Národním filmovém
0: archivu. Vy jste viděla všechny české filmy, které kdy byly natočeny?
4: Já jsem musela některé mnohokrát ke své velké lítosti.
0: A co zdravíčko slouží?
4: No, někdy je to velké utrpení.
0: Některé filmy bych nemusel vidět ani dvakrát?
4: Ano. Dokonce některé filmy z těch 30. let nejsou tak úplně hezké na pohled.
0: No, je pravda, že před lety jsem se vás ptal, proč běhají filmy pořád dokola pamětnické, proč nevytáhnou z archivu i ty další a paní Urbanová řekla, ať tam leží. Ať na ně sedá prach.
4: Ano, jsou takové filmy. Jo.
0: Ne, no. Mně se moc líbí vaše povolání. Já si to představuju tak, že přijdete do filmového archivu tak na 9., na 10., že jo? A po první, druhé kávě si pouštíte filmy, než si řeknete, holky, dneska už jsme viděli 4, jdeme domů zase zítra. Ne, já proto bych tam chtěl pracovat.
4: Je to prakticky úplně tak.
0: To je krásný.
4: Ráno vstanu ve 4:44 a od 6:30 od rána už velmi, velmi usilovně pracuji, protože třeba 17 let jsem intenzivně pracovala na těch knihách a to znamenalo 17 let každý den zhruba 10 až 11 hodin práce. Myslím, hovořím i o sobotách, o nedělích, protože prostě už jenom to, že musíte ty filmy zhlédnout, v leckterém případě ne jednou, tak si to vypočítejte, jo? 400 k jedné k té knize, 400 krát hodinu a půl, zhruba hodinu a tři čtvrtě. Musíte věnovat tomu, jenom že se na to koukáte, vy to musíte popsat, vy musíte vychytat, jaké jsou tam písničky, vy musíte poznat exteriéry, případně si je dodatečně ověřit, vy musíte poznat, kdo zpívá písničky, dohledat si. Dneska je internet, spousta věcí si ti lidé, kteří něco potřebují vědět, takzvaně vygooglují, ale té nejstarší naší knize je dneska už 20 let, nic takového nebylo k dispozici, takže to znamenalo, že jsem třeba u toho 30 až 45, abych tam mohla zaznamenat, jak se které ulice anebo jak se které objekty jmenovaly v době vzniku toho filmu, tak jsem měla rozloženou mapu a po kolenou jsem lezla a prostě jsem srovnávala se současnou mapou a tak, protože prostě jsem měla tu ctižádost, aby ty knihy byly co nejvýstižnější, nejpřesnější. Ale slouží mnoha internetovým...
0: Kde bychom
4: mnoha
0: bez nich byli, jsou geniální, to opravdu chválit. No a potom do té, to klidně tleskejte, protože jsou fakt nádherný. Národní filmový archiv můžeme chválit. No a Marička chce něco dodat?
3: Já bych jenom dodala, že jsou to zlatá slova, protože já jeden z mých oborů, tedy první, byla právě filmová a televizní historie. A musím říct, že my jsme velmi těžce zkoumali, co nám pan Mirtil Frieda říká, protože to nebylo dokumentováno nikde, takže děkujeme.
0: No, vy vidíte, paní Evo, máte plno práce a pak najednou zase zaklepe cibulka, že zase něco se smolil, abyste mu to opravila. To je radosti vždycky.
4: Ale já ráda, já vám oplatím tu chválu v tom smyslu.
0: Proto jsem vám chtěl nahrát teďka, pochopil se přijde.
4: Ano. Že rozhodně tedy nevytváříte žádná jen tak laciná čtiva, kde byste pochytal nějaké internetové záležitosti se tisíckrát kopírující chyby a podobně, že opravdu, když jste Nataše Golové, věnoval tu knihu, tak jste napřed mnoho let předtím si ty věci dával dohromady a ty drobnosti, co jste tam měl a nebyly tak úplně přesné, jsme snadno vychytali.
0: No, to bylo sporné, to nebylo vyloženě špatně, o tom se dalo diskutovat a většinou vždycky se ukáže, že to bylo blbě, ale...
4: Taky jsem se
0: naučil díky vám celou řadu věcí, ale když jsme u té chvály, máme tady tři slavné ratolesti, tří slavných osobností, teď když mluvíme o filmu, že bychom si něco řekli vůbec o jejich významu, tak Marie Glázerová v českém filmu. Mimochodem, když jsme se bavili o tom pohlavkování, tak to je možná jedna z nejslavnějších facek českého filmu, kterou dá vaše maminka ve filmu Byl jednou jeden král. Fackuje Vlastu Buriana, že jo? No fackuje, ne? Jednomu tam tak jako natáhne.
4: No, on tam odebírá sůl.
0: Maminka nedala sůl, to je pořád ta jedna maminka, to je ta Rozina Sebranec, to je paní kněžna, to je...
4: Ano, paní Glázerová rozhodně byla velká osobnost a rozhodně to je velmi noblesní dáma. Ta lidová role, ve které ona dá tu facku, přesto její noblesu neschazovala. Ona nebyla prostě typ do nějakého, ale nemyslím to nějak dehonestujícím způsobem, ale do nějakého kravína, protože prostě v sobě pořád měla tu šlechtičnu a to se nedá, jako jo, takovou tu noblesu.
2: No, proto taky o ní usiloval ten král, že jo? Potom,
4: ano. Proto také pro pana Verichu.
0: Je pravda, že nějaký film z 50. let, kde by Marie Glázerová hrála dojíčku nějakou, třeba to mi přijde opravdu absurdní.
3: Já jsem teď našla propojení trošičku,
0: ano?
3: Protože oba rodiče, jak pan Homola, tak paní Svobodová, byli v divadle, kde působil původně Jan Werich, je to tak?
1: No,
3: ano, no on je vlastně na... Ano, no, ano. No, no, takže babičko. Tady je propojení i na tu moji maminku, že se teda sešli takhle vzdáleně.
0: Je ale to teda hezký moc... oslý můstek, ale vlastně jo, takže prakticky
3: jo, jo.
0: Byli...
3: Teď mě to napadlo, že jo. Ale jinak musím říct, že se měli moc rádi. Já teda jsem jako malá si pamatovala, když jsme potkávali před ABC jednoho nebo druhého, takže to byly takový hezký vztahy mezi těmi herci.
1: Ale paní Glázrová byla taky na Vinohradech v divadle?
3: Byla, byla.
1: No, no tak to no, znamená, tam, že když se to no. stalo armádním divadlem a místo ředitele tam přišel plukovník. No,
0: ano.
1: To neznáš. To
0: byli... Já byl malej, víš, tak to se...
1: No, herci prostě hráli se, že jo, velký jména Štěpánek a já nevím, prostě všichni tyhle, to všechno byli na Vinohradském divadle a pak se z toho stalo armádní divadlo a byl tam generál, nějaký ředitel, takže první je, že se herci museli zouvat na vrátnici. To neznáš? To nevíš?
0: Povídej, povídej.
1: No to se museli zouvat a hlášení inspicienta vypadalo takto. Okamžitě se na pódium dostaví, teď já třeba, to byla paní Rosulková, nic. To byla jedna historka, tak se ozvělo. Na jeviště se dostaví okamžitě paní Rosulková. Paní Rosulková už... A ona ní seděla v šatně, protože prostě se rozhodla, že na tohle hlášení nebude slyšet. A teď už byla věta těsně předtím a ozval se. Paní Rosulková na scénu, paní, milostivá paní, pro boha, pojďte už. A teprve šla.
0: Vyšla.
5: A to ještě musela stihnout odejít na záchod, protože se vždycky říkal, Mařenka ještě nebyla na záchodě, nemůžeme začít, že jo?
1: Takže to jenom, abych vrátila, že vlastně všichni tyhle herci a Medřická tu Vidra a všichni byli na Vinohradech a když tam nastalo tohle komunistický nebo socialistický utrpení, tak vlastně všichni přišli do městských divadel. Takže vlastně městské divadla vznikly z toho, že na Vinohradech...
0: Jsme to propojili, krásně jsme to propojili. A do toho ještě vlastně paní Medřická byla chvilku tvojí tchýní.
1: No byla, no.
0: Viď? Aby jsme to zamotali úplně.
1: No.
0: Takže ty jsi vlastně i slavná snacha bejvalá.
1: No, když to chceš takhle říct.
0: Ano, podíváme se v historii dál, ale já se teď podívám na Blue Star Václava Marka. Ukradnu ti mikrofon, abych ho dal panu kapelníkovi. Pane kapelníku, co u vás nového? Vy jste kapela, která se čas od času objeví v tobogánu, to jsme vždycky rádi. Jak se daří Blue Staru?
6: Blue Staru se daří velice dobře, protože hrajeme muziku, která nás baví, takže ji máme rádi a snažíme se to přelévat posluchačům a doufám, že posluchačům se to taktéž líbí, protože ta muzika byla báječná v té době. A jak se daří tobě?
0: Děkuju za optání taky krásně, ale vrátím se k vám. To vám prozradím. Ne, Vašek miluje tuhletu dobu natolik, to vás bude zajímat, že jeho prvorozený syn se dokonce jmenuje Kristián. Má doma Kristiána, ano. A my si z něj děláme legraci, že když se mu narodí dcera, tak to bude logicky Zuzanka. A kdyby se mu narodil ještě jeden syn, tak já jsem navrhoval, že by se mohl jmenovat Hotel Modrá hvězda, ale jemu se to nějak zase až tolik nelíbí.
6: Kdyby ty svěděl, co ještě nevíš.
0: Co?
6: Uvidíme, uvidíme.
0: Počkej, jo?
6: Uvidíme.
0: Jo, takhle. Jo, mají dneska asi hezký večer nachystaný.
6: To jsem tě překvapil, viď?
0: To mě velmi překvapil, jsou šoky tady v přímém přenosu, ale já poprosím, když si povídáme o starých filmech, vy máte nádhernou takovou směs starých písniček, Kristián, Dívka v modrém, jestli byste dali tadyhle to, protože to sem určitě patří.
6: No, my bychom to normálně rádi dali, ale my tady dnes nemáme zpěváka. Máme tady zpěvačku a to jsou písně Oldřicha Nového. A to by nebylo úplně až tak jako dobré.
0: A to vadí? Tak to odspívá zpěvačka?
6: No to vadí, to nejde, to nejde. Jako jen pro ten dnešní den,
0: když u některé zpěvačky odčit na vohně, to by vypadalo divně. No a tak to dejte nějak instrumentálně. Já mám zaskočit. Danuško, to je výborné, já umím všechno. Hele, máte text?
6: No Aleši, já ti to řeknu, jak teď z toho ven. Já ti to řeknu asi takhle, ty jsi výborný moderátor. Já si tě vážím velice jako moderátora.
0: Jsem se dneska chodil. Takový to měl být hezký křes knížky. No a co?
6: No dobře, tak zkusme to. No.
0: Počkej, jakože já mám opravdu zpívat?
6: Zkus to.
0: Ale to je přímý rozhlasový
6: přenos. Tak se to vystřihne.
0: Jo. Ale máš tam? Já jdu na to, dámy a pánové. Ale není malých šancí a rozhodnutí. Text tady opravdu je.

Mě to začíná bavit.

Já se musím kouknout na pana Stivína, jestli ho neranila mrtvice. Vy chcete ještě dál? To jsou šílenci, ale tohle je složitý. Držte mi palce.

0: Tohle máte u mě.
1: Počkej, takže...
0: Píšu si vás všechny. Homolová, Marek...
1: Moment.
0: Všichni byli u toho. Mě málem ranila mrtvice.
1: Já žádám, aby se pan kapelník omluvil panu Cibulkovi.
2: Já se mu omlouvat nepotřebuji, protože on teď složil konkurs.
0: Oni říkali, že nemají zpěváka, jo. S nimi zpívá samozřejmě Pavel Švestka, úžasný zpěvák. Je od 9 zamčený na toaletě, ale... Nějak jsem se prodrat musel, teda mě tak bije srdce opravdu. Já...
3: Aleši, mě překvapila vaše odvaha, protože jsem si říkala, je tady pan Stivín, tak to majitel určitě skvělého sluchu, ale dobrý.
4: Ne, já žádný sluch nemám.
5: No. Ono tady nebylo moc slyšet.
0: Ono tam taky ne, ale já jsem vždycky tak jako pobočku kouknul, jestli pan Stivín je ještě stále tady.
4: Jo, ano, ich bin hier, já.
0: Jo,
4: já
0: ale co, jako pár not mi uletělo, ale zase jako v obsahově,
4: nebylo
0: že?
4: To opět non plus futrál, jak říkáme, ano, jasně to.
0: Skutečně jsem málo.
4: Velice, ne, naopak, jako, já mám rád vždycky, když je všechno naživo, když člověk nemůže už nic opravovat, což mám pocit, že je to nejkrásnější, co může být. A hlavně člověk nemá ani vědět, co se bude dít. Má to jít přímo, jak se říká, zkoušej jenom zbabělci a netalentovaní.
0: Jistě, samozřejmě, ale příště možná budu tančit, ale vraťme. Vraťme se do 30. a 40. let minulého století ke knížce Černobílé idoly 3 a vás tří slavných ratolestí se zeptám samozřejmě i na vzpomínky nejenom na vaše rodiče, ale vy díky tomu, že jste byli ratolestmi slavných, jste určitě měli šanci se setkat i s nějakou další slavnou osobností té doby. Maričko, máte vzpomínku na někoho, kdo třeba za maminkou chodil, přátelil se s ní a byla to hvězda 30. 40. let?
6: No to takhle si zrovna neuvědomuju, ale velice dobře vím, že když maminka měla odpolední představení a babulka nebyla náhodou v Praze, byla u své starší dcery, tak mě maminka brávala sebou do divadla a seděla jsem ve vrátnici, buď to u zmíněného pana Landy, toho možná i vy dva znáte, a dalších pánů Štrupla a podobně, ať to bylo v Národním nebo v nynějším Tylovým stavovským divadle, anebo i v nynější Státní opeře, čili Smetanovým divadle. No a tam jsem já měla tu čest jako malinkatá vidět všechny ty hvězdy divadla, filmu a tak dále. Pan Heger, když prošel kolem, no tak to jsem se bála. On nás potom učil na FAMU vlastně. A myslím si, že byl takový přísný. On byl učitel původem, takže to tak souhlasil.
0: Já vám to tak závidím, že jste je potkali. Danuško.
6: No my jsme dřív narození než vy. No, tak vy máte zase možná štěstí na jiné idoly.
0: Za to já nemůžu. Já jsem taky vlastně dítě pozdních rodičů, tatínka. To prý bývají inteligentní děti.
6: Nebo děkujeme. Blázni. Nebo blázni,
1: jsou
6: ano.
1: Výjimky, vy, jsou no. Výjimky.
0: No. Chtěl jsem se vlastně vás zeptat, pane Stivíne.
1: Ne, já jsem teď mě oslovil.
0: No, ale teď jsi to zkazila.
1: Ne. Já jsem chtěla říct, že jako malinká, to nikdo neví, to jsem nikde ještě neřekla. Sice nevím, jestli pan Hlinomas není teda hvězda 30. 40. let, ale já jsem na panu Hlinomazovi jezdila jako na lodičce. To bylo v Haškově Lipnici, mě bylo asi 8 nebo 10. A tam byl kdysi dávno nějaký festival, ještě tam Pepa Zima zpíval rock'n'roll, než ho tam vypískali a pak se vrátil, nebo vlastně pak začal tu dechovku, jo. Takže to už je v opravdu šílených let. A tam bylo Haškova Lipnice a tam byl nějaký jezírko takový nějaký, tam nějaký lom nebo něco. A my jsme se tam šli koupat a Pepa Hlinoma se takhle lehnul do té vody, jak byl tlustej, tak ho to celého nadnášelo a takhle měl to břicho, táta mě na něj posadil, já jsem na něj takhle rozkročmo seděla, kopala jsem ho do žebra a říkala jsem, srejko přidej. A on mě vozil na břiše v tom jezírku. Tak kdo to má, hele, kdo jezdil na
0: Hlinomazovi.
1: Ano, na panu Hlinomazovi jsem graulovala, rozumíš?
0: Tyhle děti slavných už neví roupama, co by. Tak to je... Pane Stivíne, vzpomínáte vy na někoho?
4: Samozřejmě, já vzpomínám na spoustu hvězd. Svaťa Beneš byl vlastně kamarád taky. Já teda vzpomínám, ne už jedna Oldřicha Novýho, už tak moc ne, ale všechny ty spoluhráče z městských divadel, což v té době, než odešli do Národního divadla, byl pan Kemr, pan Lukavský, potom Cupák, Hrušinský, pan Voska, že jo, všechny tyhle ty slavní herci, ty k nám chodívali u nás se to scházelo vždycky, když se chodilo do průvodu na 1. máje normálně, tak oni se vždycky u nás sešli, protože jsme bydleli u rozhlasu a pak vždycky inspicient přiběh a říkal, už jsme tady, pojďte to projít na ten Václavák a pak šli zase do klubu, do města, do toho, do Hybernské ulice. Takže všechny znám vlastně od malička a svým způsobem mě vlastně i vychovali. Jako jednou s panem Kemmerem jsem dokonce byl na, když se točilo Anděl na horách, tak on mě vzal, jako protože máma byla rozvedena a musela hrát, takže abych jako neměla se mnou starosti, tak celý měsíc jsem s ním byl normálně v Tatrách, ve Smokovci a tam jsem zkrátka asistoval, nebo dokonce v tom filmu jsem se i objevil někde jako kluk. A paní Stel Zázborková, tam byla zkrátka spousta lidí, bezvadní lidi.
0: Závidím, Homolová se hlásí?
1: Já jste mi připomněl, no. Kemra, tak prosím, abyste jenom věděli, jaká já jsem hvězda, mě pan Kemr dělal čerta. A moje máma byla hrozně pořádná, jo, ta vše. A já jsem musela jako malinká česat ty takový ty šňůrečky u těch koberců,
0: u koberců,
1: jo.
0: Ano. Jo.
1: Tak taková schýza to u nás byla, rozumíš? A přišel Mikuláš, to už nevím, kdo to dělal, a pan Kemr mi dělal čerta a dělal bubu, měl krásný kostým.
0: Čert dělal spíš blilolem, ne?
1: No, nevím. Ne, pan Kemr dělal bubu. A já si jenom pamatuju na to, že já měla takovou šílenou hruzu, jako všechny děti, žil z čerta, a ještě ke všemu ten čert prostě tam se plazil po těch kobercích, že jsem s pláčem říkala, já se ho bojím, maminko, nabacej mu jako mě, on ti schrnuje koberec.
4: Já, když se všichni vytahují, tak já jsem s panem, starým panem Pištěkem hrál taky ve filmu, který se jmenoval, jak se to jmenoval, Konec strašidel, co by malý pionýr, a on tam dělal v té době nějakého šéfa sběrných surovin, jo. To bylo tyhle ty herci v té době, v 50. letech neměli moc šanci se předvádět v jiných rolích, tak s ním jsem hrál, on mě tam objímá, baví se mnou, dokonce tam něco říkám, už nevím co, doufám, že se ten film někdy pustí, ale asi moc ne, že on to nebylo
0: ne, zase. Já koukám, jak jsem obdivoval děti Slavník, najednou Pištěk z Bědný suroviny, no. Kemr ti dělal čerta,
1: no
0: pan Haken vodí, chodil domů.
1: To
0: snu.
1: Když přijela Adina Mandlová, protože táta s ní chodil, že jo? To je taková známá historka mezi hercema, že Sváťa Beneš s ní chodil, odcházel, položil si takhle ty kufry v předsíně, že si oblíkne kabát a vešel táta, položil ty kufry, protože vcházel, jako rozumíš, tam v předsíně ty chlapy. A ona přijela v 66., že tady bude hrát Hello Dali. A takže přišla k nám taky na návštěvu. A právě jak je Ček úplně pitomej a bylo mě 15, no debil, tak jak jsem si ji pamatovala jako mladou, krásnou, že jo. No a teď přišla už 55letá paní a jak člověk má pocit, že když je vám 15 a někomu je 30, že už nemá nárok na život, že jo, to už je stařec, jo. Takže přišla tahle paní, sedla si takhle v autě, hodila tu nožku přes nožku a táta říkal, tak to je, víš, ta paní, co jí tak vidíš. A já jsem říkala, no, já bych ji nepoznala, ona je teda hodně stará. No tak to se mi teda nepodařilo.
0: To táta byl, nepodařilo.
1: No to byla vostuda.
0: A byla tenkrát mladší než ty dneska, že jo?
1: Co?
0: No, ne, nic, promiň. Že jo, já nechci nějak jako...
1: Ty jsi teda bestie.
0: No je za to zpívání. Dámy a pánové, pomalu se blížíme k cíli a já se vrátím o týden zpátky. To jsem se vás z Luhačovic ptal, jestli je správně třetí pát k Luhačovicím nebo k Luhačovicům. Správná odpověď, obojí je správně. Ano, neřekl jsem chybu, vidíte, já jsem řekl Luhačovicům, jsem si to vyřídil v Ústavu pro jazyk český a knihu Básní o lásce, o kterou jsme hráli, získává Jan Dušek z Prahy 9. Gratulujeme, blahopřejeme. Děkujeme. A je tady nová soutěž, tentokrát o Zbrusurovou knihu Černobílé idoly 3. Kontakty znáte, Tobogan Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogan@rozhlas.cz. A já se vás ptám na název filmu, který má nejradši se svou maminkou Marií Glázerovou Marie Hakenová Ulrichová. Dávali jste pozor, který film se svou maminkou má nejraději, kde je to nejvíc ona? To je moje soutěžní otázka, pište. Dámy a pánové, pomalu se budeme loučit, ale je tady závěrečná píseň a já teda budu taky, když jste mě donutili zpívat. Pane Stivíne, vy tady máte, já to nepoznám, takovou trumpetku.
1: Pan Stivín bude tančit?
4: Ne, já tu mám starý saxofon, vlastně ne starý, to by byl alt saxofon, já mám soprán saxofon.
1: Já vám odřím, a
4: já, že bych, s pánama jsme se domluvili, že bych si s něma mohl něco zahrát, no nevím co a nevím jak jsem říkal, neskoušel.
0: na tom byl podobně a taky jsem to dal, jo.
4: No, byste, protože... to, já jsem koukal, že jste tam měl ten text napsaný, to já nemám.
0: Ano, tak se... ano. No pozor, pane, ty už klepeš nohu, jakože to odklepeš,
4: no,
0: já se ještě rozloučím.
4: To vypadá,
0: že máš Alzheimer. Zatím ještě, ano, tak můžete se klidně připravit, pane Stivíne. My se pomalu budeme loučit, já vás pozvu samozřejmě k poslechu Toboganu příští týden nebo k poslechu. Přijďte i sem do Pražského divadla U hasičů, jak vidíte, tady se dějí věci. A příští týden bude řeč o světové premiéře muzikálu Don Juan v Brně. Bude tady Eduard Krečmar, Ivan Hubač, Martin Hrdinka, Roman Vojtek a nebo třeba Šárka Marková, tak doufám, že dorazíte. Dámy a pánové, já jsem rád, že jsme se dnes opět vrátili do 30. 40. let minulého století a že vlastně tímto vypouštíme knihu Černobílé idoly 3 do světa. Pokud byste chtěli ještě navíc podpis, těšíme se na vás ve 2 hodiny na knižním veletrhu, který právě probíhá. Dámy a pánové, našimi dnešními hosty byli Marie Hakenová Ulrichová, Dana Homolová, paní doktorka Eva Urbanová. Sluší vám to ten titul, berte to, že jste dneska promovala. Ráda zpíval vám Blue Star Václava Marka, Kamila Novotná. Ano, a k závěrečné písni se připravuje i Jiří Stivín. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Mějte se krásně a za týden na viděnou a naslyšenou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Ale ta běží, vážení. To je sice letitá pravda, se kterou nikdo z nás nic nenadělá, ale zároveň také titulek pořadu, který vám dnes představí portrét dlouholetého rozhlasového redaktora, spisovatele a básníka Dalibora Chalupy. Československý rozhlas ho natočil v roce 1970. Pěkný poslech.

0: A léta běží, vážení. Vysíláme o vás a pro vás, kteří jste se narodili na přelomu století. K dnešním sedmdesátinám Dalibora Chalupy i k jedné slavné epoše rozhlasu hovoří pamětníci. A první se hlásí o slovo František Kožík.
1: Jak jsem byl silný, zvedl jsem se k nebi, ve hvězdách rukama zamával, vykřikl, zajásal v pomatení, zaslzel. Vždyť jsem se lásky tvé nenadál. To byl jeden z odstavců, které jsem si jako student vypsal ze sbírky veršů Brázda v duši, která vyšla roku 1920. Snad pro tu svěží nevinnou upřímnost, která vyjádřila radost z poznání lásky, jak to jistě v mládí prožíval každý z nás. A autor sbírky, Dalibor Chalupa, byl první živý básník, kterého jsem v životě poznal. Pamatuji si to místo. Bylo to dole na Pekařské ulici v Brně. Byl jsem v Septimě, začínal jsem taky psát básničky, chtěli jsme hrát divadlo, někdo z nás ho znal, požádal ho o pomoc a Dalibor pochopil bezradné mládí, slíbil nám podporu a jednoho dne stál tedy na rohu Pekařské a Úvozu, měl černý širák jako básník, měl hůl, když to spočítám, bylo mu tenkrát asi 26, směšné mládí, jenže mně připadal velice dospělý, určitý a ucelený. Upravil nám tehdy Vrchlického v uchu Dionýziově, přidal k té hře prolog, v němž oslovil moderní tyrany diktátory, jmenoval přímo Mussoliniho a těšil se s námi pak ze skromného úspěchu studentského představení, z něhož to se ví nic neměl. Ale tahle příhoda je charakteristické předznamenání mého vyprávění, protože Dalibor Chalupa byl vždycky připraven pomoci mládí, nezištně přiložit ruku k dílu, neptat se po odměně, udělat, co je třeba. Začal s námi zkoušet Blatného hru Blázen z Amplionu. O něco později se vytvořila v Brně mladá akademická scéna a Dalibor jí zase všelijak pomáhal vůči úřadům a když jsme napsali jakousi spola romantickou, spola parodistickou film Star Revue, ujal se taky režie, sehnal obsazení, odhodlán s námi třeba ztroskotat. Býval dobrým druhem na uměleckých schůzkách nebo na setkáních po premiérách. Bývalo to slavné, podnětné, nejčastěji v bytě u Kadleců, chodili tam herci, pili jsme víno ze střevíčku okouzlující Zdenky Gréfové, hrálo se na gramofon, režisér Aleš Podhorský křičel exponujte se, asi jako Baudelaire říkal opíjejte se, a jediný Dalibor se odvážně pouštěl do tance Beduína a Podhorský pochvalně jásal výborně, Dalibor se exponuje. Exponoval se druhým pro radost a aby jim prospěl. Ale jako básník hrál na nejjemnějších strunách. Chlapecký, laskavý, úžaslý, krásou světa, žen, citu. Pojď, milenko má čistá, pojď, za ruku tě povedu, tak něžně, jak jen dovedu, a měkkou cestou polem, co lukama jde dolem, dnes spolu půjdem bez dechu, jak po mechu, a v polích přenocujem. Pojď, milenko, můj paprsku, má čistá studánko, můj sne má zbožná myšlenko. Začal jsem své vzpomínání lyrickým preludiem. Ale myslím, že bych měl říci něco životopisného, aspoň snad začátky Dalibora Chalupy. Tak rychle. Narodil se počátkem tohoto století v Letovicích. Do 14 let žil na vesnici v Sudicích u Boskovic, pak přešel do Brna. Jeho strýc, Ota Břeněk, ho seznamoval s uměleckým prostředím. Poznal S.K. Najmana, Jiřího Mahena, Rudolfa Těsnohlídka. V roce 1918 dokončil učitelský ústav. Psal už o brněnském divadle v té době, ale že mu bylo 18, musel ještě prožít několik měsíců jako voják ve Willersdorfu u vídeňského Nového města. Psal tam fejetony a povídky do českého vídeňského deníku. Machar, který tam žil, se jednou ptal na autora. Ten umouněný voják, řekli mu. Jednou ho tam zapsali i mezi mrtvé, když výbuch muničního skladiště měl za následek stovky mrtvých. Jindy div nebyl odsouzen k smrti, když vylítli do povětří vagóny, které měl hlídat. Šťastně to všechno přežil a vrátil se do osvobozeného státu, do Brna, které mělo zcela jiné podmínky kulturního života než Praha. Bylo poloněmecké, český živel se teprve musel učit žít, vládnout, růst. A Dalibor se věnoval jednak škole jako učitel, jednak kultuře. Víckrát mi o tom vyprávěl.
2: A literatura. Zároveň se mnou svléklo válečnou uniformu několik mladých lidí z Brna a nevím už dnes ani jak. Brzo jsme se poznali a taky jsme poznali, že máme stejné snahy a názory. Byli to nejdříve Lev Blatný, Čestmír Jeřábek, Josef Chaloupka, Bohuš Stejskal a kritik František Goetz. Když jsme toho roku 1920 zakládali první sdružení mladých spisovatelů na Moravě, připojili se další: Bartoš Vlček, Miloš Jirko, Jiří Volkr, A.M. Píša, František Branislav, Vilém Závada, A.C. Nor, Zdeněk Kalista a řada dalších. A pak došlo ke spolupráci s pražským Devětsilem a do Brna zajížděli Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Karel Taige, Konstantin Bíbl a my na oplátku za nimi do Prahy.
1: Ano, to jsou léta, kdy se zakládala literární skupina a časopis Host, pojmenovaný podle názvu Volkrovy básně. Chalupa se uplatnil jako organizátor, psal divadelní referáty a z cest do Prahy vzpomínává rád na Josefa Horu. Z brněnských spisovatelů s ním šel nejčastěji bok po boku doktor Čestmír Jeřábek.
3: Tak, milý Dalibore, potrefila tě sedmdesátka. Představ si, když jsme po první světové válce začínali v Brně, kdyby nám tak byl někdo řekl, že se ozveme ještě po 50 letech. Člověku jde až mráz po těle, ale nechejme toho. Z té naší tehdejší začátečnické kumštýřské skupiny nás bylo málo. Spočítali by se na třech prstech. Odešel Blatný, Chaloupka, Jirko, Stejskal, Vlček, Volkr. Mnoji z nich na samém prahu mládí. My, kteří je přežili, už jenom vzpomínáme. Začínal si v Brně jako kantor, ale to byl jen chlebíček. Všichni jsme se museli o ten chlebíček nějak starat. Kunšt by nás nebyl uživil. To byl jenom jakýsi luxus. Dobrák Otakar Skýpala, redaktor Moravskoslezské revy a vydavatel našich prvních knížek, zaplatil nám místo honoráře oběd v Besedním domě. Výborně jsme si pochutnali, možná líp, nežli čtenáři na těch debitantských výplodech našeho ducha. Mám před sebou tvou první knížku, vydanou v Brně roku 1920. 30 stráneček básní pod společným názvem Brázda v duši. Listuju v ní a namátkou mě padnou do oka verše. A kolikrát, ach, kolikrát mě smutek přepadá, že hlavou v kamení bych byl a trýznil se a posměchem se pálil, jen úzkost, abych vzdálil a rukama již nelomil. Představuju si, milý Dalibore Chalupo, tvou věčně usmívavou tvář a tak mi napadá, odkud se v nás bujných hříbatech bral tenhle ten světobol a ta skličující úzkost. Když jsme spolu bloudívali po Itálii, očarovalo nás Orvieto se svou úžasnou katedrálou a večer nám pod oknem zaspíval Slavík. A my dva, co ti mám povídat, plný svět kouzel a poezie. Život tě v pozdějších letech odvedl od kantořiny i od skládání veršů. Jedna z tvých nečetných knížek má název Promlčené výhry. Kolik z nás, kteří jsme proběhli dlouhou životní dráhu, nepromlčelo nějakou tu výhru? Přenesl jsi svůj tvořivý elán do rozhlasu. Byla to práce nejednou dosti anonymní, ale nad tím se nermoutila naše skromnost. Dramaturg v pražském rozhlasovém centru nemá lehký úkol. Ty jsi jej splnil a my ti děkujeme. Vím, zní to náramně všedně, ale na zvuky fanfár si nebyl nikdy zvyklý, nemiloval si je. A tak docela potichonku. Buď zdrav a přijmi naše díky.
1: Významná byla pro chalupu léta 30. V roce 1928 poprvé mluvil do rozhlasu. Byl to divadelní referát za onemocnělého Lva Blatného. O rok později ho ředitel Slavík požádal, aby se stal referentem brněnského radiožurnálu. Měl nesmírně šťastnou ruku, když získal právě Dalibora Chalupu jako jednoho z prvních stálých spolupracovníků. Dalibore, jak to bylo, ptáme se. A Dalibor nám z jednoho pásku dříve natočeného odpovídá.
2: Roku 1930 se stal rozhlas mým životem. Když se o mém rozhodnutí dověděl Jiří Mahen, tehdy ředitel městské knihovny v Brně, zle se na mě vyřítil. Prý jsem zradil tisk, literaturu, knihu, že jsem se stal jejich škůdcem, protože prý rozhlas odvede čtenáře od četby a že si lidé nebudou knihy ani kupovat, ani vypůjčovat. A stejně prý rozhlas poškodí i divadlo, když bude stále častěji vysílat hry. No, Mahenova argumentace mě zarazila. Neměl jsem zkušenosti a také jsem o tom ani neuvažoval. A tak jsem nabídl dost nejistě Mahenovi úmluvu. Když poklesne do roka a do dne v brněnské městské knihovně počet vypůjčovatelů, dám v rozhlase výpověď. Od toho dne jsem chodil do městské knihovny ještě častěji než dřív, protože jsem potřeboval stále víc knih k sestavování literárních pořadů. Rozšířil jsem také pravidelnou týdenní hlídku knižní novinky, ve které referovali literární kritici o nových knihách z naší i světové literatury. Vystřídali se tu odborníci starší generace, ale také mladí, jako třeba Bedřich Václavek, Václav Černý, Pavel Frenker, Vladimír Stupka a mnozí další. A jeden večer v týdnu byla četba z některé nejvýznamnější knih z novinek. Tehdy mě také napadlo vyhlásit rozhlasem knižní anketu a dotázet se tak nejširšího okruhu posluchačů, čtenářů, jaké knihy čtou, jak se jim líbily a jak je získali. Brzo jsem byl zahrnut stovkami dopisů a jejich obsah mě překvapoval i těšil. Skoro všichni účastníci ankety psali, že si knihy koupili na doporučení našich knižních novinek. Tento zajímavý materiál si pak vypůjčil k prostudování Bedřich Václavek. A tak uběhl rok a den a já se vydal do knihovny za Mahenem. Seděl za stolem v dýmu své pojestné viržinky a mlčel. Začal jsem sám. Tak co, poklesl počet vypůjčovatelů v tomto roce? A Mahena mě vyjel s drsnou srdečností. Jenom to nepřehánějte. Někdy nemáme v knihovně ani tolik výtisku, kolik lidí by tu knihu chtělo. Můžeš tam zůstat. A tak jsem zůstal a Mahen už proti rozhlasu nic neměl, ba stal se kouzelným rozhlasovým vyprávěčem.
1: Pro dnešek, kdy je rozhlas rozvětvený kolos s přemnoha funkcemi, zní jako legenda, že kdysi pro všechno mluvené slovo v Brně existoval jediný člověk. Ale ten se do rozhlasu zamiloval a to, jak známo, násobí energii a vynalézavost. Chalupa obětoval rozhlasovému povolání především své povolání učitelské a skoro i cíle literární. Rozhlas se mu opravdu stal osudem. Nejlépe by na to mohl vzpomínat známý hudební historik a etnograf doktor Karel Fetrl, který s ním po léta sedával v jedné kanceláři. I on nedávno oslavil sedmdesátiny. a osvěžil si vzpomínky na ta pionýrská brněnská léta.
4: Sedávali jsme naproti sobě v jedné místnosti brněnského rozhlasu, bývalo to ještě na stadioně. Nerušili nás tehdy ani telefonické hovory, ani návštěvy, o které nebývalo nouze. Aspoň já jsem si nikdy nemohl stěžovat. Spíš naopak, nějak to doplňovalo naši společnou práci, ve které jsme nikdy neznali ostré přehrady, spíše hledali co nejužší sepěti. Nerad bych byl sentimentální, ale od toho 30. roku, kdy jsme se setkali a táhli to pak spolu pěknou řádku let s ostatními skvělými spolupracovníky pod vedením našeho nezapomenutelného ředitele Slavíka, celá ta doba patří k nejšťastnějším letům mého života. Byla to nejen tvá vrozená skromnost, milý Dalibore, která mě k tobě přitahovala, ale i tvé mimořádné schopnosti a nezmarná píle, která i mne povzbuzovala. U tebe jsem přece našel první pochopení pro realizaci nového druhu rozhlasových pořadů, jimiž jsme se snažili získat větší pochopení pro takzvanou vážnou hudbu. Pohotově se dovedl inspirovat i na historických látkách, k nimž jsem ti dodával jen syrový materiál, který jsi pak zpracovával na hudební rozhlasové hry, jako například na zámku náměštském, ve Staré Kroměříži a jiné, nebo si doplňoval literárními vložkami různé tematické pořady jako halaly na cestách a tak podobně, kromě mnoha a mnoha jiných kombinovaných pořadů a reportáží, jimiž jsme zpestřovali rozhlasovou paletu. Nebylo ochotnějšího, pohotovějšího a schopnějšího pracovníka nad tebe. Brzy se k tobě připojil Bezdíček, o něco později František Kožík a jiní. Často a rád vzpomínám na tato léta, plná výboju a naději, na léta neunavné, ale radostné práce s řadou vzácných lidí, mezi něž si patřil i ty. A v této vzpomínce ti přeji, milý Dalibore, do dalších let dobrou pohodu, spokojenost a pevné zdraví.
1: Ano, Dalibor Chalupa se dovedl zřeknout osobní cti žádosti a daleko víc ho těšilo, když dovedl získat nového zaslíbence rozhlasové práci a když pak ten jím vybraný a získaný člověk si vedl úspěšně.
2: Prudký vzestup v mém snažení o rozhlasovou hru nastal roku 1932, kdy přešel z brněnského divadla do rozhlasu Josef Bezdíček, od těch dob skutečný tvůrce naší rozhlasové režie. Po roce ho následoval František Kožík a pak po řadu let vznikala v naší družné spolupráci díla, která jsou označována jako výtvory brněnské rozhlasové školy. A zde musím vzpomenout na osobnost, která všemu tomu novému přála, která se z tohoto díla spolu s námi těšila. Byl to ředitel brněnského rozhlasu inženýr Antonín Slavík, za okupace popravený.
1: Tak jsme to cítili všichni. Rozhlas je práce kolektivní a lidé, kteří ji dělali, navždy k sobě přilnuli a cítí dosud její pouto. Třeba jako spisovatel a rozhlasový pracovník Josef Věromír Pleva.
5: Daliboru Chalupovi rád pozdrav vyřídím, tak snad můžu začít hned, bez tak to poslouchá. Tak milý Dalibore, já ti přeji k tomu výročí, které mě potkalo loni, že ano, a tebe hned v letošním začátku roku. To nejlepší, co jako člověk může ještě mít v těchto letech, to je svěží mysl a prostě dobré tělesné zdraví. Já si velmi rád vzpomínám na ta léta, no a ty se mnou jistě také, když jsme v Brně začínali. Ty jsi už, když já jsem přišel ve 32. roce do rozhlasu, ty jsi tam už byl panem šéfem. Já dnes mohu říct, že tvé šéfování opravdu působilo v tom rozhlase zvláštní takovou příjemnou atmosféru. Ty seš člověk, který, řekl bych přímo, vyzařuje jakýsi optimismus. No a to nám bylo tenkrát jistě všem potřeba a také nás bylo, myslím, asi 10, co jsme vlastně vyráběli celý program. A ta práce za tvého šéfování a za ředitelování Slavíkova, ta opravdu člověka těšila a jsou to má nejlepší léta pracovní, která kromě školy jsem prožil. Nikdy už potom jsem se nesetkal s takovým milým prostředím jako tenkrát s tebou v tom brněnském rozhlase. Věř mi, Dalibore, mě to jde ze srdce, že ti ta sedmdesátka docela sluší. Opravdu. Tak buď hodně zdrav.
1: Chalupa dovedl napovídat tvorbu, vymýšlet formy, které druzí naplňovali. Mluvil o tom, psal, vymýšlel, umělci v něho věřili, dovedl být neobyčejně sugestivní. Jsem mu taky vděčný za ta léta, která jsem v rozhlasu mohl prožít. Bylo jeho zásluhou, že se Brno vyznamenalo tvorbou původní rozhlasové hry, experimentálními výboji, jeho zásluhou dospělo k poznání pravé rozhlasovosti. Někdy mi bývalo líto, že odkládá vlastní literární plány a vyčítal jsem mu to. Ale když ho literární svět potřeboval, byl zase na místě. Rozhodně stojí za zmínku jeho činnost během války v Moravském kole spisovatelů. A pokud je o brněnské působení rozhlasové, v největší úplnosti je zhrnul do své vzpomínky, do svého pozdravu, známý rozhlasový pracovník, redaktor F.K. Zeman.
6: Dalibora Chalupu, básníka, divadelního kritika a kulturního publicistu, svého drahého přítele Dalibora Chalupu, jsem poznal roku 1930 v Brně, když jsem jako 25-letý redaktor zlézal výšiny novinářského umění v Lidových novinách a on, tenkrát 30-letý, právě nastupoval jako náčelník veškerých programů mluveného slova v nedávno zrozeném brněnském rozhlase. Při svém rozsáhlém vědění a vzdělání, při svých velkých zkušenostech a známostech ve světě a životě kultury, zrovna jako magnet přitahoval všechny mladé a pokrokové elementy tehdejšího Brna i tehdejší Moravy. Svou každodenní prací ve vysílání Brna otvíral, na rozdíl od trochu konzervativní a někdy i bezradné Prahy, nové pohledy na rozhlas, jeho funkci ve veřejném životě, v nově objevené a ještě docela nerozvité rozhlasové sféře. Jemu, Chalupovi, hned od počátku práce v rozhlase od jara 1930, ani se nechce věřit, že už je to 40 let, jemu hned od počátku bylo jasné, že rozhlas není jenom nějaká komunikace něčeho nezměnitelně daného venku, mimo. Pojem zvláštnosti, osobitosti, neprobádané do té doby, novosti a nezměřitelných možností, tedy, jak se teď říká, specifičnosti rozhlasu, rozhlasového umění ve všech úsecích tvorby od rozhlasové zprávy až k rozhlasovému dramatu, byl Daliborovi Chalupovi životním problémem a také úkolem. Ještě teď je dramaturgem našeho rozhlasu, ovšem v oblasti dramatického umění, kde dosáhl velkých zásluh i úspěchů, ale tenkrát byl dramaturgem celého programu. Jemu se dříve tak nudná přednáška pod rukama změnila v živý rozhovor. Jemu se poezie a hudba i krásná próza motivované společným duchem nebo námětem prolnuli v mistrovskou formu rozhlasového pásma, jehož byl u nás prvním tvůrcem a průkopníkem. Jemu se řeč psaná a její předčítání změnilo v živý pohovor, v dialog od srdce k srdci. Našel rozdíly mezi řečněním a rozhlasovou promluvou. Tu se už rodil i komentář, ta silná zbraň bojujícího rozhlasu. Naučil mnohé, kteří mu rozuměli, do rozhlasu mluvit. Mluvit, ne číst, ne odříkávat. Naučil herce hlasem, přednesem, barvou, tónem, i tempem, i dechem, nejen nahrazovat jevištní zjev, gesto, mimiku, ale vytvářet projev docela nový a zvláštní, rozhlasový. Dalibora Chalupu jako režiséra jsme ostatně dosud dost vděčně neocenili, ale zaslouží si to. Chalupa rozhlasový autor, ale také přednášeč u mikrofonu, to je pořád ještě teď je to vzor, i když je mu dnes 70 let. Ale já mám vzpomínat, že? Tak tedy, po celých těch 40 let, co jsem s rozhlasem žil a trpěl, jsem stále Chalupův žák. Jednou na začátku léta 1930 jsme se sešli jako obvykle ve společnosti novinářů, výtvarníků, herců a spisovatelů, jak to tenkrát pěkně všechno drželo pohromadě, v kavárně hotelu Avion, a já jsem vyprávěl, zrovna jsem se vrátil ze Slovenska, o tom, jak jsem byl svědkem spojení dvou štol ražených proti sobě pro železniční tunel mezi Handlovou a Horní Štubňou. Byl to zážitek, dobře se to povídalo a kamarádi poslouchali. I Dalibor. A potom za mnou přišel a říká: Františku, nechtěl bys nám to takhle vypravovat do rozhlasu? No, mě nikdy nenapadlo, že bych mohl do rádia hovořit. Má voda, to byly přece noviny. Ale proč ne? A tak jsem si to vyprávění trošku sepsal a přišel k mikrofonu a teď, ale to by byla zase jiná kapitola. Zkrátka, Dalibor Chalupa mi poradil, jak si počínat, vyzkoušel hlas i vzdálenost k mikrofonu a já jsem spustil. Trochu jsem se držel toho, co jsem si napsal, ale hlavně jsem mluvil jen tak, z hlavy. Povídal, improvizoval, vyprávěl. Dalibor pozorně poslouchal, no a potom si se mnou ujednal fejeton na další týden. A pak zase ještě další a další, podněcoval, provokoval, radil i kritizoval. A tak už jsem se s rozhlasem nerozloučil. Byl to jiný svět, do kterého mě Chalupa vábil. Nový, plný perspektiv. Tehdy hodně znamenal v rozhlase zvuk. Někdy dokonce až moc. Kulisa, takové dokreslování prostředí zvukem a tak. No a já jsem napsal takovou hodně zvukovou rozhlasovou hru. Dva hlasy se to jmenovalo. Chalupa to přijal jako dramaturg. Bezdíček mi to tenkrát režíroval. Dvě role, víc to nemělo, hráli pozdější národní umělkyně paní Jarmila Urbánková a Vladimír Leraus. Pak se to hrálo také esperantsky. To hrál absolvent Brněnské dramatické konzervatoře, mladý doktor František Kožík a jeho paní, tenkrát ještě Zdenička Švabíková. No a z esperanta se to přeložilo ještě do jiných jazyků. Ale rozhlasový kritik a náš můj a Chalupův společný přítel Bernard Kosiner o té mé hře v novinách napsal, že je to sentimentální rýrštyk a měl, myslím, pravdu. Ani moje básničky, které se sem tam ve vysílání objevovaly, neměly velkou odezvu, a tak jsem literatury včas zanechal a české dráma ani poezie asi o nic nepřišly. Tohle povídám jenom proto, abych ukázal, že Dalibor byl občas, ačkoliv uměleckou přísností je jinak proslulý, ke kamarádovi přece jen schovývavý, díky mu za to. Ovšem v publicistice nesmíme zapomínat, že Chalupa byl také výborný novinář. V publicistice si na mne nikdy nestěžoval. Spolu s Daliborem jsme začínali živou rozhlasovou reportáž, samé improvizace, folkloristické přenosy ze živého prostředí moravských vesnic a národopisně zajímavých enkláv. No a potom ty dlouhá léta udržované a pořád poutavé krajové přenosy, při kterých Chalupa jako konferenciér, reportér i komentátor odvedl u mikrofonu vždycky kus mistrovské práce a mnoho jiného. No, my staří, my se někdy rádi hodně rozpovídáme a tak raději už konec. Co jsem se od Dalibora Chalupy v Brně za ty 3 roky nejtěsnější spolupráce naučil, to se mi potom hodilo v Letech ostravských a ještě i v Praze. A když se něco z mého vysílání posluchačům líbilo, vzpomenou-li ještě, ať vědí, že je to proto, že jsem měl dobrou školu, Chalupovu. A mnozí jiní, a mnozí další rozhlasoví pracovníci jsou a byli a budou, stejně jako já, velkému tvůrci našeho rozhlasu, Daliboru Chalupovi, z celého srdce vděční.
1: Léta jdou neuvěřitelně rychle. Zdá se mi nedávno, co jsme s Bezdíčkem hráli spolu skeč, kterým jsme slavili Daliborovi 50. Očadlík tenkrát zpíval. Pak jsme tančili na jeho 60. A teď 70. Ale taková jubilea, jako je Chalupovo, nás mohou směřovat s úprkem času. Jsou muži, kteří zůstávají velkými chlapci po celý život. Je neuvěřitelné, že by měl jednoho dne vstát od svého stolu v pražském rozhlase a odejít domů a už se nevrátit. Protože jeho pracovní elán nepolevil, nepoklesla jeho skromná obětavost, jeho poctivost, pořád je v něm to rozhlasové rozechvění, jeho zájmy jsou stále složeny z týž prvočinitelů, neustále se snaží, aby náš rozhlas byl na co nejvyšší úrovni a přitom, aby byl v nejušlechtilejším slova smyslu lidový. A to se rozumí, nepřinášela ta práce vždycky jen radost.
2: Pravda, byly v těch 10 letech vedle potěšení a radosti také doby trpkosti, obav a úzkostí, ale byly tu i chvíle vzdoru, nadšení a víry, které pak vždycky přecházely ve vítězství toho krásného a lidského, pro co vlastně člověk pracuje a žije.
1: V jedné ze svých teoretických studií, a teoretická analýza vždycky provázela jeho činorodou praxi, napsal svou představu poslání našich rozhlasových dramat. Nechť zní v dramatické rozhlasové tvorbě pravdivé lidské slovo, za nímž žije člověk čistý, přímý, statečný, bez frází a lživého sentimentu. Touhy a osudy tohoto člověka nechť se ozývají na vlnách rozhlasu. Je to prostě řečeno, oč usiloval. On to mohl říci. Dalibor Chalupa zůstal básníkem, i když netiskl verše. Ale kdo se s ním stýkal, každý to poznal. Každému s ním bylo vždycky dobře. Patří k těm málo lidem, kteří by mohli s čistým svědomím prohlásit, že nikdy nikomu vědomě neublížili. Vrátím se ještě naposled k jeho mladým básním, trochu ironicky. Jako všichni mladí básníci i on zpíval o myšlence na konec života. Tak chtěl bych odejít, by po mně nezůstala stopa v písku, jen v něčí duši teplo nebo chlad. To ovšem mladicky přeháněl, protože celý život dře a dře a těch stop v nás ve všech nechává za sebou spoustu a drahocených. Nevím, kde hledat ten chlad, za to rozhodně je mnoho lidí, kteří při vzpomínce na jeho jubileum pocítí v duši teplo. Protože nikdy nebyl jen svědomitým obětavým pracovníkem uměleckým, ale vždy také zůstává svědomitým a láskyplným člověkem. A závěr, ať si jej dopoví jeho hlas.
2: A tak se ohlížím zpět a vidím ty tisíce rozhlasových pracovníků, autorů, herců, zpěváků, hudebníků, kteří za ta léta prošli před mikrofonem a pak ty miliony posluchačů různých generací, na které jsme vždy mysleli a kteří nám věřili. Přátelé, věřte i těm dnešním a těm, kteří přijdou po nás, po mně.
1: Duhové poledníky, sbírka poezie Dalibora Chalupy z roku 1926, inspirovala skladatele Karla Boleslava Jiráka ke skladbám Duha. Poslechněte si je na závěr pořadu.

0: Poslouchali jste pořad k dnešním 70. narozeninám Dalibora Chalupy. Hovořili František Kožík, Čestmír Jeřábek, F.K. Zeman, Josef Věromír Pleva, Karel Veterl a jubilant Dalibor Chalupa. Ke gratulantům se hlásí i redaktorky Míla Semrádová, Eva Kacetlová a Zdeňka Jeřábková. Zvukový snímek Julie Bělorová a Milan Papírník.
1: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

jasu žádná hvězda nemývá. Kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě snad i v noci světla přebývá. Věnuj mi ho trochu, Kristýnko.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Síla jejího pěveckého projevu, štěstí a spokojenost, které z ní vyzařují, na mě velmi zapůsobily. Když jsem se ovšem pídila po dalších informacích o této krásné dámě, trošku jsem narazila. Je evidentní, že do své vlastní propagace energii neinvestuje. Nechává si ji pro ty, co slyšet chtějí. Pro ty, co její umění, blízkost a pomoc potřebují. A když říkám pomoc, pak narážím na skutečnost, že od malička opravdu cítila touhu pomáhat lidem. Však také studovala sociálně právní školu a během praxe byla oporou seniorům. Osud to ale nakonec zařídil tak, že nejúčinnější pomoc nabízí skrze hudbu. Dříve gospely a spirituály, dnes po letech strávených ve Francii, zejména šansony. Je to vlastně terapie krásou, romantikou i nostalgií, také hrou, radostností a humorem. Paní Eva Kris Livková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Posluchači si vás možná vybavují jako někdejší členku Spirituál kvintetu. Tam ovšem musela vést cesta poněkud složitá a krkolomná vzhledem k tomu, že jste byla děvče schocně. Tak nám prozraďte pro úvod, kdy a díky komu vám učarovala hudba.
2: Tu mám asi v genech. Maminka zpívala, tatín hrál na piano, moje dvě sestry starší zpívaly nádherně. Bratr Karel, to je kytarista, dobrý muzikant, a můj dědeček Lojzík, to byl člověk, který nás vychovával všechny na písničkách. Dědeček Lojzík pořád zpíval a kromě toho to byl veliký elegán. Nosil v knoflíkový dírce vždycky bílou květinu. Nevím, kde ji vzal v zimě, ale nějak to udělal. Hodinky, kapesníček a peněženku. A když měl velkou radost, a on ji měl často, tak se vždycky postavil na hlavu. Čím větší radost měl, tak tím díl na té hlavě stál. Babička utíkala okolo takhle v kruhu a volala: dědo, nech toho, teď už seš celý červený a my jsme měli radost. A dědeček vstal potom, dal si zase do náprsní kapsy kapesníček, hodinky a všechno. No a byl zase s námi a zpíval nám písně.
1: Co děláte vy, když máte radost?
2: No, já se nestavím na hlavu. Já ji mám pořád. I třeba teď.
1: Bývala jste taky radostné dítě. A jaké vlastně bylo to postavení třetího dítěte ze čtyř, což je specifická pozice? Myslím, že může přinášet lecjaká předurčení a překážky. A člověk si to své místo na slunci asi musí trošku vybojovat, ne?
2: No, musela jsem bojovat hodně, protože moje sestry byly krásné a nadané a já jsem hodně ráda jedla a jedla jsem pořád, až jsem se dopracovala k dětské obezitě. Nicméně to dětství bylo velice šťastné, potom už to bylo horší a takže se ve mně probudila taková vůle být lepší a být pochválená. Takže já jsem nejenom byla obézní a byla jsem děsnej šprt. Hrozně dobře jsem se učila. Děti ve třídě mě neměli rádi. A kromě toho jsem říkala R a V. Já nevím, jestli to všechno na sebe můžu tady prozradit.
1: Pojďte do toho.
2: Tak jdu do toho. Chtěla jsem být herečkou. Natolik, že jsem se účastnila všech možných různých soutěží a soutěže tvořivosti mládeže. A všichni se tak jako potutelně usmívali, obzvláště si pamatuju, když jsem zpívala písničku Ráda, ráda, můj zlatý Honzíček. Nevyhrála jsem. Herectví taky nešlo, protože jsem byla kulička. A tak jsem nakonec zakotvila, a to byla moje životní herecká role v Loutkovém divadle, kde dávali kus tela ze slámy. Já jsem mluvila, nevodila jsem tu loutku. A ta role spočívala v tomto. Bů, bů, babička a dědeček bydleli tu sami. Proto si mě udělali ze žluťoučké slámy. To proto bylo nahrazeno a tak si mě udělali, protože by to tenkrát nešlo.
1: Kdy jste zdolala to R?
2: To bylo nějak náhodou, navzdory všem logopedickým snahám a to dnka a to dnka a takový to, tak to mě bylo 14 až teprve a naučila jsem se to vlastně náhodou při rvačce s mým milovaným bratrem, když jsem mu řekla krávo.
1: Se svým milovaným bratrem jste taky muzicírovala, vidíte?
2: Se svým milovaným bratrem jsem muzicírovala už v raných dobách, kdy jsme založili trampskou osadu z Hlavačov v Chocni. Byli tam bezvadní lidi a tam jsme začali jezdit dokonce i po portách a hrozně se nám to líbilo. Pořád jsme zpívali a já bych tady jenom chtěla předestřít, že vy jste mluvila o osudu a já osud neuznávám. Já si myslím, že v životě je dvojí cesta. A ta první, to je cesta vůle. To znamená, že něco chci, že za každou cenu něco chci, jdu hlavou proti zdi. Já jsem to dělala vždycky, já mám velice pevnou vůli. Ale ta pevná vůle mě sice dovedla tam, kam jsem chtěla, ale štěstí v tom nebylo. Byla to taková slepá ulička, kam už to nešlo nějak dál. A vedle té cesty volní, která je plná kamení a musíte se šplhat do vršku, tak potom vede taková jedna, jako třeba potůček, která vám nabízí různé příležitosti a vy je vezmete nebo nevezmete. A já jsem si uvědomila zpětně, že všechno to nejlepší, co se mi v životě stalo, pocházelo tady z toho potůčku, kde jsem si brala takové nabídky, které nejsou fatalita, ale každá nabídka vyplývá z toho, co bylo předtím. Takže tahle ta cesta tu miluju a snažím se teď po ní jít, protože už nemusím tlouct s hlavou proti zdi.
1: Kdy jste s tím přestala? Mě totiž zaujala ta vaše pověstně silná vůle a říkám si, že taková charakteristika, která může vést až k určité zaťatosti, což vy potvrzujete, je docela v kontrastu s nějakým uvolněným, spontánním, o intuici se opírajícím tvůrčím projevem. A ten jste potřebovala, pokud jste se chtěla stát tou herečkou nebo zpěvačkou. Kdy jste pochopila, že musíte povolit, trošku to všechno uvolnit?
2: Hodně pozdě. V podstatě až když mi bylo přes 60. Opravdu. Já jsem se uměla uvolnit na scéně, protože zpívání, to je něco, kde se musíte uvolnit. Jakmile je zaťatý jediný sval v těle, byť to byl malíček u nohy, tak už není ten hlas takový. Celé to tělo vibruje, takže uvolnit se musíte. Jinak nemůžete tuhle tu práci dělat. Ale mimo to zpívání jsem byla zaťatá. Vždycky jsem byla zaťatá. A pak jsem přestala být zaťatá, uvědomila jsem si, že jako kvapem stárnu a to stáří, a teď to myslím hezky, to stáří mě osvobodilo. Já jsem teď svobodná. Já můžu dělat, co chci. A moje výchova a to dobré, co mě v životě potkalo, mě velí, abych nedělala žádné hrozné věci. Můžu říkat, co chci, když to řeknu určitým způsobem, tak jako to říkám teď vám. A je to nádherná svoboda. Prosím vás, vy, který posloucháte, zkuste to i dřív. Ještě předtím, než vám bude 60. Bude se vám to strašně líbit. Dívejte se okolo sebe a berte, co vám život nabízí.
1: Slova Evy Kris Rivkové, které doma konzervatoř nepovolili. A tak vystudovala gymnázium a poté odešla na sociálně právní školu do Prahy. To vám bylo asi 18. Jak jste se tady cítila v metropoli? Vnímala jste všechny ty možnosti, vydávala se na bydýlka do divadel, do jazzových klubů. Byla jste dychtivá po té široké kulturní nabídce?
2: Velice dychtivá. Kolikrát jsem byla v semaforu. My jsme měli štěstí, že jsme bydleli v koedukovaném internátu v Haštalské ulici a tam byly bezvadné holky z celé republiky a taky tam byli kluci. No, to bylo pěkný. A s těmi děvčaty dodnes kamarádíme. To byla velice silná vazba, protože jsme byli všechny z venkova. A takže my jsme třeba chodili do kavárny Vltava, která už dneska není a kde třeba zpíval často Karel Gott. Tam byla tenkrát taková pošta, kdy servírky nosily dopisy od jednoho stolu k druhému. No bylo to nádherný a krásná muzika tam byla. Chodili jsme na jazz, chodili jsme na pana Havlíka. Tenkrát už s ním hrál Milan Dvořák, ale to jsem samozřejmě nevěděla. Chodili jsme tančit a do různých klubů, no bylo to náramní.
1: A jak se vám líbilo na škole? Naplnilo se tam vaše velké téma, touha po pomoci lidem?
2: Nenaplnilo. Škola byla skvělá. My jsme ji milovali, profesoři byli bezvadní. Ale potom, když jsem přišla do praxe po těch 2 letech a dostala jsem na starost staré lidi, v Pardubickém kraji to bylo, a jezdila jsem na mopédu od chaloupky k jiné chaloupce a tam byli lidi, kterým já jsem nemohla pomoct. Já jsem musela jenom něco slibovat a mě to uvádělo do hrozných rozpaků a neštěstí, tak jsem od toho šla pryč.
1: Proto jste začala studovat ještě vysokou školu?
2: Taky proto. Byla to zase náhoda, když jsem potkala jednu kamarádku, říkám, je, co děláš po té sociálně právní škole? A ona říkala, no já jsem šla na vejšku. No tak jsem se po ní poopičila a to byla zase taky hezká věc. Já jsem si příliš nevěřila. Já jsem myslela, že tu vysokou školu neudělám, protože na gymplu to bylo takový průměrný velice. Ale vysoká škola spočívala v dějinách kultury. Říkalo se tomu hrozně kulturologie, ale byly tam zajímavé předměty. Byla tam taky sociologie, která není na mém vysokoškolském diplomu uvedená, protože to byla buržoázní pavěda a hned, jak jsme nastoupili, taky zrušili. Ale bylo to velice zajímavé. Všechny ty sociologické výzkumy, které vlastně navazovaly trošku i na tu sociální práci. My jsme tenkrát mapovali Smíchov, kde byla ještě početnější než dnes romská populace. Bylo to zajímavé, protože tam byla řešení.
1: A zpívala jste přitom z plných plic kapela Erastus, ta se objevila kdy?
2: Když jsem byla na vysoké škole, vysoká škola, nevím jestli ještě teď, má kanoistickou praxi na Albeři. A my jsme jezdili na těch kánoích na Albeři a jeden z těch vedoucích nás několik žáků pozval na mejdan. Ten mejdan se konal na Bílé hoře. Tak jsme tam přišli, sedli jsme si, já si sedla pod třešeň, plivala jsem pecky a u toho jsem zpívala druhý hlasy kapele, která mě naprosto okouzlila. Já jsem poprvé slyšela zpívat gospely a spirituály. Ta skupina Erastus byla vedená Míšou Kysilkou, byli tam další bezvadní lidi, se kterými se vlastně dodnes přátelím. A ti za mnou přišli potom a řekli, tak pojď s náma zpívat. Tak jsem šla. A tenkrát jsem věděla, že to hrozně chci. Dokonce jsem se kvůli tomu rozešla s jedním chlapcem, který říkal, že já nebudu nikde trdlovat na jeviště. Já jsem řekla, že budu. A bylo to, no. A byl tam Erastus.
1: Další čas vás potom zavál do Spirituál kvintetu, o něm si ještě leco zřekneme, ale teď mi prozraďte, ke které písničce z jejich repertoáru se opravdu ráda vracíte.
2: Já musím odpovědět dvěma. 12 bran, to je příklad ansámblového zpívání. A potom jsou takový solový písničky, třeba Krutá válka, Nejdelší vlak, z texty Františka Novotného.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Paní Eva, rozená v Chocni jako Livková, vdaná později ve Francii jako Chris, je naším dnešním hostem. Mluvili jsme o vaší cestě ke spirituálům a gospelům, která se velmi šťastně a krásně rozvinula v ansámblu jménem Spiritual Quintet. Jak jste se dali dohromady?
3: To byla zase taková ta krásná náhoda a nabídka. Dušan Vančura a vedoucí Erastu Míša Kysilka pracovali v Arytmě. A Míša se chtěl jednou pochlubit Dušanovi, jak jim to krásně ta kapela šlape, a dal mu kazetu. Dušan si poslech a řekl si: Safra, Jarka Hadrabová nám odchází, to by možná šlo. A tak chodili pánové ze Spiritual Quintetu na koncerty Erastu a poslouchali a patrně se jim to líbilo a tak mi řekli: nechceš? A já jsem chtěla.
2: A co proto vám řekli v Erastu?
3: V Erastu my jsme zůstali nadále kamarádi. Mm-hmm. Oni říkali, my jsme to věděli. Jak jsme viděli Ortinského v publiku, tak jsme to věděli.
2: Zpěv je nádherný nástroj, na tom se jistě shodneme, také velmi křehká záležitost, což od zpěváků slýcháme často. Kdy jste se musela hodně pěvecky vzdělávat, nebo jste vůbec pěvecky vzdělaná? Jak to máte?
3: Já jsem pěvecky vzdělaná díky panu profesoru Roznerovi, který učil i Hanu Hegerovou a třeba Juditu Čeřovskou a Ivetu Simonovou. U něho já jsem plakala, protože on mě cvičil bránici a nutil mě v leže hrkat bránici naloženou asi 5 knihami a ono mi to moc nešlo.
2: Potom... A hrkáte si i dnes?
3: Nehrkám si, já už to nepotřebuju. Kdybych začala mluvit o pěvecké technice, to je takový dobrodružství. Já když jsem se učila ještě potom později ve Francii u jedné soukromé paní učitelky, tak jsem si říkala, bože, ať to nikdy neskončí, ať to pořád pokračuje, protože já jsem pořád si říkala, že ještě můžu, ještě. Pak jsem zase v Praze měla profesorku, já ji dodnes považuju, paní Pecková, promine, za naši nejlepší mezzosopranistku. Jmenuje se Olga Štěpánová, je nevidomá, je to i spisovatelka, básnířka a nádherně zpívá a dobře učí. A tam, když jsem si uvědomila, co se vlastně po mně chce, já jsem to rozumem chápala, ale tělo jsem to musela naučit. To byla taková propast, že jsem se málem polekala a nepřeskočila, ale přeskočila nakonec.
2: Vy jste nezanedbávala ani své další vzdělávání. Na konci vysokoškolského studia jste odcestovala do Francie, jsme v 70. letech. Jak se vám to podařilo a jak se ve vás vlastně ozvalo to okouzlení Francií a jejím jazykem a její kulturou?
3: To byla zase náhoda, zase to šlo samo. Náhodou na gymnáziu jsme měli francouzštinu. Pak jsem v ní pokračovala a náhodou bylo stipendium v možnostech univerzity, tak jsem se přihlásila, oni mě vzali. A tam jsem začala poznávat Francii pořádně. Vzala jsem si baťoch na záda a cestovala jsem do Bretaně, do Normandie, dolů, do Burgundska, pak jsem to vzala přes Dijon, do Provence. Francii jsem skutečně poznávala a nesmírně jsem si ji zamilovala. Během toho jsem taky začala vstřebávat francouzskou kulturu, literaturu, poezii a klasický francouzský šanson. Ten mě vždycky hrozně zajímal. Ať už to byl Yves Montand, nebo Juliette Gréco, nebo Charles Aznavour, nebo Edith Piaf. To byla hudba taková, že já jsem si nikdy nemyslela, že bych ji mohla zpívat, že bych měla takovou kuráž. Ale zpívala.
2: A co jste tam studovala?
3: Tam jsem studovala zase tu kulturologii a byla jsem pod hlavičkou UNESCO zaměstnána těch 9 měsíců v Musée des Monuments Français. To je muzeum architektonických památek na Trocadéru. Tam to bylo nádherný. Tam byly odlitky třeba portálů gotických a na ty jsme si mohli šahat. A v té době mě paní restaurátorka z toho muzea pozvala do zrcadlové síně ve Versailles. Já byla nadšená, tak jsem si vzala to, co jsem měla nejhezčího na sobě. A to byl tweedový kabátek a sukně. A pak jsem si vzala taštičku z Rumunska, která byla moc hezká, takhle jako přes rameno. A byla z nějaký kozí vlny nebo něco. A měla akorát jednu špatnou vlastnost, a to, že když zmolkla, tak páchla. A den té vernisáže, té zrcadlové síni, tak pršelo. A teď já jsem tam přijela a teď jsem vešla do toho úžasného sálu s tou podlahou, která se leskla, ty nádherné lustry nahoře. A teď Francouzi, když sedí u těch stolů a konzumují, tak to není žádný takový bodrý volání. Oni švitoří. A každý tam švitořil. A teď já jsem taky byla usazena a já jsem nešvitořila, protože se by to neuměla, a tak jsem jen tak koukala, cítila jsem se tam tak divně a tak jsem si říkala, zajdu si na čerstvý vzduch a vstala jsem a šla jsem a teď z té tašky kozí mi vypadly jedna po druhém kuličky antiperlí. Ono to v tom švitoření bylo strašně slyšet a já, která jsem chtěla být nenápadná, aby mě hlavně nikdo neviděl, tak tam bylo ťuk, ťuk, ťuk a teď se všichni začali po mně obracet. A to byl jeden z krásných trapasů. Schovala jsem se a smála jsem se. Už jsem až do konce nevyšla spod toho sloupu.
2: Francouzské faux pas.
3: Francouzské faux pas, nádherné. Francouzi jsou úžasní.
2: Jaký sled událostí vás přiměl odpoutat se od domácího prostředí, od rozjeté hudební kariéry ve Spiritual Quintetu a zakotvit ve Francii po letech?
3: Láska.
2: Kdo byl ten šťastný?
3: Ten šťastný byl Čech z českých rodičů, narozený, ale už ve Francii, a jmenovala se Kříž, ale protože Francouzi nemají takový ty věci nahoře, tak to byl Chris. Je pořád. Mm.
2: Bylo těžké setrvat v umělecké profesi, prorazit tam, být zpěvačkou ve Francii?
3: No, nebylo to tak těžké. Nebylo, protože jednak jsem měla štěstí na profesorku. Tu jsem náhodou objevila, když jsem četla článek v jednom časopisu, kde bylo zpívat, jako se dýchá. Tak jsem ji kontaktovala a bylo to velice šťastné období. Francouzi nejsou příliš, nebo nebyli v těch 80. letech nějak vstřícní vůči cizincům. Ale kumštíři to měli u nich dobrý. Takže já jsem to u nich měla dobrý a nějak to šlo zase samo. Jednak jsem dělala solové projekty, tam jsem mohla zpívat Dvořáka, Smetanu, Martinu. Pak jsem objevila díky paní profesorce tu úžasnou písňovou tvorbu Debussyho, Ravela, Duparca. Pak mě někdo slyšel z nějakých třeba oratorií nebo kantát Bachových, Handlových a začala jsem zpívat jako solista.
2: Ale to je docela významný žánrový posun od spirituálu ke klasice. To jste musela opravdu tvrdě zapracovat, nebo to šlo tak nějak přirozeně s pomocí možná té vaší pevné vůle a následného uvolnění?
3: Jo, pevná vůle tam byla, protože já jsem opravdu pracovala velice každý den. Já jsem měla to štěstí, že jsem mohla být doma a vychovávat dcerku. Takže to šlo všechno. A ta pevná vůle a nadšení mě dovedlo k tomu, že jsem tu techniku jakž takž zvládla. Ale gospely a spirituály a Bachovy kantáty zas nejsou duchovně od sebe tak daleko.
2: Duchovně nikoli.
3: Ne, duchovně nikoli. Takže já vlastně i skrze tuhle muziku jsem taková jako lehce věřící. Já tu spiritualitu nějak mám v sobě a je mi tím pádem vlastní. To skutečně ty dva žánry jsem absorbovala a jsou pořád ve mně.
2: A učinili z vás lehce věřícího člověka?
3: Ano.
2: Jak se vám podařilo ukočírovat bilingvní prostředí u vlastní dcery tak, aby na ní dopadalo jenom příznivě, aby ji zbytečně nezatěžovalo, aby ji nepřidávalo starosti?
3: Je pravda, že tohle byl, a teď se budu chlubit, veliký úspěch. Moje kamarádky ze smíšených manželství ve Francii často nedokázaly tady ten problém vyřešit. Dítě třeba mluvilo česky, ale špatně. A já jsem s tou mojí Aničkou opravdu nepolevila těch pohádek, těch her, co jsme spolu prováděli v češtině. A když se mi potom dala do školky, už do té předškolní třídy, tak mi říkali paní učitelky, ale ona vůbec nemluví. musíte na ní mluvit francouzsky. Nemluvila jsem francouzsky. A to dítě jednoho krásného dne začalo samo od sebe mluvit francouzsky. Všechno to měla v té hlavičce a potom si jednou řekla, tak jo, a začala mluvit naprosto bezchybně. A od té chvíle, asi 5 let jí bylo, tak vlastně bilingní. I v tom, že ta vazba na českou kulturu a českou rodinu byla velice silná, že psala babičce dopisy v češtině s úžasnýma chybama, nádherný, třeba ve slově když, dokázala udělat několik chyb. Napsala to G, D, měkký I a Š. Nikdy jsme ji neopravovali. A ona na to sama přišla, protože začala číst.
2: Představuju si maminku s pevnou vůlí, jak děvče, které napíše když neopraví. To vás muselo stát taky velké úsilí, ne?
3: No, stálo, ale ono se to vyplatilo.
2: Vaše dnes 40-letá dcera hovoří stále krásnou plynou češtinou, byť žije v Kanadě. Musela jste se s takovým odloučením těžce vyrovnávat?
3: No, nejdříve ano, ale pak jsem se zavrtala do labirintu sociálních sítí a já jim děkuju. To je něco, co jsem nikdy nevěřila, že řeknu, ale já jsem s tou Aničkou vlastně v každodenním kontaktu. A zadarmo. Pořád si píšeme česky, mluvíme česky a i když teď už dělá překladatelku, je zaměstnaná kanadskou vládou, tak angličtina, francouzština, ta čeština je pořád její mateřskou řečí.
2: Paní Evo, do jaké míry vás život ve Francii dále zblížil s klasickým šansonem?
3: Klasický šanson ve Francii vás provází na každém kroku, ať chcete nebo nechcete. Takže já jsem ho absorbovala tak nějak nechtěně, ve mně zrál. A teprve se dostal na světlo boží až po návratu do Prahy. Sledovala jsem velice koncerty, tenkrát ještě jsem mohla Bekoda a Znavůra. Chodila jsem do kabaretu, kde se zpívalo tou jadrnou francouzštinou třeba těch pouličních písní. A hrozně mě to zajímalo, ale netroufla jsem si.
2: A kdy jste si troufla?
3: Troufla jsem si až v Praze.
2: Tak si to poslechneme.
3: Jo.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Eva Kris-Livková, zpěvačka, interpretka rozmanitých žánrů, scénáristka, autorka, taky pedagožka, která strávila 12 let života ve Francii. Co jste během pobytu v zemi galského kohouta postrádala z Čech?
1: To jste mi nahrála na příběh. Příběh se odehrával v Bruselu, kde jsme koncertovali s Milanem pro českou společnost. Tenkrát tam pozvali i Chantal Poulenc, protože Francouzka žije v Praze a já zase naopak. A Chantal Poulenc na otázku, co jí nejvíce chybí v Čechách, řekla zdvořilost. Pak se obrátili na mě, co mě nejvíc chybělo ve Francii a ze mě vypadlo hrubá mouka. To bylo pravda, já tam nemohla dělat knedlíky ani takový ty maminčiny koláče.
0: No ale zase jste se mohla docela dobře vyškolit ve francouzské gastronomii, což asi není marná kvalita do života.
1: Ne, to není. A já vlastně teď vařím už jenom francouzsky. Dávám pozor na suroviny, musí tam být hodně zeleniny, masíčka libového a moc si to pochvaluju. Je to nádherná škola, nádherná.
0: No a co vám chybí v Čechách z toho pobytu francouzského?
1: Mně už teď nechybí nic, já jsem šťastná.
0: Vracet domů jste se pozvolna začala v roce 89. Jak na vás naše země zapůsobila?
1: Já jsem se sem vracela dvakrát do roka, takže já jsem byla zvyklá. Ale tady bych chtěla předestřít, že jsem se vrátila ještě před sametovou revolucí v září 89 a učila jsem tenkrát na hudebně dramatickém oddělení konzervatoře. Takže jsem se studenty prožívala ty pohnuté dny protestů, naděje a obrody a byla to úžasná zkušenost. Já jsem měla takový ty krásný pocit, když jsem stála třeba na Pohořelci, čekala jsem na tramvaj a říkala jsem si, tady seš doma a jsem tady doma.
0: Na vás je vidět, že to učení milujete. Učila jste už ve Francii, tady na státní konzervatoři a posléze na francouzském liceu snad čtvrtstoletí, vidíte?
1: Ano, čtvrtstoletí, já, která nejsem pedagog.
0: Taky jste tam řídila dětský sbor, instrumentální soubor. Co víte, že musí mít, umět zvládat dobrý učitel zpěvu a hudební výchovy a dějin hudby a teorie? Bože, to je tak komplexní otázka, až se teď z toho sama rdím, ale možná mi odpovíte.
1: Odpověď je vlastně jednoduchá. Musí znát to, co učí, musí být spravedlivý, mít smysl pro humor a nebát se přiznat chybu. Ty děti to obrovsky ocení. A taky díky těm dětem a těm s odpočtením puberťákům jsem se naučila, myslím, docela slušně vyslovovat francouzsky, protože jsem učila ve francouzštině a francouzské děti po nejvíce. A už když jsem viděla, jak se tak potutelně usmívají, tak jsem říkala, co jsem zase řekla. A učili mě. A pro muzikanta je každá hodina velice přínosná s dětma, protože ta musí být připravená. Tak, jako by měl být připravený nějaký koncert podle scénáře. A když není připravená, tak se vám to vymstí.
0: Mně připadá, že se u vás krásně propojily všechny ty vaše zájmy a dovednosti, sociální práce, kulturologie, vlastní umělecká činnost a že vyústily v něco, co by zdatnější marketér dokázal prezentovat jako arteterapii. Přemýšlela jste někdy o tom, že se věnujete vlastně něčemu, co je blízké arteterapii, že skutečně pomáháte léčit některá bolavá místa skrze hudbu?
1: Když to teď takhle říkáte, tak je to asi pravda, ale je to absolutně nezáměrně. To se tak nějak prolínalo tím vším, co děláme s Milanem Dvořákem. Naše publikum je většinou starší, protože já tu moderní francouzskou muziku nedělám. K tomu už nemám vztah, tam jsem se zastavila někde v 90. letech. Ale když vidíme reakce, tak jsme strašně šťastní, protože víme, že hrajeme a zpíváme o něčem, co jsme sami prožili, že už máme ten prožitek v sobě. Myslím, odpusťte mě, mladé zpěvačky a zpěváci, když někdo v 19 letech zpívá Nelituji ničeho Edith Piaf, takže nemůže úplně vědět, i když to zaspívá krásně, o čem to je. A ten šanson skutečně je věc textu a příběhu.
0: Vy v současnosti jste ze všeho nejvíc interpretka a autorka komponovaných hudebních pořadů, ve kterých vystupujete se svým už několikrát zmíněným uměleckým i životním partnerem Milanem Dvořákem, případně s dalšími spolupracovníky. Baví vás vedle interpretace i to psaní scénářů, nebo to berete jako tak trošku nutné zlo, aby zkrátka bylo na tom jevišti co předvádět?
1: Mě to hrozně baví. Mě baví vymýšlet a tvořit. A já mám ráda takovou samotu. Teď právě ve svém současném životě ji mám. Vím, že Milan někde vedle komponuje, hraje na klavír. Já si sednu, nikdo mě neruší a tvořím. Tvořím na zahradě, tam, kde mě je dobře, a potom hrozně ráda tvořím v kavárnách. Bože, jak mě ty kavárny chyběly. Já jsem za celou dobu pandemie nenapsala jediný scénář, protože já chodím do Slávie pod ten obraz Zelená můza od pana Olivy a tam se mi krásně píše, tam mám nápady. Takže teď vím, co budu psát, ale už bych možná do té Slávie mohla jít a nebo si sednu na tu zahrádku.
0: A jak to, že jste nic nenapsala, když jste tolik aktivity projevili v projektu Šansony z karantény? Tam přece musel vzniknout také nějaký scénář.
1: Jejda, no to je vlastně pravda. To je teď podstatná část našeho uměleckého života, protože když nemůžeme vystupovat, tak aspoň sociální sítě. A to jsme měli nápad, že každou neděli do té doby, než budeme moci veřejně vystupovat, zařadíme na YouTube jeden šanson. Začalo to nevinně, to bylo takový normální zpívání. U nás doma točíme na mobil, kameramánka Lidunka, naše kamarádka, odvádí skvělou práci a na ten mobil už jsme natočili, já ani nevím, 15 šansonů. Všechny se jmenují Šansony z karantény, jedeme podle abecedy. A ty příběhy, které natáčíme, jsou čím dál tím složitější, protože ten scénář skutečně tvořím. A tvořím ho dokonce několik dní, teď sbírám rekvizity. To není jednoduchý, teď jsme točili o žabičce. Sežeňte si třeba 8 žabiček. Nebo pana Bekóda, Když zemře básník, to je o chrpách. Sežeňte si teď chrpy. Sehnala jsem je.
0: Až se vrátíte naplno na pódia, tak s vámi ožije i odkaz Edith Piaf, které jste věnovala nemálo energie. To je takový ten prototyp slavné postavy, kolem které se vynořilo mnoho lidí, kteří údajně velmi dobře věděli, jak žila, posílali do světa zaručené zprávy, pokud možno pikantního charakteru. A vy jste se snažila o to obraz Edith Piaf očistit od různých mýtů, nepravd a lží. Které z nich vás nejvíc popuzují?
1: Popuzuje mě především knížka Editiny Údajné sestry Simone Berthaud. Ta knížka je velice populární, jmenuje se Edith Piaf, byla přeložena do mnoha jazyků a tady je lidi často mají za takovou Bibli. Simone Berthaud si vymýšlela hodně. Například vůbec nebyly sestry, ani náhodou. Edith Piaf se nenarodila na chodníku, ale v nemocnici, v porodnici Tenon je o tom záznam. To si potom Edith přivlastnila, protože se jí to líbilo. Nebo matka ji sice dala na výchovu ke své matce Ajše, ale Ajša byla z berberského rodu a ze šlechtického, aristokratického rodu. Já velice pochybuju, že přidávala červené víno do kojenecké lahve Edith Piaf. A Louis Le Play, který Edith prý náhodou spatřil na ulici a angažovali do svého noblesního kabaretu, vůbec nevypadá jako Gérard Depardieu v tom slavném filmu. Byl malý, obtloustlý, bylo to pěkný číslo. A o Edith mu vyprávěla maminka Edith. To byla jedna z mála věcí, kterou pro ní udělala a on si za ní došel na tu ulici záměrně. Ta sestra Simon, říkala jí Momon, ta Edith okrádala. Brala jí peníze, spolu dělali spiritistické seance, které končily vždycky tím, že se Simone Berthaud nějakým způsobem na úkor Edith obohatila. Však i taky potom ke sklonku života Edith vykázala z domu.
0: To je vám teda snužka nepěkných věcí.
1: Já ještě chci říct, že jsem hodně četla životopisy v originále. Aha. Načetla jsem toho strašně moc, proto jsem se mohla odvážit této demystifikace.
0: No, my vám to věříme, ale pojďme si trošku vyspravit mínění o těch pseudoautorech. Pojďme si poslechnout Edith Piaf.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Život Edith Piaf byl naplněn vášnivou láskou k mužům, k hudbě, k publiku. A podobně to má i můj dnešní host, paní Eva Krys-Livková. Tedy o těch mužích si hovořit netroufám.
3: Jsi tak hodná.
2: Ale co láska ve vašem životě, když už jsme se jí dotkli, je v něm šťastně přítomná?
3: Teď už ano. Já musím říct, že mé lásky i studentské byly většinou nešťastné. Já jsem byla vždycky strašně zamilovaná a pak jsem trpěla. A teď jsem strašně zamilovaná, ta láska trvá platonicky už hrozně dlouho. Ale teď už platonická není, je manželská a navzdory tomu, že je nám kolik nám je, tak je to bezbřehé štěstí, musím říct.
2: To vám moc přeju. Kdy jste Milana Dvořáka, svého uměleckého spolupracovníka, báječného klavíristu, kdy jste ho potkala poprvé?
3: Za to může Tichota. Spiritual Quintet pozval kdysi Hanu Hegerovou, když ještě měla období, nemohla vystupovat, jako hosta. A s paní Hegerovou a jejím dvorním klavíristou Milanem Dvořákem jsme jezdili na Šňůry. No a tam jsem je oba poznala. No a bylo to. Já jsem stála celou dobu jejich vystoupení, které trvalo třeba půl hodiny, v zákulisí a poslouchala jsem a byla jsem z nich úplně vedle, jak z klavíru, který dýchal s tou paní Hegerovou, jak s paní Hegerové, která to měla velice dobře nazkoušené, pokaždé to bylo téměř stejné, ale mě vždycky mě dostala, byla to úžasná osobnost českého šansonu.
2: A po kom jste koukala víc, po ní nebo po něm?
3: Nejdřív to bylo vyrovnané a posléze, když jsem slyšela, jaký humor, takový ten suchý, který mě velice vyhovuje, má Milan Dvořák, když jsem poznala, že je moudrý, že to není jenom taková legrácka v životě a co umí a jak pokorný je v určité hudbě, tak tam to nějak začalo klíčit, ale klíčilo to podzemí a podzemí to zůstalo hrozně dlouho, až do doby, než jsem v roce 2000 začala přemýšlet o solových projektech a už ne ansámblových a obrátila jsem se na něj a řekla jsem, nechceš se mnou dělat francouzský šanson? A on mi řekl ano. A tam jsme spolu spolupracovali a samozřejmě to souznění, to už tam bylo od začátku, ale všechno to bylo velice nevinné. A to možná je ten osud.
2: Víte, já na něj pořád myslím, protože mi neříkejte, že není.
3: Tak v tomhle případě asi byl, protože to nebyly příčiny a následky. Tam to byl osud, že skutečně jsme mohli spolu být, že jsme nejdřív si říkali, jestli to vůbec bude takhle v pokročilém věku fungovat, jestli si na sebe zvyknem, když já jsem žila potom dlouho sama a ono to funguje. Beze slov funguje.
2: Tu první svatbu francouzskou jste měla roku 78, druhou s Milanem Dvořákem v roce 2017, když už jste byli, řekněme, hodně dospělí, ale myslím, že jste si ji vychutnali možná x-násobně víc než mnozí mladí snoubenci. Jaká to byla svatba?
3: To byla svatba s překvapením. Salmovská literární kavárna, naše mateřská kavárna, dávala takový předsilvestrovský pořad 27. prosince a jmenoval se ten pořad Pod střechami Paříže. První polovina byla taková kankán a alegrace a tak. A ve druhé polovině najednou jsme se vynořili, co by svadebčané a za námi šel pan reverend. Lidi si mysleli, že je to zase nějaká legrace a mysleli si to i naše děti, které jsme pozvali a nikdo nic netušil. No a pan reverend promluvil a lidé měli nádherné nevěřící tváře. No a byl manželský slib. Za všechny přítomné se nám podepsali všichni hosté Salmovské kavárny a byli jsme svoji.
2: Hovoříte o dětech, vy máte zmiňovanou dceru, Milan Dvořák, 3 syny, oba máte tyto děti ze svých předchozích vztahů. Podařilo se vám vytvořit velkou rodinu? Máte ten pocit? Nebo teď už jste to spíš vy dva?
3: Kdepak. Já ty Milanovi děti a vnuky miluju. Taková skoro babička jsem. Jsou to velice cenní lidé. povedly se. A i ta širší rodina Dvořákovic, i ze strany ženy Milana Jitky, která odešla předčasně, tak tam jsou taky takový úžasní lidé. Já je prostě miluju.
2: Vy jste tak romantická žena zasazená do tak romantických životních kulis. Jaké místo má romantika ve vašem životě?
3: Romantika rovná se příroda. Já jsem hrozně romantická v přírodě. Mě dokáže třeba uchvátit řektvička, která leze ze země. Ona má takový bříško krásný, červeno-bílý. Je to nádhera, nebo kapka rosy někde, nebo pavučina obalená rosou. Teď se rozevírají růže. Já jsem strašně romantická. Já chodím po té zahradě, nebo les. To je obrovská romantika. I to propojení jednotlivých stromů, teď tam je tak nádherná komunita, to je romantika, bože, já už se těším do lesa.
2: A co na pódiu, co zažíváte tam, jaké jsou to emoce?
3: Tam je ta návaznost s lidma. Já vlastně nesmím existovat. To je sice moje tělo a pracuje teď už zaplať pánbu nevědomky. Já už nevím, co pěvecky dělám a třeba to není úplně špatně to, co dělám, ale tam jsou ty lidi. Já se jim dívám do očí, snažím se je rozespívat, protože to jsou všechno komorní pořady a tam jsou pro mě nejdůležitější lidi a potom je tam ta obrovská návaznost na Milana, který skutečně se mnou dýchá a ví, o čem já zpívám.
2: Jak vidíte, paní Evo, budoucnost šansonu? Je to žánr, který tady bude mít své místo?
3: Bude mít své místo. Myslím, že lidé potřebují příběhy. Ta muzika dokáže ještě umocnit sílu toho slova. Samozřejmě herecké povolání je úžasné, ale když se do toho přidá muzika, když si vzpomeňte na paní Hegerovou, tak tam každé slovo vám dopadá přímo do duše. Takhle já to neumím, ale někdy se mi to třeba malinko podaří. Šanson tady bude vždycky.
2: A co se týká vaší vlastní a Milanovy budoucnosti, přemýšlíte o ní, pohlížíte do ní v nějakých svých úvahách, anebo mi řeknete, že prožíváte přítomnost?
3: Prožíváme přítomnost. Do budoucnosti ne, jenom blízká budoucnost. Protože, co bychom si říkali, ta velice vzdálená budoucnost, ta možná nebude tak úplně růžová, ale je nám to teď jedno.
2: Možná proto, že jste tak intenzivně napojena svou milovanou hudbou. Co vám dává život s ní?
3: Já jsem šťastný člověk. Hudba mě od dětství obklopovala, naplňovala, mohla jsem ji sama vytvářet, dokonce mě i uživila. Tak co víc si mohu přát?
2: Říká Eva Kryslivková, která byla naším dnešním milým hostem v pořadu Stříbrný vítr. Děkuji vám za to, mějte se hezky a ať vám to pořád krásně zpívá. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Ohnivá noc v Konětopech.
2: Teď v poledne je malé náměstí v Konětopech klidné. Jen občas tudy projede nějaké to auto. Všechno tu působí skoro až idylicky. Upravené domy, obchod, budova obecního úřadu, zvonička s barokními prvky. Jakoby se tu zastavil čas. Ale je to jen zdání. Tahle obec, ležící zhruba 16 kilometrů od Mělníka, ukrývá v sobě mnoho příběhů. Příběhů šťastných s dobrým koncem, také ale příběhů tragických, s nádechem smrti. Událost, o které vám chci dnes vyprávět, se odehrála v noci ze 7. na 8. května 45. roku. V noci plné neskutečné hrůzy. Přichází ke mně nyní urostlý starší muž. Jmenuje se Lubomír Houska. Dnes poslední člověk, který byl přímým svědkem vypálení této obce. Tehdy mu bylo 11 let.
3: Stojíme na návsi v Konětope, kde tedy vlastně bylo postiženo nejvíc domů. Za námi shořel Národní výbor, kde byl taky byt Němce Studenýho. Proti nám Čurdův statek, za ním Houštěcková hospoda a dál potom dům pana Hrůzy. Tady na tomto místě stál statek Zemanů, který taky vyhořel, a za námi, za těma lípama, úplně lehlo popelem stavení Studených, odkud 8. ráno dobejvali lidi, protože byli ve sklepě, a ten dům, protože byl dřevěný, shořel celý úplně. V celé vesnici shořelo 45 domů a všechny stodoly. Panská stodola, Čurdova stodola a tady za těma lípama je statek Pochobratských a vedle nich dům pana Šlapáka. Ty vyhořely taky a ta stodola za ním, ta shořela samozřejmě taky.
2: Inženýr Lubomír Houska žil tehdy u svých prarodičů. Předtím bydlel v Čelákovicích. Do Konětop ho přivezli rodiče. Mimo jiné proto, aby se vyhnul případnému bombardování, které Čelákovicím tehdy hrozilo. V Konětopech, v klidné obci chalupářů a zelinářů, bylo v té době 115 popisných čísel. Tam začal malý Lubomír chodit do místní jednotřídky. To bylo v roce 1942. Netušil, že tu záhy prožije okamžiky skoro až neskutečné hrůzy. Okamžiky, které ovlivní celý jeho další život. Ohnivé noci ze 7. na 8. května 45. roku však předcházela řada dalších událostí. V knize pedagoga a historika docenta Jaroslava Jaroše Konětopy ve světle a stínu doby se můžeme také dozvědět, že na počátku všeho byl okamžik, kdy přes Konětopy táhlo vojsko ustupující německé armády.
1: Počáteční úlohu v osudových hodinách obce sehrál velký vojenský autobus, který projížděl 7. května 1945 asi kolem 7:30 s německými vojáky Konětopy a bez zastavení pokračoval v cestě směrem na Čečelice. Měl na střeše upevněny dva kulomety a byl mu svěřen úkol převést z Roudnice do Milovic kolonu asi 700 vojáků a při zpátečním pochodu zajišťovat jí jako přední voj. Krátce předtím, než se autobus vracel kolem 4:30 hodiny odpoledne po silnici do Mělníka a Byšic, vrátila se z průzkumu lesa na dlouhém běhu revoluční jednotka z Odolena Vody. V době květnového povstání patřila do svazku Řepínské partizánské brigády Národní mstitel. Obsadila střed obce u obecní váhy na křižovatce silnic směřujících na Dřísy a Sudovo Hlavno a očekávala telefonicky z Byšic hlášený autobus.
2: Autor zmíněné knihy, docent Jaroslav Jaroš, patří stejně jako inženýr Lubomír Houska k nemnoha pamětníkům tehdejší doby. O činnosti Řepínské partizánské brigády mi pan Jaroš vyprávěl.
4: Oni dělali z Řepína tady výpady do těchto končin. Tam ničili tratě směrem tady na Starou Boleslav, směrem na Mělník a snažili se prostě ty koleje rozbít, aby nebyl přísun materiálu nebo odjezd těch Němců z fronty nebo naopak, aby nemohli nějakým způsobem dál škodit.
2: Onen autobus s německými vojáky viděl Jaroslav Jaroš doslova na vlastní oči.
4: Já jsem ležel jako kluk, protože bydlím v Chodnětopské ulici tady v Čečelicích, to je 2 kilometry. Tak jsem se dívali jsme klukama, jak jeli a měli na střeše 2 kulomety a přijeli sem a oni dostali zprávu, ti partizáni, že se blíží, to byl telefonický nějaký vzkaz a tady v Chodnětopech na návsi vlastně došlo k tomu, že do něho střelili s tou pancerovou pěstí.
2: Němci ztratili 4 muže. Pan Jaroš pokračuje.
4: Odveta spočívala v tom, že samozřejmě Němci se stáhli, ale v noci přijela posila přes Čečelice, protože to bylo kolem našich, tak jsme viděli, jak jela velká posila. Zastavili v obci starostu tehda pana Pokorného a samozřejmě dopadlo to tak, že Němci začali vypalovat tu vesnici.
2: Jaroslav Jaroš v knize Konětopy ve světle a stínu doby uvedl.
1: Němci vzali několik rukojmí z domu na konci obce a zabránili hasičům ze sousedních Dříz hasit požár. V noci po odjezdu partizánské jednotky obešli obec okrajem lesa a vyčkali na příchod celé kolony z Roudnice v selských lesích u Čečelic. Mezitím Němci vyslali ještě spojku do Milovic a k útvaru pochodujícímu za nimi. V noci ze 7. na 8. května 1945, asi o 1:30, vnikl do obce první trestný oddíl. Na cestu mu svítil zapálený stoh slámy na okraji obce, kterou většina obyvatelstva předem opustila.
2: Tehdy 11letý Lubomír Houska mezi těmi, kteří z Konětop uprchli do okolních lesů, nebyl. Zásluhou toho je dnes jediným očitým svědkem, který viděl, co se v obci přímo odehrávalo. Ve své vzpomínce zveřejněné v knize Konětopy ve světle a stínu doby napsal.
1: V noci nás budí sousedi, do Konětop přichází posila Němců. Babička odmítá odejít z vesnice, dědovi je už 75 roků. Usínám. Znovu mě budí, ale tentokrát německý voják. 3 vojáci stojí v kuchyni, v ruce mají zbraně. Dotazují se babičky, kde jsou partizáni. Nahlížejí do sklepa, kam babička uschovala jídlo a peřiny. Když odejdou, hoří už několik domů.
2: Inženýr Lubomír Houska po letech vzpomíná.
3: Když jsem se probudil, to už hořely 3 baráky vedle nás, bylo světlo jako ve dne a ten dům před námi douděrou zapalovali tím, že tam hodili zvrhlý stůl a hodili tam fosforovou bombu. Když odešli, tak my jsme to šli s babičkou hasit a lili jsme na to vodu a ono to naopak strašně prskalo.
2: Ve své vzpomínce Lubomír Houska ještě napsal.
1: Dědu odvedli. S babičkou se pokoušíme utéci. Strojíme se a babička mi obléká zimník. Do kapsy si dávám staroboleslavskou panu Marii, obrázek od mé maminky. Míjíme domy Zadražilů, Jindrů, Holečkův, Kotrčův, Hradeckých a Langmajerův. A v místě na rozcestí, kde bubnoval strážník pan Hrůza, jsme zastaveni německou hlídkou. Na poli za Somolovými, směrem k vile ředitele Komedy a domu Toničky Langmajerové, je přikrčeno asi 30 vojáků v maskovaných celtách. Vrací nás.
2: Ohnivá apokalypsa vrcholí. Zatímco 11letý Lubomír Houska prožije ještě s hrůzou v očích další chvíle přímo uprostřed hořících Konětop, obyvatele, kterým se podařilo uprchnout, vyděšeně hledí z polí a lesů na tu mohutnou zář.
1: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
2: Bohužel, není to poprvé, kdy v době nacistické okupace prožívají tragické okamžiky. Jaroslav Jaroš o tom ve své knize uvedl.
1: Koncem března 1944 se po Konětopech roznesla zpráva, že do obce chodí ruský zajatec, že navštěvuje některé rodiny, které ho podporují a pravidelně se s ním scházejí. Všem bylo známo, že za takovou činnost jsou Němci nesmlouvaví a trestají ji smrtí.
2: Uprchlý zajatec vystupoval pod jménem Ivan Lovkojenko. V některých pramenech se však hovoří, že se jmenoval Toviněnko. Jak pamětníci po válce vzpomínali, scháněl nejenom jídlo, ale také oděvy a zbraně, údajně pro své další spolubojovníky. Později ale, když mu někdo nechtěl být dostatečně po vůli, vyhrožoval. Prý třeba i udáním. Tehdy se několik konětopských občanů a také občanů z nedalekého Slivna dohodlo, že nebezpečného, údajně uprchlého ruského zajatce fyzicky odstraní. Tři muži potom Ivana vylákali na jedno konkrétní místo v lese. Jeden z trojice pak v nestrženém okamžiku vystřelil. Ivan se skásil k zemi. V domnění, že je mrtvý, odešli pak všichni tři muži pryč, s tím, že přinesou nářadí, aby mrtvého pochovali. Jenomže mezi tím Ivan Lovkojenko přišel k sobě. Citujme opět z knihy Konětopy ve světle a stínu doby.
1: Poraněný Lovkojenko se dostal do Košátek, kde vyhledal první pomoc u Jana Říhy, na kterého křičel, že ho chtěl Korol, to bylo jméno jednoho ze vzpomínané trojice mužů, zabít. A žádal Říhu, aby zavolal lékaře a gestapo. Ten se Rusa bál, proto ho odvedl do vesnice a nedaleko železniční stanice Košátky ho nechal ležet v příkopě. A telefonem volal policii do Kropáčovy Vrutice. Ivan se bál nové zrady, vykřikoval tak silně, že přivolal Němce z nedaleké hospody a ti se ho již ujali. V zápětí přijelo gestapo z Mladé Boleslavy a Ivan začal vypovídat, kdo mu něco dal a s kým přišel do styku.
2: Dne 13. června 1944 přijíždějí do Konětop po zuby ozbrojení vojáci, také příslušníci gestapa. Místní kronikář František Jindra psal:
1: velitel gestapa dal příkaz starostovi obce Josefu Slezákovi, aby se připravili k nástupu všichni muži a ženy od 15 do 65 let. Z obecního úřadu byly přineseny dva stoly pod lípy před statek Antonína Čordy číslo popisné 16. Podle kmenových listů takzvané policejní přihlášky od rybníka ke vratům statku nastupovali muži do 4 řad. Z druhé strany mezi hruškami proti hostinci u Houšteckých nastupovaly ženy. Po nástupu je kontrolován stav přítomných. Slečna Kaňková z Dříz, která zde v obci byla zaměstnána na obecním úřadě, za přítomnosti starosty Josefa Slezáka a přihlížejících členů gestapa vyvolávala podle seznamu zdejší občany. Když byl stav zkontrolován, došlo k předvedení ruského zajatce Ivana Lovkojenka.
2: Podle kronikářova svědectví Ivan Lovkojenko procházel nejprve mezi shromážděnými ženami, potom chodil mezi muži. Každému se prý bedlivě díval do tváře. Lidé museli být polomrtví hrůzou. Věděli, že toho, koho údajný ruský zajatec označí, čeká s velkou pravděpodobností smrt. Lovkojenko postupně označil 14 mužů a 3 ženy. Všechny pak odvezlo gestapo. O 6 neděl později byla dodatečně zatčena ještě jedna žena. A pár týdnů na to teprve 19-letý Václav Hrůza. Tím však nacistické běsnění zdaleka neskončilo. Uběhlo několik dalších týdnů a gestapo, bylo to 25. října 1944, přišlo do Konětop znovu. Opět s Lovkojenkem. Jaroslav Jaroš uvedl:
1: tentokrát se nekonal nástup občanů, ale Ivan chodil s gestapem po obci a ukazoval, kde všude byl, s kým mluvil. A tak byli zatčení další obyvatelé.
2: Gestapáci tentokrát zatkli 9 mužů a 4 ženy, včetně starosty Josefa Slezáka. Naskýtá se důležitá otázka, co byl údajný Ivan Lovkojenko vlastně zač. Byl to nasazený provokatér, příslušník takzvané Vlasovovy osvobozenecké armády, která, jak je známo, byla sestavena především ze zajatců Rudé armády a byla připravena bojovat po boku německých nacistů proti svým někdejším druhům ve zbrani? Jak je ale rovněž známo, těsně před koncem války, takzvaní Vlasovci, sehráli pozitivní roli v pražském povstání. Nicméně, jak se mi podařilo zjistit, podobných provokatérů, domnělých uprchlých zajatců, bylo v tehdy v protektorátu Čechy a Morava více. Například v Kozlově, nedaleko České Třebové, Rovněž i v tomto případě údajný zajatec sehrál podobnou roli jako tajemný Ivan v Konětopech. A nebo se snad Ivan chtěl pomstit za to, že ho konětopští občané chtěli zabít? V každém případě stopa údajného Ivana Lovkojenka končí na konci války Mladé Boleslavy. Podle neověřených zpráv byl nacisty popraven. Tajemství, které tohoto muže provází, tedy zůstává. V každém případě Lovkojenko nacistům významně pomohl. Výsledkem byl soud nad zatčenými konětopskými občany. Ten se odehrál 8. listopadu 1944. Padlo 5 rozsudků smrti. Sekera čekala Antonína Holečka a jeho 19letého syna Jaroslava. Dále Oldřicha Svobodu a jeho manželku Marii. A pak ještě již vzpomínaného 19letého Václava Hrůzu. Jejich čas přišel 20. prosince 1944. V dopisu na rozloučenou Václav Hrůza napsal:
1: Prosím, uchovejte na mě nejvřelejší vzpomínku. Musím odejít před začátkem svého života. Smrt není těžká, těžší je umírání. Umíráme 5 krajanů pohromadě. Všichni jsme se spojili v jediný celek a vzpomínáme na vás všechny, moji drazí. A jeden druhému dodáváme síly pohledem i slovem. Doufal jsem do poslední chvíle, a to je 9:30 dopoledne 20. 12. 1944, ve shledání s vámi. Ale přišel osud a rozdělil nás na věky. Tatínku a maminko a Zdeničko, vzpomínejte na mě. Přeji vám do dalšího života mnoho štěstí. Odcházím vyrovnán se životem. Ruku v ruce umíráme s Jarkou. Poslední vroucí s Bohem.
2: Konětopští stihli ještě těsně před popravou napsat jeden utajený vzkaz. Byl objeven až po osvobození. A sice na lavici, která byla součástí vybavení celé smrti. Na spodní straně lavice napsali, podle rukopisu šlo zřejmě o zmíněného Václava Hrůzu, slova, z nich i po letech doslova mrazí.
1: Popravení dne 20.12.1944 za podání kousku chleba zajatci ruskému. Veselé svátky vánoční 1944 přejeme ve spolek našim známým a celému národu českému. Svoboda Oldřich, Holeček Antonín, Holeček Jaroslav, Hrůza Václav z Konětop, okres Brandýs nad Labem a Josef Křáb, hlavno Sudovo. S Bohem, Čechy a rodiny.
2: Ostatní zatčení putovali do káznic a koncentračních táborů. V nich měli ještě zahynout Jaroslav Zlatohlávek, Oldřich Svoboda a starosta Konětop Josef Slezák. Od chvíle, kdy byli zadrženi konětopští občané odsouzeni, uběhl sotva půl rok a těžce zkoušenou vesnici čekala nová katastrofa. Ohnivá apokalypsa. Opět se vrátíme k tehdy 11letému Lubomíru Houskovi. Opustili jsme ho ve chvíli, kdy nacisté zatkli jeho 75letého dědečka a on se pokusil společně s babičkou uprchnout z hořící vesnice. Byli však německými vojáky zadrženi a vráceni do vesnice. Knize Konětopy ve světle a stínu doby Lubomír Houska vzpomínal.
1: Po vesnici pobíhají volně zvířata, vidím prasata, slepice, husy. Nad Pochobradskou stodolou vzplane za letu pár holubů. Začíná hořet garáž u Jindrů, je vystavena žáru od stodoly. Nosím panu Kábelovi vodu od zadražilů a ten ji stříká na štít garáže. Při další cestě jsem zastaven hlídkou Němců. Asi 10 vojáků jde ulicí v přilbách se samopaly pancéřovou pěstí, přes sebe mají maskovací celty. Pan Kábele vysvětluje německy, že v obci nejsou předsunuté hlídky postupujících Rusů. A tak Němci odjíždějí. Chodím po vesnici. Hoří Holečkův dům spolužačky Laděny. Slezákův dům už je vyhořelý, stojí jen zdi. Dům Václava Holečka proti panu Stránskému se pokoušejí hasit. U obecní váhy, u sloupu elektrického vedení domu pana Horiny, leží zastřelený František Svoboda. Přes ruku má kabát.
2: U Františka Svobody našli němečtí vojáci náboj z obyčejné flobertky. Okamžitě pak Františka Svobodu postavili směrem ke zdi proti staré kovárně a ránu do týla ukončili jeho život. To však nebyl jediný mrtvý, na kterého se 11letý chlapec musel dívat. Opět dejme slovo Lubomíru Houskovi.
3: Den předtím večer, když byla ta přestřelka, tak tady zastřelili Ladislava Čermáka z Přívor, kterýho jsem viděl taky mrtvýho tam u Holečkova domu na Hasičským, jak se ty nosítka, tak tam byl. Toho zastřelili tady u Čurdova statku při ty přestřelce. A jeden ještě byl postřelený tady, pan Franz, ten měl průstřel plic.
2: Pokračujeme v citaci vzpomínek Lubomíra Housky. Zveřejnil je v knize Jaroslava Jaroše o historii Konětop.
1: Vyhořel Zemanův statek u Zvoničky. Ze schořelého domu studených dobývají ze sklepa hejcukem na brambory rodinu s malým dítětem. Dřevěný dům lehl popelem. Schořela panská stodola, hoří dům Horáčků za školou, schořel dům Polívkův, dům mého spolužáka Zalabáka, Čurdova stodola. Je vypálen dům kováře Svobody, uprostřed vesnice šlehají plameny z domu Špitálských a Pochobratských. Dědeček stále není doma. Babičku odvezli do Sudova Hlavna, kde starým lidem poskytují pomoc. Chodím po vesnici a prosím, aby mi někdo podojil naši stračenu. Bučí, asi to bolí nebo má hlad. Mléko pak dávám do všech hrnců, co jich je v domě, a ukládám je do sklepa. Potkávám lidi, kteří se vracejí. Několik jich tvrdí, že když hořela vesnice, bylo v okolí takové světlo, že i na vrchu Cecemín lezli přikrčeni v příkopu nebo za křovím, aby je nebylo vidět. Chybí náš soused pan Kotrč, kterého později našli v lese.
2: O osudu vzpomínaného pana Kotrče mi inženýr Lubomír Houska pověděl.
3: Když to viděl, jak to hoří, tak pak skončil tím, že si vzal život. Toho našli pak asi týden po válce v lese.
2: Bilance ohnivé noci ze 7. na 8. května 1945 Jaroslav Jaroš v citované knize uvedl.
1: Ohněm bylo do základu zničeno 40 domů i s hospodářskými budovami. Z 52 usedlostí byl buď zničen úplně obytný dům, nebo stodola. V 16 domech schořelo celé vnitřní zařízení a jen 8 z celkového počtu 119 domů zůstalo nedotčeno požárem.
2: Ještě ale není konec. Nacisté pochytili více než 20 rukojmích a vezou je jako živý štít směrem na Milovice. Němečtí vojáci mají panický strach ze Sovětů a chtějí se stůj co stůj dostat do zajetí západních spojenců. Rukojmi budou propuštěni až 9. května. Ještě jednou zalistujme v písemných vzpomínkách inženýra Lubomíra Housky. Tak, jak tyto události vnímal teprve 11letý chlapec.
1: Je 8. května. Jsem doma sám. Ohně jsou uhašeny. U vinčů doutá na dvoře halda uhlí. Kde je děda, nevím. Babička je stále v Hlavně. Světlo nesvítí, rádio nehraje. Bojím se.
2: Rodina se ale přece jen šťastně shledala. Prožitky tehdy 11letého chlapce byly ale natolik otřesné, že se v něm hluboce zapsaly. Ostatně Lubomír Houska se mi mimo jiné svěřil.
3: Já jsem o tom nikdy pak už nemluvil, až v 95. roce, kdy mě požádali, abych napsal jako vzpomínky.
2: Při vší té hruze měli konětopští občané vlastně i štěstí. Ve stejné době, přesně o den dříve, vypálili nacisté například obec Leskovice u Plzeňova. Stihli tu postřelit a upálit více než 30 mužů a žen. Nejmladší obětí byl teprve 13letý chlapec. V Konětopech se hromadné zabíjení nekonalo. Lubomír Houska má proto zcela logické vysvětlení.
3: No, já se domnívám, že vzhledem k tomu, že to bylo už 8. a 9. byl konec války, že to prostě nestihli.
2: Inženýra Lubomíra Housku doplňuje autor knihy Koňatopy ve světle a stínu doby, docent Jaroslav Jaroš.
4: 8. byla podepsána kapitulace a možná, kdyby to bylo o měsíc dřív, takže to dopadlo hůř, protože to, kdo tady dělal tu neplechu, jako to vypalování, to byla taková trestní výprava vojáků z Kostelce nad Labem, jak jsem se dověděl. Čili ty, co jeli, samozřejmě ty měli snahu přejet, kdežto ta posádka kostelecká snad, jak jsem se dověděl, pak vlastně tady dělala takovýto trestné komando.

průběhu německé okupace zahynulo na 60 obyvatel Konětop. Přitom v této obci žilo před válkou pouhých 800 lidí. Možná stačilo málo a mezi mrtvými mohl být i 11letý Lubomír Houska. Zázrakem přežil. Obraz ohnivé apokalypsy, které byl tehdy očitým svědkem, v něm ale stále zůstává a zůstane v něm až do jeho posledních dnů.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto příblastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: V pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinilu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

které leží nad proudem dravých vod a kde hlídá na břeží starý hrad. Potkal jsem tam, kde končí plot zbrojnoše, který pasti kladl.

Vím dobře, že kdo zdraví, může druhého zmást. Tak jsem v okamžik pravý prostě řekl, dobrý večer, jen mrk na past a nevypadal, že by se lekl.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Allô?
1: Allô? Allô, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seule. Et alors, je ne vais plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas, français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon?
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký. Od někud povědomí. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolal a koho z nás máš na hraní.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Památník obětem odsunu Němců v Pohořelicích někdo v noci pomaloval hákovými kříži a nehoda na ostravském hlavním nádraží zastavila provoz do Polska i na Slovensko. Máme slunečno, postupně zejména ve východní polovině území kupovitá oblačnost a teplotní maxima do 28 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Neznámý pachatel v noci pomaloval hákovými kříži památník odsunu Němců v Pohořelicích, oznámil to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Stalo se tak před dnešní poutí smíření, která má připomenout tzv. Pochod smrti po druhé světové válce.

0: Se. Zemřelo při něm asi 1700 brněnských Němců. Pachateli za pomalování pomníku hrozí až 3 roky vězení.
1: Událost prověřujeme jako příčin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Po pachateli, případně pachatelích, pátráme.
0: Pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Ten letos poprvé hostí i sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Provoz na železničním koridoru z Ostravy do Bohumína stojí. Na ostravském hlavním nádraží vykolejil nákladní vlak. Nehoda ovlivňuje dopravu z Česka do Polska nebo na Slovensko. Část spojů jede podle webu Českých drah odklonem přes Havířov. Zároveň zavádějí náhradní autobusovou dopravu. Omezení se týká i vlaků RegioJetu. Správa železnic předpokládá, že odklízení potrvá do 22 hodin. V Lázních Lipverda v Jizerských horách začíná nová sezóna. Lidé si mohou areál lázní prohlédnout při komentovaných prohlídkách. Po rekonstrukci se znovu otevřela lázeňská kolonáda, včetně pitné síně a oplatkárny. Slavnostní zahájení sleduje reportérka Kateřina Kubíčková.
2: Zahájení sezóny vedení lázní připravilo v parku, jsou tady stánky a na pódiu taky kulturní program. Zhruba před půl hodinou na pódiu hosty přivítal ředitel lázní Zdeněk Kopal a nezávislý starosta obce Jan Pospíšil. Kněz salesián Jan Blaha pak požehnal Kristiánovu prameni. Ten můžou lidé ochutnat v nově opravené pící síni, která je přímo tady na kolonádě, kde se právě nacházím, a která je také opravená. Areál lázní si lidé můžou prohlédnout při komentovaných prohlídkách, uvidí například Klamgalasův palác nebo třeba úložiště pramene. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Do Česka v neděli znovu podle meteorologů dorazí saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi mají blížit 30 stupňům. Do přízemních vrstev atmosféry by se ale dostat neměl. Do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. 5letá Cvijana tak obohatí genofond stáda cirka 50 zubrů. Samici darovalo vedení chomutovského zooparku, řekl ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
3: S podkrušnohorským zooparkem v Chomutově spolupracujeme dlouhodobě, poskytl například zubry pro rezervace na Lipně nebo v Rokycanech a společně jsme vyváželi zubry do Španělska nebo Nizozemí.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Je slunečno, později ve východní polovině území kupovitá oblačnost a k večeru se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28. V 1000 metrech na horách 19, na Šumavě a v Krušných horách až 23.
5: Doprava.
0: Na 150. kilometru D1 směrem od Prahy je omezení a před ním kolona na víc než půl hodiny. Na 251. kilometru D1 směrem na Prahu velmi opatrně v pravém pruhu leží blatník. A na jižní spojce směrem k Průmyslové za Lanovým mostem se srazila 4 auta kolony na 20 minut. To byly zprávy Teď Tobogan a Aleš Cibulka.
5: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo jste právě naladili Český rozhlas Dvojka. Vám všem, ať jste kde jste, kteří posloucháte Český rozhlas Pohoda. V přímém přenosu začíná tak jako každou sobotu už 630 let bez přestávky Tobogán. Dámy a pánové, když jsem odtajnil téma toho našeho dnešního toboganu, leckdo z vás se mě ptal, jestli jsem se nezbláznil a co to znamená. Pak jste si ještě přečetli jména osobností, které přijdou, a to už jste v tom měli guláš úplně. Ale my vám to hned odtajníme. Ten dnešní tobogan má podtitul Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Přicházejí vám to vysvětlit Jitka Smutná a Antonín Holub. Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne, první dva hosté dnešního toboganu, ale jak vidíte, těch míst je tady dneska celkem 6. Krásné dobré dopoledne. Posaďte se, kde se vám to líbí. Ano, Jitka samozřejmě strategicky, protože bude zpívat, Tonda doprostřed. Hezky jsme se rozvrstvili. Krásné dobré dopoledne. Vítejte v toboganu. Vítejte. Jitko, mikrofon je před vámi.
1: Dobrý den, ráda vás vidím a pozdravuji posluchače, přeji jim krásný předpolední čas.
0: Děkujeme velmi. Jitko, zeptám se vás jako dámy jako první, co to teda znamená? Ptáci, zvířata, moji příbuzní, do toho vy společně s holubem, to bych možná toho ptáka už jako dobře, je tady za holuba, ale kam se to dneska vypravíme?
1: Vypravíme se do pražské zoo. Opravdu, vypravíme se tam poslední týden v červnu, a poslední týden v srpnu, protože tam budeme hrát divadelní hru
2: Ptáci, zvířata a moji příbuzní.
1: Tak. A je to komedie a je to nádherný zážitek pro nás i doufám pro diváky. Pokud vím, tak už sloni se báječně bavili, takže budou zase.
0: Já hned, když jsem se o tom dozvěděl a Tonda, když mi o tom minule tak jako špitnul, že tohle to chystáte, okamžitě se mi to zalíbilo. Vršovické divadlo Mana, krásný historický svatostánek. Jitko, co vás přimělo k tomu, že nehrajete v kamenném divadle ve své oblíbené Maně a že jdete do zoo a dokonce do bývalého Slonince?
1: Já miluju slony a miluju zoo, takže pro mě je to úplně jasná zpráva, že můžu hrát divadlo na mém nejoblíbenějším místě.
0: A to je hezky, když kolegům potom řeknete, že jdete do divadla, že jdete hrát divadlo, ano. A vlastně jdete do zoologický.
1: No ale víte, já tam chodím už před představením dřív o hodinu a počkám si na tu dobu, kdy to začne řídnout ty davy těch dětí a turistů a cizinců, kteří rádi chodí do zoo, že jo? A já se tam probouzím, teda procházím sama. A probouzím se tam taky.
0: Když je hezky, tak tam i klimbnete někde.
1: Tak.
0: Až půjdete do zoologické.
2: Protože to je to super, že my to hrajeme po zavíračce, takže celá zoo se zavře. Aha. A až teprve začnou pouštět diváky, kteří si nemusí kupovat lístky jako do zoo speciálně, ale jenom na to naše představení. Z každého lístku jde 200 korun pro zoo.
0: Ano.
2: A my tam hrajeme takhle, jakože vidíme, co se tam děje, když odejdou ty lidi, tak jak tam mluví ty zvířata mezi sebou a jaký měli náročný den a tak.
0: Ty už jsi se z toho zbláznil, já koukám, to je hezké.
1: Ne. Ale mě si tuhle stěžoval jeden pelikán, fakt.
2: Tak přijďte, bude sranda.
0: Já vám věřím, děti.
2: Ano, já tě seznámím, ale
0: pelikán to a ty tam máš taky. A kdo je tvůj nejlepší kamarád ze zoologické zahrady?
2: Já vždycky měl rád gepardy, tak gepardy, no, za těma chodím.
0: Holub se kamarádí z gepardy, všechno je možné.
2: Oni se mnou moc ne, ale... No,
0: mrkám na publikum, nesmí se jim odporovat, souhlasit se musí to, ví, že si stěžoval pelikán. Co to je za inscenaci? Ona se nějakým způsobem přímo do té zoologické zahrady hodí, že tam hrajete tuhle tu věc a já, přiznám se, zahanbeně jsem to neznal, ale já jsem zjistil, že to je velký trhák, no. To, co hrajete.
1: Je to knížka, která vyšla v 60. letech a pro mě se tehdy stala trhákem, protože já jsem nikdy nebyla u moře, až myslím po 20. roce svého života. A to se odhrává na Korfu, na ostrově Korfu ve 40. letech, kdy jedna britská maminka se třemi téměř dospělými a jedním malým klukem, tím Benjaminkem, se pronajmou dům na Korfu. A najednou jsem viděla moře, protože Gerald Darrell, který to napsal, britský autor a taky původní zakladatel zoo, britské zoo na ostrově Man, kde ochraňoval zvířata. To byla vlastně první taková zoo, která shromažďovala ohrožené druhy. Tak on byl taky spisovatel, že?
2: No a taky má, je po něm pojmenovaný jeden holub, tak jenom aby se to propojilo všechno, tak je Darrellův holub.
0: A tohle
2: bych ti, růžovej.
0: Tohle bych ti i cel růžovej holub, no? Jistě, samozřejmě. Já mám nejradši bledě modrý, fialkový, takový to, víš, že jo. No, z tebe bude mít maminka radost. Ale...
2: A já tam hraju toho 12-letého kluka, to máme v rodině, protože maminka už 20 let hraje 8-letou holčičku v Rdym Budžesovi.
0: Tak mně nedošlo, že vy jste na hospitalizaci celá rodina vlastně. To... A předstírá, že chodí do školy. No jistě, tak samozřejmě, samozřejmě. Ale Tondo, ty máš zkušenosti úžasný samozřejmě s divadlem v Paříži. Tam si hrál a hraješ, zase budeš hrát.
2: Ano.
0: A tyhle ty různý performance a netypické věci, protože u nás v Česku se to teprve učíme. To, že jsou třeba letní scény, to už tady pár let je, ale že by herci vycestovali takhle někam a hráli na neobvyklém místě, to je tam běžný, že si takhle seberou a jdou vlastně z toho, z té jistoty, víš, ta maskérna, tohle to všechno.
2: No divadlo nikdy není jistota, ale já jsem tam hrál v jednom pouličním divadle, hráli jsme Shakespeara na ulici a tak jsme to hráli prostě na poli. Na parkovišti, pod cirkusovým šapitem, pod venku různě, tak jsme na zámku, v zámku přímo, že jsme dělali imerzivního Hamleta, takže takhle na tohle jsem zvyklý, no.
0: Takže zoologická úplně normální, to je vlastně luxus.
2: Zoologická je úplně.
0: Ale je pravda, pořád. Že jako jak mluvíš o tom, že herci hrají na ulicích a všechno, to možná u nás za pár týdnů taky bude jako... Co my víme, kterým směrem se bude kultura ubírat? Já myslím, že to bude velmi
2: modný. To ani není vtipný už.
0: Mně to došlo hned, jak jsem to říkal, ale až,
2: bohužel.
0: Až uvidíme holuba...
2: Já bych se tomu strašně rád smál, ale ty bláho.
0: Smích skrz slzy. Dámy a pánové, jak vidíte, další místa jsou připravena, ale v Tobogánu se pravidelně hraje i zpívá. A my dneska využijeme toho, že je tady Jitka, že společně s ní dorazila Katka Soukupová. Máme ji v první řadě. Krásné dobré dopoledne. Usedá k pianu a vlastně s divadlem Mana to taky tak trošku souvisí, protože tam jste křtili nové CDčko, v proudu budem stát, o něm se ještě povíme. Ale no. Jitko, jaké písničky tady dneska teda zazní, díky vám?
1: Tak to jsou naše písničky, které jsme napsali s Katkou, já texty, něco vzniklo z mých veršů a Katka je zhudebněla.
0: Moc se těšíme.
1: První se jmenuje Manželská.
0: Manželská. Dámy a pánové, milí posluchači, Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Pohoda, to jsou stanice, které právě posloucháte. Antonín Holub je tady, Jitka Smutná u zpívacího mikrofonu, u piana Katka Soukupová a další hosté se chystají.

jdem válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili.

0: Jitka Smutná za doprovodu Katky Soukupové. A mně se moc líbí ta atmosféra, která se tady rozprostřela. Ten text byl kouzelný a já si dokážu představit teď, jak hospodyňky připravují ten sobotní oběd, jak usedli, stlumili guláš na plotně a řekli si, to je o mně, o tom mým Pepovi přece, teď to je ono a je úplně jedno, jaká jména si tam dosadíte. Dámy a pánové, jsme v divadle Mana, jsme v zoologické zahradě, je tady Jitka Smutná, Antonín Holub, ale vy vidíte, že je tady ještě pár míst volných, takže já teď pozvu vlastně dva tvoje sourozence.
1: Ano.
0: A potom, když jste začali s tím, jako že člověk může říkat, co chce, pak pozvu ještě Karla Čapka třeba, jako není problém. Dámy a pánové, přicházejí Tereza Blašková a Jakub Kalián a Karel Čapek v tuto chvíli pan Jiří Hána. Krásné dobré dopoledne. Návštěva z vršovického divadla Mana je v tuhle chvíli kompletní. Ano, vy jste se tak rozprostřeli, ano, dáma v letních šatech, pánové ji obklopili a možná vás to přiměje i k tomu, že se dneska podíváte na web, zjistíte, kde je vlastně Mana, zjistíte, jak je to krásný historický prostor a třeba se mrknete, co se tam všechno děje. Tak já bych možná začal nejdřív u sourozenců, tedy u ptáků, zvířat a tvých příbuzných, tak nejmladší sourozenec, Tondo, nebo jak se tam jmenuješ v té hře?
2: Ano, Gerald Darrell, já jsem vlastně hraju toho autora, který vypráví ten příběh o té své rodině.
0: Ano.
2: A zároveň je mu tam asi 12 let.
0: Ano, ano, ano. No, mně bude 16, takže, ale proč ne? Dneska se lže všude, proč ne u nás? Kdyby si nám, Geralde, představil tady své sourozence?
2: Tady sedí Margo, představ se, Margo.
3: Hezké sobotní odpoledne.
0: Ano.
3: No, odpoledne, dopoledne. Předbíhám, já už se vidím v té zoo, totiž
0: je lepší,
3: v červnu.
0: Je lepší se předbíhat,
3: já už mám i odpoledne. Ještě štěstí, že jsem neřekla večer, protože my, jak jsme noční ptáci většinou, herci, tak já vždycky, když někam přijdu, tak už mám na jazyku dobrý večer, takže ještě odpoledne je ještě dobrá varianta, bych řekla.
0: Ano, ne, sama, ano, noční ano. Pták je tady holub, ano.
2: Růžový.
0: No. Jitka se hlásí, matka rodiny.
4: No, je to Tereska Blašková.
0: Ano.
4: Jinak.
3: Ano, ano, já jsem se zapomněla představit, vidíte to, já už jsem tam Margo, já už jsem vlastně trošku, když někdo řekne Margo, já trošku říkám, že já margotím, že ta postava, kterou já hraji, tak my jsme trošku rozdílné povahy a jak se jí nechávám unést leckdy, tak jako margotím.
4: Takže se vám to vlastně předvedla
3: teďka.
4: Tak se to děje, ano.
0: To je krásné. Než zmargotíte úplně, Teresko. Ano. Vím, že vždycky někdo, kdo je třeba u rozhlasového přijímače, si řekne Ježišmere, Tereza Blašková, anebo když nahlásím hosty, tak první otázka, která je teď velmi častá, je, v čem ona hraje? A to je otázka, mně se otvírá kudla v kapse, že třeba v divadle hraje. A někdo řekne, ne, a v kterým se? Já řeknu, no hraje tu nejmladší sestřičku v tomhle seriálu, svádí tam. Jo, to je tato. Čili v čem hrajete? Jinými slovy, co dám o sobě prozradíte?
3: Ano, ano, tak no, Aleši, to se ptáte, co vám prozradím. Já jsem velká drbna, tak já bych vám mohla leccos prozradit, ale nevím, jestli by to rozhlasový přijímač snesl.
0: Ale jsme tady tak mezi sebou.
3: Mezi námi, děvčaty. Ale v čem já hraji, tak je to právě ve vršovickém divadle Mana, ať už ptáci, zvířata a moji příbuzní, nebo právě v inscenaci Zahraj to znovu same, Woodyho Elena. Pak mě můžete vidět 31. května, zrovna zase ve vršovickém divadle Mana, kde se chystá takové pohádkové, už skoro večer, takový pohádkový oslí spiknutí se to jmenuje.
0: Ano.
3: Zase to napsal Gerald Darrell. Tak to bych vás moc ráda pozvala, to přijďte, ať už malí děti nebo velké děti klidně, ať přijdou.
0: Ano.
3: Je to, nejsme jako ta stavebnice, která byla jenom do 99, tak my nemáme žádný limity, může přijít kdokoliv. A pak hraju ještě, to by vás možná mohlo zaujmout, Adinu Mandlovou v Mladé Boleslavi.
0: Tak to
3: vás srdečně zvu.
0: Děkuji.
3: No, bohužel ne Natašu Golovou, ale Adinu
0: Mandlovou. To nevadí. To je, já miluju tuhle generaci mladou, jak se dokáže prodat.
3: Jo. Jo?
0: Co u vás novýho, už vím, kde hrajete, s kým to hrajete, vstupenky mám, ubytování v Boleslavi,
3: přesně,
0: všechno tohle.
3: Přijďte klidně i ke mně domů, ať to máme z fleku.
0: Hledáte někoho na úklid? Nebo?
3: Na návštěvu.
0: Aha, dobře, výborně. Velmi děkujeme, Tereza Blašková. Teresko, teď už se známe. Jakub Kalián, co nám povíš o svém bratrovi, Tondo, ano?
2: Ten hraje nejstaršího bratra, Larryho Darrella, který byl vlastně opravdu spisovatel, a tak je to takový intelektuál.
1: No, já určitě intelektuál nejsem, teda.
0: Proti úkol?
1: Ne, já zdravím všechny posluchače a také dobré dopoledne teda. A jo, je to tak, hraju Larryho a nelératím, ani spíš tak láteřím většinou.
0: No a co nám o sobě prozradíte vy? Pro ty, kteří teď třeba, teď si vybavte, že jsou i ty režiséři u těch rozhlasových přijímačů a ty říká, hele, novej mladej, už mám všechny ty, co už někde hráli, ty Hány už známe, potřebujeme tu novou mladou krev, že jo? Tak teď je ta šance.
1: No já se asi nedokážu prodat takhle dobře jako Tereska, to bohužel teda.
3: Já se neprodávám, já jenom slušně odpovídám.
0: No jistě, no, samozřejmě.
1: Ne, tak tenhle skill bohužel nemám, ale můžete mě vidět taky ještě v divadle Mana, třeba v Kočce na kolích, a nebo třeba v divadle Pod Palmovkou, v Bezrukém Frantíkovi nebo v Pygmalionu. To jsou takový menší roličky, ale i tam mě můžou diváci potkat.
0: Děkujeme a my jsme rádi, že poznáváme Jakuba Kaliána. Jakube, děkuji za to, že jste tady taky společně s námi. Jirka Hána, ten už přeci jenom jsem tam v něčem hrál, ale ty tady pokukuješ, že před tebou na tom stolku kromě pití leží i takový drobně znavený chlebíček.
5: Ano, ano. Hezké poledne, dámy a pánové, vám přeji. No právě, já jsem si říkal, proč tady ten chlebíček je takový tady osamocený, tak jsem koukal, pro koho je. No, tak...
0: Dostal jsem ho já,
5: aha, to je tvůj.
0: Ale bylo mi hloupý ho dát před sebe, tak jsem ho šoupil k vám.
5: K nám, jo.
0: Aby
5: jo,
0: jako
5: jo.
0: To nevypadalo, že musím během pořadu, že už jako nevydržím, že si musím dát v polovině chlebíček, aby již nedostal.
5: Ano. Ne, tak mi to přišlo taková jako hezká dekorace, tak jsem na to koukal. Prosím.
0: Po druhé písni ho šoupnu před Jitku, aby se nám tady jako stěhoval. Jirko, prosím tebe.
5: Ano.
0: Vršovické divadlo Mana, tahle parta.
5: Ano.
0: Jak ty sem vlastně dneska zapadáš do té?
5: No, já jsem hrozně rád, Aleši, že jsi zmínil, že jsem tady za Karla Čapka, protože když jsem se díval potom na program, o jakém tématu by se tady dneska mělo hovořit a o jakém představení, ty jsi říkal ptáci,
0: zvířata a moji příbuzní.
5: Zvířata a moji příbuzní, tak jsem si říkal, sakra, ale teď já v té inscenaci nehraju. Co já tam budu říkat, co já tam budu povídat. Oni mi telefonovali, že to mám jít za Karla Čapka. Jak já Karla Čapka navážu na ptáky? Jak já Karla Čapka navážu... No, jo, a říkal jsem si, já žádné zvíře jsem nikdy nehrál, jo?
0: No.
5: Tak jsem si říkal, o čem budu povídat, ale... prostě vlastně jsem rád, že tady z herci divadla Mana jsem a že mám možnost také třeba o tom Karlu Čapkovi něco říct.
0: Ano, já jsem si právě říkal ptáci zvířata.
5: Ano.
0: A jsem říkal, který nejslavnější pes se člověku vybaví, že?
5: Samozřejmě Dášenka.
0: Dášenka.
5: No, jasně.
0: A když Dášenka, Karel Čapek, toho už si pozvu Hánu.
5: Jo, a dobře, chápu.
0: Sleduješ můj myšlenkový pochod?
5: Ne, ale to je dobře, děkuju.
0: No. Ne, já jsem teď už přišel na to, že díky téhle inscenaci, když jsem se podíval i na stránky vašeho divadla, i na to kouzelné místo,
5: ano.
0: Že by bylo dobré vůbec říct, že tenhle ten prostor je,
5: ano.
0: Že se tam dělá úžasné divadlo, i třeba pro náročnějšího, pro běžného diváka. Tak v čem ty tam všem hraješ, prosím?
5: Tě? Já tam hraju jenom v Karlu Čapkovi.
0: Jenom v tom Karlu,
5: já hraju jenom
0: v
5: Karlu Čapkovi.
0: Co to je?
5: Jak to říci, ten prostor je pro mě hrozně zajímavý, to divadlo jako takové. Já si pamatuju, my jsme tu inscenaci odpremiérovali v divadle Rokoko roku 2017, hráli jsme to do covidu. Po covidu bohužel byl takový, že to všichni víme, co se divadlům stalo. Přišlo nové vedení, řekla, že ta inscenace je moc... Jak to nazvali? No prostě, že je taková moc, prostě nepřijali jí, což
0: taková
5: mě...
0: jako příliš pro nás intelektuály?
5: No, já nemyslím, že ani tak intelektuální, jako spíš, ne, poučná, nazvali, že inscenace je poučná.
0: To je
5: strašný. Což mě přijde zvláštní, že když je poučná inscenace, že je vlastně špatná, nebo já nevím, jak, jo. A tak jsem rád, že vlastně Věra Mašková se postarala o to, která tady dneska je, dámy a pánové. Věra Mašková je autorkou scénáře Karla Čapka, takže já mám obrovskou radost, že tady dneska sedí, protože ta inscenace je, ten scénář je nádherný, ta inscenace je nádherná a prostě jsem rád, že ta inscenace neodešla, neumřela v uvozovkách a přešla právě do divadla Mana, kde máme možnost jí hrát. Ten prostor je něčím takový útulný, kouzelný, samozřejmě postupně tam dochází k různým jako rekonstrukcím a úpravám. Je to samozřejmě jiné, než to bylo v divadle Rokoko. Jo? Ale když budu mluvit o této inscenaci, ona je velice technicky náročná, jakoby jo, zázemí, technika, rekvizity, je nás tam opravdu hodně, ta inscenace je stavěná, takže se neustále ty obrazy nebo ty herci, že se různě prolínají, že to není o tom, že by skončil jeden obraz a hned po nějaké přestavbě začal další, že jsme se to snažili propojovat tak, aby tam byl neustále tah, jako v té inscenaci, aby ten divák byl neustále v nějakém napětí, což si myslím, že se daří, takže mám radost toho, že v té Maně se to hraje. Trošku bolestivé je bohužel to, že tím, že my jsme byli dříve v angažmá v Rokoku, tak jsme tu inscenaci mohli hrát 3x, 4x do měsíce. Bohužel teď, jak jsme se rozutekli, já jsem z městských divadel pražských odešel už v roce 2019, tak jsem vlastně na volné noze a stalo se i to, že jiní herci odešli a my se bohužel tak často dohromady nedáme. Takže pro mě je trošku bolestivé to, že tu inscenaci hrajeme třeba jednou do měsíce, což u tak nádherného textu Věrky, u tak aktuálního textu, u toho, no já to nechci zdržovat, já bych tady pořád povídal o Čepkovi a o tomhle textu, jsme tady kvůli Zou, ale prostě to, co ten Karel Čapek, jaký byl člověk, jaký byl humanista, filozof, spisovatel, vzdělanec, obrovský vzdělanec, tak co on byl schopen všechno napsat, tak vlastně ta Věrka, když tu hru napsala, tam jsou tak nádherné aktuální věci, které se neustále z dějin opakují. Ať to byla předtím hrozba před Německem, dnes víme, co se ve světě odehrává, nekažme si poledne, ale prostě je to tak neustále aktuální a ta historie se tak neustále opakuje a ta bohužel ta společnost, i když máme nějaké cíle, máme nějaké hranice, máme pocit, že jsme humanisté, tak jak vidíte, tak ty dějiny se neustále opakují. Tak si vždycky říkám, kdy ten člověk dojde toho bodu, že opravdu už budeme tak vzdělaní, že některé věci nedopustíme. Ale asi jako lidé na to pořád nemáme.
0: No Jiříku, ty čapkovatíš. Ty čapkovatíš a to je vidět u těch rolí, jak přechází, ale v tvém případě tobě to svědčí.
5: Děkuju.
0: Tak já se obávám, jestli ta inscenace není drobně vzdělávací, ale už teď mě to láká, protože pokud to někdo myslel hanlivě nebo nepříjemně, to je už pro mě tak lákavá věc, jako to je přece krásný tohle o něčem říct. Že jo? Ale hlásil se Jakub?
1: Ne, já jsem jenom říkal, že proto je důležitý chodit do toho divadla právě, abychom se vzdělávali.
0: Má pravdu, předsedo. Jitka, ta tam hraje taky v úžasných kusech.
4: Já tam hraju jednu z několika matek, které hrají v divadle Mana, včetně té Čapkovy matky. A tady v tom představení hrají asi 4 matky a střídám zástěry u toho. Lidi musí hodně koukat, jakou mám zástěru, aby zjistili, jaká jsem matka, že jo? Ale teď si z toho dělám legraci. Víte, co je zajímavé? My poznáme na tom představení, jaká je situace ve společnosti, jaká je nálada ve společnosti. Protože ve všech krizi, ať už to bylo v Rokoku, nebo i teďka v těch letech, co to hrajeme v Maně, vždycky, když je ve společnosti nějaká velká krize, nebo se ta krize blíží, tak ty reakce těch diváků jsou vášnivější, nadšenější, prostě protože tam dochází ke spojení té předváleční hrozby v tom 38. roce, kdy to pak nadlouho skončilo, nadlouho se to přervalo a hroznýma věcma prošel ten svět, tak vlastně oni reagují na to, že ježiš, to nám tak připomíná to, co teď máme, to, co teď hrozí, to, jak se vrátit k tomu humanismu, k té morálce. Jak to uděláme? Já bych si říkala, kdyby ty lidi se dovedli spojit jako ty diváci, kteří odcházejí z divadla a tohle to vymyslet spolu. A zajímavý na tom je, že my to hrajeme i pro studenty. A ať mi nikdo neříká, že mladá generace je hloupá nebo nespolečenská nebo příšerná. Jo, mají míň vychování, to bych řekla. To jo, chovají se někdy jako hovada. Ale co se týče té duše a toho směřování ke svobodě, k nějaký otevřený společnosti, která nehodnotí každýho zhora, tak to je nádhera. A i ti mladí lidé se tedy na Čapkovi prostě nadšeně vyskakují a křičí a občas si připadáme jak na fotbale.
5: O, dali jsme gól.
0: Děkuju a jsem rád, že to zaznívá tady v Toboganu a na vlnách Českého rozhlasu. A já si myslím, ideální teď navázat další písničkou. Co vy na to? Dámy, Katka Soukupová poznala svou chvíli, přichází.
4: Ano, bude to písnička V proudu budem stát, po které se jmenuje naše album.
0: A já vám za chvilku to album ukážu, protože pozor, ono to vypadá na první pohled jako CDčko. Já jsem to CDčko otevíral jako CDčko, ale v tom CDčku není CDčko. Nechte se překvapit, ano, jak říká, zůstaňte u svých rozhlasových přijímačů. Dámy a pánové, Tereza Blašková, Jakub Kalián, Jirka Hána, Tonda Holub a teď Jitka Smutná a Katka Soukupová.

0: Jitka Smutná, Katka Soukupová a titulní píseň z jejich společného alba V proudu budem stát. Mně se moc líbí taková ta aktuální, řekl bych, usebrací nálada, jak každý si tak jako i na chvilku zavřel oči a v tom brutálně uspěchaném čase si říkal, hele, kousek toho hezka nechám vniknout i k nám domů. Jitko, zeptám se rovnou vás, já nevím totiž, jestli mám prozradit kouzlo toho CDčka, abych zas neochudil ty, kteří si ho pořídí, aby potom otevření zůstali v šoku tak jako já.
1: No, musím se poradit. Katko, mám prozradit kouzlo toho CDčka? Ano.
0: Jo?
1: Ano.
0: Ano? Tak dobře. Tak se, ano, milí rozhlasoví posluchači, teď se pečlivě dívejte na své rozhlasové přijímače. CDčko vypadá jako CDčko. I jsem ho vybalil z toho igelitu, jo? Ale když ho otevřete, není tam CDčko, ale v takové měkké schráni je úžasná fleška. Ale ta fleška ještě navíc má podobu karabinky, takže vy si to můžete připnout na klíče, na opasek, do ucha si to strčit, kamkoliv to dát a na té flešce je celé to album. Jitko, či to je nápad? Já to vidím první v životě, já si s tím hraju jako malý kluk, že to je krásný.
1: No, je to společný nápad s Katkou, prostě když vydáváte v mém věku CDčko, tak musíte mít mladý parťáky, který jdou dopředu a kteří vás něčím taky překvapí a poučí vás.
0: Je to prej ve věku, taková mladice, takováhle nová věc, to nemá, rozumíte, to nemá ani Helenka Vondráčková, takovouhle věc, a to je ještě starší. Ta zůstala, ta je u vinilů, jo, a teď tohleto, to, ne, to až se dostane do řitky, tohleto bude přemýšlet, co nového vymyslet, ale zase pozor, laťka je vysoko a až vydáte další album, už budu otevírat a řeknu si, jaký nový nosič už tam bude. Tam už bude nějaký čip, že jo?
1: No, to bude. My vás překvapíme.
0: Budeme se velmi těšit. Budeme se velmi těšit. Vracíme se do divadla Mana, které jste možná dneska objevili. Třeba se tam zajdete podívat. A když jsme se bavili o tom, co tam kdo hraje, Tonda Holub, u kterého mám pocit, že se v poslední době rozhodl, že bude hrát ve všech inscenacích, které se v Česku vůbec hrají a zkoušejí. Ty máš taky teď před sebou zajímavou novinku a taky nádherná klasika a veliká výzva.
2: Ano, a to je Obsluhoval jsem anglického krále. Mm-hmm. Budeme hrát, který krásně taky zdramatizovala Věra Mašková, stejně jako představení Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Mm-hmm. No a příběh asi představovat nemusím. Obsluhoval jsem anglického krále, ale to překvapení, ale ta zajímavost je, že tam jsme jenom ve třech lidech. Budeme to hrát tři herci. Bude tam Tereza Vítů, pan Jan Vlasák, bude nás režírovat Petr Znos. Režíruje nám Petr Svojitka a text právě zdramatizovala Věra Mašková. Takže jak se dá ve třech lidech odehrát takovýhle životní příběh vlastně, tak jsem na to sám zvědavý.
0: No proč ne, proč ne? A promiň jenom, ať se v tom zorientuju, do toho zkoušíš Baťu?
2: Ano, klan Baťa, který poběží přes léto na kampě.
0: A do toho ještě zkoušíš nějakou další věc?
2: Ano, teďka budeme mít obnovenou premiéru představení Olmerka, který přesouváme, který jsme odkoupili z divadla Viola, odkud jsme odešli, a máme premiéru 18. září v Činoherním klubu.
0: Mm-hmm. Teď mě napadá, že ve chvíli, kdy nás poslouchají nějací herci a jste ve stádiu, že divadlo, kde hrajete, už vás nechce, já začínám tady jako, vidím, že vás čekají světlé zítřky, protože to je vlastně nový vítr pro vaše představení, protože se uchytí jinde a bude se mít dobře. Tondo, prosím tě, od chvíle, kdy jsi byl tady v tobogánu s mamčou tenkrát a říkal si, že se vracíš z Paříže, že se zrovna stěhuješ a že nevíš, do čeho píchnout, jestli se tady vůbec někde uchytíš, to byl fofr, to není ani, to bylo,
2: kde to bylo? Zkouším tři věci najednou.
0: No.
2: Za den, jeden den mám tři zkoušky takhle jdoucí po sobě.
0: Ale tím se dostávám i k tvým mladým kolegům. Jaký divadlo tebe vlastně baví? Ty jsi vůbec, když jsi se vracel z Francie, nepředpokládal nebo nechtěl, že půjdeš do klasického velkého kamenného divadla do angažmá? Tohle tě baví, ta pestrost a to, že jsi jeden den v zoo, druhý den na kampě?
2: Ano, přesně to mě baví. Tu práci dělám taky, protože je strašně rozmanitá, že nemusím chodit každý den do té stejné kanceláře a tam sedět, ale protože to život a že to takhle je živý a strašně rád tak jezdím na zájezdy, to taky strašně rád. Jezdím jakože v autě a pumpičky a to miluju.
0: Ještě řekni takovou, a čím je to dál, tím je to lepší.
2: Já to tak mám, teďka jsme se vrátili z Litovle a z Lunchcrowna s představením Dobře rozehraná partie, kde jsem byl s rodičima, tak to bylo
0: dvoják ve studence na tebe, na otočku, ale Jediný, kdo to takhle miloval, byl Pepíček Zima. Honza Přeučil to miluje. Čím je to dál?
1: A já to miluju taky.
0: Taky?
1: Ano. Proto jezdíme i na koncerty, kromě divadelních zájezdů, tak jezdíme na koncerty po celé republice.
0: Můžeme si po vysílání povídat o tom, kde mají nejlepší párky v rohlíku. To je to, co takový jako odborník říká. Tam zastavíme, tam mají výborný párek v rohlíku a dobrý kafíčko. Jirka Hana působí dojmem, že ten už nevyjíždí za Prahu. Teď si se úplně vyděsil, že kolegové jezdí, nebo ty to máš taky?
3: Co? Promiň, pardon.
0: Už neslyší dědek. Ne, jezdíš rád na zájezdy? Nebo už jenom vyšetřuješ?
3: No prosím tebe, ne. Jezdím na zájezdy samozřejmě taky. Já to mám takový pestřejší z toho v tom, že když jsem odešel z Městských divadel pražských, tak jsem začal vlastně zkoušet v divadle Ungeld. Teď jsem se hodně uchytil v divadle Bez zábradlí. Do toho mám naskoušenou inscenaci s Filipem Raimontem a s Hinkem Čermákem v divadle Metro. Teď mě čeká příští rok na jaře zase zkoušení v divadle Ungeld. Ještě letos nebo na podzim mě čeká zkoušení v divadle Bez zábradlí. Mám za sebou zase premiéru divadle Bez zábradlí, teďko Soukromé životy s Janou Strikovou. A jak navážu na tebe, jak jsem mluvil o té pestrosti, to je právě to, co mě na té práci strašně baví. Neříkám, že mě úplně baví cestovat a papat jako nějaký vošklivý párky jako na pumpě. Fakt jako nejsem úplně, nemám to rád. Fakt to nemám rád, jo. Každý jsme nějaký jiný, ale
0: ale když tam mají, víš co, někde mají takový ty pikantní kečupy jsou moc dobrý a někde mají hořtici takovou, která je výborná. No.
3: Já vím, hele, ty tu hořtici ochutnáš je v tom ten ocet, aby to bylo nastavený. Fakt jako ne, jo. Vůbec nic nejeste. Na pumpách, prosím vás, nejeste vůbec. Ne, ježišmano, teď jsem si zavařil. Ne, v každém případě, co jsem chtěl říct, já tuhle tu práci miluju z toho důvodu, ta pestrost, jo. Teď jsme tady mluvili o Karlu Čapkovi, takže jeden večer hraju Karla Čapka, druhý den do divadla Bez zábradlí, tam si zahraju agenta Štázy. Představení Berlín, třetí den jdu do divadla, zahraju si prostě terapeuta, který dělá terapeuta Hinkovi Čermákovi a Filipovi Raimontovi, čtvrtý den jdu do divadla, zahraju si Soukromé životy s Janou Strikovou, kde vlastně manželský pár, který se tak strašně miluje a touží po sobě, že bez sebe nemůžou ty lidé žít, ale zároveň vy vidíte, že se dostali, nebo že jsou v situaci, kdy jako lidé nejsou schopni se posunout dál, protože oni po sobě jenom touží jakoby fyzicky touží po té společnosti vzájemné, po té přítomnosti vzájemné, ale když jako lidé mají udělat nějaký důležitý krok dopředu, tak tam se to zastaví, protože to neumí. A je to vlastně strašný boj toho a já jim hrozně fandím. Já, jako který vlastně tu Janu v té inscenaci miluje a chci s ní jít dál, tak ale vím, že mám určité hranice, které už dál nejsem schopen překročit, protože to neumím. A v tom je to přijde něčím krásné a bolestivé, protože si myslím, že tyhle ty věci se ve vztazích opravdu dějí. Jo, vy někoho milujete, chcete s ním žít, ale pak víte, že je nějaká hranice, přes kterou to nejde dál, takže vlastně to nemá budoucnost. Jo, nebudu prozrazovat, jak to funguje, teda jak to dopadne, ale
0: jak to funguje u vás doma,
3: takže prostě ta pestrost téhleté práce, ať už v divadle nebo na natáčení, kdy jste jeden den v pitevně, druhý den prostě já nevím, na věži prostě pražského letiště, třetí den tady, čtvrtý den tady, mě neustále baví seznamovat se s těmi lidmi z daných oborů a přebírat jejich zkušenosti, získávat jejich zkušenosti. To je prostě úžasný.
0: Fascinující povolání, ale stejně říkám si, někdo, kdo má jakoby to normální povolání, že chodí každý den do té své kanceláře, tam se setká s těmi stejnými lidmi, jde s nimi na oběd, si říká, já bych zešílel tohle mít. Jako, jsou to krásný dva světy. Jitko, jak to máte vy? Taky přece experimentujete, zkoušíte?
1: No, je to
0: zkoušíte?
1: Bezvadný, protože i když já už teda tolik neskouším, ani tolik nehraju, ale teď momentálně natáčím krásnou věc, osmidílný seriál pro Českou televizi o OSPODu a o dětech, které jsou v ohrožení. Tak to je úplná nádhera, je to krásně napsané a ta práce mě hrozně baví. Tak tu pestrost taky mám ráda, ale já si to musím ještě jakoby prosvětlit vždycky něčím, kde nejsem v roli. Kde to jsem já? Kde můžu s těma lidma mluvit napřímo? A oni mi rozumějí, dívají se na mě a vidím, že vidí mě jako člověka a ne jako maminku Darylovou tady v rodině těchto krásných dětí a milých. Jo, ale oni to mají taky těžké, protože oni by tu pestrost taky rádi, ale víte, jak strašně těžce se v téhle profesi začíná? Jak se hledá to místo? A nejen v téhle, v uměleckých profesích obecně. Nejen v téhle. My si pozveme někoho, kdo už to má nějaký jméno a on přitáhne lidi a takhle se uvažuje. A pak máte výborný lidi, výborný hudebníky, výborný herce, mladý a oni se nedostanou takzvaně k práci. A já vím třeba tady o Jakubovi, Jakub Kilián, chce jít do mimo pražského angažmá. Můžete mi říct, proč po něm někdo už neskočil? Můžete mi říct, proč tenhle kluk netočí seriály? Já to nevím. Já bych mu dala roli v seriálu.
0: Okamžitě, a teď u těch rozhlasových přijímačů, Jakube, zapište si do deníčku Dnešní den. Jitko vaše, měla... nevím, kolik bere Jitka, jestli 10 nebo 15%
4: dáváte, ale začít režírovat, je výborná.
1: Ne.
0: 20%.
4: Já myslím, že by Jitka měla být ředitel nějakým divadle, jako podle mě.
1: Ne.
0: Já bych rovnou vynadal těm režisérům, který vás ještě neobsadili, a Teresku, že česká kultura je...
1: To jsou moje děti, tak já musím, že jo, být na něho
0: hodná. No, jak je to těžký prorazit? Za nás před těma 20 lety to bylo složitý a mysleli jsme, že po absolventiáku přijdou hodní strýčkové a rozeberou si nás do divadel. Jaký je to dneska, Teresko?
5: Já bych řekla, že teď je to těžší mnohem víc. Ještě musíme brát v potaz to, že pokud, jestli jste holka nebo kluk.
0: No, co je lepší, co je horší?
5: Já si myslím, že kluk, určitě.
0: Je horší?
5: Ne, je lepší. Je lepší. No. Protože přeci jenom dřív se psaly zkrátka hry pro 20 chlapů a jednu ženskou.
0: Jo.
5: A my se o tu jednu ženskou prostě třeba pereme 100 holek.
0: Jo.
5: Když to o těch 20 kluků nebo 20 chlapů se pere 18 kluků a ty dva se ještě musí přemlouvat, aby vůbec šli hrát.
0: No na mě nenadávejte, vy to říkáte mě, jak kdyby...
5: Ne, já vysvětlím právě
0: tu naši
5: situaci.
0: Chvilku jsem za to úplně cítil vinu, jakože zase říká, proč nenapíši něco jiného?
5: Právě, tak já právě tak jako apeluju, že scénáristé by mohli brát v potaz ženy, dámy, ať už a hlavně jakéhokoliv věku, ať je to pěkně pestré. Takže je to náročnější. A teď ještě do toho hrajou další role, to jsou sociální sítě.
0: No, které... ale to je přece lepší, vy se můžete prodat, nemusíte čekat, až vás obsadí do nějakého seriálu, ale na těch sockách můžete říct, tady jsem připravená a když máte v té hře, ať je tam těch 20 chlapů, ale když je tam jedna dívčí role, ať je moje.
5: To je ano, ale zase si vemte, že to dělá nejen já, ale dalších právě těch 100 slečen.
0: Ale vy jste nejlepší.
5: No tak to já zapomínám říkat. Ježiš, tak to je skvělý, že vy jste to řekl, děkuju vám.
0: Ty ostatní slečny, co by tam dělali? Nejsou talentovaný, nemají jiskru v oku, jakou máte vy. Chce něco říct v tuhle tu chvíli, Jakub nemá.
4: Já jsem na to Instagramu hodně a tu Terku tam vidím a je nejlepší, je to pravda.
0: Ano, vemte je spolu jako ideální pár.
5: No, ano.
0: Romeo a Julie, už byste byli trošku po sezóně, ale jako to...
5: My jsme v tom listopadu, jak bylo Romeo a Julie na konci...
0: To jste zas brzo. To by ještě brala Jitka v tuhle chvíli. Ale já se dívám na hodiny, je tady další písnička. Vy jste se nám, Katko, zaposlouchala v první řadě. Nedivím se, my tady prodáváme mladé umělce, víte, takže...
1: Tak, tahle písnička se jmenuje Němá noc na řece. Sun, jsou to zhudebněné moje verše. Katka udělala krásnou píseň a my ji tady zkusíme zahrát.
0: Velmi děkujeme a je nám ctí, že je to právě v přímém přenosu Českého rozhlasu v Toboganu na vlnách Českého rozhlasu 2, Českého rozhlasu Pohoda. Katka Soukupová a Jitka Smutná.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Jitka Smutná, Katka Soukupová, vám tak sluší tenhle rozhlasový svatostánek, největší rozhlasové studio v Evropě, a je fascinující sledovat, jak si získáváte diváky. Škoda, že je nevidíme u těch rozhlasových přijímačů, a mě se vybavuje, že Jitka, to vy nevíte, vy jste mladí, mě provází celým mým životem. To vy nemůžete pamatovat, ale to možná na Jirku, ale ty si taky ještě to vůbec ne. Jitko, v pohádce Šaška Bumbáce, pamatujete Šaška? Ano. Pamatujete někdo Šaška Bumbáce? Ne, Jirka Hána, to už je, ty jsi čertík Bertík už, ale...
1: To si pamatuje tvoje generace možná, no. A ta starší už to zapomněla. No,
0: já jsem na pomezí, já jsem kdy ještě matně a tam byla jo. Jitka a zářela, no Šašek Bumbác.
1: To byl totiž televizní pořad Ostravské televize, no. Pro 4- až 7-leté děti,
0: ano.
1: S písničkami původními, a já jsem tam hrála s takovými loutkami. Měla jsem na ruce tu rouru od koberce,
0: ano,
1: polepenou filcem barevným, a jako rybu, jako štiku,
0: ano.
1: Takhle vystrčený ty prsty, a furt jsem dělala takhle, a jsou děti, kteří z toho měli psotníček a jsou poškozeny a chodí k psychologu.
0: Ano. No to právě mám, jo. To, proto si to pamatuju.
1: Tak to tam naneste to téma, jo.
0: No ne, teď jak se to udělala tou rukou, úplně se zhorosil, ale no. Hned si vemu tabletu a jsem v pořádku. Tak to je můj dětský prazážitek. Milí diváci, milí posluchači, pomalinku se budeme loučit, ale já vás pozvu vlastně na dva tobogany, které nás čekají v Brzku. V pondělí budeme přetáčet v divadle Y. Budeme opět točit v Y-ce a to bude vzpomínka. Vzpomeneme na Jana Šmita, který by oslavil 90. narozeniny, a dorazí třeba Lilian Malkina, dorazí Mirek Kořínek, kompletní soubor Y.

0: A co se týká divadla Mana, kam jste všichni zváni, my to ještě možná nevíte, ale my budeme na podzim, já to vlastně nesmím ještě říkat, ale tak jen tak mezi námi, my budeme vysílat tobogan v přímém přenosu z Many. Protože jedna vaše kolegyně bude na podzim slavit kulatiny a my tu její 80. oslavíme v Mani, kde teď hraje v jedné inscenaci.
1: Která?
0: To se nesmí říkat, zatím to víme jenom my a Daniela Kolářová, ale více jako nikdo jiný. Tak ano, tak tolik jenom na závěr. Snad nebude vadit, že jsem to zatím jen tak drobně naznačil. Některým chytřejším už to možná i došlo, ale...
1: Mně ne.
0: Působíš tím dojmem. Ale tak, dámy a pánové, zajděte se podívat do Many, stojí to za to, na něco z toho, co tam nabízejí, a já jsem moc rád. A samozřejmě do zoologické zahrady. Do zoologické zahrady, do Slonince, na tuto úžasnou rodinu, kde je maminkou Jitka Smutná a má tam své ratolesti Terezu Blaškovou, Jakuba Kaliána a Antonína Holuba. Až uvidíte v novém televizním seriálu nebo filmu Terezu s Jakubem, je to naše práce. A až uvidíte v nějakém seriálu Jirku Hánu, tak to ještě nebyla naše práce. A moc děkuji i Katce Soukupové, která přichází ke klavíru s poslední písní. Je to tak. Dámy a pánové, mějte se krásně a já jsem moc rád, že dneska tu padla ta slova, která padla, protože věřím tomu, že padla na úrodnou půdu.
2: Tak. A písnička se jmenuje Město.
0: Děkujeme moc. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka, mějte se krásně a těším se v pondělí v Ypsilonce a za týden tady ve studiu číslo 1 v Toboganu.

0: je ta lest, že soumrak spadl už v šest, ač jindy os...
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová pohádka.
3: Nevěsta provodníka. Právě tak se jmenuje dnešní rozhlasová pohádka. A ta nevěsta, tak ta se jmenuje pro změnu Majdalenka. Pěkný poslech.

0: krásně. Je a je. Je to ten nejhezčí kout na světě.
1: Vy přece máte taky to svoje nejmilejší místečko, kam běžíte, když vám srdce v těle radostí poskakuje. No, nebo když nestačíte slzy polikat. To moje místo je tady u rybníka zpěvánka.

0: ráno ptáci ve zpěvu předhánějí. A večer mu zase na usnutí žáby koncertují. Jen poslouchejte. Právě tak to tu vypadalo před rokem. Vlastně, co to povídám, kde pak? To tady žáby vůbec slyšet nebylo. Hrála tu kapela a Krištof? Krištof byl z toho rámusu úplně vedle.
1: Já uháním ze světa, abych už byl doma. Abych zase slyšel, jak žáby uspávají náš rybník. Jak v tichu šplouchají vlnky, jak rybky čeří vodu a zatím...
0: Au! A zatím mi nějaký hejhula šlápne na nohu a ani o tom neví.
1: Je, odpusť, panenko hezká, já opravdu nerad.
0: No, jaká pak já jsem pro tebe panenka?
1: Ale jsi? A abys věděla, já nejsem žádný hejhula, ale slušný a zdárný syn, kterého otec poslal na zkušenou a který se právě dnes vrací domů.
0: Protože tak hezky, jako je tady, není nikde na světě.
1: To je pravda. No jen ten randál, kdyby tu nebyl. Prosím tě, koho to napadlo vyhrávat tam, kde vždycky koncertovali jen žáby?
0: Dneska je přece Jakuba, to musí nějak oslavit. Copak, ty jsi ve světě netancoval?
1: Ale ano.
0: Ano? A kolika děvčatům si popletl hlavu?
1: Žádné. Nebaví mě to. Mám radši les, rybník. Jen se podívej, třpití se jak stříbrný.
0: Taky jsem ráda večer zajdu.
1: Tak. A jistě ne sama. Možná i hubičky rozdává.
0: Hele, tyhle řeči si nech pro jinou. A vůbec, co tu ještě okouníš? Běž si domů, ať už tě tu nevidím.
1: Tak já jdu. Ale budu se přitom dívat pořád na tebe.
0: Pozor, je za tebou voda.
1: Panenko, co patá?
0: Stůj! Juj. A je tam. Dobře mu tak, alespoň se pořádně vymáchá. Ale kde je? No tak vylez. On se snad topí. Ti kluci dneska už ani plavat neumí. Kde jsi? Ozvi se. Slyšíš?
1: Slyším. A jsem tady.
0: No tohle. Vždyť jsi úplně suchý. Ty ses netopil.
1: Bodeď bych se topil, Majdalenko. Já jsem přece...
0: Krištof. A já tě nepoznala.
1: To já tebe poznal hned, Majdalenko. Takový pěkný cop nemá žádná druhá.
0: Když ty vypadáš úplně jinak než dřív, Krištofe.
1: A jak?
0: No, tak. To se povedlo. Já chtěla zachránit vodníka před utopením.
1: Pamatuješ, Majdalenko, jak jsem tě vytáhl z vody, když jsi byla ještě úplně malá? A jak jsme tady u rybníka potom spolu sedávali?
0: Však se mi proto posmívali. Říkali mi Majdalenka Hastrmanka. Ale já jsem tu s tebou bývala ráda. Víš, že mi to společné posezení moc chybělo?
1: Mně taky. Majdalenko, ani na chvilku jsem na něj ve světě nezapomněl.

0: Vidíš, trcvak, cink. A je to tady? Emilko, no to je vynález. Na počítači spočítáš všecko. Až se Krištof vrátí a ožení, bude celé naše vodnické hospodářství obstarávat počítač. Nahánění ryb, čeření vody a ještě plno jiných věcí. No, co tomu říkáš, Emilie?
1: Že si na čeření vody a svolávání ryb radši ponechám vodnickou píšťalu.
0: Ale prosím tě, ano, ty vůbec nejdeš s dobou. No, jsi staromodní, ano. Staromodní.
1: Jo, a to by zase chybí rozum. Víš, zdravej selský rozum.
0: Je, no tohle, ale co se budu přijít s ženskou? Raději se podívám, co nám říká počítač o nevěstě. Však vybrat nevěstu provodníka, to už je nějaký úkol. Zvlášť, když tím vodníkem je můj syn. Tak, tady to máme. Největší počet bodů a tím i první místo získává Flora z Rožnberka, no jo. Rožnberg, to má zvuk. To už je nějaký rybník, širší než další. A svatba to bude slavná. Samé nobl příbuzenstvo. Jen, aby se Krištof co nejdříve vrátil.
1: A co, když se Krištof vrátí už s nevěstou?
0: No tak to by byla rána. No s tím počítač vůbec nepočítá. Poslechni, Emilie, ty něco víš? Nebo tušíš?
1: Nic nevím, nic netuším. Ale Krištofa je mě líto už teď. A nemůžu to tvoje vyjednávání s počítačem poslouchat. Konečně, co se ptáš mě? Když máš na všecko počítač, tr, cink, cvak. A ti spočítá i tohle?
0: Taky, že spočítá, tr, cvak, cink. Ale ty se přepočítáš, jestli mi budeš do té Krištofovy svatby mluvit.

0: vidíš to a stačilo jim to.
1: Dneska by nám byli směšní, vždyť počítač už je běžný a ten to spočítá, ten to spočítá.

0: mezi prsty blány.
1: Tatínku! Emilko!
2: Hastrmane, Krištof je tady. Krištofku, to je dobře, že jsi zase doma, mezi svými.
3: Vítám tě, synku.
1: Tato.
3: Koukám, že už nejsi zelenáč, ale pořádný kus Hastrmana. No tak, povídej, jak je ve světě?
2: Posaď se, chlapče, nejdřív se posaď, přinesu ti něco k jídlu. Ty jsi hubený jako rákos.
1: Emilko. Jako ty neumí vařit nikdo na celém světě.
3: No, tak už vyprávěj. Líbilo se ti tam?
1: No, moře je moc pěkný, táto. Konce ho nedohlídneš. A ta hloubka, než dojdeš na dno, to trvá někdy i 3 dny?
3: Jo.
1: A z moře jde docela strach. To když začne bouřit, víš, a hučet. Ale jinak je tam veselo a rušno až. A představ si, všechny mořské proudy řídí počítač.
3: Ne.
1: I cesty, kudy táhnou ryby.
3: No, to víš, to je pokrok, no, to je svět. Těch barev a světel, viď?
1: No, ale mořské panny už nenosí ty barevné závoje, jak si mi vyprávěl.
3: Ne?
1: Ne.
3: A co nosí?
1: Nic.
3: Jako vůbec?
1: Vůbec nic. Plavou ti jen tak.
3: Ale prosím.
2: No, na to vás už je. Na ryby ses měl dívat.
1: Vždyť jsem se díval, tetičko. Je jich tam plno. A sepí a medus, všechno. I velrybu jsem viděl. A delfíny, ale s těma je legrace.
2: Yes, hochu.
1: Je, no ta vůně. To je dobrota, tetičko.
2: Chutná ti.
1: A jak? Kde pak? Tady je ten nejlepší kout z celého světa. A to vám povídám, že se odtud ani nehnu.
2: Krištof.
3: No, jen neříkej. Jsi mladý, statný. No, za chvíli se třeba vydáš za nevěstou na větší vodu.
1: Ale tatínku, kde pak větší voda?
3: Ale no proč ne? Co tady? Tady je to pro tebe takové malé. To.
1: Mně to stačí. Já jsem tu spokojený.
3: Ale musíš myslet výš, chlapče. Takový Rosenberg, ha? To by bylo něco pro tebe. Tam by se ti moderně hospodařilo.
1: To budu i tady, táto. Čeření vody, nahánění ryb, zavírání leknínu i žabí kuňkání. Všechno bude řídit počítač.
2: Počítač. Cvak, cink.
3: Samozřejmě počítač. Přece Krištof nezůstane pozadu za světovým pokrokem, Emilie.
1: Je, to byla dobrota. No, za rok to tady ani nepoznáte. A z tohohle rybníka bude hospodářství jedna báseň.
2: No.
3: Z tohohle rybníka? A prosím tě, takhle z Rosenberga, no to by mělo zvuk, co? O tom by se za chvíli psalo i v novinách.
1: Jo, jenže Rosenberg mi nepatří, táto.
3: Ne? Ale bude. Krištofe, bude.
1: Co?
3: Počítač to spočítal.
1: Co spočítal?
3: Počítač ti vybral Krištofe nevěstu. Samozřejmě podle důležitých ryze hastrmanských hledisek. Věno, velké hospodářství, společenské postavení a nemyslí si, ani na krásu se nezapomnělo.
1: Já se nestačím divit. Teď už jen zbývá, aby si mi řekl, že je to ta hrozná holka z Rosenberga.
3: No ano, je to Flora. Ale není, jak říkáš, hrozná. Je bohatá a krásná. Zelené vlasy jí sahají až na zem.
1: Ale táto...
3: A celý Rosenberg dostane věnem.
1: Prosím tě, to snad nemyslíš vážně.
3: Krištofe, co pak ty nechceš vodničit? Na takovém parádním rybníku, bytl v paláci? Mít všechno, na co si vzpomeneš? A Flora je přece hezká.
1: A rozmazlená a nafoukaná. To ti řekne v rosenbergském rybníku každý. Nedělá nic jiného, než si před zrcadlem prolíží vlasy. Jestli se jí nějaký náhodou neulomil, nebo dokonce nevypadl.
3: Ale to jsou pomluvy. To ze samé závisti o ní povídají. Každý vodnický synek by po její ruce skočil. No prosím, jenom ty děláš drahoty.
1: Ale já Floru nechci. Nechci ani za nic.
3: Tak.
1: Prostě si ji nevezmu.
3: Je, to jsem se tedy dočkal vděku. To mám za všechno. Pamatuj si, že otci odmlouvat nebudeš. Já tě naučím. Holobrátku, kde mám kouzelnou píšťalku? No, Emilie, Vodnickou pišťalku mi podej.
2: To bych ráda věděla na co.
3: No, abych potrestal nezdárného syna.
1: Třeba si mě potrestej, stejně si Floru nevezmu.

0: s láskou bude ze všech největší. Až se ožením.
1: Blázne, bláznivá, rozumu nemáš ani zamák, Krištofe. Vždyť se v tomhle zapadákově zahrabeš.
2: Zapadákově.
3: Pro mě to zapadákov není.
1: Co pak nechápeš, že tady nemáš ty možnosti? No, Krištof z Rožnberka, no to přece zní.
3: Jenže já budu vodničit tady, na zpěvánku. A vezmu si, koho budu chtít.
1: Tak to zas ne.
2: Tak vy nepřestanete?
1: Dost. Emilie, dost, no rve to uši. No vidíš, tohle to mi dělá vždycky, když se rozčílí.
3: Tetičko, prosím tě.
2: A nebudete se už hádat?
3: Ne.
1: Ne.
2: Tak já tu vodnickou píšťalu uklidím. Ale běda, jestli zase začnete.
1: Krištofe, hádat se spolu opravdu nebudeme, ale jako otec a mistr vodník na rybníku zpěvánku ti oznamuju, že jsem ti podle vodnického řádu vybral za nevěstu Flóru z Rožnberka. S tou se na můj rozkaz zasnoubíš a do měsíce oženíš. Flóru jsme už pozvali k nám a ona pozvání přijala.
3: Tatínku, prosím tě.
1: Nepros. Jednou mi poděkuješ, synu.
3: Majdelenko moje.
4: To je večer, viď? Taková krása. Pojď, proběhneme se po hrázi.
3: Počkej, Majdelenko. Já jsem tak rád, že jsme zase spolu. Tolik jsem se na tebe těšil, každou minutu na tebe myslím.
4: Vždyť já na tebe taky. Podívej, jak se hladina leskne a třpití. Pojď, projdeme se na lodičce.
3: Majdelenko, ty jsi mi na celém světě ta nejmilejší. Já tě mám rád. Nechoď nikam a dívej se mi do očí a pověz mi, nevadí ti, že jsem Hastrman?
4: Ale dí, jsi přece můj Krištof.
3: Opravdu tvůj?
4: Můj a jenom můj.
3: A ty zase moje, ano?
4: Ano.
3: Majdalenko, milá, pojď. Slíbíme si, že se vezmeme, i kdyby nám celý svět bránil. Slibuješ?
4: To víš, že slibuju.
3: I kdyby se dělo nevím co, ano?
4: Krištofe, ty mi něco tajíš. Co by se mělo dít? Kdo by nám měl bránit? Proč se pořád vyptáváš?
3: Ach, Majdalenko.
4: Krištofe, s pravdou ven. Jestli mě máš opravdu rád, tak mi všechno řekni.
3: Mám tě rád nade všechno na světě, vždyť to víš. Ale táta mi vybral nevěstu vodnickou. Podle vodnického řádu, Flóru z Rožumberského rybníka. Je bohatá a rybník dostane věnem. V neděli se s ní mám zasnoubit. Emilka už ode dneška peče koláče.
4: Flóra.
3: Ale já si ji nevezmu. Nevezmu, uteču, nebo...
4: Je hezká ta Flóra?
3: No, snad ano. Vlasy má až na paty. Ale je taky nafoukaná a o nic jiného se nestará, než o to, aby jí nějaký vlásek nevypadl. Majdalenko, pro mě jsi ty ta nejkrásnější a žádnou jinou nechci.
4: Psst, Krištofe, tatínek.
1: Aha, to jsi ty, Majdaleno?
4: Aha, dobrý večer, mistře vodníku.
1: Co tu děláš, proč nejsi doma?
4: No však už spěchám. Ale tady Krištof mě zdržel, povídal mi, jakou vzácnou návštěvu čekáte v neděli a že chystáte zásnuby, bude to prý velká sláva. No, tak kdybyste potřebovali při hostině výpomoc, ráda přijdu.
1: No tak...
4: Už tady kvůli Krištofovi, známe se přece od malička.
1: No to si hodná, Majdaleno, že chceš pomoct. Emilie je v poslední době nějaká přepracovaná, pomocnici by nejspíš potřebovala. No tak jestli to myslíš doopravdy, v neděli před východem slunce buď tady na tomto místě, přijdu si pro tebe. A neboj se, dobře ti za tu službu zaplatím.
3: Tak takováhle je ta tvoje láska.
4: Ale Krištofe, já přece ti...
1: Tak ujednáno.
4: Ano, a děkuju, mistře vodníku. Dobrou noc, Krištofe.
3: Majdalenko, s Bohem.
1: Jsem rád, že jsi přišel k rozumu, Krištofe.
3: Já...
1: Nebudeš litovat. Vždyť jsi můj jediný syn, moje chlouba. Chci pro tebe jen to nejlepší, budeš mít hospodářství, o kterém se bude mluvit i v mořských kruzích a delegace. se na něj budou jezdit dívat. Budeš mít všecko a budeš si žít.
3: Ale já nechci. Nechci. Nechci se ženit bez lásky.

0: až písknu, vyplujete na uvítanou. Nepoplete to? Sem dejte vodní řasy.
1: Tak.
0: A tady uprostřed stolu bude leknín.
1: Ano.
0: Tak a poháry. Málem bych zapomněla na poháry.
2: Emilie, vedu ti pomocnici.
0: Je, to si hodná, Majdalenko, že jsi přišla. Ale co pak? Co pak, že máš hlavu šátkem ovázanou? Bolí tě zuby?
1: Kde pak? Vzala jsem si šátek, aby mi třeba Vlásek nespadl do jídla.
0: Tak to je dobře. Běž do kuchyně a přines poháry.
1: Ano.
2: A já bych chtěl vědět, proč ještě nevypluly vítací rybky.
0: Už to bude, už to bude. Rybičky, pozor.
1: Vítáme.
3: Plujeme, spěcháme, nevěstu vítáme.
2: A kde je Krištof? Proč tu ještě nečeká s kyticí leknínu?
0: Proč, proč? Zkrátka není tady. Je zamčený v komoře a nechce otevřít.
2: Krištofe, Krištofe, okamžitě otevři. Okamžitě pojď ven, ale okamžitě.
4: Nikdy. Nikdy si Floru nevezmu. To raději zůstanu za těmi dveřmi celý život.
2: No tak to se ještě uvidí. Ne, ne, Emilie, už zase. No tak ale nepískej.
0: Hádáte se, pískám.
1: Juuu, to tahá za uši dost, prosím vás, dost. Já to zařídím. Krištofe, to jsem já, Majdalenka. Pust mě dovnitř, prosím tě.
4: No, tak pojď. Pojď se podívat na zamilovanýho blázna, který věřil, že ho máš ráda.
1: Ale Krištofe...
4: Mohla jsi mi říct hned, že mě nechceš. Že to, co jsi mě šeptala nahoře, no u rybníka, že je jenom žert.
1: Krištofe, přestaň. Proč myslíš, že jsem tady? Abych ti pomohla.
4: No, pěkně mi pomáháš.
1: Teď není čas na hádky. Jestli se máme za sebe dostat, musíš udělat, co ti řeknu.
4: A co asi?
1: Tady máš nůžky. Schovej je. A až ti dám znamení, začneš s těma nůžkama pořádně cvakat a budeš pořád říkat dlouhé vlasy, krátký rozum.
4: Proč?
1: Je. Neptej se, sám uvidíš. A nespleť to.
3: Nevěstu vítáme, pěkně se klaníme.
1: Nevěstu vítáme, pěkně se klaníme.
3: Nevěstu vítáme, pěkně se klaníme.
2: Vítám tě, Floro, v našem rybníku. Všichni jsme se na tebe těšili a jsme rádi, že jsi připlula.
5: Všichni?
2: No jak by ne?
5: A co Krištof? Kde je? Proč mě taky nevítá?
2: Zatím si netroufá pohlednout na tebe zblízka. Tak je okouzlen tvou krásou. Ale neboj se, on se osmělí a všechno ti vynahradí.
5: Mé vlasy ho okouzlili. Že?
2: No to jistě.
5: Jen si všichni důkladně prohlédněte mé vlasy. Jak jsou dlouhé a hladké a zelené.

0: musí, a musí. A...
1: Už jsi tady, Krištofe? Tak co jim říkáš? No?
2: Já...
1: Ptám se tě, co říkáš mým vlasům?
2: Prosím ke stolu a připijme naštěstí snoubenců. Tak, ať se vám dobře vede.
3: Mohu nalít polévku, vodnická s drobením. Prosím.
2: Ale no, tak nalévej.
1: Polévka se opravdu povedla.
2: Výborná je, viď, Krištofe?
4: Ano, výborná.
2: Chutná ti, Floro? Co říkáš?
0: Řekla bych, že tu polévku chválíte víc než moje vlasy. Proč Krištof ještě nepochválil mé vlasy?
2: No tak, Krištofe, podívej se, jak dlouhé má Flora vlasy.
4: To jo.
0: A to je všechno?
4: Jsou...
3: Hebké.
4: Hebké.
3: Lesklé.
4: Lesklé.
3: Rozcuchané.
4: Rozcuchané.
1: Je! Co jsi to řek? Ty hrubiáne!
2: Ale drahá Floro...
3: On se spletl, slečnu Floro, nezlobte se. Když to chtěl jenom říct, že... Tady ten jeden jediný vlásek leží trošičku jinak, než by měl. Ale pojďte se mnou k zrcadlu a já vás učešu. Jen se hezky posaďte. Tak.
0: No
3: a už je zase vlásek na svém místě. Máte opravdu...
0: No,
3: nádherné vlasy. Ach jo, bude jich škoda, až si vezmete Krištofa.
0: Škoda? Já své vlasy nikomu nedám, ani Krištofovi ne.
3: Je. Vy jste neslyšela nic o tom hrozném tajemství?
0: Ne. Povídej.
3: Krištof je sice hodný hastrman, ale podivín.
0: Ne.
3: Ano. Vždycky, když je měsíc v úplňku, přijde to na něj a musí nějaké dívce ustřihnout vlasy. Začne si šeptat zaklínadlo. V zápětí se ozve slověstné cvakání velikých nůžek. A pak přijde to nejhorší. Nikdo v tu chvíli už jeho ruku nezadrží.
0: To není možné. Tomu nevěřím.
3: Ne. Tak se podívejte, jaké smutné tajemství skrývá můj šátek.
0: Ach ne, hrůza. Ty vlasy vám ostříhal.
3: Ano.
0: Krištof.
3: Ano. Taky jsem mívala dlouhé, i když ne tak jako vy.
0: Těch vašich bude větší škoda. Dnes je úplněk.
3: A Krištof opět začíná být neklidný.
0: Ano, ano, máš pravdu. Ach, ještě, že jsi mi všechno řekla.
5: Teď přijde na řadu sladké překvapení. Majdalenko, přines zásnubní dort pro Krištofa a Floru.
6: Nádherný.
3: Skvělý. Krištofe, rozkroj dort, ať může nevěsta ochutnat.
4: Já?
3: Ano.
4: Proč zrovna já?
3: No.
4: Nemám čím.
3: Opravdu nemáš.
4: Mám nůžky. Jenže nůžky nejsou na krájení dortu.
0: Ne,
4: ty jsou na jiné věci.
0: Ne.
4: dlouhé vlasy, krátký rozum. Dlouhé vlasy, krátký rozum.
0: Ne, já to nebudu, já tě nechci. Maminko, tatínku.
6: Floro!
2: Co se stalo? Počkej! Floro!
7: Tohle není jen tak. Krištofe, dělej něco. Utekla ti nevěsta a já jsem z toho celá rozčilená. Kde je vodnická píšťala?
4: Nehledejte ji, tetičko. Vždyť takhle je to mnohem lepší. Já tu totiž už jednu nevěstu mám. Víď, Majdalenko?
3: To víš, Krištůvku.
7: Pět bublin na hladinu. Jestli jsem to netušila.
4: Majdalenko, jak jsi to dokázala?
3: No, řekla jsem jí, že máš takovou divnou nemoc. Že každé dívce ostříháš vlasy.
4: A ona uvěřila?
3: Proč ne? Podívej.
4: Majdalenko, kde máš svůj cop? Ty jsi ho ustříhla kvůli mně.
7: Holka jedna, tak proto si měla hlavu ovázanou šátkem.
3: No, jinak by mi to Flora opravdu nevěřila. A já jsem se o tebe, Krištofe, tolik bála. Víš, že tě dostane jiná a že budeme oba nešťastní.
4: Majdalenko, moje drahá.
8: Takhle je to tedy. Vy jste mě podvedli a ty v tom máš prsty. Majdaléno, no to si odpíkáš. Utopím tě a utopím.
4: To nemůžeš. Sám si jsem pozval. A to by bylo proti vodnickému řádu.
8: Dobře, utopit nelze, ale vyhnat ano. A opovaž se ukázat u vody.
4: Když půjde ona, půjdu i já. Mám Majdalenku rád. A vezmu si.
8: Tak si běž. Běž. A víc, ať tě tu nevidím.
4: Pojď, Majdalenko. S Bohem, tetičko. A děkuju za všechno.
8: Jdi a nevracej se. Nikdy. Ticho. No a Emilie, a ticho.
7: Tak tohle si, Hastrmane, dělat neměl.

0: Uběhl skoro rok a mistr Vodník se na nás zlobí čím dál víc.
1: Ach jo.
0: S Krištofem se máme rádi.
1: To ano.
0: Ale úsměv ke snídani a pohlazení k večeři přece jenom nestačí. V chalupě už nemáme ani hrst mouky, ani špetku cukru, ani jediné vajíčko. Takhle to dál nejde. A já už vím, co Krištof musí.
1: To nemyslíš doopravdy?
0: Myslím, Krištofe. Musíš jít do práce.
1: Co pak vodnické řemeslo není poctivé?
0: Poctivé snad je. Ale jako hastrman nevyděláš ani halíř. Co pak, ty bys nechtěl třeba nové lesklé holínky?
1: Je, a jak bych je potřeboval? To by bylo jiné chození než v tomhle. Ale máme přece náš rybník, naše místečko.
0: To víš, že máme. No a zase tam spolu půjdeme. Ale nejdřív, Krištůvku, nejdřív zajdeš na správu rybníka, ano? Víš, ptala jsem se tam, potřebují porybného a byli by moc rádi, kdybys ho dělal právě ty.
1: A to tam mám jít hned?
0: Hned? Teď.

0: To se povedlo, Krištof bude dělat a Porybného.
1: Pamatuješ, Emílie, co jsem se naprováděl starému Porybnému kousku? Štiky jsem mu naháněl do násad a ryby pouštěl ven.
2: No jo, tenkrát si neměl rozum. Teď už bys ho mít měl.
0: A to Krištof uvidí, jen ať se těší, já mu ukážu, já mu dám, co prodat.
2: Tak už dost. Jo? Křičíš a rozčiluješ se, protože víš, že jsi udělal chybu. Neměl jsi svého jediného syna vyhánět.
0: Tak měl poslouchat.
2: A ty jsi poslechl, když tvůj tatík chtěl, aby se spřiženil do přístavu.
0: No, ale Krištof poslechnout měl.
2: A co se stalo tak hrozného? No, vždyť Majdalenka je slušné a šikovné děvče.
0: Ale je lidská. Taková nevěsta se provodnického synka nehodí.
2: Prosím tě, dneska se to už tak nebere. A Majdalenka ho má doopravdy ráda. Ta by svou lásku nevyměnila ani za zlato.
3: Ale to říkáš jen, abys mě obměkčila.
2: Tak se přesvědč.
0: A já? A víš, že to není špatný nápad, Emílie.
4: Je, dobrý den, pan táto. Pojďte, posaďte se.
0: Nečekala jsi mě, viď? Přišel jsem se poptat, jak se vede.
4: Ale však to dobře víte.
0: No, taky jsem ti přišel nabídnout, takovou výměnu, vidíš? No, zlatý prsten s perlou, tedy pravou perlou. Kdybys ho prodala, můžeš si nakoupit plnou truhlu šatu. Když mi dáš Krištofa, je tvůj.
4: Co to po mně chcete? Co mi to nabízíte? Vždyť Krištof je můj muž a já ho nedám za nic na světě.
0: Tak když za nic, tak za nic. Však už neříkám ani slovo.
4: No to snad.
0: No dobře, dobře, dobře, abys věděla, že se opravdu nehněvám. Nechám ti tady, ale jen do zítřka, vodnickou píšťalu. Když na ní zapískáš, splní se ti všechno, co si přeješ. Ale musíš pískat úplně sama. Nikdo u toho nesmí být. Pamatuj si to.
4: Tak takhle vypadá vodnická píšťala. Docela obyčejně. Vždycky jsem se kouzel bála. Ale teď, stačilo by písknout a Krištof by měl krásné lesklé holínky. A já třeba novou sukni. Mám? Nemám? Ale co? Zkusím to. Proč nepískáš? Píšťalko, teče z tebe jenom voda. Počkej, přestaň, uděláš mi kaluš ve světnici. Zastav tu vodu. Podívej, už se valí přes prach. Píšťalko, prosím tě, vyjď, zatopíš celou chalupu. Vody mám už po pás. Pomoc! Pomoc, lidičky! Krištofe!
2: Slyšíš, Hastrmane? Jakoby někdo volal o pomoc.
0: To ti zas asi hučí v uších.
2: Počkej, jaké pak hučí v uších? Podívej! Odkud se najednou vzalo tolik vody? Z našeho rybníka to není. Kdo to udělal?
0: Já ne. Já? Ne. To Majdalenka spiskala. A tvou vodnickou píšťalou.
2: Tak, a kdo pak ji tu píšťalu dal? A proč?
0: No,
2: proč pak si ji dal, naši vodnickou píšťalu?
0: Ale nedal. Půjčil. Jenom půjčil. A nemusela na ní pískat. Nemusela nic chtít, ale to ne. Chtěla splnit přání.
4: A řekl jsi jak? Musí pískat?
0: Neptala se.
4: Tak, teď už toho mám dost. Ty si myslíš, že získáš zpátky syna, když mu utopíš ženu? Voda zaplaví všechny chalupy ve vsi. Co pak to jde takhle lidem škodit? To je proti vodnickému svědomí. Já ti povídám, vodníku, jestli tu potopu okamžitě nezastavíš, nezůstanu s tebou ani den.
0: Emilie, no prosím tě, já to tedy zastavím. Pro pána, chalupa už je plná vody, Majdaleno. Myslím, se ta holka neutopila. No, slyšíš? Ozvi se, kde jsi?
5: Tady, na střeše.
0: No hlavně, že jsi v pořádku. Hoď mi tu píšťalu, rychle.
5: Já se vás bojím.
0: Ale neboj se, hoď mi ji, ať to zastavím. Vždyť už je zatopená půlka vesnice.
5: Tak chytejte.

0: A teď polez dolů, přece nebudeš bydlet na střeše. No, nezlob se na mě. No tak, vždyť vidíš, že už je sucho.
1: To vidím. Je. A taky vidím na cestě pod lesem Krištofa. Krištofe! Krištofe, pospěš si, máme návštěvu!
0: A co, pora? A od rybníka k nám rázuje Emilie.
2: Tak co? Přišel jsi včas? Nestalo se nic? Nikomu?
3: Ty jsi nějak udýchaná, Emilko. No a co by se mělo stát? Tady je všechno v nejlepším pořádku. No, viď, Majdalenko.
1: No, teď no. Ano, jenže já bych chtěla, aby to už bylo na pořád.
0: No já snad ne. Pojď sem, holka moje zlatá. A dej mi pusu.
2: No, konečně. A teď mě půjčte vodnickou píšťalu, ať si taky trošku písknu a tentokrát pro radost.
0: No přidej, Emilko.
1: No ne, těch koláčků.
4: Táto, tetičko, co se děje?
1: Nic, Krištofe, prostě máme návštěvu.
2: Děti, děti, pojďte ke stolu. Tak hezky si berte, tenhle ten sladký mandlový je pro vás.
5: Táto?
0: A?
5: Podívej,
0: jo.
5: Jsou poctivě vydělané.
0: Yeah.
5: No.
0: A zdá se, že i pravé, svět se mění, i hastrmani přestávají spoléhat na čáry a kouzla.
5: A tady jsem koupil pro tebe, Majdalenko.
1: Yeah. Novou sukni, děkuju, Krištůvku. Líbí se vám, tetičko, tatínku?
2: Co ti bude slušet, děvenko?
6: Nemám pravdu, hastrmane?
0: Máš, Emilie, máš pravdu, jako vždycky. Ono totiž tak hezké a milé, nevěste, jakou si našel. Můj syn sluší všecko.
1: A tak se táta vodník s námi smířil. Emilka nás pozvala na oběd. Všichni jsme byli moc rádi, že to takhle dopadlo. Krištof teď dělá dokonce vrchního porybného. A přitom ještě stačí dohlídnout i na vodnické hospodářství. Pomáhá mu počítač. Už si na něj zvykla dokonce i Emilka.
2: Počítači lídá v dolky v troubě.
1: No, za chvíli se bude vracet Krištof z práce. Půjdeme spolu na naše místo u rybníka zpěvánka, které bychom nevyměnili za nic na

0: Pohádku Nevěsta provodníka pro rozhlas napsala Zuzana Augustová a v roce 1988 ji natočil režisér Karel Weinlich. Účinkovali Martin Zounar, Iveta Dušková, Vlastimil Brodský, Ljuba Skořepová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hovorivé.
1: Hudebně zábavnou talk show s hosty Jiřího Vericha Petráška a Pavla Mesáruše.
2: Dobrý večer. Milé, no musím říct krásné dámy, milí pánové, víte, dnes máme 130. pokračování Hovorů V. Opravdu 130, protože jezdíme nejenom sem, ale různě po vlastech českých. Naším hostem dnešním je skvělý člověk, kamarád, člověk, když jsem s ním byl před kamerou, tak jsem se cítil s ním absolutně skvěle, protože je to špičkový herec. A on má navíc, co to Pavel říkal, famózní hlas. To je hlas, jako když prostě vezmete basu a teď tam nechtem jedete a takhle.
3: Po té nejsilnější struně.
2: Ano, nádherný hlas. Mě dokonce jedna kolegyně v divadle říkala, on je vlastně přitažlivý už tím, jaký má hlas. Tak to nebudeme teď napínat. Naším hostem je televizní, filmový, seriálový a divadelní herec Dušan Sitek.
4: Dobrý večer, pane profesore, dobrou chuť.

Tak pojď mezi nás, Dušánku, pojď mezi nás. A jak jsme avizovali, ty nejenom krásně mluvíš, ale krásně zpíváš, tak se o tom teďka přesvědčíme. Na nirvánu, na olymp, na nebe nevěřím. Když někdo zpět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi. Stačí mi pár krásných let,

0: prosím vás, já vzpomenu jednu takovou příhodu z mého posledního setkání s Dušanem před kamerou. Byla to kriminálka Anděl. Já tam hrál takovou, promiňte mi ten výraz, ale vyloženě svini, plukovníka státní bezpečnosti, který navíc teda byl gay, takže mu chodili do bytu uklízet nahý chlapci, já to měl hezky na tabletu nafocený, viď, a tak dále. No a samozřejmě, protože tady charakter, že jo, samozřejmě, tak to byl disident. A já mu dával zahulit a to. První záběr v tom seriálu je, že švenkuje kamera po mém bytě. Takže bysta Lenina, obraz Stalina, spisy Klementa Gottwalda, socha Dzeržinského. No takže všichni takhle v tom divadle a okolí si dělali srandu, říkali, ty bláho, tenhle ten seriál, to muselo vyjít na pár korun, teď oni to vlastně dělali u tebe doma. No, nebylo to tak, ale než přidám slovo tobě, kamaráde, já jsem se tě tam vyloženě bál. On mě umlátí tou soškou toho Dzeržinského a rád, říkal, hrozně rád, jo. Já jsem si myslel, že to bude jenom tak markírovat, no. 14 dní jsem měl bouly na hlavě, ale bylo to moc pěkný. Ale Dušane, proč o tom mluvím? Víš, fakt si mě tam seděl, byl jsi výborný, ale já mám o tobě trošku ještě jinou představu. Ty jsi hrozně skvělý člověk, hrozně hodnej chlap seš, a já když si tě představím třeba v policii Modrava, jako majora Racka, toho chataře, co tam dělal ty dobrý polivky a který vlastně vypátral ten, vlastně už ten pomníček, jak zabili toho Hajnýho, že jo, protože to už chtěla policie odložit. Já si myslím, že to ti nějak sedělo víc, člověče. Máš nějaké role, které máš radši než ty ostatní?
1: Já asi mám rád všechny role. Dokonce jsem jednou točil s divadlem Mír, Tři tygři, Jackpot, Tři tygři ve filmu. Byla to krásná práce v Ostravě, týden v hotelu Imperial. To ty znáš, že jo? Jenomže potom jsem měl se Zuzkou Kronerovou do Vancouveru, do Kanady, hrát představení Gin Game. A chodili jsme po návštěvách těch migrantů, co tam bydleli a takhle, co tam byli přestěhovaní už 50 let. A všichni se nám chtěli zavděčit, že nám pustí krásný film. A pustili Jackpot. Druhý den jdeme na večeři zase k jiným kamarádům a zase, já tě překvapím, já něco mám. Jackpot. Takže jsem to viděl asi 7x v tom Vancouveru a od té doby už se na to nemůžu podívat. I když fakt je, že když někam jedu na zájezd, tak lidi za mnou chodí a ne, že viděli Královu řeč nebo Otela a takovýhle tyhle, ale Jackpot, Jackpot, to bylo skvělý. Takže jako to jsou filmy, které jako jsem měl rád, ale už nemám.
0: Já jsem hrozně rád, že mluvíš o Vancouveru, protože to začíná od V, stejně jako Vansdorf, kde jsem posledně hrál já. Takže ty Vancouver a Vansdorf, no nedá se nic, za co jsou rozdíly.
1: Já si to vygoogluju.
0: Tak, prosím tě, než přijdeme k té tvé tvorbě, ty máš dvě krásné dcery. Potatili se?
1: Jedna ne, to je skvělá právnička, kdyby spotřeboval, ale nedělá rozvodový řízení, nedělá. Je, dobrý večer. Takže to ne. A druhá proti mé vůli je herečka.
0: Proč proti tvé vůli?
1: Tak protože vím, co to obnáší pro kluky a vím, co to obnáší pro dívky. U divadla, že jo? A u filmu a v televizi a takhle. Takže jsem nebyl rád, ale moje žena s ní jezdila na přijímačky a tohle, ale měl jsem štěstí, protože šéf, děkan tam Burian, šéf Národního divadla, ředitel, taky třikrát nepustil do posledního kola. Už mě volala tajemnice, říkala, prosím tě, tak mu zavolej, že tam máš dceru. A jsem říkal, ale on ví, že to je sitková, že nás tolik není, že jo, v té republice. A jednou on tam nebyl a Eva Salcmanová si ji vzala do ročníku a Burian to velice těžce nesl. A potom já jsem přišel na ty jejich zkoušky pololetní a on, kamaráde, kamaráde, já jsem říkal, jdi do... i někam.
0: Poslal si ho tam jako mě před chvílí na chodbě?
1: A potom, ano, a potom bylo nejhůř, že on ještě, prosím tě, a nechtěl by si tady učit. Říká, co? No herec. Říká, já bych se potřeboval 2 roky učit, abych mohl učit minimálně 2 roky, že pane profesore. To je člověk, pan profesor. Takže jsem to odmítl, ale vymluvil jsem se na to, že je tam moje dcera jako přijatá a bude tam studovat. Tak za 4 roky šla pryč a on zase, halo, nechceš do toho do školy učit? Nechci, kdo neumí, ten učí.
2: Jo, ale pozor, to je, celé to zní takto, to je krásný český přísloví, kdo umí, umí, kdo neumí, učí, a kdo neumí učit, ten to všechno řídí.
0: Já se s vámi loučím, milé dámy a pánové, jako bývalý ředitel střední školy. Já to nemusím tohle poslouchat. Dovolte mi, abych pozdravil srdečně posluchače Českého rozhlasu Pohoda. A když teda jinak nedáte, já se vrátím.
1: Děkujeme ti, Jirko. No takže to je herečka, která je nakladně, byla teda, teď se s ní rozloučili, ale jí to tam stejně nebavilo, tak teď hostuje v Chebu. A já bych si strašně rád s ní něco zahrál, ale tak napiš něco, co zrežíruješ. A druhá dcera teda právnička skvělá.
0: Já no. Třeba nemám...
1: To, na ještě to, mám
0: na
1: psa.
0: Píš na ty povídky z Bohnice Dobrej svěrák, jo? Já bych ti to asi tak nenapsal.
1: A víš, já jsem chodil na hotelovou školu se synem Oty Pavla, s Jirkou.
0: Já ti to věřím, proč ne?
1: Dobrý kamarádi, no.
2: Ty jsi tady krásně nakousl to, že jsi vlastně nechtěl, aby tvoje dcera studovala herectví, protože víš, co to obnáší. Nejsi jediný herec, který tady seděl mezi námi, který měl stejný problém s dětmi, že teda...
1: Ale všichni tam nutěj, všichni tam nutěj.
2: Ale znáš takový to, napřed se nauč něco pořádného a pak si s pánem budeme hrát divadlo, jo? Ale... Ty jsi vlastně taky původní profesí nebyl ten herecký žený. Ty máš vůbec zajímavou profesi.
1: Já
2: zajímavou měl. Školu jsi vystudoval. A hlavně, to nám musíš vysvětlit, ty jsi vlastně vystudoval úplně tajně.
1: Tajně. Skoro. Já jsem měl skvělou maminku, která dělala kuchařku v závodní jídelně, takže já jsem tam za ní chodil soboty, neděle. Ona vařila, já jsem tam míchal a takhle. A mezi tím jsem tam hrál s dětma divadlo, tam byl divadelní sál nádherný. No ale šel jsem na kuchaře, měl jsem 1-2 na vysvědčení v 9. třídě z tělocviku a všichni říkali, proč jdeš na kuchaře? Já jsem říkal, no protože maminka kuchařka. Aha, tak musíš. Já říkal, ne, nemusím, ale maminka říká, když je největší hlad, tak se kuchař vždycky nají. Takže jsem vystudoval kuchařinu a byl jsem dobrý, byl jsem nejlepší učeň v republice. Projel jsem spoustu zemí s vařením. Ale na školu jsem nemohl jít, protože jsem neměl maturitu. To je učňovská škola, která nemá maturitu. Takže když jsem chtěl maturitu, tak jsem šel na hotelovou školu do Mariánských Lázní. Což bylo takový pro mě, tam vedl divadelní soubor a divadlo malých jevištní forem a divadlo poezie. Do školy jsem moc nechodil, ale vyhrával jsem recitační soutěže, takže jsem dostal 2 schování za vítězství v recitační soutěži v době nemoci a druhý den jsem dostal pochvalu za vítězství v recitační soutěži. Jo, že to bylo potvrzené od doktora, že jsem byl nemocnej. No a končila hotelová škola, já jsem dostal nabídku, abych šel studovat diplomatický protokol do Moskvy, což jsem se vyděsil z toho, že jo, maminka byla nadšená, ale já jsem zjistil, že druhý den se dělají přijímačky na DAMU. Mně bylo 22, tam byl věkový limit těch 22 let. A tak jsem tam šel a na prvním kole postoupil jsem do druhého kola, třetí už jsme neměli, a vzali mě. A já jsem přijel do Mariánek, jsem říkal, jako, no to dobrý, poslali mě dopis, jste přijatej. Říkal, no a teď to musím ale říct mamince, že nepojedu do Moskvy studovat diplomatický protokol, jenomže oni ten dopis poslali do té Ostravy taky. Takže maminka ho vzala a spálila, abych se to nedověděl. No a potom jsem přijel domů a musel jsem kápnout božskou, že teda budu v Praze a když jsem řekl na divadelní fakultě, říkal, hele, já ti budu dávat peníze každý měsíc, ale budeš říkat, že jsi na ekonomce. Říkal, co máš proti herectví? Ne, budeš na ekonomce, já to nesnáším, když jsi komediant.
0: Proto já dělal ředitele ekonomky, abych od ženy dostával kapesný, víš?
1: Že jo. No a tak tím pádem, jako jsem se dostal na damu, maminka to zkousla ve čtvrtým ročníku v disku, když jsem byl.
2: Když se přišla podívat na tebe představení.
1: Musela, ano.
0: No, ty jsi se s tím jídlem, vlastně, Dušánku, ty jsi se tam mazlil s tím jídlem v té policii Modrava. Tam nešlo o to, že jsi tam přinesl zelňačku a to, ale...
1: To vařili rekvizitáře.
0: No, ale pozor, je tam okamžik, kdy tam grilluješ.
1: Ano, jo? Ano, stejky.
0: Ano,
1: stejky. A ryby. Ryby
0: no a nádherně se s tím mazlíš, čili tam bylo vidět ten gryf, že to v tobě je,
1: člověče. Ale nejkrásnější bylo, já jsem tam měl vlčáka nádherného, který mě pomáhal najít. A tam byl takovej věnec buštu, který jako nakonec jsem takhle měl vytáhnout z tašky a tohle. Tak já jsem to takhle vytáhl z tašky a on chňap a s těma buštama utekl. Takže scháněli tam po celém městě další věnec buštu, takže už jsem to jenom takhle, a oni to střihli, jenom když to chňapnul, takže...
0: My jsme tady hodně s Jarouškem Satoranským vzpomínali na natáčení policie Modrava, na Honzu Pohána, na další. Jak ty vzpomínáš na ten seriál? To musela být krásná práce na té Šumavě, ne?
1: My jsme u Honzy Pohána. Já jsem původně v tom seriálu měl mít dva natáčecí dny nevrlýho dětka, souseda, který střílí po holubech.
0: To tam hrál Pavel Nový něco takový.
1: Pavel Nový to hrál pak, no. A mě mezi tím produkce volala, že pan Pohán je na tom zdravotně velice špatně a že pan režisér vymyslel roli majora Racka, což je bratr, a budu s ním na tom domečku, tam na té chatě, chytat ryby a starat se o dědečka, že jo. No, takže jsme točili spolu asi 3 díly a to bylo hrozný, protože jako já jsem měl dialog s ním a režisér řekl akce. A on říkal, pane Sitek, mě si chce čůrat. Říkal, stop. A jak to, že dělat? Stop může říkat jenom režisér. Říkal, no ale jako, než řeknete stop, tak tady bude mokro, že jo. Tak pauza. Tak jsem si ho odvedl na záchod, že jo. Přišel zpátka, děkuju. No a takhle, jednou jsme točili jako jeho pohřeb. A on seděl na hotelu, že jo, a říkal, a já tam nemůžu? Já jsem říkal, ne, buďte tady, pane Pohán, my vám to uděláme krásný, nebojte se. A přijeli jsme zpátky a on už tam stál, chudák, nervózní, a říkal, tak co? Já jsem říkal, jo, umřel jste. A fakt je, že začal seriál Policie Modrava v televizi a on už se ho nedožil. No, den předtím, no, 2 dny před tím prvním uvedením umřel. A dneska už to vysílají asi po 10.
0: Jaká tam byla parta?
1: Parta tam byla skvělá. Jaroušek to byl nejlepší člověk, který vždycky čekal, až přijedu v 11 hodin večer, aby jsme si mohli dát pivo. A ráno jsme chodili spolu na snídaně, ale vůbec jako tím, že jsme to točili 12 let, tak to bylo úplně geniální, protože hlavně ti místní občané, to byli naši kamarádi, kteří všichni v tom hráli, u všech se točilo, že jo. A nádherný bylo, že tam bylo spoustu praváků v lese a borůvek a všeho možného. Takže když člověk,
2: kuchař promluvil.
1: Když člověk šel jako na záchod, říkal, já nemůžu, počkej, tam jsou ryby, tam nemůžu, tam. A potom jsem nazbíral na suchém místě, doufám, tohle a dal jsem to do auta v košili takhle jenom a potom jsem šel pro další ještě houby a to. A byly dny, kdy člověk neměl čas, toho měl víc, toho textu tam a těch obrazů, tak jsem šel do hospody pod Smrkem, kde byli kamarádi. Říkal, Jardo, prosím tě, já bych potřeboval nějaký houby a zítra jedu do Prahy a nemám nic. Jasně, za zelenou a za pivo. Tak já mu dal zelenou a pivo a on druhý den ve 4 hodiny stál před autem s košem praváků a s košíkem borůvek.
3: Právě posloucháte Český rozhlas Pohoda a Hovory V.
4: Hudebně zábavnou talk show Jiřího Vericha Petráška a Pavla Mesároše.
0: Dámy a pánové, přichází paní Zuzana Maléřová.
2: Dobrý večer, Zuzanko.
0: Ahoj.
5: Ahoj. Dobrý den, dobrý den.
0: Pojď si s náma sednout, Zuzko.
2: Jako vždycky na...
0: Jaký máš pocit jako moderátorka mezi dvěma moderátory?
5: Výborný, je to všechno na vás, já si jenom odpočívám.
0: Tak, já teda začnu. My s Pavlem občas jsme jezdívali do Těrchové u Žiliny. A protože samozřejmě je to ten směr, že jo, kolem té Bečvy na ten Makou, že jo, a na tu, oni to čtou takhle, že jo, ne Makov, ale Makou Slováci, že jo, a tak dále. Proč o tom mluvím? Protože na té dolní Bečvě mají rodačku, slavnou rodačku, která, představ si, že z dolní Bečvy se dostala až do Národního divadla v Praze, která se dostala do Českého rozhlasu a která je vlastně takovou i literární hvězdou a tak dále. Jak ta holčička z té dolní Bečvy najednou se ocitla vlastně v hlavním městě?
5: Sedla na vlak ve Valašském Mezříčí. Tehdy to byl Medzilaborec, to nebyly Košice, to byla až Medzilaborce Praha, takže si dovedete představit, když přijel do Valašského Mezříčí, v jakém stavu byli ti, kteří v něm jeli. Převážně to byli tehdy mladí vojáci. V té době se jezdilo bez místenek, takže uličky narvané. A já jako mladá dívka v divoké třešňové sukni, v černé s barevnými třešněmi a černém triku a velké kruhy v uších, jsem nastoupila a tam bylo spousta taky občanů romské národnosti a ti byli zavřeni vždycky v tom kupé, kde si to tam okupovali teda sami. No a já jsem v té narvané uličce tam byla a unikala jsem před těmi mladými vojáky, jak to šlo, a jednou se otevřely dveře toho kupé a tam jeden takový Róm se na mě podíval a říkal, protože oni tam měli spoustu místa, oni si vždycky zabrali kupé, ale místo tam měli. A říkal, tak pojďte k nám. A já říkám, jo, můžu. Jasně, však jste taky naša. Takže jsem pochopila, že třešňová sukně trošku mátla, ale pravda je, že jsem z té vesničky, kde rodiče, celé rodiny, úplně všichni byli blondáci s modrýma očima, babičky, dědečkové z maminčiny strany, z tatínkovy strany. No a pak jsem se jim tam vyloupla já, oči hnědozelené, barva se mění podle situací, někdy do zelena, někdy do hněda, snědé dítě. No a protože v té době tam putovali ještě potulní Romové, tak vždycky na mě místní mrkali a říkali, no jo, ta maminka s těmi Romy u toho ohně. No a tam jsem si tak pobývala sama v té vesničce, milovala jsem tam všechna ta místní zvířata, pečovala o ně a byla tam Valašská hora. Nad domem teda byla hora Radhošť. Tam prostě, myslím, že jsou ty moje kořeny, jestli se dostaneme k tomu severskému snění, k té mé nové knize, tak tam si myslím, že tam je ten křesťanský bůh vedle, teda ten pohanský bůh vedle té křesťanské kaple. Tam je ten nápis, že na počátku bylo slovo. No a já, když jsem vyšla z domu, koukla jsem na ty hory, tak jsem viděla kapličku na Radhošti, ale moje hora byla Soláň. Tam bydlela Marie Podešvová, úplně na vršku Soláně, v krásném srubu, spisovatelka se svým mužem Františkem Podešvou. Tam za ní jezdila spousta osobností, překladatelů, básníků, herců z Národního divadla, sportovců. No tam já jsem pobývala, ona se mi stala vlastně takovou adoptivní babičkou, já jsem jí tak i říkala. No a tam si myslím, že poprvé jsem chtěla vědět, co je za těmi kopci, co je za těmi horami, a tam ta touha je překročit a dojet tím vlakem do té Prahy, kde jsem pak netrefila ani na fakultu, ani na koleje. Všichni mluvili tak zvláštně jinak. Já jsem byla vlastně z moravsko-slovenského pomezí.
0: Příručka Sedlák ve městě nebyla?
5: No, ale já jsem prostě srdnatě vystoupila a už zůstala. A věděla jsem od první chvíle, že už se nevrátím.
6: Ono to možná na první pohled pro posluchače, kteří vás znají z toho krásného projevu z Českého rozhlasu, který je takový decentní, romantický, takový trošku je velmi oduševnělý, tak já musím na Zuzanku prozradit, že má i druhou stránku, přátelé. Ač to tak nevypadá, má i druhou stránku. Ona má velký smysl pro humor a ještě takový ten humor, který máme s Jirkou rádi, že s Karlem, a to je takový ten humor recesistický. A já tady řeknu,
5: černý,
6: přímo začouzený.
0: Už nám ho na chodbě rozdávala.
6: Ano, ano, ano, tam zase krásně jsme se doplňovali. A já teď jenom řeknu jedno jméno za všechny, a to je Jirka Lábus. Vy máte krásné zážitky s ním. Já myslím, že bychom se o ně mohli podělit. Já dokonce vám tady prozradím, že můžu, že jo? Mm-hmm. Tady máte, tady dokonce Zuzanka přinesla pro tři z vás tři unikátní knižní výhry. A jedna z nich je tuhle knižku, já jsem ji dokonce taky měl možnost si přečíst, Zuzanka mi věnovala. Jmenuje, má to krásný název, Psáno v koji. Zuzana Maléřová, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus. To hovoří za všechno. Takže jeden z vás si vyhraje, povězte nám něco o téhle symbióze.
5: Tak to je hřích mého mládí. Já jsem kluky poznala, když jsem právě přišla jako ta studentka z Valašských hor a seznámili jsme se v Ypsilonce a nastalo takové naše obrovské kamarádství a v podstatě všechno, co vím o životě, vím díky nim. Jo, to byla moje škola života, škola recese a vlastně tahle knížka nikdy nebyla psaná jako knížka, ale protože naše přátelství začalo už v 80. letech, tak nás nikdy nenapadlo, že tohle může vyjít. Ale v té době mě bylo jenom líto nezaznamenat všechno to, co jsme prožili a zažili, protože to byly opravdu velké recesistické akce, které ale nebyly jenom o tom, že jsme vtipní nebo že se pobavíme. To byly velikánské, opravdu psali se scénáře, scháněly se televizní falešné štáby, vytvářely se falešné ulice dokonce. Jo? To byly mezinárodní akce, ty se milovala, když tam byli cizinci, ti byli úplně bezbraní. Takže to bylo opravdu úžasné období hřích mého mládí. No a kniha začíná tím, že mě odchytili do sítě, na ulici. Opravdu, jo. A to zrovna...
7: Jsme fyzicky jako
5: ano, dosíč. Ano, ano. A to zrovna...
0: Je to blázen, hoďte na něj síť?
5: Ne. Oni odchytávali u... tady bývalého, co to bylo, federální shromáždění, tak tam byl za totality, tam chlapci dělali odchyt vlády. A měli na Vinohradech sklepení, kde měli pro ně připravené koje, tam byly talíře s rudýma hvězdama, jo, různé, prostě tam bylo, aby přežili, tam měli všechno k přežití, jo. A tím vlastně to začíná, že odchytili do sítě mě a vlastně tak jako začalo to naše parťa. No, bylo to úžasné, byly to krásné roky mládí, ale hlavně zase ta jejich legrace, to je prostě životní filozofie a hlavně, to slovo už jsem dneska použila, neuvěřitelný talent. To není jako, že jenom tak plácáme a řekneme vtip a pak pár zprostých slov je to legrace, nebo jsme lechtiví, jo. Ne, oni jsou opravdu mistři svého oboru a je to ta chuť jejich, ta radost, která z toho vždycky, já si pamatuju spoustu scének, které pak jsem viděla v pořadu, který určitě pamatujete, možná přijde i kouzelník, tak já si pamatuju, jak vznikly, jak prostě
0: byla
5: vznikly,
0: u zrodu vlastně,
5: no, jak to psal život.
6: Rozhovořte se, Zuzanko, rozhovořte se konkrétně. Já třeba mám ten dar, že mám fantazii, já si to odchycení, ve vašem případě, já to plně vidím, jo? Takže zkuste se o něčem rozhovořit, co já jste to prožili.
0: Já už ji viděl až v té koji.
5: No, psáno v koji, to jsme opravdu, jako, to není náhoda, že se tak jmenuje, ale třeba v té knize je spoustu fotografií. Broňa Poloček vždycky říkal, to je literatura faktu. A Jirka Lábus říkal, no to není. To, protože nás se často ptali, jestli je to opravdu všechno pravda. A já jsem říkala, no je, ale vlastně není, protože úplná pravda by se vlastně napsat nedala. Jo? Pravda je ještě mnohem horší. Ale Jirka Lábus je na některých fotografiích třeba jako zachycen. To jsou opravdu dokumentární fotografie, realistické. No a můžu říct takový příběh, který je dost brutální. Je opravdu mezinárodní. Svého času tady měl premiéru francouzský film a v hlavní roli tam byla paní Girardotová a spolu s ní mladá začínající francouzská herečka, která byla ale taková tam velká hvězda a ona právě ten film tady přijela, ona jela po Evropě a v každém městě se zastavovali a tady v Praze ona měla ten film propagovat. A zrovna slavila narozeniny Stelinka Zázvorková v hotelu pro jenom takový užší kruh. A přišla a měl tam přijít Jirka s Oldou, ale oni hráli v Ypsilonce, takže bylo domluveno, že tam přijdou až v 10 hodin večer, až po představení. No a teď přichází číšník za paní Zázvorkou a říká, paní Zázvorko, a máte tady telefon. Tak šla k tomu telefonu, vrátila se a říká, no, Volal Kaiser s Lábusem, že nějaká Fanny Bastien, nějaká slavná francouzská herečka přijela, jestli by ji mohli přivést na moje narozeniny. No tak to je mi jasné, u pumpy se hnali první poběhlíci a teď mi ji tady přivezou, jo. No vůbec je nikdo nebral vážně, že jo. No ale otevřeli se dveře hotelu, tam vstoupil Kaiser s Lábusem, oba měli obleky, s něma krásná dívka, podobná opravdu Fanny Bastien a s ní francouzský ataše, jo. No takže nám jako jsme, opravdu nám zmehlo, jsme říkali, tak kluci nekecali, tak ona si dala nějaké jídlo, že jo, no a že se půjde. No a kluci tak nahli a říkají mi, hele, to není možné, aby z celé, ona to byla jedinou noc tu byla, aby zažila jenom tohle, to přece nemůžeme dopustit, my jí to musí být nezapomenutelná noc, rozumíš pro ní? Já jsem nereagovala nějak a pak oni, že jí provezou po Praze. No ale ten ataše furt jí doprovázel, ten šel taky, že jo. Tak jsme nasedli do auta a teď to vypadalo, ale vraťte se do těch přelom 80. 90. let, jak ta Praha vypadala, že jo. To nebylo jako. No a teď jsme jeli a ten třeba byla bysta partizána, oni říkali, to je slavný herec Národního divadla, jako jo. No a teď jí prostě lámali neuvěřitelné věci do hlavy. A teď třeba přibrzdili u tehdejší kavárny Narcis, což byla vyhlášená teda kavárna
7: svého času.
5: Přijeli jsme, a oni říkali, to je taková nádherná poetická kavárnička, říkali Francouzce, že jo. To je taková poetická, zastavili jsme, tam se zrovna bodali chlapci, jo. Tam byla rvačka, bodali se a jeden z nich začal řvát rumburaku, rumburaku, že jo. Tak jsme říkali, že je tam nějak plno a pojedeme jinam. A už v tom autě se začali něco dohadovat Jirka s Oldou a říká Olda, zavolej. A Jirka, ne, nebudu jí volat. Zavolej, když jí slíbíš peníze, ona to udělá. A už jsem si říkala, ježiši, to je zle. No tak jsme zase u nějaké budky, nebyly mobily. U telefonní budky zastavili, Jirka někomu volal, přišel a říká, to je teda ale hydra, když jsem jí slíbil, že jí odpustím ten dluh, tak to udělá, jo. No a slyším, jak říkají, my teď pojedeme k nejslavnější herečce všech dob, kamarádce Marilyn Monroe. Jo, poznáš jí, prostě chceš jí poznat, no to by bylo krásné. No a už jsem viděla, že se blížíme do Líbně a to už jsem věděla, kdo tam bydlí, Jaroslava Hanušová. Možná přijde i kouzelník, že jo. Jaruš, jo, co šla jenom tak od Plotny. A když jsme se blížili k těm dveřím, tak oni už říkali, víš, ona je teda velice nemocná, už je jako stará a to, ale jako, a ona, a nebudeme ji rušit, jsou 3 hodiny ráno, a ne, je to jedno. Jako, já nevím, co ta Jarka dokázala za tu chvilku, než jsme přijeli, ale otevřela nám žena ve flanelové noční košili s úplně masnými vlasy, byla celá masná, asi se natřela sádlem nebo něčím. No vypadala jako zjeveň, úplně, to bylo hrozné. Pojďte dál. A teď tam měla v obýváku rozloženou postel a nám dala židle proti sobě, že jsme byli jak v kině proti její posteli. Ona zalehla a začala umírat, jo. Naříkat, jo. Jsem tam do toho a do toho Lábus vzal album, kde prostě Hanušovi na Baltu, že jo, nebo někde na Jadranu, jo, jako vidíš, tady je slavná herečka prostě na festivalu, já nevím kde. A teď ta Fanny Bastien tak jako aha, do toho Hanuša vytáhla vláček spod peřiny a dala jí ho, jo. A ona, to je hezký vláček, že jo, jako jo. A teď noc pokračovala ponura a už vidím, jak kluci začali rozsvěcet všechny svíčky, zhasínat světla a pustili gramofon Bacha, jo. Začal temný Bach znít a to. No a teď jenom slyším, jak jsme se nakláněli na tu Jaruš a ona... Vy blbečci, zrychlete to, nebo to nevydržím. Jo. Začala umírat. Začalo umírání v přímém přenosu a Jaruška zemřela. A teď jak je neuvěřitelné ten psychologický efekt, jo, že oni tomu opravdu uvěřili a teď ti kluci jako říkají, jako, no... Tak to je konec. A ona, ježišmarja, tak bychom měli zavolat policii, nebo, ale prosím tě, jo. A začali jí krást věci, vykrádat byt. Jo. Začali to balit všechno do toho. A ona, co to děláte? A už to nebude potřebovat, jako. A ona to byla stejně strašná ženská, víš, ona byla příšerná, jako a to. No a ještě Jarka měla 3 děti, že jo. A když odcházeli, tak loktem, tak nechtě, zavadili okliku, tam spali ty 3 děti. A ona říká, a co ty děti? On je někdo ráno najde, jdeme, jo. Ať nás tady nikdo nevidí. Ale největší sranda byla, že ten a Nataše říkal, zmizme, ať nás nikdo jako nevidí, aby neměl jako žádné potíže. No, my jsme vždycky ráno říkali tomu sklízení plodu. Tam bylo spoustu detailů, do kterých nechci zabíhat. Například, že tam za oknem byly nachystané oschlý chleba a houskové knedlíky, které vezli někde slepícím na chalupu. No a kluky nenapadlo nic jiného, než to vzít jako pohoštění, že to je specialita od Jarky, že to nemůžou odmítnout, jo. Tak ta Fanny si tak uždibla a nenápadně to dala do skleničky na zemi, protože tam nebyl stůl, že jo, kde na skleničky s vodou. To oni vzali takovou vlažnou vodu z vodovodu a jak to tak nenápadně odhodila, jo, tak Jirka říká, a napijeme se a nalili na to vodu, že jo. A teď ta Jaruš pořád jako koukala, co ona na ty její dobroty říká. A do toho Lábus stále odcházel na záchod, kde měl záchvaty smíchu, jo. Ale protože nemohl vydržet. A my jsme říkali, on to celé zkazí. Ale on to naštěstí vypadalo, že hýká, že má bolesti, jo. Takže to... No a když teda zemřela, jak jsme odešli, no a pak vždycky bylo takové sklízení plodů. A to bylo, že jsme si sedli, většinou v jámě tady, a celé jsme si to převyprávili, jak to bylo. No jo, ale to nebylo finále, že jo? To by nebyli kluci. Takže okamžitě začali žhavit dráty, protože oni měli ten svůj recesistický tým těch spolupracovníků. No takže na Fanny Bastien ráno v hotelu Interpol, vyšetřování. V noci za záhadných okolností zemřela významná česká herečka. Co o tom víte? Byla jste viděna na místě? Prostě výslech. No a kolem poledne ona odlétala. Oldřich se oblíknul celý do černého a šel se s ní rozloučit na letiště. Byl ve smutečním a držel smutek, jo. No a tam jí všechno prozradil. A neuvěříte, pak nám přišly poštou, nebyly žádné sociální sítě, nám přišly tištěné noviny, kde ten tým popisuje, jak jeli po Evropě s tím filmem a říkají svoje nejsilnější zážitky. A Fanny Bastien tam děkuje neuvěřitelně talentovaným a tvůrčím lidem z Prahy. Zažila noc, jakou nikdy nezažila, takže ta věta, co oni na začátku řekli, že by měla zažít něco neopakovatelného, tak to dokázali. A že nás všechny zdraví a že na nás nikdy nezapomene.
7: Zuzana Maléřová.
3: Právě posloucháte Hovory V.
4: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.
7: Dámy a pánové, dnešní host je úžasný člověk. Já jsem ho poprvé poznal na prknech plzeňského divadla Alfa a můžu říct, že jsme se stali velkými přáteli od té doby. Je to chlap, kterýho si velmi považuji. Určitě ho znáte jako skvělého televizního rozhlasového moderátora. Nejenom to, on taky hezky zpívá. On taky točil dubbing kdysi a tak dále. A my si o tom dneska krásně ovšem budeme povídat. Dámy a pánové, přichází pan Petr Jančařík.
6: Tak, vítáme tě, Peťo.
8: Dobrý den, srdečně vás zdravím, přátelé moji drazí. Já mám z toho takovou radost, že jste tady, ale opravdu nelíčenou radost, protože nevím, jak kolegové...
6: My taky máme radost.
8: Jo. Ale já nevím, jestli tím taky trpíte. Říkalo se, že dokonce král komiků Vlasta Burian poté, co se vrátil, pak znovu na jeviště, po tom těžkém období po válce a tak, tak chodil a díval se, když přijel někam s nějakou estrádou, tak se díval tou oponou, jestli jsou tam lidi. A trpěl tím, že nikdo nepřijde. A nevím, jestli to někdy máte vy, tak
6: pořád,
7: no, takhle,
6: pořád
7: to máte. Můžu ti říct, my jsme se, Petře, na tohleto připravili. My jsme řekli, přijede Petr Jančařík a tak dále.
8: No a, nikdo.
7: No a ne, každému jsme dali 2000 korun, aby přišli.
6: No, udělali jsme se takový malý předvolební meeting.
8: Proto, no, vy jste úžasný. Já mám z toho opravdu radost. A já mám radost z toho, když se lidi scházejí, když si povídají, když se na sebe usmívají. Rád jezdím třeba do Karlových Varů na festival a tam je to úžasné, tam jezdí ty opravdový megahvězdy. A tak jako tam se cítí člověk naprosto skvěle, protože tam si vás nikdo nevšimne. Že jo, to prostě, tam jsou jiní. A... Já jsem tam zažil takovou hezkou věc. Jednou jedinkrát jdu si takhle po kolonádě a proti mě šla taková dáma a koukala na mě, zastavila mě. Vy jste Jančařík? Povídala, ano. Petr Jančařík? A říkám, ano. No tak vy ještě žijete. tak to jsem měl docela radost, bylo to fajn. Tam v těch Karlových Varech se dějí takové zvláštní, milé věci, ale jak se tady...
7: Co kdybychom si na to sedli, pánové, mě už to vadí.
6: No, taky o tom teďka přemýšlím.
2: Já mám ano. Tak rád, když lidi vidím a no, my tady dobře. Zapadneme.
7: My ne,
2: tady
7: my si sedneme a ty klidně stůj.
8: Ježišumaria.
6: Máš tady napadlo. Krásné místečko mezi námi, prosím.
8: To jsem dělal...
7: Dámy a pánové, vítáme vás, vítáme Petra Jančaříka a vítáme samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu Pohoda. Jestli jsi si všiml, tak host je tady několikrát zvýhodněn, zejména podívej, zvedni si skleničku, všechnu zeleninu si dostal ty, jo? Takže vidíš, že my zvýhodňujeme tady, aby nám vydrželi celý večer ti hosté.
8: A bude řízeček taky, ale nebo?
7: Bude páreček, řízeček, páreček, bude všechno, ano.
8: Protože já nejsem vegetarián.
7: Ano, to, když tady to už jsem slyšel v jednom filmu. Mléko bude, máslo bude.
6: Ano, když tady byl Tomáš Magnusek, tak začal jíst svoji klobásu dokonce ještě během představení.
8: Tomáš je úžasný, já si ho pamatuju, protože vy se tady honosíte tím, že máte 131. představení téhle show, což je teda krásné, že jo? To je, to když už je někde 100 repríz něčeho, tak to se už jako slaví a to tak je
6: už
8: hezký.
6: To většinou nechávají.
8: No jo, no tak v pravý čas. Taky jako Franta Čech, což je teda nesmírně zajímavé, on napsal kdysi Dívčí válku. Je to něco příšerného samozřejmě, ale je to něco, co má v sobě zvláštní podivný náboj a neustále už kolik, já nevím, minimálně 30, víc, asi 40 let už na to chodí lidi, dokonce mnohonásobně, udělalo to téměř 3000 repríz. A je to jedna z nejhranějších u nás her, čili to je fantastický. Jako předtím je snad jenom Jirásek s Lucernou nebo Strakonický Dudák.
6: No to se hrálo díl taky. Teda.
8: No to se hrálo díl, ale František ten je bezvadný. Já teda, promiňte, že mám do toho skáču, ale to já musím říct, to se mi strašně líbí.
7: Vždyť si nám do ničeho ještě neskočil.
8: František je výborný, protože já nerad vstávám. Nerad. Já rád ležím. To se mně tak líbí. A teď, když byla ta olympiáda, když jsme si tak volali s kamarádama, tak se mně líbilo, když mě někdo zavolal, nebo já někomu, tak vždycky je otázka, co děláš? Ležím a dívám se. To je pro nás olympiáda. Ležím a dívám se. A já jsem jednou takhle vstal, už je to delší dobu, a viděl jsem tam, že tam mám asi 3 nebo 4 zmeškané hovory od Franty Čecha, od Ringa, a tak jsem to tak jako nechal. Za chvíli mi zase volal. A říká, co děláš? Já říkám, no co dělám, nic.
7: Ty spíš.
8: Já říkám, no, spím, co je?
7: No prosím tě, proto jsi tak chudej, že pořád spíš. Víš, to já už jsem vydělal peněz dneska, člověče.
8: Já říkám, no dobrý, Fando, tak já jsem se zase vyspal, no tak jo, možná jsem na tom líp než ty, kdo ví.
7: No prosím tě.
8: Já říkám, proč voláš?
7: Mám pro tebe hauptku.
8: Já říkám, cože?
7: No hlavní roli, člověče, hlavní roli.
8: Já říkám, aha, a co to zase bude?
7: On říká, no napsal jsem novou hru, senzační, bude to na Brusel, Vávro, na Brusel se to jmenuje.
8: Já říkám, aha, a co v tom budu hrát?
7: Poslance Václava, je to vůl, to ti půjde.
8: No, tak jo.
7: Takže... Petr je sice naším milým hostem, ale já dneska úplně netradičně položím první otázku svému kolegovi, neuraž se, protože mě to hrozně teď zajímá. Pavle, kde jsi nechal to svoje ochlupení, co jsi měl pod nosem a na bradě?
9: No, já jsem nečekal zrovna od Jirky tuhle otázku tady na jevišti. Už jsem...
8: Ale jsi takový holobrádek, no.
9: Koukám. Nevím, jestli to je lichotka, nebo jestli se mám urazit, ale pár lidí už se mě ptalo, tak já to teda řeknu. Přátelé, ono je to spíš omyl, jo? To byla taková nehoda. My s Jirkou víme, že kdo si necháme růst fousy, že jo, tak my musíme občas ten porost zastřihnout, dát do fazonky. A na to jsou takový krásný elektrický udělátory, takový strojky, takový hardware na fousy. A tam jsou takový ty mřížky a vy si tam naštelujete, jestli chcete 5 mm nebo 7 mm. Já to mám 5 tady a 7 tady, jo? Tak to bylo.
8: Aby posluchači věděli, čili pod nosem 5.
9: Ano.
8: Na bradě 7.
9: Pořád jsem bexichtu tady.
8: Já jenom, aby
9: se pohybuju v obličeji.
8: Nedošlo k nějakým omylu, jako...
9: A teďka si představte, že já jsem si ty udělátory z hygienických důvodů, se to občas musí vyčistit, promít, tak já jsem si je rozebral, hezky jsem si to vyčistil a dal jsem je dohromady. A s tím, že si teda tu fazonku udělám, na tu 5, že to tam dám, jo, ten živej plot, že se střihnu, No a stalo se to, že jsem si zapomněl tu mřížku nasadit, takže já jsem si takhle zajel s nacvičeným pohybem, amputoval jsem si půlku huby. A to je nevratné, to se nedá vrátit zpátky, takže jsem to musel sundat celý a teď čekám. Ale Jiříku, ty jsi na tom podobně, ty jsi taky byl zahuštěnější.
7: Já jsem trávil týden, krásný týden jsem trávil teď v Kamenném dvoře v Kinčperku. A protože já mám takovou sadu těch klasických holítek s pěnou, když někam jedu, abych nemusel vozit ten stroječek, protože já bych ho určitě někde zapomněl, tak jsem klasicky, že to zkrátím. No a co se stalo?
9: Amputace.
7: Koukám z koupelny a Dánsku jsme dali gól v hokeji. Já tak povyskočil, že jsem si tam udělal pruh. Takže žádný jako 4, 5, 7, ale úplně pruh, tak jsem to musel celý oholit. Ale jestliže dneska některé dámy mě totiž tady políbily, což tady, já nevím, jestli to ti to taky tady dělají.
10: Jsou takhle, dost otrlí teda.
7: No. Tak určitě vnímali, že už to trošku zarůstá zase to strniště, takže snad to bude zase dobrý. Takže já jsem posluchači Českého rozhlasu Pohoda prominul, já jsem stejný vůl jako ty.
10: Pánové, já se tady cítím dobře mezi vámi.
7: Tak, jak se vlastně cítí takový špičkový moderátor, a ty jsi, já jsem v televizi toho s tebou viděl spoustu a tak dále. Bylo mi dobře, když jsme byli spolu v divadle v Plzni, divadle Alfa, že jo, všecko. Jak se teď cítí moderátor mezi dvěma moderátory?
10: Hele, jako o dovolené. Jo, opravdu, teď to je tak hezký. Jako vy, já to chápu, já to naprosto chápu. Vy byste si vystačili sami. To je mi jasný, jako jo. Já tady
7: my jsme ti to chtěli říct na chodbě předtím, ale říkali jsme,
9: že už nebyl čas.
7: Když už je tady, viď?
10: Já nevím proč, ale všude chodím pozdě. Mě to mrzí, nedělám to rád. Ale dneska jsem přišel celkem asi za 10-6, už jsem tady byl, že jo.
7: Připomněl si nám trošku Vaška Vidru, ten dělá úplně to
9: samý. Myslím na něj zrovna, ano.
10: Já jsem jednou, co se musím pochlubit, s takovým spolkem jsme hráli Noc na Karlštejně. A já tam hrál toho cyperského krále, myslím, že Honza Rosák tam hrál toho, jak se jmenuje ten jeho druhý Honzíku, Vévoda Bavorský.
9: Vévoda Bavorský, Štěpán.
10: Ano. A pan Vidra hrál samozřejmě císaře. A tam se začínalo kdekoliv, až jsme hráli kdekoliv, tak vždycky se začalo tím, že tam nebyl Vidra. Vůbec jako zahájilo se představení a nebyl, jako v podstatě hlavní postava nebyla. A každému to bylo úplně jedno, protože Vidra dojížděl vždycky úplně na závěr první poloviny a vyjížděl na koni a řekl něco, jak se mu tam dýše dobře a tak a padala opona a šlo se na přestávku. A ten Vidra byl tak skvělý, on byl opravdu výborný, mě se strašně líbil. A je to milý člověk, je to strašně milý člověk.
9: On s náma taky jezdí, víš?
10: Jo, tak mu to vyřiďte, jsem na něj byl slušnej. A já si pamatuju, já jsem to ještě nezažil, všude by byli nervózní a bylo snad, já nevím, 5 minut do jeho výstupu. A kde je Vašek? Neboj se, on přijede na koni včas. A vždycky přijel, ale jednou se stalo, že ono to teda nemá žádnou pointu, ale mi se to líbí, že jsme hráli už tu druhou půlku a my tam jdeme, jako ti dva, který tam vlastně jsou v té komedii jenom proto, aby furt něco jedli a pili a honili ženský, že jo? A jdeme za tou královnou a vyběhne císař, jakože tam snad dochází k nějakému souboji a tak. A seřve nás a je klid, jako. A ten vévoda říká, my jsme chtěli jenom vzát hold tvému majestátu a já říkám, no tak my hold zase půjdeme teda a nějak to takhle balíme. A Vidra vyběh a bylo vidět, že vůbec neví, kde je. Že v očích měl takový jako prázdno, díval se na nás, jako kde jsme se tam vzali. Pravděpodobně se domníval, že jsme v úplně jiné hře a nepočítal s tím, že vidí tyhle ty dva podivný, jako zvláštní herce teda, že jo. A tak na nás chvíli koukal a on má to utnout a on má říct jako... A tam už bylo naprosté ticho. Jsme všichni jenom čekali, co se bude dít. A on do toho ticha řekl, ticho! A pak se vypráví ještě jeden hezký hezký okamžik a já se teď omlouvám, když tady před Honzou říkám takovéhle věci, ale údajně snad na jevišti Národního divadla a to tam stály ty bardi, jo, to je opravdu takový ty Marvanové a tyhle ty velký herci a já nevím, kdo tam byl, Josef Kemmer, stáli tam asi čtyři na jevišti a bylo ticho.
9: Asi takhle.
10: A nikdo nic neříkal, protože jak ví herci, že jo, kdo začne mluvit, tak na něm to je potom. Takže nikdo nechtěl začít. A teď, jak bylo chvíli ticho, a tam, když je, teď to znáte, když je pět vteřin, když běží normálně hra, najednou je pět vteřin ticho, tak to i ten, který spí, se probudí. Jo, to ticho ho najednou probudí. A teď jako na sebe takhle koukali, takhle ty čtyři. A pak se pan Kemmer sebral, normálně, nonchalantně odešel, za jeviště podíval se do textu, vrátil se zpátky k té čtveřici, oni tak na něj koukali a on řekl, moje to není. A bylo zase ticho.
9: Ne, to jsou úžasné věci. Ono by se o Vaškovi Vidrovi, a to není, ale téma dnešního večera dalo vyprávět hodně, že jo? My třeba, já to velmi zkrátím, ale právě čekali na něj v divadle a už bylo za 6:02, od 7 se mělo hrát, tak mu volají, Vašku, kde jsi? A on říká, co blbnete, teď já jsem už dávno tady před divadlem. A on říká, a kde jsi? No před Vinohradským divadlem, a teď hrajem v Ústí nad Labem.
6: Takže... Ale pozor, musím se ho zastat ještě poslední větou. Loni jsme s ním hráli v Plzni a on přijel, přátelé, 20 minut před začátkem představení. A Jirka ho viděl, jak se zjevil v té šatně. První věta, co z něj vypadla. Vašku, co se stalo?
10: No jo, ale to jsou strašné věci, když člověk přijede, všichni to známe, přijedete do Trutnov a Turnov. To je strašný. To si nikdy nejste jistý, jestli jste správně. Ale mně se jednou stalo, já si asi stoupnu, my tady tak spovídáme, ale mně se jednou...
9: Jsi statečný, že by držíš takhle stát.
10: Hele, to bylo
6: to ještě... říkal, že nerad vstává.
10: To ještě nebyly mobily. Já si pamatuju, byl to takový šedivý den, pršelo a já jsem jel do Ostravy z Plzně, já jsem z Plzně a tam dlím, tam svůj život jako utrácím a jel jsem nějak strašně brzo, protože v 10 ráno jsem měl otvírat nějaký velký obchodák někde v Ostravě. A já, jak opravdu jezdím na poslední chvíli, tak bylo tak za 3:10 a já jsem vůbec nevěděl, kde to je. Vůbec, já jsem neměl... A teď najednou koukám, do Ostravy se dostat je těžký, ale z Ostravy pak zpátky, to vždycky zabloudím, nemůžu trefit, vůbec se nemůžu dostat z Ostravy. Ale já najednou koukám a před mnou takový jako velký obchodák, jsem si říkal, to by mohlo být ono, spousta aut a tohleto. Tak jsem tam zastavil, vyběhnu, bylo 10:02 tak, a vidím tam jevišťátko postavený, spousta lidí, hlavně teď tam byly dětičky kolem jeviště, a já vidím Michala Nesvatbu, jak si tam připravuje takový, tak to nafukuje a dělá s tím ty hezký věci, on je velice šikovnej. A já jsem si říkal, no tak to bude asi ono tady. Tak jsem tam naběh normálně na to jeviště, říkal, Michale, ty jdeš první? A on, no jo. Tak jsem říkal, a vůbec jsem nevěděl, kde jsem, nevěděl jsem, jak se jmenuje ten obchodák, nic. Jenom jsem začal takový to normální blábolení. Dobrý den, srdečně vás zdravím, drazí přátelé, udělali jste dobře, jste právě dnes přišli sem do tohoto nádherného obchodního domu. Ostrava se zase bude mít čím chlubit a my vám nabídneme spoustu překvapení a to jedno z prvních je pro holky a pro kluky. Kluci a holky, máte rádi? Michala Nesvatbu je tady. Jo, Michal přišel, udělal mě. A já jsem šel a nikdo si mi tam nevšiml. Vůbec nikdo. Já jsem si říkal, no přiběhne nějaký pořadatel, vynadá mi, že jsem přišel pozdě. Já mu řeknu, že jsem to nemohl najít, dobrý. No a nějak to zvládneme. A co si říkám? Teď si říkám, Ostravě, jsi v Ostravě. Že jsi měl být v Ostrově. No ve mně by se normálně... Tyjo, tak já jdu. Dívám se do toho zápisníku, teď já ještě škrábu, takže já to nemohl přečíst, jestli mám být v Ostravě nebo v Ostrově. A protože si mě tam vůbec nikdo nevšiml, tak si říkám, je to jasný, tady nemám co dělat, tady jsem zadarmo něco žvanil. teď se seberu, pojedu zase zpátky do té Plzně, tam najdu někde nějaký telefon, zavolám do toho ostrova a že teda jako nějak to teda dopadne a vidím tam Pavla Novýho, jak tam sedí a povídá si, no, obluzoval tam nějaký dvě docela hezký holky a já tak jako úplně v lobách tam jdu a sednu si a říkám, člověče, já vůbec nevím, jestli jsem tady dobře. A on, cože? Říká, no jo, teď tady vůbec nejsou žádný pořadatelé. A on říká, tady holky jsou pořadatelé, ty to tady pořádají. A já říkám, Ježišmarja, a jsem tady dobře? A on, jste tady dobře? Já jsem říkal, že jste něco neřekli. Neměli jste starost, že nepřijedu? Ne, panový říká, že jezdíte 4 hodiny po.
11: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
12: Vybíráme je pro vás každý den.
11: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl kluk.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Filmový, dabingový a divadelní herec Ivan Vyskočil slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Ivana Vyskočila připomenout v následujícím pořadu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, konkrétně do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, přijel 16. září roku 2000, shodou okolností v den mých narozenin, herec Ivan Vyskočil se svou tureckou manželkou Anifé. Netušil jsem, že to budou jedny z mých nejveselejších narozenin. No a vám už teď přeji, abyste se bavili stejně tak, jako my, onoho dne.

Vážení, vážení a milí, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a půjdu rovnou k věci. Vítám naše milé hosty, herce pana Ivana Vyskočila a jeho půvabnou ženu Anifé.

0: Z toho krásně vyzul, z toho uvítání, protože jste řekl, Ivana vyskočila jeho paní Anife, jinak tedy vy jste se vyzul hezky z toho jména, já říkám...
1: Já právě jsem si říkal, že to nechám už, aby, já si můžu poprosit...
0: Oni totiž mají jméno místo rodného čísla, víte, protože v jejich kraji tam se nepíšou rodné listy, tam se dělají zářezy na břevno.
2: Není.
0: A všechno je to v tom jménu, takže Anička je... Anife Ismet Hasan Ali Kočolu Ahmed Husein Vyskočilová.
2: Já jenom chci říct, že manžel říká zářezy na dveře, jenomže u nás lidi v lese prostě nemáme ani dveře. To ne.
1: Já začnu u vás, pane Vyskočile, protože jste Pražák a nejsme tak daleko od Prahy. Udeřím na vás... v těchto končinách nebo v tomto pořadu takovou obligátní otázkou. Jsou to Klabe s Vltavou a hrad Kokořín. To bývala za našich mladých let častá místa školních výletů. Zavítal jste sem někdy jako školní dítko na exkurzi? Tak,
0: jako školní dítko jsem sem nikdy nezavítal, protože jednak teda bych vám vlastně oficiálně taky popřál k narozeninám, i když jsem o tom nevěděl. Ale jelikož teda vlastně jsme tak přibližně stejně narozený, tak si můžete uvědomit, že pro nás ze Žižkova byl obrovský výlet do zoologické zahrady, když to byl kraj města. A ocitli jsme se náhle na venkově, že? Takže Kokořín, to pro nás byla strašná dálka, to bylo jako Afrika. A takže jsem se dostal až daleko později, když jsem začal jezdit na kole a to bylo tak přibližně, protože zase asi jsme vyrůstali tak ve stejných poměrech, my jsme byli chudí děti, takže to jsem si pořídil až v 9. třídě kolo. No a pak jsem se tak dostal Karlštejn, Kokořín, to, co jsem stačil objezdit, ale jinak vám řeknu, že jsem sem hrozně často jezdil se svýma dětma, s těma prvníma.
1: Ano.
0: S těma klukama, co mě později pak seznamovali s mojima dalšíma ženama.
1: Pardon, můžeme udělat i pořádek v těch dětech? Kolik...
0: Tak pořádek v dětech uděláme. Tak moje první dítě je Jan, tomu je dneska skoro 30. Potom druhý dítě je Jakub, tomu je 25, ten mě seznámil s Aničkou. Pak mám další dítě, to je Míša, ty je 10. No a se Saničkou máme další dítě, to je Harry a tomu bude 10.
1: Tak to bychom měli vyřízeno k dennímu pořádku, jak říkal Vastavurian.
0: A jinak teda Kokořín krásnej.
2: Kolik dětí mi ohlásil.
1: Jo, tak ohlásil tolik.
2: A jinak nevím, ono to po každý vždycky nějaký dopis přijde, že jo? Takže vlastně já nevím, kolik jsou mimo, že jo? Já taky jsem ohlásila svůj přístup
0: s jednou. Žádný mimo nejsou.
1: Vy byste vždycky mohla, když tak říct ještě tu verzi, kterou znáte svýma očima a poopravit eventuálně manžela. Tak nemusíte taky vědět všechno. Ale mluvili jsme se na čtyřech dětech.
0: Ale jako podivu teda i do toho Kokořínského údolí. I dokonce. Abych to odvrátil. Tak ty i Anička jsem zavítala, než znala mě.
1: Vážně?
0: No.
2: Já jsem tady byla v Kokořině. Pochopitelně jeho syn mě sem přivez, aby mi ukázal, jak je Česká republika krásná. A tady mi vlastně říkal, že mě chce seznámit s takovým opuštěným starým chlapem. Že? Takže mě připravoval na to. Pardon, já nechtěla urazit můj pane, ale tak to bylo.
1: Udělal dobře, že vás seznámil. My jsme u té školy, respektive já jsem začal tou školou, já si myslím, že bychom měli začít těma školníma letama a začnu u Anife. Chodila jste ráda do školy a co jste se učila ráda a co jste se neučila ráda?
0: Chodila jste vůbec do školy?
2: No já jsem si myslela, že to řekne můj manžel, on je totiž takový jako jemně jedovatý nebo hodně jedovatý. No, chodila jsem do školy. Pochopitelně nebyla jsem v tak až velká škola, byla jsem ve vesnické škole, chodila jsem ráda. Nechci se chlupit, jakože jsem chlupit, jakože...
0: Dobře, chlup. Ale Já chlupit. Rozumím, chlupit, no.
2: Nechci se chlupit, že jsem byla jako dobrá žáčka, ale jsem chodila ráda. A všechno jsem měla ráda. Nejvíce mám měla ráda historii, protože byl pan učitel moc hezký chlap. Ale byl taky zase starý. Byl takový opravdu starší a já od té doby už mám takovou tu uchylku na ty starší chlapy. Takže jsem chodila ráda do školy. Dokonce jsem nechtěla se vrátit domů, chtěla jsem tam zůstat.
3: No a ještě dál si chodila potom.
2: No, já ne... Chcete na dále?
4: No jo.
2: No jo, tak dobře. Tak já jsem chodila do školy, chodila jsem do, jak se říká, základky, jsem ve vesnici a potom z vesnice mě matka nakopla do města. Takže musela jsem, chci, nechci, já strašně jsem chtěla dělat školu malování, protože vždycky v malování jsem byla dobrá. Jenomže moje maminka, protože dělá v nemocnici, tak dělala ortopedku a moje teta chirurg, takže vždycky chirurg, nebo jak se říká, takže vždycky jsem, máma říkala, ne, žádná škola malování, žádná škola jako umění, budeš prostě doktorka. Já jsem říkala, Mati, nechci vůbec, ona říkala, ne, tam půjdeš. Pochopitelně, že jsem šla, dělala jsem biotechnologickou školu a se z 4 roky, jak se říká, dělaná stavba, abyste mohli pokračovat jako doktorku, jenomže já jsem nepokračovala, že jo, v tom. Udělala jsem jenom ty 3 roky a matce jsem zkazila prostě ten její, ona strašně to chtěla udělat, a takže to její štěstí jsem zkazila, takže jsem neudělala tu biotechnologickou školu jako až do konce. Takže doktorka se mnou nestala, ale mám ráda dělat takovou, pracovat, pardon, jsem uchylná z krvi. A ze stá. A když něco, jako když je zranění, ráda mačkám, dělám. Takový věc, to jo, to mi zůstalo. Ale potom jsem dělala počítače, protože na dnešní dobu potřebujeme počítače, jenomže já jsem dělala takové věci, úplně jinou školu, než te, co dělám, že jo. Dělala jsem biotechnologii, dělala jsem malování, dělala jsem počítače a skončila jsem u tanci, že jo. Takže teď vlastně tancuju a na to nemám žádnou školu, to mě učili babičky, dědkovce doma a tetičky.
3: K tomu se dostaneme, k tomu tancování, to bude úžasný. Chcete to nějak doplnit, pane Vyskočile?
0: Ne, ne, já zase se to dozvídám všecko tak jako postupně, abych pravdu řekl. My se seznamujeme, vlastně my se pořád seznamujeme. Já se vždycky něco dozvím a ono to tak pomalu leze ven a já se vždycky zhrozím.
3: S čím jste si jako děti nejraději hráli?
0: No tak to úplně říct nemůžu, že jo?
3: O vás jsem si to myslel.
0: Dělají to všichni chlapečkové, jim se nedá nic dělat.
3: No, já měla hračku nějakou hezkou,
2: ne,
3: že jo?
2: Ne, chyba. Já jsem asi byla stejný jako on. Ale já hračku jsem neměla. Já totiž taky jsem z chudé rodiny. Můj manžel říká, že je z chudé rodiny, ale když moje švagrova vždycky vypráví, jak jako, on totiž měl strašně hodně tatínka, který hrál na klavír a to. A prostě vlastně oni byli z bohaté rodiny a potom se stali chudá rodina. Ale já jsem se narodila prostě chudá. A tak to asi zůstane, protože jsem si vzala chudého chlapa. No tak to jo. Já jsem neměla totiž hračky. Jediná nejlacinější hračka bylo, já jsem se totiž narodila v Bulharsku a jsem Turkyně. A jediná
3: hra... Jak je to možný, pardon, to mě vysvětlete, to se, já jsem taky v tom tápal. Jak se může někdo narodit v Bulharsku a je Turkyně?
2: No, naši dědkovci a babičky, kterým válčili Osmanci, Osmanlí, takže oni řezali ty hlavy.
3: Jo.
2: No.
3: Ano?
2: Tak ty se dostali do Bulharska, tak tam byli 500 let, že jo? 500 let žili v Bulharsku a bylo tam osmansko-otomanská stát, takové říše. Takže vlastně tam, ale pochopitelné, že moje předky 500 let tam nežili. Asi 100, 150 let maminky strany tam byly a potom z tatínkovy strany přišli tam v roce 1914. No a tam jsem se vlastně narodila a tam mi zůstalo jako kořeny, jako z maminky a tatínka. Ale právě kořeny jsou v Turecku, pochopitelné. A máme velký bordel v tom.
3: U nás se říká,
1: turecké hospodářství.
0: To neříkejte před Aničkou, nebo se strašně rozčilí. Protože, a říká, a docela má pravdu, protože tak znám dobře český národ a tu a tam i do politiky zabrousím. A Anička vždycky se rozčilí a říká, vy říkáte turecké hospodářství, my máme sklizeň 3x za rok, já bych vás chtěla vidět, jak vy byste to stihli.
2: Vrátme se k té hračce. Já totiž u nás bylo tehdy v Bulharsku jediná hračka, nejlacnější to bylo. Opice taková černošklivá a na to vlastně byl kolotoč a ta, kde zmačneš knoflík a ona furt se točila. A já vždycky jsem čekala matka, že přijde a Vánoce, že budou a že dostanu nějakou panenku. Vždycky jsem si přála panenku, neměla jsem panenku. Každý rok tu opici, nesnáším opici. To musím říct, žádnou hračku jsem neměla, měla jsem tu opici. A jinak jsme si dělali sami hračky na tu dobu. Když si mluvíme s manželem, tak dost často vycházíme na to, že já žila jsem pochopitelně o 30 let později, ale měli jsme stejné poměry, jako když on se narodil. Takže vlastně stejně staré jsme.
0: Anička vždycky říká takové hezké věci, že někam přijdem do muzea, tuhle jsme byli v nějakém muzeu, kde ukazovali staré lampy a ona říká, vy to máte v muzeu, my s tím doma svítíme.
3: Ano. Chtěl jsem se vás zeptat, poznal jste Aniččino rodiště a rodiče její?
0: No, ne, zatím nepoznal, jenom teda poznal jenom z takový fotografie, jenom z dopisu. Ono je to právě složitý tím, že teď zase trošku na tu vážnější notu, oni tam byli takový velmi složitý poměry, kdy v roce 80 si Todor Živkov vymyslel, že všichni budou Bulhaři, což nejjednodušší způsob byl, že všichni přejmenovali, že jo. Takže tam byly takový ty jako až velmi děsivý věci. Já jsem se to ku podivu dozvídal, já jsem vždycky trošku aniž se nevěřil, když to popisovala. A teď jsem se setkal s kolegou, který v Bulharsku hrál divadlo, protože si vzal ženu Bulharku a opravdu potvrdil mě, že v tu dobu tam prostě byly tanky na ulicích a zákaz vycházení a tak. A že se tam děli takové věci, jako že prostě kdo se nechtěl nechat přejmenovat, že mu zhrábli buldozerem barák a děti dali do dětského domova a tak dál. A kdo se taky nedal přejmenovat, tak si kopal hrob a ráno, když se Turci právě modlej, muslimové, tak se ho zeptali, jestli se tady dá přejmenovat a když ne, tak už tam byl a o spoustě lidí se tam neví, že o spousta lidí utekla do Turecka. A právě Anička má příšerný, nestrašlivý, jak to nazvala tím slovem? Nevěstinec, tak tohle to má ve jménech, protože má jedno bulharské jméno, pak si vzala turecké jméno, neustále nosí sebou papír, že to jméno, který jí přidělili, který s ničím nesouvisí, je jedna a tatáž osoba s tureckým jménem. Dítě se jmenuje ještě podle bulharského jména, což naprosto pro, nejenom pro naše úřady, ale když jsme chtěli jet do Itálie teďko a Italovi jsme vysvětlovali, že je to skutečně její dítě, ale jmenuje se jinak podle toho bulharského jména a že ona podle toho bulharského jména je ta jedna a tatáž osoba, jako je na tom pase, tak nás dělá. A vyřešil to jedině tak, že řekl prostě, dobře, tak jí dáme vízum a dítě musí jet do Sofie na italské vyslanectví. Tak jsme řekli, tak nic, tak nikam nepojedem. Zavolali jsme jednoho kamaráda, vyřešili jsme to, ale prostě... takže musím vám říct, že nakonec jsme se přes kolegu Martina Stropnického, který dneska pracuje v diplomatických službách, dostali až na bulharského konzula, což se nám nakonec ukázalo jako velmi příjemný pán, protože jinak jako Bulharům trvá rok, než třeba vyměnějí pas a napřed nechtějí vyměnit pas, že ho všecko posílají, no to mi do Sofie, že skoro Sofie. Kor teda, jakmile padne turecký jméno. No a nakonec ten konzul řekl, vy tam ani s těma třema jménama a každým pasem jiným nejezděte tam. První blbej policajt vám sebere ten pás a zůstanete tam půl roku, než se dostanete zpátky. Nejezděte tam, dokud to nebudete mít vyřešený. Takže proto jsme tam nebyli. Jo. Jinak já bych tam strašně rád se podíval. Ale... Samozřejmě řešíme to, protože teda by měla Anička dostat český občanství, ovšem to je zase další pozoruhodná. No, to je ovšem, to není jen tak. Kdybyste si chtěli vzít cizinku, tak pozor na to. Jako sice na té matrice vám řeknou, jo, tak teď dostane automaticky český občanství, přijdete na cizineckou policii a tam řeknou, ne, ne. Vy jí musíte složit 197 tisíc na konto, a nebo podepsat, že se o ní budete 5 let pečlivě starat. Takže to jsem já podepsal. Takže kdyby si to Anička rozmyslela, tak já se o ní stejně musím 5 let starat. A potom po těch 5 letech se začne teda rozhodovat, jestli dají český občanství nebo nedají český občanství. Takže je to velmi složitý. Mezitím Bulhaři zase poslali další pas, ve kterým ovšem nenapsali Vyskočilová, ale Vyskotchilová. Takže má další jméno a je v tom ještě větší zmatek, než byl.
2: Oni věděli, protože Vyskotchilová vypadá jako Vysuchilová. Takže věděli, jaká jsem, tak proto mi dali to jméno, že jo? Takže máme takový...
3: No tak,
0: takže to k tomu zmatku.
3: Vysvětlili jste to.
0: Si z toho nedělejte, já taky ne.
2: Já jsem to nedokončila, on totiž zná maminku jenom po telefonu a po dopisech. Vždycky ty dopisy musím tlumočit, což pochopitelně tlumočím, je prospěch sobě. Ale když volá po telefonu, tak to nemůžu, protože on, když jsem mu nadávala bulharsky, tak to rozuměl a mi říkal, já rozumím, že mi říká starý osel, vymyslí si něco jiného. Teď jsem začala nadávat turecky, ale mama, když volá po telefonu, tak to její volání spočívá v tím, že řekne, ahoj, jak se máš? Dobře, co dělá můj zeď? Sedí na křesle. No dobře, ale co dělá ještě? Čte knihu. A umila si mu nohy? Říkám, mami, já nejsem prostě na Balkáně, já jsem v Evropě. Ne, ne, ty prostě musíš to dělat. Tvůj muž je, tvoje babička, tvoje teta, tvůj druhý Allah, tvůj muž a všechno tohle to mi říká. Já řeknu, mami, ty jsi byla úplně blbá, já ne. Já jsem prostě...
0: Sice, abyste si nemysleli, jo, sice moje žena mě říká můj pane, ale jenom před lidma. A nosí za mnou tašky, taky jenom před lidma, jenom než zajdeme za roh. Ale jak jsem si všiml, tak paní Suchá říká tady Ondřejovi šéfe. Takže nejsme daleko od sebe.
3: Taky jenom tady a jenom chvilku. No, tak teda.
0: No, ale když jsme u toho, víte, když jsme u toho mytí nohou, tak vám, pánové, něco řeknu. Teď se ženský dobře taky poslouchejte. Přesně je to tak podle toho pořekadla. Ona, ta česká ženská, vždycky hledá toho chlapa, aby si našla orla. A když si najde toho orla, tak mu začne přistřihovat ty křídla, aby jí neuletěl. Pak zjistí, že mu ty křídla už tak přistřihla, že s takovou opelichanou slepicí doma nebude a jde hledat orla, jo? Kdežto přece jenom ta muslimka, ta říká, ne, ne, ty sed, to není mužská práce, ty sed, to udělám já. Ne, ne, to ty nedělej, to je mužská. A někdy ten pocit toho paši je pro nás pány velmi příjemný. A má to tak bejt.
3: To je krásný. Tak slyšela jsi to, jo? Tak, já pokračuji. Ivane, jak jste spokojen se znamením, ve kterém jste se narodil? A věříte horoskopům?
0: No, tak já jsem takový přízemní, že moc na ty horoskopy teda nevěřím, ale já nevím, s kterým znamením mám být spokojený. Já jsem celkem spokojený. Já jsem se narodil 21. května a to je právě den, kdy se převrací bejk z blíženců. Takže jak se mě to hodí? Někdy jsem bejk a někdy spíš blíženec.
3: To je dobrý. A vaše znamení?
2: Moje znamení je ryba a podle čínského horoskopu jsem tygr a můj manžel je pes. A v čínského horoskopu je řečeno, že tygr a pes žijí dobře, ale pes ho strašně moc provokuje. A to znamená, že tygr se naštve a dá přes, jak se říká, držku. peskovi, ale jedna věc je tam řečena a podškrtnuta dvakrát, že tygr nikdy neumírá vlastně smrti. Vždycky umírá násilnou smrti, takže vždycky si dávám pozor na toho psa. Ale podle horoskopu jako jsem ryby, a musím říct, že tam je řečeno, že ryby jsou naivní lidi, což u mě asi ta naivita už skončila. Ale moc tomu taky nevěřím. Já věřím spíš čarodějnici u nás. A u nás existují čarodějnice, opravdicky. Ne tady, jako když v nějakým pořádech řeknou prostě přijde čarodějnice, omi, kareta, tarota, nevím co. Všechno je prostě podvod. Já jenom se podívám na oči na toho člověka a vím, že lže. Ale u nás existuje opravdu lidi, kteří vám udělají takový, jak se říká, magie. No, magie se dělá a existuje na jiště a to nedělá každý. Ono to dělá jenom určitě lidi a to dokážu, tak tím lidem věřím, protože já mně se to stalo, já jsem nevěřila a jsem zažila jednu věc, která nebudu ji říkat a můj manžel ji zažil. V době, kdy jsme zažili, tak on zažil něco takového, co ještě pokračovalo. Takže já u nás spíš věřím. Když mi řeknou, to se stane a mi to řekne pravý člověk, tak věřím tomu. A jinak na horoskopy ryby a takové věci nevěřím vůbec.
4: Děkuji.
0: Mimochodem, když teda jste u těch horoskopů, tak jsme se setkali s jednou naší kamarádkou a nebudu říkat kterou a nebudu říkat v kterým časopise. To říkala, no já jsem psala horoskopy do jednoho časopisu 4 roky, nevím o tom ani ně. Každý týden jsem to musela vymyslet.
3: Řekne-li se Ivan Vyskočil, u příslušníků starší generace to někdy vyvolává zmatek. Nevadí vám, že jste dva Ivanové Vyskočilové a nekomplikovalo vám to někdy život?
0: Tak mně to nevadí, ale řeknu možná věc, která i mě samotného trošičku tak jako zklamala, že pan Vyskočil, když jsem se poprvé já objevil někde ve filmu a tak, tak tenhle pán, který píše takový hezký knížky, jako vždyť přece letat je snadné, mě psal, abych se dal přejmenovat. Což teda, jak si jsem říkal, že nevím proč a že jsem si mě tak pojmenovala moje maminka, že teda spolu celkem nemáme nic společného. A krásně na to reagoval Láďa Menšík, s kterým jsem tehdy, já jsem točil asi svůj druhý film a v předklonu jsem vcházel do auta, v kterým seděl Láďa Menšík a hned prostě ahoj, tady zázala Láďiček, ještě říkaj Ivane, prostě tak, jak Láďa Menšík přistupoval k lidem. Bez toho já jsem říkal, co ty s tím Ivanem vyskočil? A jsem říkal, no nic, on mi akorát píše, abych se dal přejmenovat. Tak mu napíš, aby se dal přejmenovat on, že seš slavnější. Přitom já jsem točil svůj první film, že? A pak povídá, a vůbec, teď on se může psát doktor.
2: Ale vlastně já s tím jménem, abych to dokončila, můj manžel totiž je takový skromný. On, můj manžel neví, odkud měl to jméno Vyskočil, odkud jim to přišlo, tak já to tak na tebe prozradím.
4: Jo, to je pravda, no. A můj manžel, jsem se zvěděl nedávno.
2: Můj manžel začal psát knihu, možná pro vás známo, že jo, Manželky a jiné lásky, že jo. A,
0: ne, no. já to vysvětlím, to já řeknu. V naší rodině, v naší rodině...
2: Bylo, nebylo.
0: Moje babička byla baletka a měla nemanželské dítě mého tatínka. A byla baletka v německém divadle, čili dnešním Smetanově divadle. A tam se traduje, že zatímco na scéně zpívali Viljo, ach Viljo, tady, da, da, da, tak ona dělala mýho tatínka za scénou. Asi vyhnula jenom tu krátkou sukničku. A říkalo se, že to udělala s nějakým strašně slavným zpěvákem, který zpíval ve vídeňské opeře a tak dál. A říkalo se, že ten správný zpěvák byl Pavel Ludikar. A to jsem já vykládal, my máme jakovýho kamaráda společného tamhle s Radvítem Novákem, Jardu Someše, a to je chodící encyklopedia. A říkal, počkej, ale jak se jmenovala vlastně tvoje babička za Svobodná? Já jsem říkal, no já nevím, protože nějak rodiče se rozvedli, když mě bylo dva roky, že jo, a vůbec jako tak se to rozdělilo, ta větev. A on říkal, teď on se nemenoval Ludikar, to bylo přezdívka, on se jmenoval Vyskočil. On se skutečně jmenoval Vyskočil. Takže já nevím, jestli se vlastně ten tatínek jmenoval po něm, nebo že má babička už je dávno mrtvá, tatínek je dávno mrtvý, takže jako nemám kde to zjistit. Ale možná, že něco tam z té větve nějak je. Že mně se teda taky strašně líbí baletky.
1: To je tak úžasný poslouchat vaše rodokmeny a to, že já počítám, že ještě za půl hodiny se zase vrátíme k nějakému příbuzenstvu. No, vysvětlil se to dobře. Anife, jaké míváte sny?
2: Hrozně. Ne, jako já asi jsem se radila se s psychologem, ale ne psychologem, že jdu k panu Cimickému a radím se, to ne. S kamarádem, který říká, že je psycholog, ale to je úplně obyčejný člověk. Já mám takový sny, že večer, když se mi zdá film, dívám se na film Mlčení jehňat, jak například a ten kanibal a to, tak potom mám kanibalské sny, že já jsem ten kanibal a to jsou hnusné sny. A ten kamarád mi říkal prostě, že to je asi pod sebe záhovy nebo něco takového. Nějak mi to vysvětlil blbě stejně. A prostě tak mám hrozně sny. A mám někdy erotické sny a ty erotické sny jsou hrozný, protože vždycky jsem v taková situace, kdy musím opustit Ivana a vždycky brečím a vždycky Ivan mě probudí a mě utěšuje. No a potom mám takový hezký sny, kde jsou u nás a mluvím jako u mě v rodině domů a u maminky tatínka a mluvím turecky. A problém vlastně turecky a teď začaly se mi zase vrátit z turecky sny. A nejčastější sny, které mám, a to mají asi všechny tyhle, které žijí v jiném státě, jsou takový, že já se vrátím zpátky domů a já tam nechci, tam je to strašně špatně, jako ti takový azylanti, nebo jak se jim říká česky, Evička Našit, moje švagrova, emigranti. Moje švagrova, která odešla do Švýcarie v době komunismu, tak má úplně stejný, emigrantský sny se jim říká, ano. Tak ty jsou moje nejčastější sny a strašně se bojím od ty sny, abych se nevrátila a nikdy zpátky nemůžu se vrátit k Ivanovi. A nikdy prostě, tohle to je, to, mám hrozně sny prostě.
3: Ježiš,
2: hezky mě. Nemám, musím říct opravdu, asi jsem zkažená, nemám hezky sny. U nás se takhle říká.
1: Tak si berte prášky nějaký.
0: To říkejte.
2: Já musím říct.
0: Ale to já mi mám takový, já mám hezký sny, barevný sny vždycky a takový euforický, občas i lítám, ale občas mám takový sen a to mě jako, to pak mám krásnou náladu a to jako vždycky vidím z vejšky, třeba vidím jako město a většinou je jaro, jo. A já jsem mám měl sen a to bylo v roce opravdu na začátku ledna 89, ne, ani ne, no prostě vůbec netušilo se, že se něco stane. A představte si, že mě se zdálo, já byl na kopci, bylo jaro, kvetly tam jabloně. Z toho kopce jsem já viděl jako na konec Evropy, kde bylo moře, v kterém se houpaly koráby, jako na obrazech starých Holanďanů. Měl jsem nádherný pocit a v tom tam zastavil trabant. Z toho trabantu vylez Němec, a mluvil na mě německy, ale já německy vůbec neumím a mluvili jsme a já jsem na něj křičel jako, to je krásně, co taky u vás rušej komunismus a on říkal, taky a objímali jsme se, já to vyprávěl čestný slovo v divadle S.K. Neumanna a za 3/4 roku nebo rok potom se to stalo. Takže to byl můj sen, který si do dneška pamatuju.
2: Jo, já mimochodem, ty sny, když říkám, a to se mi opravdu uskutečnilo, já od svých 6 let, což je doba, když začíná člověk jako už pamatovat věci, mně se po každý zdal sen, louka, lesík a v toho lesíku jsem já a tam je barák. A nikdy jsem nevěděla, co to je. A potom bylo takové jako bouřka a tak dále. Nikdy, a to místo prostě vždycky se mi zdalo takové jako hodně známé. A teď se mi to stalo, a to se mi opakovalo asi, jo, po každý.
0: To místo jmenuje?
2: No, ne, to místo, no, jak se jmenuje, tak to, a to nebyla jsem vůbec, nevím, jak se to jmenuje, jako to místo. A vždycky tam bylo takové jako furt v mozku se mi opakovalo slovo Tachov, Tachov, Tachov. Nikdy v životě jsem neslyšela o Tachově. Nikdy v životě prostě jsem nevěděla, že to je v České republice. A když jsem teď přišla s manželem, jsme měli v Tanvaldu jako vystoupení, to před týdnem, a tam bylo, že manžel říkal, podívej se tu zkrátka, ta cesta, dal mi mapu, a kde byly úplně takové jako městečka, vesničky a všechno. A já první věc, co jsem udělala takhle, a to bylo Tachov, takže já vlastně něco tam budu mít, asi jsem proto v České republice.
0: Tam je městečka Tachov mimo ještě našeho města Tachov.
2: A já vůbec nevím, tak to je jediný sen, který se mi zdal, dostala jsem se v Čechách, konečně vím, kde to je a strašně chci tam se dostat.
0: A samozřejmě mě nutila, abych tam zajel, že jo, že určitě tam dřív bydlela, že to je reinkarnace a takový ty pitomosti. No.
2: Já věřím tomu.
1: Ivane, čím vás dovede Anife rozesmát? A Anife, čím vás dovede rozesmát Ivan? Kdo začne?
0: No tak, lejte, s Anife se v podstatě smějete furt, jo. Protože, jako když vám vykládá, že ta paní už je taková starší, že měla už krematorium, jo. Místo klimakterium, tak, tak prostě k těmhle věcem dochází furt. Prostě to, z, jako když vám ráno říká, no, vezměj, Vanku, v noci byla zima, viď? V noci byla zima, teď na těch autěch je slanina. Místo jinovatka. Tak občas prostě prskáme smích a to dokonce už teda s Harrym, který už ovládá češtinu pomalu líp než já. Takže to těmahle věcma, to nevím, no, tak legrace s ní je pořád. No. Nudný to s ní rozhodně není teda.
2: No, já teď řeknu, z čeho by mě rozesmál Ivan. Je to pravda, že já se nesměju, jako když by mě rozesmál, ale rozesměj mě s tím, když začne dělat doma jako tanečníka a zpívá. To je hrozný, opravdu, když se jenom na ní díváte, jo, ten velký chlap, jak tancuje jako umírající labutě. Tak ta, nebo umírající labutě byly, ne? Tančící labutě, umírající, tak vlastně on tohleto mi tancuje. A ještě k tomu, co najde, tak si to dá na hlavě. On prostě strašně se zdobí, že jo. A takhle mi to tancuje, tak to vždycky mě rozesměje, že jo. A nebo ten jeho zpěv, jo, dneska... Zrovna dneska ráno zpíval nějakou hroznou píseň. Co jsi zpíval?
0: Pravda, hroznou píseň, já jsem jí zpíval, protože už mě zlobila, jak jsem jí zpíval, že všechno jsem udělal pro tebe a žádná jiná už nesvede, abych pro něj dělal to, co pro tebe.
2: No tak tu recitovala, on to nespíval. Píseň, no. Takhle to bylo, takže vlastně on mě zpívá, on myslí, že krásně zpívá, ale vlastně tam to, a vždycky se rozesměl, tak tohle to vždycky mi udělá radost. Nebo udělá mi velkou radost. Když a se směju a úplně mám pocit takový jako, jak se řekne, nevím, když manžel řekne rusky například, cipliónak znamená kozu, já říkám Ivanku, cipliónak rusky znamená kuřátko, a on mi řekne, ne, koza, to je koza, já říkám, ty jsi koza, žádná koza to není, to prostě je slepice, kurže, malinký a konec. A největší radost mi udělá se strašně chechtám, když ono dělá chybu. Když se podívá na slovníku, udělal chybu, no, tak mám...
0: To je škodolibá radost, to je něco jiného. Ale nejvíc Aničku rozesměju, když je nejvíc vsteklá, což je teda asi tak každých 5 minut, protože oni jsou vsteklí kvůli všemu. A když ona třeba křičí jako... Kam si dá to dřevíčko? Já jí řeknu, neříká se dřevíčko, říká se polínko.
2: No tak to mě nerozesměje.
0: To se vám směje, to jo, je to vidíš, neuvěřitelný. Jo? To se směje vždycky se sekírkou v ruce a běhá kolem baráku. Pak se smějeme oba.
2: Ty malásko.
1: Ivane, já bych teď... zabrousil mezi vaše kolegy. Ve své knížce Manželky a jiné lásky, kterou jste napsal s Radvítem Novákem, vzpomínáte například na vztah, který jste měl s Pavlem Landovským, nebo máte. Povězte nám něco o Pavlu Landovském, který mimo jiné byl i tady a zabloudil, přijel na hřbitov, to jenom na okraj.
0: No... Tak když už jste mluvil teda o té knížce, tak samozřejmě můj kolega Radvít Novák tamhle sedí a díky jemu ta knížka je vtipná, protože on má takový krásný a vtipný jazyk a já mu za to děkuju. A já jsem psal takový ty nesmysly a on to pak dával do spisovné češtiny. Ale s Pavlem Landovským, no víte, já jsem měl Landáka strašně rád, já ho hrozně mám rád, teda, protože on byl pro mě něco, co já jsem v životě jako nepoznal. Já jsem to teda psal v té knížce, ale já jsem si poprvé, když jsem se s ním setkal, tak já jsem si myslel, že to je ten homosexuál, jo. Protože on přišel, jak se máš, a teď byl tak někoho družnýho, jsem v životě neviděl, jo. Až potom mě teda došlo, že to jsem se strašně splet, že to není ono. Protože Pavel Landovský, ten jako mě otvíral život, ten mě ukázal, o čem to je.
2: No,
0: a my jsme spolu točili film Pavla Juráčka Každý mladý muž. A bydleli jsme spolu v Plzni a my jsme vlastně, to byla ta první povídka, je o tom, jak takovej starý mazák veze mladýho bažanta k doktorovi. A teď samozřejmě ten starý mazák ho strašně uráží, že jo, a vůbec se s ním nechce bavit a nakonec to teda končí tím, že starý mazák mu dá svoje lehké boty, aby teda jemu bylo jako takový to smíření. Ale ten Pavel prostě, ten Pavel, no to byl tryskající život, který mě prostě zatáhl do všeho a to, co jsem tam nepsal v té knižce, že třeba mě jako ukazoval, jako říkal,
5: jsme šli od někud, znáš tajemství třetí ruky? No, co to je, co to je? Podívej, podívej.
0: Teď tam stáli takhle dva a objímali se. Stoupni si. Takhle stáli dva a objímali se, jo? Tady je ten objímající se, jo? A Pavel říkal, podívej, jo? Teď si stoup takhle k tomu rohu. A teď začal po ní jezdit. A teď já jsem koukal, že a ten jako to, a teď ona byla čím dál tím říčnější, až si najednou všimla, že teda je tam ještě, že je tam jedna ruka navíc. A teď jsme utíkali, že a měli jsme z toho srandu. No prostě Pavel mě otevřel dvířka do života a vykládal všechny takový ty krásný historky z divadla, protože on vlastně byl odtlučený tou šmírou, že jo. A říkal, jo, to u nás, v Teplickém divadle, jo. To bylo nádherný. Tam měli baletky, tam měli přehopsat jeviště a než vylítli na portál, tak jedný vypadlo ňadro. Samozřejmě v ostatní kolegyně ji hned chytili a přes celý jeviště šlo ňadro. A vůbec prostě měl tyhle ty krásy, takový ty zážitky a to. Já jsem teda na něj opravdu koukal jako na svého mistra a do dneška si myslím, že ten Pavel, přestože teda, jak jsem já si ho nazval, jsem říkal, jak může být v tomhletom nosorožci tak jemná duše a taková životní moudrost, která v tom Pavlovi opravdu teda je, a to v klobouk dolu. Psal jsem v té knižce krásnou věc, že on poprvé napsal tu hru Hodinový hotelier a Pavel Juráček, prostě ten typický intelektuál, že ten jemný člověk, říkal, no on mi pořád strkal do ruky nějaký papíry. Ale já jsem si říkal, no přece já nebudu číst něco od člověka, který píše ryba s měkkým i. No a on napsal takhle nádhernou věc. No. Takže to, myslím, že ten vztah zůstal a Pavel nakonec vlastně tu naši knížku křtil, což opět se projevil jako Pavel. Kali řekl, v tvým případě a Novákově křest, to je blbost, ne? To musíme tu knížku obříznout.
1: Přednedávnem nás opustil Jiří Sovák. Vy jste s ním točil Plavení hříba. Hrál tam vašeho tátu. Jaký vztah jste měli mezi sebou ve skutečnosti?
0: No, naštěstí. Říkám naštěstí, my jsme měli vztah moc hezký. On mě měl rád a já jsem ho měl teda taky rád. A on, myslím si, že Sovák byl zas úplně druhý extrém toho Láďi Menšíka. Láďa Menšík byl strašně hodný člověk a v hereckých kruzích myslím si, že to je až nevídaný. Láďu měl totiž každý rád. No a herci, jak známo, se zas mezi sebou tak nemilujou, jo? Ale toho Láďu měl každý rád. S tím se prostě, on měl schopnost bavit se jak s panem doktorem, tak s bábou od kráv a prostě on ke každému měl přístup a on prostě mohl vypustit ty nejhorší slova a jemu to každý odpustil. Ale když to pan Sová, ten má prostě krásný, trefný, sarkastický humor, takový ten, co prostě sedne a myslím si, že kdyby si mě neoblíbil, tak bych to měl s ním hodně těžký, jo? Protože bych nechtěl být terčem jeho humoru. Ale Sovča prostě byl bezvadný. No. Já myslím, že kdyby jsme tady na něj nostalgicky vzpomínali, že by to ani nerad slyšel, on byl nádherný, že známý jsou ty jeho historky, jak prostě zničil naprosto letadlo z Moskvy, že jo? Když teda tam nastupovali všichni papaláši, tak Sovča si koupil bramborovej salát. Nastoupil do toho letadla. To letadlo začal, já. Vzal ten pytlík. A zase seděl dál. Najednou udělal taky. A sežral to z toho pytlíku, jo? Půl letadla se poblilo, prostě. A to on prostě dokázal, jo? On, my jsme... Jezdili jsme se šoférem, který jezdil příšerně pomalu a přitom byl na to strašně pyšný, jaký je báječný řidič, jo? Sovča seděl vzadu vždycky a pojídal, no. Frede, to není jízda, to je karosovaná chůze. Nebo tu krásnou moudrost v jediné větě, když ten Bočan mu povídá, ty Jirko máš noviny? A on povídá, v době komunismu, že jo? Ne, to si radši vymýšlím sám. A to byl Sova. To prostě, to je Sova, jo. Hráli v té době, že jo, hráli Rozrušená země, jo. V Národním divadle, tam prostě nebyl text, tam se střílelo z kulometu Maxima, běhali a padali tam prostě. Ten Sovča na to koukal, no. A už nevím, kdo to režíroval, příšerně rozčílený prostě, jako se otočil na toho Sováka a říká, no co je, Jirko, co tomu říkáš? Říkal, nic, výborný, výborný. Ještě bych takhle v tom třetím jednání hodil mezi lidi 40 kilo krvavých jater. A tyhle ty trefy se prostě jemu rodily v hlavě. To jsou ty věci, které mě vždycky napadnou, až když jako jsem 2 měsíce po té události. No? To byl Sovák. Miloval jsem ho. A ještě se k němu musím vrátit, protože to je věc, kterou jistě všichni pánové pochopějí, že to... Já myslím, že dámy ne, víte? To je jenom takový ten mužský syndrom, že jsme seděli takhle ráno, jsme čekali na plavení hříba, jsme seděli na té ohradě pro koně a koukali jsme, tam šla takhle ta skriptka. Tak po ní koukal a já povídám, hezká, že jo? On říkal, pro mě už nemá cenu souložit. A já jsem jako si myslel, jako, že už nějak jako nemůže, nebo to, protože mi to nikdo nevěří. To se nedá popisovat. Já snad myslím, že tak, co můžete použít. A na to jsem opravdu pyšnej. Já jsem byl u založení herecké asociace a byl jsem i u toho, že, nebo lépe řečeno, já bych řekl, že s Vaškem Postráneckým a Tomášem Tepfrem je velká moje zásluha, že dneska je cena Thálie. A už jsem od toho pryč a už to ani nikdo neví, ale já jsem na to pořád hrdej, protože díky mně to taky je a myslím si, že hodně díky mně, protože jsem podle toho běhal a já jsem opravdu pyšnej na to, že se nám povedlo dát před smrtí za celoživotní dílo cenu panu Kemrovi a nakonec v loni jsme ji dali panu Sovákovi a jsem byl celý šťastný, že on to dostal a on byl taky šťastný, že to dostal. A já si myslím, že to je to nejhezčí, čím jsem se mu mohl odvděčit. Nebo aspoň kouskem z toho, abyste nemysleli, že si myslím, že celá zásluha je moje, to ne. A hodně jsem na tom dělal.
1: Když jsem se vás ptal na Pavla Landovského, tak asi bych mohl jedním dechem ještě vyslovit další jméno, a to Jiří Hrzán. Jak vzpomínáte na svůj vztah s Jiřím Hrzánem?
0: No, Jirka... To víte, my jsme začali, když vlastně já jsem přišel v roce 68 do Činoherního klubu, no a padnul jsem teda do té party, která tam tehdy byla neporušená a s Jirkou Hrzánem jsme zrovna zkoušeli. No a Jirka Hrzán jedna, která může za to, že jsem se poprvé oženil, za Druhý teda mě byl samozřejmě, byl mě za svědka na té mojí první svatbě, která tam jsem měl měsíc, manželství, které trvalo jeden měsíc, to bylo takový rekordní. A tak, no tak jinak na něj vzpomínám jako na bezvadného kolegu a Jirka byl, Jirka jak byl takovej, jako takový frér, víte, kouřil vždycky ty dlouhý doutníky. Vždycky prostě seděl a jak byl takový malej, tak jako jsem jako hodně štajfoval a všecko prostě uměl a všecko zvládnul. A samozřejmě já jsem na něj koukal jako na pána Boha, že jo, protože já jsem přišel ze školy a pro mě to byl pan někdo a on hned mě tykal a všude mě sebou vodil a byl takový třeštěný kluk. A no, já nevím, no hodně jsme spolu kamarádili, že bychom jako až tak, jako že bych měl Jirka tyhle ty historky, to ani tak ne. On měl spíš takový, on byl jako frajer, on prostě všecko zvládnul, všecko uměl. A jednou si ho pamatuju, když tam režisér Krejčík zkoušel Penzion pro svobodné pány, tak režisér Krejčík je známý tím, jak prostě příšerně vstekle a bije herce a Petra Kostku on kousnul do ucha, že jo. Nejlepší historka, kterou o něm nejvíc miluju, je, když točili na Karlově mostě nějakého našeho klasika, já nevím, jestli to byl Neruda nebo co, a toho pána já jsem zažil, to byl u kamery, byl takový pán služba, který vždycky tlačil ten vozej, jmenoval se pan Kantor, s tím jsem já točil taky svůj první film a ten byl obrovský, snad 2,5metrovej chlap s takovýhlema ramenama a ten tlačil ten vozek, na kterým seděl Krejčík, že jo. A tam v davu, jako v komparzu, si přivydělávala paní toho kantora. A Krejčík kouká a říká, oni mi tam ty komparzisti chodí, a co tamhle ta kráva v tom klobouku, já jí zabiju jich. A teď se říkala takhle už prostě na ní ty krávo. A no, za ním běžel ten kantor, který toho Krejčíka takhle otočil, že ho povídá, tak ta kráva, to je moje paní. Krejčík, těšilo mě. A přesně takhle prostě seděl Jiříček Hrzán za Krejčíkem, kouřil ten svůj příšerný doutník a Krejčík. Smrti. No co tomu říkáte? No, že kdybyste na mě, pane režisére, řval, jako řvete na ty najevišti, tak bych vám natrh prdel. Takže...
6: No.
3: Aničku nesmíme přeskakovat, že jo? Já tady mám... Teď jsem zmatený, vám řeknu.
0: Teď co můžete, no, být, co můžete pouštět?
3: Ne všecko. Já jsem tady si vypsal z profilu československých filmových herců o vás takový jako... Ivan Vyskočil patřil v 70. a 80. letech k nejzaměstnávanějším mladým filmovým hercům. Jeho počáteční nesmělí a zakřiknutí chlapci vyspěli v průběhu let v Mladé muže, nefalšovaného, někdy trochu drsného, ale přitom romantického charakteru. Takové jsou nejen jeho postavy kladné, ale i postavy negativní. A v té souvislosti mě zaujala věta, v detektivkách hrál jak lidi, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, tak i pracovníky bezpečnosti. Šlo vám líp pro následování padouchu anebo padoušství? Na co jste se těšil víc, když jste jel na Barandov?
2: On hrál většinou hajzlové, že jo?
0: Ne.
2: Ne? Já jenom takhle ho pamatuju, že jo?
3: Hajzly pronásledoval.
2: Jo.
0: Krásně je, že mě radil kamarád Čestmír Řanda, kdybyste mě zaskakovali nějakou složitou otázkou, abych udělal. Co to?
3: A je to tady, víte, jo?
0: Já bych vám pravdu řekl, nevím.
3: Správně.
0: Já nevím, protože ono vždycky na každý té figuře něco je a na každý té figuře si člověk musí něco najít. Já jsem hrál všecko možný, tak, jak se to v té době hrálo. I ty pracovníky bezpečnosti. kriminalisty, všecko možný. No, já nevím, já jsem, to je takový zajímavý, víte, třeba v Brně jsem hrál vždycky vrahy a dvojčata. Vrahy a dvojčata. Teď znova, teď tam třetí dělám s Moskalíkem Četnický humoresky a zase já hraju dvojče a vraha. Jeden z nich je vrah. No, dělá se to dobře.
3: Hezký, dělá se to dobře. Na vás.
0: Poslední dobou hraju bejvalý manželi. To taky nevím, jak se to tak prostě. Teďko dělám s Hanušem, s panem Hanušem, to je stejná kombinace, jako dělali ten Život na zámku, tak dělám v seriálu Šípková růženka zase bejvalýho manžela. V hotelu Herbig jsem měl předtím bejvalýho manžela. Takže zaplať pán Bůh i dneska teda, mám ty práce, zaplať pán Bůh, nějak se to teďko docela dobrý. Ale předtím, no já nevím, víte, to víte, jako ty hajzlové, jak říkala tady Anička, oni jsou takový barvitější a takový, jako je to takový,
2: mizerové.
0: Je to takový, jako šťavnatější a může tam člověk ukázat, ale...
6: Vážení a milí, povídání s Ivanem Vyskočilem a jeho ženou Anife tady nekončilo, naopak. Jenomže my se spolu budeme muset pomalu rozloučit, neboť čas se navršil. Jak posezení s manželi Vyskočilovými pokračovalo, to si budete moci doposlechnout až za týden ve stejnou dobu. Končí tedy první část veřejné rozhlasové nahrávky Nostalgického muzea zábavy ze 16. září letošního roku. Přeji vám dobrou noc, pěkné sny a příště nezapomeňte. Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Dnes vám v nedělních šlágerech od srdce připomenu vedle známých melodií také zpěváky a písničky, kteří či které tak trochu během času zapadly, ale určitě stojí za to si je připomenout. Po úvodní nahrávce Milana Chladila a písničce Jiřího Korna to bude skladba Alo a hou, kterou s mým orchestrem naspívala Lenka Malinová. Už jsem ji neslyšel ani nepamatuji. Věřím, že se vám bude líbit.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

Pavel Bartoň byl dlouhé roky kmenovým zpěvákem mého orchestru, stejně jako před ním Valdemar Matuška. Oba teď v dnešním vydání Šlágru od srdce uslyšíte a mezi ně se vklíní Petra Černocká, která písničku Zuzany Hanzlové nazvanou Jen se pousměj naspívala s naší kapelou v prosinci roku 1977.

Kdykoliv s námi jela na zájezd Eva Pilarová, brala sebou svého psa Ariska, pudlíka. Naučila ho, že nesmí za ní běžet na jeviště, že musí čekat a hezky v zákulisí sedět. Jednou se stalo, že na toto dobré vychování zapomněl a vydal se za svou paničkou na jeviště. Když procházel kolem harfy, zřejmě se mu zdálo, že je to nějaký sloupek nebo snad patník. Okamžitě proto zvednul nožičku a harfu si pořádně označkoval. Od publika za to sklidil pobavený smích a bouřlivý potlesk. A teď nám zaspívá Eva Pilarová, Vašek Neckář a Jitka Molavcová.

0: No jen nedělej, že si nevzpomínáš.
1: V úvodu našeho dnešního nedělního setkání jsem se zmínil o tom, že vám dnes představím také písničky, které během času zapadly. Rád vám je proto připomenu a dost možná, že je uslyšíte vůbec poprvé. Hned 4 takové jsou nyní před námi. Plavci nabídnou skladbu Po řece plout, Eva Pilarová dá 1000 dukátů, Jiří Štědroň přidá píseň Oheň a píšťala a Hana Ulrichová se představí ve skladbě nazvané Zde leží zem tvá.

pomalu se budu pro dnešek loučit, abychom se na Člágry od srdce sešli zase příště, opět na dvojce Českého rozhlasu. Slovem se ale samozřejmě loučit nebudu, ještě se bude hrát a zpívat. Závěrečnou trojici písniček vám nabídnou Marie Rotrová, Joška Černý a Valdemar Matuška. Mějte se skvěle a ať se vám všechno daří. Od rozhlasového mikrofonu přeje všechno dobré a nejlepší váš Václav Hybš.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinilu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Žaninka Papoušek krásně vrže, že jo? Ona... Vidíte, už začal podzim. Už na mě jde chrapot. To je stejně krásný čas, kdy se dělá pára pod pusy. To jsme říkali, ale my vydechujeme kouř v takových těch podzimních sichravejch ránech. No a už začaly takový ty podzimní kašle. O čem jsem to říkal? Jo, že Žanda vrzala, že Žanda vám zavrzala, ona imituje vrzání dveří a všecko možný takový, povídá si s Týnou, s pejskem sousedovic.

ta země koule na té svý pouti se odklání. Protože má tu šikmou osu, tak se odklání od slunce, což má za následek, že se dny zkracují. Zima se na nás valí.

potom ale už zase brzo bude slunovrat. Už se máme na co těšit. Na nový rok o slepičí krok, na tři krále o krok dále. No takhle se muselo přemýšlet.

babička. Ta už touhletou dobou se připravovala na jaro. Prohazovala na půdě obilí, aby větralo to obilí, které bylo ve vohradách na půdě, ty hromádky obilí, které byly určené k sedbě.

Jestliže jaro je krásná dívka v rozpuku, léto je zralá žena, tak zima je taková vrázčitá, porovnání s jarem je taková vrázčitá stařena, bez zubá. Malíř Archimboldo, malíř císařského dvora Rudolfa II. V Praze, pro císaře Rudolfa II. Namaloval alegorii čtyřech ročních období a zimu namaloval takovou jako šklebící se stařenu s bezzubými ústy a ta ústa jsou vytvořena z takových seschlejch hub na stromě, z takových chorýšů a vlasy má z větviček, ze kterých vítr serval veškerý listy. Takovej baladický obraz je to Archimboldova zima.

Je to vzrušující. Zkusme si to představit, jak po nebeské dráze ta naše modrá planeta letí. Ten jeden oblet trvá jeden rok 365 dní. 365krát se otočí kolem své osy za ten jeden rok. A protože má osu vychýlenou o 23 stupňů, jak jsme se učili ve škole, je, to jsem si zapamatoval. Málo věcí jsem si zapamatoval. Kuba, Haiti, Puerto Rico, Jamajka, roztrhaná kazajka. Jsem si zapamatoval. Hichikiriditiny jsem si zapamatoval. A že zeměkoule má vychýlenou osu o 23 stupňů jsem si zapamatoval. Ale my si to představme, jak ta modrá planeta, která je obalená tím povlakem mraků atmosféry zemský, letí po té nebeské dráze. No a protože má vychýlenou osu, tak se vlastně v tom zimním období od slunce tak odklonila, že to slunce jí jen tak málo lízne těma paprskama. Vždyť se podívejme na tu podzimní a zimní oblohu, jak je to slunce nízko. No a ještě když si představíme, že plášť se pohybuje na tom žhavým jádru země, je v takovým mírným pohybu, ty šlubky těch kontinentů, no, já vám řeknu, je to vzrušující představa. Vidíš, Žaninko,

netrhej si ty brčka. Jak takhle začínají být ty krátký dny, tak ono to na ní přijde takový snad taky papouščí teskno, nebo co? Že si škube brka, nech to bejt, jak jsem ti minule řekl. Šimráčku jeden, že jo? Po čem jsme to minule vyprávěli? Jak jste nám napsali tak krásný dopisy, jo, o tom jídle, o těch plackách, který se pekly na plotně a o tom, jak jsem se těšil večer, že budu večeřet do bílýho slabýho kafe, do odvaru z praženýho žita, nalámaný krajíček chleba. A jak mě tenkrát rozbolel ten zub. To byly dobroty. To, co se všecko peklo na té plotně, vzpomínáte si? To máme velký rozptyl v tom našem vyprávění od modrý planety putující po nebeský dráze až po dolky pečený na plotně.

souvisí všechno se vším? Jistě, i ten let naší modré planety po kosmické dráze souvisí s tím pečením dolků, protože, jak jsem řekl, ten jeden oblet slunce trvá celý rok a jedno otočení země kolem svý osy trvá jeden den a každý den se muselo jíst a každý den se muselo vařit a tak se museli někdy i péct ty dolky.

365 dní. 366 má, myslím, přestupný rok. To je taky zajímavý. Proč? Kde se to tam přehrne, ten jeden den v tom přestupném roce? A když jsem si vzal kalkulačku a počítal jsem, kolik dní na tomto světě třeba byl můj táta, který umřel, když mu bylo 33, tak mě vyšlo 12 045 dní. Babička, která umřela v 96, tady byla 35 040 dní. Maminka, který bylo nedávno 89 let, tady byla 32 tisíc. Už tady byla 32 485 dní. A já, když mě bylo 64, 23 360 dní. Zvláštní výčet čísel. Táta 12 tisíc dní, babička 35 tisíc, maminka 32 tisíc, já 23 tisíc. To až člověka zatrne, když to takhle vidí napsaný a přepočtený černý na bílým. Ta řeč těch přesných čísel, ta nám bere dech. Když nám třeba bylo 9 let, to je ten čas, na který tak rádi vzpomínáme, tak už jsme měli za sebou 3285 dní. 3285krát, 3285krát jsme se probudili a 3285krát jsme šli spát.

spát. To si vzpomínám. Dřív jsem spal v dětský postýlce, potom na otomaně. A potom, když mě táta umřel, tak jsem spal vedle maminky v té volné posteli. Na manželských postelích.

maminka si nechala dělat nábytek u bratrance, jak se jmenoval. Někde u Všanově nebo tam někde vedle rakovníka na vesnici. Ten byl tak poctivě udělaný ten nábytek. Kuchyňská část nábytku byla natřená takovou jemně lomenou bílou barvou, taková jako slonová kost béžová. To byly čtyři židle. Stůl, ten stůl byl krásný, protože se nechal otevřít. A ten stůl, když ho maminka vyklopila, odklopila tu desku hořejší, tak tam byl vál. Tam se dali válet nudle, zadělávat na knedlíky. Tam měla maminka váleček na nudle, prkínko, na kterým rozvalovala nudle, pytlíčky s moukou. To byl krásný stůl. Nahoře měl zelený linoleum na desce. Ty čtyři židle měly takový vyřezávaný opěrátka, poctivě udělaný, co ještě bylo, kredenc, která měla dvířka jako takový dvířka od auta a průhledný skla v nich měla. A na poličkách byly složený všelijaký porculánový příbory, co si maminka kupovala už do výbavy, jak si ušetřila peníze, tak si třeba koupila vomáčkovej servis, nebo 6 talířů, polívkových 6 talířů, vomáčkových a 6 hrnečků a vomáčník takovej jako takovou mísu, to byl hezký porculán, do dneška tam je ten vomáčník, mísa na vomáčky, kolipakrát se v tom z něj ta vomáčka nalejvala, asi mockrát ne. To spíš byla taková paráda kredence, ta terína se tomu říkalo na vomáčky. No, takže i kamna měli tu samou barvu, to byly kamna, kterým se říkalo stolokrb. Měli taky béžovou barvu, jako měli židle, stůl a kredenc. Mytí nádobí mu mělo svůj přísný řád. Začalo se nejdřív sklem, potom se přešlo na porculán a nakonec na ty mastný hrnce,

Mycí stůl, ten stál vedle kamen, vedle toho stolokrbu, byl taky slonově bílej. A když se vysunula zásuvka, tak v ní byly dva dřezy. Tak to maminka viděla u pana továrníka Oty, kde sloužila. Ze zinkovýho plechu byly ty dřezy, z předválečného zinkovýho plechu. Na tom si maminka zakládala, protože maminka musela mít všecko tak, jak to viděla u továrníků. Tam nebyly odpady, ty dřezy, to byly dva dřezy proto, že v jednom byla voda, v tom se to nádobí mylo a v tom druhém se nechávalo odkapat. A pak nahoře to nádobí, když se utřelo, tak se ještě nechávalo dosychat. A na připálený kastroli se bral písek, který byl v mističce, v tom dřezu, vedle dřezu na takový... No, tam prostě mezi těma dřezama byly mističky. V jedné mističce ležela pořád železná drátěnka, ocelová, z takových, no, dráty, to byly takový nadrhnutí a ta byla prej taky předválečná. Tenkrát se tak ochraňovaly ty všechny věci, které byly předválečné. No a v té jedné misce byl ten písek na tom mytí toho špinavého nádobí a protože se nepoužívala chemie, žádný saponáty, tak se ty pomeje slejvaly v jednom takovým kbelíku v chodbě nebo před domem, kam nesvítilo slunce a tam se ty pomeje se potom, do těch se přidali otruby a dávalo se to prasatům.

Potom tam byl jiný druh nábytku, takzvaný pokojovej, a tam ten pan bratranec si dával tak záležet, protože tam musel ručně namalovat vzory do mokrý barvy, zřejmě válel, obtiskával namočený hadr v jiný barvě. Takže to dělalo, ještě štětečkem tam dělal linčičky jako leta vzácný kanadský nebo nějaký jiný sibiřský břízy. A tam, když jsem se podíval třeba na trojdílnou skříň na ty dveře, z postele, kde jsem ležel, nebo když jsem se zadíval na skvrny čela v nohou postelích, jo, když jsem byl opřenej o to čelo hlavou, o to bylo vyšší, čela postelí. V nohou byly nižší, ale tam bylo v obrazu. To jsem se mohl jenom koukat na ty fleky a představovat si všecko. Indiány, jak jedou na koních, lodě plachetnice, jak svádí bitvu, horský potoky ve velehorách, jak tečou. Prostě ty rozpitý skvrny probouzely tak mou fantazii.

to byly postele pomalovaný těma krásnýma, měkkýma, takovýma do sebe se vpíjejícíma skvrnama postele dvě, potom ta trojdílná skříň, potom kulatý stoleček s jednou nohou a u toho dvě takový kulatý židličky, od kterých se vylamovaly nohy. To byly židličky, nahoře měly čalounění takový a jak když si na to někdo... No, to bylo tak hezký ten kout. To byla malá místnuska, jak se nám to tam všecko mohlo vejít, to jsem se vždycky divil. Ale vždycky na tom stolečku kulatým byla hezky pletená dečka, to tam maminka měla. A na tý stála vázička, třeba se 7 kráskama. Nebo přes zimu v té vázičce byla větvička smrková nebo jedlová. No a na tom stolečku kulatým stával vánoční stromeček, chudoučkej, protože to byla válka. Na tom kulatým stolečku s jednou nohou uprostřed ten nestál moc pevně. Ten se často zvrhnul, když se do něj strčilo, protože on, ta noha uprostřed té kulatý desky měla jenom takovej malý čtverec. A ještě od těch dvou šamrliček, od těch dvou židliček, když si na to někdo nevopatrně se, tak se hned ulomila noha, nebo vypadávala, ona tam byla zasazená do takového, no jak se to seschlo, ale bylo to hezký a roztomilý a vždycky na tom stole stála vázička s kytkou.

ten náš malej byt měl takovou, no, vyzařovala z toho taková krása, kterou do něj maminka dokázala vtisknout. Když ještě tatínek byl, tak v otevřeném okně, opřenej o lokty, koukal na protější fotbalový hřiště a kouřil čibuk. To byli dva v Pavlíkově. Tří. Fanda Jirka Jirkovský, pošmistr Ráža a můj táta. Ty kouřili čibuk.

taková malá domácnost, to byl vlastně svět sám pro sebe. Jak zařízený tak, jak to maminka odkoukala právě v té ušlechtilé rodině továrníka Otty v Rakovníku. A na nábytek si našetřila sama. Ten stál 3,5 tisíce tenkrát. Předválečných korun 3,5 tisíce stála jak ložnice, tak kuchyň a výbavu si kupovala postupně. Našetřila pár korun, koupila si cejchy. Zase za další našetření peníze si koupila ručníky. Prádlo, no. A pak, když se vdala, tak naši jí koupili za 450 korun hrnce, příbory, nerez. Nerez, ty byly hezký. Antikoro, tam bylo napsáno, anticoro. A v těch tělech, těch držátek nožů, předválečná ocel, tam něco zvonilo, nějaký kuličky ocelový. Asi jak se to slejvalo, tak takový ty okuje. Tak jsem vždycky chtěl jíst nožem, který nejvíce zvoní. No, takže to dostala servis pro 6 lidí, vidličky, nože, lžičky, kávový lžičky, sběračku, anticoro. No a koupila si maminka sama z ušetřených peněz kávový příbor i s šálkama a s počálkama a konívkou na mlíko a 6 svátečních sklenic na pivo a na víno. To byly skleničky bez ouška a 3 skleničky pro všední den. Jak jsem říkal, ten polívkový servis s omáčníkem. No, to byly mělký a hluboký talíře. Po 6. No a to všecko před každým usnutím, tak ty všechny věci, jako kdyby si s náma povídali. Ten nábytek, budík. My jsme neměli veliký hodiny s kyvadlem, jako měla babička. My jsme měli na nočním stolku malýho budíčka. Tikal. Maminka mě četla, buď z pohádek. To jsme museli nejdřív zatáhnout roletu a rozsvítit. Ta roleta ta byla nastavovaná, protože to trojdílný okno bylo tak široký, že ještě když táta byl, tak tu roletu musel udělat širší. A ona se prohnula a z těch háků obyčejně vyklouzla na jedné straně a teď ta roleta, jak se odvíjelo to natažený péro, mlátila a tloukla jak do zdí, tak do oken, než se to péro celý vytočilo, to natažený péro. A potom se takovým křápnutím spadla dolů na dno okna, mezi ty okenní skla. A to nadávali naší ta potvora roleta. To bylo zvláštní, byla taková béžová, měla modrý pruhy po dílce. A obden vypadla vždycky z těch pantů. Se musela nejdřív kousek popotáhnout dolů a počkat, až zapadne, aby držela odvinutá, aby zakrývala okno, protože tenkrát ve válce muselo se zatemňovat, aby bombardáci neviděli ani světýlko nikde, aby netušili, kde vůbec ty vesnice a města jsou, když nad náma lítali bombardovat. No a maminka mě četla buď z pohádek, nebo vyprávěla.

Já si vzpomínám na jednu pohádku Hana z Hanácka. Liška a žába. Žíznivý lišák přiběhl k rybníko, habe se napil. Zelená žába seděla na břeho, rybníko a koňkala. Kuňk, kuňk, to je pěkné teploučko, ale brzo bude pršet. Přinde dýšť. Koňk, koňk, drž hobo, žabo hlopá, sec tě sežero. Zakřičel lišák. A jak to bylo dál, to jsem zapomněl.

na nočním stolku taky ležela. Silná kniha české balady, romance a legendy. A maminka často nějakou báseň před spaním četla. Balada horská je jedna z nich. Řekněte mi, babičko má, cože rány svírá. Po čem člověk těžce raněn přece neumírá. Rány hojí otevřené na tom lidském těle jenom čarodějná jarní šťáva zítro celé. Řekněte mi, babičko má, co se dobře dává, je-li ochořelá hlava bolestí až žhavá. Na tak těžký úpal hlavy pomoc jiná není, nežli mladé jarní listí z lesní jahodení.

Dítě z chaty vyskočilo do sousedních polí. Daruj šťávy jitroceli na vše, co kde bolí. Z pole spěchá ku lesině, přes trní a hloží. Dej mi to své mladé listí, jahodino boží. Co kde chtělo, rychle mělo, ke kostelu běží. Na kříži zde před oltářem Kristus rozpjat leží. Potírám tvá svatá prsa, míjí bok tvůj svatý. Tělíčko zas uzdraví se, Ježíšku můj zlatý. Kladu čerstvé listí lesní na hlavu a líce. Nebude ti hlavičku tvou bodat úpal více. Nad kostelem velké zvony do vůkolí zvoní, lid se zbíhá, v prsa bije, zázraku se kloní. Jak to dětská duše snila, vůle boží vyplnila. Podnes mají v horské výsce obraz trpitele, nemá rány ve svém boku, nemá trnu v čele, bílá lilie v raní záři po celičkém těle. No, balada horská. Napíšete nám, naší milí, kdo je autorem této básně? Pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku.

Co tam pořád na tom obraze vidíš? Septávala maminka, když jsem se dlouze koukal. To byl takovej oválný obraz se zlatavým rámem, z kočičího zlata, jak se říkalo. No ale ten obraz měl takovou náladu, do zelená a do fialova. A když si ho představím, ten obraz, tak temná obloha byla nahoře. Mraky se stahovaly. Z těch mračen šlehaly blesky, tam jich bylo těch blesků a oni byli zřejmě do stromů. Černal se tam les.

a údolím se valila dravá voda. Kameny z té vody tu a tam vystupovaly. To musela být hluboká voda, protože uprostředka v obrazu ta voda padala dolů takovým vodopádem. A na kraji v obrazu se čeřila do takových divokých, zlověstných peřejí. Ale přesto údolí vede lávka, si říkám. Dřevěná lávka, taková stařička, musela tak vrzat, protože na té lávce stojí děti. Dvě chlapeček a holčička. A ta lávka je připevněná k takovým dvoum kmenům. Ty kmeny jsou k sobě svázaný buď silnýma provazama, nebo je to nějaký líčí, líko, možná líko. Ta lávka přemostuje to údolí s tou dravou bystřinou. Tam, kdyby ty děti spadly, si říkám, to by byl jejich konec. Jak se dostanou na druhou stranu té lávky, když uprostřed je taková díra, protože tam chybí dvě prkna tam chybí, ještě tam jsou po nich hřebíky. Odvrací se od té díry, aby na ní nemusel koukat, aby nemusel tou dírou po těch dvou prknech koukat do té divoké vody. Přivrací svoji hlavu k holčičce, která tak moudře, jak to tak bejvá, holky vždycky bejvají moudřejší než kluci, měří tu vzdálenost té díry a říká si v duchu, nebo se možná domlouvají s tím chlapeškem, když se rozběhneme, přeskočíme to. Přeskočíme tu díru, spadneme do té bystřiny, nebo se nám to podaří přeskočit a dojít domů včas, než ty blesky a ta bouře nás dostihnou. Holčička má košíček s kytkovaným šátkem, co pak v tom košíčku asi nese? Možná houby nebo jahody. A chlapeček má krátký kalhoty a na hlavě takovej klobouček, ten já jsem taky nosívával jako dítě proti slunci. Holčička má hezky učesaný vlásky dozadu, stažený do takového copánku, modrou zástěru, převázanou bílou mašlí vzadu, zavázanou na takovej, na mašli vzadu. A teď tam ty děti stojí uprostředka v obrazu. Pod nima ta voda dravá, životu nebezpečná bystřina. A oni se rozhodujou, jestli přejdou přes tu lávku, přes tu díru, anebo ne.

To všecko v nejbližším okamžiku zřejmě vyřeší anděl strážný, který je za nimi. A kyne rukou. Ty jeho šaty takový přechází z zelený do fialový, z modrý do růžový. To je záhybů na těch šatech, jako takový závoje to jsou, co ten anděl strážný má. Křídla rozepjatý, vlasy blond, uprostřed čela hvězdů. A ty vlasy jsou rovně zčesaný po takový krásný hlavě. Ten anděl mě připomíná jednak moji maminku, je jí hodně podobnej, taková hezká tvář. A potom paní Vidrovou ze statku. Ta je taky takhle hezká, jako ten anděl. A ty vlasy, jak mu padají na ramena, a dole se ty vlasy zakudrnacujou do takovejch loken, jak mu leží na tom duhovým šatě tomu andělovi. A ty rozepjatý křídla, to určitě nedopadne špatně, si říkám. To určitě s těma dětma musí dopadnout dobře, určitě. Když se rozběhnou, ten anděl jim pomůže. A oni se přes ten otvor v té lávce dostanou domů a nespadnou, určitě nespadnou do té dravý bystřiny, protože tam by se utopili.

A maminka taky říká, dívej se radši do tváře toho anděla. A netrap se, uvidí, že to dobře dopadne. Anděl strážný ochrání všecky, který se vždycky k němu budou modlit večer. Tak se hezky pomodli tu modlitbu, jak jsem tě učila, andělíčku, můj strážníčku. Uvidíš, jak se ti bude dobře spát. A měla pravdu maminka.

když já jsem se nemohl toho obrazu nabažit. To znění těch barev, šedivých, zelených, fialových, modrých, takový tajuplný znění barev. A taky jsem si kladl otázku, co teda ta holčička, která je tak hezky oblečená, bílou blouzičku má, červenou sukínku lemovanou, 4 bílejma proužkama, nablejskaný botičky má, jsem si říkal, i ten chlapeček má nablejskaný botičky, to já jsem někdy mýval, tak ukopaný boty, plátěnky s dírama, palce koukaly kolikrát z těch plátěnek, tyhle ty děti jsou tak hezky oblečený, ty asi mají bohatý rodiče, jsem si říkal. A co tam, co ta holčička v tom košíku nese? Co tam je? Co je to přikrytý tím kytkovaným šátečkem, tím bílým? Jak se ten chlapeček bojí? Ale holčička mu asi říká, neboj se, uvidí, že to dobře dopadne. Uvidí, že dojdeme domů a tam ve dveřích pootevřených už paprsek světla je čeká. Tam už hoří svíčka, hromnička, když na tom obraze tak šlehají blesky. On ten obraz taky, jako kdyby nejenom na mě, ale na celý náš pokoj a na celý náš dům a na celý svět, kam mý dětský oko dohlídlo, jako kdyby ten obraz zněl, vydával zvuky. Hřměly ty padající vody, bouřily a bouřily i blesky, které šlehaly a v těch lesích se to rozlejhalo. A něco si ty děti museli šeptat, si říkám. A naopak, anděl strážný, duhově barevný, ty závoje byly stažený růžovou mašlí. Z toho obrazu zněla taková něžná hudba nebeských sfér, která nakonec přehlušila i to burácení hromů. A kdykoliv jsem si vzpomněl na obraz anděla strážního, ať jsem byl kdekoliv, ať jsem třeba ležel na mezi za naším domem a koukal jsem se do mraků, nebo jsem třeba koupal husy v rybníce, a když jsem si vzpomněl na obraz anděla strážního, jako kdyby mě celýho prostoupila taková nebesky něžná hudba, kterou ten anděl vyzařoval. Anděl strážný.

bylo takových krás kolem, že bylo pořád čemu se divit. Pro Krista dočista, říkala babička, zase ten kluk chodí, jako kdyby byl praštěný pavlačí. Dávej pozor, zvlášť po prázdninách, zvlášť po každém létě, když jsme byli zvyklí lítat venku a najednou jsme měli být zavřený doma, to bylo takových boulí, co jsme si udělali. Voroh skříně, stolu, voroh dveří, o práh jsme zakopávali ve dveřích, o dveřní práh, protože to byla změna. Z té volné přírody najednou, když uhodil takový podzim a my jsme museli být zavřený doma, než jsme si zvykli na ty čtyři stěny, na ten nábytek, všude je na nás vystrčený nějaký roh, tak to bylo boulí, je. A do brňavky, když jsme se uhodili v tom lokti, když jsem se uhodil třeba v okliku u okna. Brňavka.

No, babička ta taky tam se nešetřila. Ta měla takových pořád, jí od někud tekla krev, jak se buď řízla, když brousila srp, nebo naklepávala srp, nebo naklepávala kosu. Ta dokázala, když drhla podlahu babička. To bylo taky. No, nedivte se, když kolem sebe vidíte, jak babička si přináší jeden belík, ve kterým je vápno, vyhašený, takový jako stuhlý máslo. Zářivě bílý. A v druhém belíku byla voda, potom si přinesla věchejtek slámy, akorát do dlaně takovej silnej uzel ze slámy. Pod kolena si dala hadr. Aby jí to netlačilo? Žaninko, Týna štěká, viď? A teď věchejtkem slámy nabrala vodu, nebo trošičku jí rozlila po kuse podlahy dřevěný, která byla v kuchyni, a ta byla začernalá. Ta podlaha, i když jí babička drhla, stejně za pár dní, byla špinavá, protože nebyl čas na to se přezouvat, když babička šup, šup musela dát prasatům, nebo musela dát kravám pít, nebo musela vařit brambory v železňáku na kamnech, přišla z pole, nepřezouvala se, ale věděla, že když si přinese vápno a věchejtek slámy, takže tím vápnem a tou slámou tpí prkna vydrhne tak, že budou svítit jako padlej sníh. A to jsem viděl, jak na tom namočeném místě těch prken, když se rozlila ta voda. Teď se na ten věchejtek slámy nabralo to vápený bílý máslo, jak se to vápno rozetřelo. Trošičku zešedlo, zežloutlo, protože nabralo do sebe tu špínu z těch prken, potom to babička spláchla a hadrem vysušila, a když přešla takhle celou kuchyň, tak z černých prken se najednou staly úplně zářivý prkna bílý. A vonělo to tím vyhašeným vápnem. Ale dalo to práci. Vždycky se babička narovnala, protáhla si kříž a řekla, ach bože nebeskej, proč jsem tak nehezkej. To mě bolí v kříži. Ale zase je na pár dní pokoj.

Kamna. Kamna, no jo, to jsem chtěl říct. Kamna. Kamna se rozfajerovali večer, nebo odpoledne, a Cimra, kde byly postele, kde se spalo, teda babička s dědou, kde spali, ta se vytápěla tím, že se otevřely dveře. Tam nebyly kamna. V Cimře, kde byly postele, nebyly kamna.

za zmínku stojí, když mluvíme o postelích, stlaní postelí podle toho, jak která hospodyňka stlala. Takovou měla pověst, podle toho byla chválená. No a stlaní postelí za stýlání peřin a přehazování peřin, to muselo být jako když střelí. Rovný pěkn. To nesměl být rozdíl, kde je polštář a kde je velká peřina. To bylo jak stůl. A ještě se tam dávali různý pletený deky na to. A když někdo jo, tak tam měl na takový pouťově růžový dečce štrikovaný. I někdy byla do hráškově zelenkava ta dečka. Tak tam seděla buď veliká pana, nebo habešan. Ty habešany muský vystříleli ve střelnicích, na posvíceních a na poutích, když stříleli do válečků, do terčů, štětinkama nebo brokama. A takovýho habešana vystřílet, to už byla taková sláva a trofej, protože to si mohli dovolit jenom mít habešana na posteli, jo. Takovou velkou panu s turbanem na hlavě, takovej jedovatě zelený kabátek měl a takový jakoby pumpky, takový šarivary se tomu říkalo, ty kalhoty do fialova. No to všecko byly taky jedovatý barvy. A ten turban obyčejně, takovej temně fialový se zlatýma hvězdama, co měl na tý papírový kašírovaný hlavě, taková... No černoch to byl habešan, bělmo v očí svítilo a to byl taky pohled tedy. V rodině, kde měli habešany, tam jsem tak rád chodil do ložnic, protože ty habešani taky, jak jsem šel, když jsem šel kamkoliv do kouta nebo k oknu, prostě jak jsem se hnul, tak habešan po mně koukal. Obrcel ty černý oči v tom bílým bělmu. No habešan na postelích, no to bylo... Nebo když někdo se nezmohl na habešana, tak tam měl aspoň velikánskou panu.

a děti neměly svý pokoje, svý místnosti. Dětský pokoj, jedině kde byl dětský pokoj v Pavlíkově, byl u velkostatkáře pana Černýho. Tam syn pana Černýho, který studoval v Praze, a dcera pana Černýho měli svůj pokojík, kde měli dokonce i tabuli, malou, jako byla ve škole, kde si mohli křídou psát. To my ne, my. Děti z chudinských domů, nikdo neměl dětský pokoj.

ale naše dětské poklady, třeba obrázky, které jsme nacházeli v mý duhé. Tino, ty pejsku jeden. No tak, co byste tomu řekli? Papoušek je sticha, Týna štěká. Protože chci povídat o zvířátkách. Zvířátka, obrázky zvířátek jsme nacházeli v mídlu Helada. Na takovým dřevitým, to už jsme, myslím, o tom povídali. Ale jak jsme je sbírali a měnili jsme je? Když měl někdo 3 zebry, tak ty 2 vyměnila. Neměl, chyběl mu třeba orangután nebo kůň Převalského, tak to vyměnil za zebru, nebo žirafa. To byly krásy. To byly krásný obrázky, takový zažloutlý, zahnědlý.

Ach jo, obrázek s lávkou nad propastí, ve který se valí dravá voda, životu nebezpečná, asi bychom se divili, nad kolika manželskými postelemi visel tento líbeznej kýč. Obraz s dřevěnou lávkou nad strží, zdravou, životu nebezpečnou, hlubokou vodou. A lokny vlasů anděla strážného padají po těch duhově zbarvených, bohatě zřasených šatech.

a už se připravuje, už má ruku nataženou, aby poskyt pomoc. Tak to byl anděl strážný našeho dětství.

Jo, a nahoře v té vodě mezi těmi lesy, to je taková rovinka, než ta voda spadne propastí pod tu lávku, se černalo 5 kamenů. Tak to byl anděl strážný našeho dětství.

Anděl strážný, a co si myslí děti dnes? Kdože by je mohl ochraňovat? Kdo by mohl střežit jejich kroky? Dnes se zdá, že ty naše anděly strážné nahradí mobil. Mobil, hit Vánoc, obchodníci na to přišli, že tak můžou tahat peníze z kapes rodičů. Protože děti slibujou, že když dostanou k Vánocům mobil, budou rodičům se pořád hlásit, aby rodiče neměli o ně strach, že budou moct kdykoliv rodiče kontrolovat. Jo, mobil, to není levná záležitost. Tenkrát v době našeho dětství telefon, krabička prázdná od krému, do ní se vyvrtala dírka, do toho plíšku, nebo se ta krabička přetáhla pergamenovým papírem, kterým se převazovaly okurky v láhvích, když se nakládaly. Do prostředka toho pergamenu se udělala dírka a tou se protáhla nit a aby ta nit nevyklouzla, tak se na konci té nitě byla půl sirka. No a byly takhle dvě krabičky spojený, musela ta nit být napnutá, aby ta nit, napnutá nit jako struna, přenášela to naše vyprávění. Takhle jsme si telefonovali. Ten náš telefon, ty krabičky od krému, nemohl nikdo odposlouchávat. To jsme byli rádi, že jsme se slyšeli jenom my dva. Takže možná, že děti v touze, aby dostali pod stromeček mobilní telefon, tak místo anděla strážného si kreslí nad postel mobilní telefon.

Takže naši milí, pro dnešek se rozloučíme. Děkujeme za dopisy. Nezapomeňte nám odpovědět na otázku, kdo je autorem balady horské. Co dodat? Děkujeme vám za shovívavost. Děkujeme vám za porozumění, za trpělivost, kterou máte s námi. A opatrujte se, aby jsme se mohli sejít u naší hodinky příště. A dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Ano, krásné odpoledne, které je tady na Českém rozhlase Pohoda v plném proudu a s úderem 17. hodiny jako každý den začínají zlatá 60. Přičemž, jak je naším dobrým zvykem, v sobotu a také zítra v neděli se s vámi podělím o pár příběhů spojených s těmi písničkami, které vám budu pouštět. Nejprve si na úvod dáme jednu klasiku skupiny Rolling Stones.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

The Tears of a Clown a kapela Smokey Robinson and the Miracles. No a je tady naše pravidelné kalendárium. Dnes máme 23. května. Tak co se událo v historii muziky? Třeba v roce 1969 skupina The Who vydala své první dvojalbum, desku Tommy. Jednalo se o rockovou operu. A i když s tím neúplně všichni odborníci souhlasí, bere se jako vůbec první rocková opera historie. Dokonce byla později zfilmována a hlavní roli si zahrál zpěvák skupiny The Who Roger Daltrey. No, v roce 1973 šel do kin jiný film, western, se skutečným příběhem jednoho psance, Pat Garrett and Billy the Kid. Tím prvním Patem Garrettem byl šerif, hrál ho James Coburn, a tím psancem tedy Chris Christopherson alias Billy the Kid. Pro nás je zajímavé, že hudbu k tomu filmu složil Bob Dylan a zahrál si tam i malou roli. Právě tam odsud pochází ta ikonická Knock on Heaven's Door. No a v roce 1985 byl právě tento den, 23. květen, v Michiganu vyhlášen jako Den Arete Franklin. No tak, když už má královna soulu svůj den, tak si ji pojďme poslechnout.

The Little Old Lady from Pasadena, dvojice Jane and Dean, která zazářila několika surfovými hity, nebo hity ve stylu, říkalo se tomu Hot Rods, ale ono šlo v zásadě prostě o rock'n'rolly, které se buď opíraly o moře, pláže a surfování, nebo o rychlá auta, sportovní auta a samozřejmě u těch pánských kapel šlo vždycky o dívky, ale hudebně se to nějak zvlášť nelišilo. Bohužel kariéru dvojice Jane and Dean přerušila velmi vážná dopravní nehoda, kterou měl Jane Barry. Několik týdnů byl v komatu a odnesl si z toho nakonec těžké následky do života. Rock'n'rollový sen tím skončil, ale několik skvělých desek nám tato dvojice zanechala. My teď pokračujeme dál s kvartetem Mamas and Papas a jejich verzí slavné My Girl.

Big Building, britská skupina Banshees. Petr Spálený, když si zpíval tu velmi populární písničku o tom, jaké to je, kdyby byl kovářem. Ona byla převzatá z Ameriky a v původním textu tam nebyl kovář, nýbrž tesař, ale ta melodie byla stejná. No jaký je příběh vzniku té písně v originále If I Were a Carpenter? To se dozvíte za chvíli, ale teď si pustíme anglickou skupinu Kaleidoscope.

0: na Pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Vokální černošský kvartet The Four Tops patřil v 60. letech mezi jasné hitmakery. Oni měli přes 20 hitů v americkém Billboardu, takže patřili opravdu k těm nejslavnějším skupinám, pocházeli z města Detroit. Jeden z jejich hitů i u nás zdomácnil v české verzi a už jsem to naznačil před chvílí. Ta píseň se v originále jmenuje If I Were a Carpenter. Ale vznikla stranou skupiny Four Tops. Oni složil folkový písničkář Tim Hardin a také ji sám zpíval. Dokonce ji zahrál i na slavném festivalu ve Woodstocku v 69. roce, ale to už ta píseň za sebou měla docela dlouhý život. Ona má vlastně takový sociální podtext, ten zpěvák se tam ptá dámy z lepší společnosti, jestli by ho milovala i v případě, že by byl pouhý tesař, tedy carpenter. Mnozí soudili, že Hardin narážel na profesi, původní profesi Ježíše a že tím dával písnice takový skrytý náboženský podtext, ale pravděpodobně jde spíš o náhodu, protože jednou řekl, že ho inspiroval skutečný tesař, přesně stavební inženýr, který mu tehdy upravoval domácí studio a že to skládal o něm, zatímco tou dámou, tou prý byla herečka a jeho přítelkyně Susan Morse. Nicméně Tim Hardin tu písničku nabízel nejprve dál a tak se dostala k Bobbymu Darinovi. Ten byl v polovině 60. let už trošku na ústupu ze slávy a Charles Copleman a Don Rubin, to byli dva obchodníci, kteří pracovali pro hudební vydavatelství a nabízeli písničky, složené jinými autory, zpěvákům, které znali. No a právě Bobbymu Darinovi nabídli, nejprve tedy ne If I Were a Carpenter, ale nabídli mu píseň Do You Believe in Magic? A Bobby Darin ji odmítl, nelíbila se mu, no a v zápětí z toho byl hit skupiny Lovin' Spoonful. Tak mu pánové Copleman a Rubin nabídli Summer in the City. Bobby Darin ji zase odmítl a opět z toho byl hit dokonce stejné skupiny, tedy Lovin' Spoonful. No a když za ním přišli po třetí, tak jim Bobby Darin prý řekl, je mi úplně jedno, co máte, já to beru. No a díky tomu tedy natočil svůj poslední hit právě skladbu If I Were a Carpenter. No ale ta písnička zabrala, vyskočila do top 10 a okamžitě ji začali přespívávat další a další skupiny a zpěváci. Díky tomu se právě dostala třeba i k Petru Spálenému, ale já bych řekl, že nakonec tou možná nejznámější verzí je právě ta od kvartetu The Four Tops. Těm tehdy také pomaličku uhasínala sláva v té Americe po vydání hitů jako Reach Out, I'll Be There nebo Bernadette. No a tak hledali zase nějaký silný materiál, který by je zviditelnil, který by zase nakopl tu jejich dráhu. No a našli ho právě v podobě této písně If I Were a Carpenter. Takže tady je v podání The Four Tops.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

rhythm and bluesová skupina The Paramounds a jejich píseň Bad Blood. My se právě ještě zdržíme v tom hávu rhythm and blues, tedy takového toho, řekněme, zrychleného bluesa s větším důrazem na rytmiku. Dáme si jednu z největších klasik toho hudebního žánru, písničku Baby, Please Don't Go. Ona je občas autorsky připisována hudebníkovi bluesmanovi Big Joe Williamsovi, ale v zásadě jde o prastaré blues, u nás bychom řekli lidovku, v americkém slova smyslu tradicionál. Po druhé světové válce tahle ta píseň patřila na bluesové scéně v Chicagu k těm vůbec nejčastěji znějícím písničkám a díky tomu i také na desky nahráli opravdu desítky a desítky hudebníků. My si pustíme verzi britské, nebo přesněji severoirské jazzové zpěvačky Otilie Peterson. Ovšem na harmoniku ji bude přizvukovat právě úžasný americký bluesman Sonny Boy Williamson. Baby, please don't go.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Gotta get a hold of myself. Skvělá skupina The Zombies. No já tady mám teďka Beatles. Paul McCartney je teď hodně vidět v médiích, dává hodně rozhovorů, objevil se také v jedné z nejsledovanějších amerických televizních show, Saturday Night Live. A není to vůbec náhoda, protože Paul McCartney koncem měsíce vydává po letech novou desku, nové album, vlastně první od covidu, kdy tehdy sám doma v domácím studiu natočil album McCartney 3. Tak teď už je to klasická skupinová práce a ta novinka se jmenuje The Boys of Dungeon Lane. Mimochodem, Paul McCartney ještě teď navíc hostuje také na nové desce Rolling Stones, i když tam v uvozovkách jenom jako baskytarista. No tak si dáme jednu z polových, já bych řekl, méně ohraných písniček z éry Beatles, která se jmenuje Good Day Sunshine.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: I'll never find another you, krásný love song, který říká, dobře vím, že když tě ztratím, už nikdy nenajdu takovou lásku, jakou jsi ty. Zpívali a hráli australští Seekers, v jejich čele nevelká vzrůstem, ale veliká hlasem Judith Durham. Krásná, milá muzika, skvělé hlasy, skvělé harmonie. Nebylo se co divit, že si tahle ta skupina podmanila nejprve Austrálii, potom Británii, pak Spojené státy, no a tím už tak nějak celý svět. U nás k jejich nejvděčnějším odběratelům písniček patřili svého času Rangers, kteří převedli několik jejich hitů také do češtiny. Tak ode mě je to pro dnešek už všechno, já se loučím a na pohodě se přihlásím opět zítra se zlatými 60. Tady je ještě třeba John Denver, Leaving on a Jet Plane.
1: Zlatá 60. na pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Síla jejího pěveckého projevu, štěstí a spokojenost, které z ní vyzařují, na mě velmi zapůsobily. Když jsem se ovšem pídila po dalších informacích o této krásné dámě, trošku jsem narazila. Je evidentní, že do své vlastní propagace energii neinvestuje. Nechává si ji pro ty, co slyšet chtějí, pro ty, co její umění, blízkost a pomoc potřebují. A když říkám pomoc, pak narážím na skutečnost, že od malička opravdu cítila touhu pomáhat lidem. Však také studovala sociálně právní školu a během praxe byla oporou seniorům. Osud to ale nakonec zařídil tak, že nejúčinnější pomoc nabízí skrze hudbu. Dříve gospely a spirituály, dnes po letech strávených ve Francii, zejména šansony. Je to vlastně terapie krásou, romantikou i nostalgií, také hrou, radostností a humorem. Paní Eva Kris Livková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Posluchači si vás možná vybavují jako někdejší členku Spirituál kvintetu. Tam ovšem musela vést cesta poněkud složitá a krkolomná vzhledem k tomu, že jste byla děvče schocně. Tak nám prozraďte pro úvod, kdy a díky komu vám učarovala hudba?
2: Tu mám asi v genech. Maminka zpívala, tatínek hrál na piano, moje dvě sestry starší zpívaly nádherně. Bratr Karel, to je kytarista, dobrý muzikant. A můj dědeček Lojzík, to byl člověk, který nás vychovával všechny na písničkách. Dědeček Lojzík pořád zpíval a kromě toho to byl veliký elegán. Nosil v knoflíkový dírce vždycky bílou květinu. Nevím, kde ji vzal v zimě, ale nějak to udělal. Hodinky, kapesníček a peněženku. A když měl velkou radost, a on ji měl často, tak se vždycky postavil na hlavu. Čím větší radost měl, tak tím díl na té hlavě stál. Babička utíkala okolo takhle v kruhu a volala: dědo, nech toho, teď už seš celý červený a my jsme měli radost. A dědeček vstal potom, dal si zase do náprsní kapsy kapesníček, hodinky a všechno. No a byl zase s námi a zpíval nám písně.
1: Co děláte vy, když máte radost?
2: No já se nestavím na hlavu. Já ji mám pořád. I třeba teď.
1: Bývala jste taky radostné dítě. A jaké vlastně bylo to postavení třetího dítěte ze čtyř, což je specifická pozice? Myslím, že může přinášet lecjaká předurčení a překážky. A člověk si to své místo na slunci asi musí trošku vybojovat, ne?
2: No, musela jsem bojovat hodně, protože moje sestry byly krásné a nadané a já jsem hodně ráda jedla a jedla jsem pořád, až jsem se dopracovala k dětské obezitě. Nicméně to dětství bylo velice šťastné, potom už to bylo horší a takže se ve mně probudila taková vůle být lepší a být pochválená. Takže já jsem nejenom byla obézní a byla jsem děsnej šprt. Hrozně dobře jsem se učila. Děti ve třídě mě neměli rádi. A kromě toho jsem říkala R a V. Já nevím, jestli to všechno na sebe můžu tady prozradit.
1: Pojďte do toho.
2: Tak jdu do toho. Chtěla jsem být herečkou. Natolik, že jsem se účastnila všech možných různých soutěží a soutěže tvořivosti mládeže. A všichni se tak jako potutelně usmívali, obzvláště si pamatuju, když jsem zpívala písničku Ráda, ráda, můj zlatý Honzíčku. Nevyhrála jsem. Herectví taky nešlo, protože jsem byla kulička a tak jsem nakonec zakotvila a to byla moje životní herecká role v Loutkovém divadle.

0: Brazílie, kde dávali kus telátko ze slámy. Já jsem mluvila, nevodila jsem tu loutku. A ta role spočívala v tomto. Bú, bú. Babička a dědeček bydleli tu sami. Proto si mě udělali ze žluťoučké slámy. To proto bylo nahrazeno a tak si mě udělali, protože by to tenkrát nešlo.
1: Kdy jste zdolala to R?
0: To bylo nějak náhodou, navzdory všem logopedickým snahám a trdnka a takový to, tak to mě bylo 14 až teprve a naučila jsem se to vlastně náhodou při rvačce s mým milovaným bratrem, kdy jsem mu řekla krávo.
1: Se svým milovaným bratrem jste taky muzicírovala, víte?
0: Se svým milovaným bratrem jsem muzicírovala už v raných dobách, kdy jsme založili trampskou osadu z Hlavačov v Chocni. Byli tam bezvadní lidi a tam jsme začali jezdit dokonce i po portách a hrozně se nám to líbilo. Pořád jsme zpívali a já bych tady jenom chtěla předestřít, že vy jste mluvila o osudu a já osud neuznávám. Já si myslím, že v životě je dvojí cesta. A ta první, to je cesta vůle. To znamená, že něco chci, že za každou cenu něco chci, jdu hlavou proti zdi. Já jsem to dělala vždycky, já mám velice pevnou vůli. Ale ta pevná vůle mě sice dovedla tam, kam jsem chtěla, ale štěstí v tom nebylo. Byla to taková slepá ulička, kam už to nešlo nějak dál. A vedle té cesty volní, která je plná kamení a musíte se šplhat do vršku, tak potom vede taková jedna, jako třeba potůček, která vám nabízí různé příležitosti a vy je vezmete nebo nevezmete. A já jsem si uvědomila zpětně, že všechno to nejlepší, co se mi v životě stalo, pocházelo tady z toho potůčku, kde jsem si brala takové nabídky, které nejsou fatalita, ale každá nabídka vyplývá z toho, co bylo předtím. Takže tahle ta cesta tu miluju a snažím se teď po ní jít, protože už nemusím tlouct hlavou proti zdi.
1: Kdy jste s tím přestala? Mě totiž zaujala ta vaše pověstně silná vůle a říkám si, že taková charakteristika, která může vést až k určité zaťatosti, což vy potvrzujete, je docela v kontrastu s nějakým uvolněným, spontánním, o intuici se opírajícím tvůrčím projevem. A ten jste potřebovala, pokud jste se chtěla stát tou herečkou nebo zpěvačkou. Kdy jste pochopila, že musíte povolit, trošku to všechno uvolnit?
0: Hodně pozdě. V podstatě až když mi bylo přes 60. Opravdu. Já jsem se uměla uvolnit na scéně, protože zpívání, to je něco, kde se musíte uvolnit. Jakmile je zaťatý jediný sval v těle, byť to byl malíček u nohy, tak už není ten hlas takový. Celé to tělo vibruje, takže uvolnit se musíte. Jinak nemůžete tuhle tu práci dělat. Ale mimo to zpívání jsem byla zaťatá. Vždycky jsem byla zaťatá. A pak jsem přestala být zaťatá, uvědomila jsem si, že jako kvapem stárnu a to stáří, a teď to myslím hezky, to stáří mě osvobodilo. Já jsem teď svobodná. Já můžu dělat, co chci. A moje výchova a to dobré, co mě v životě potkalo, mě velí, abych nedělala žádné hrozné věci. Můžu říkat, co chci, když to řeknu určitým způsobem, tak jako to říkám teď vám. A je to nádherná svoboda. Prosím vás, vy, který posloucháte, zkuste to i dřív. Ještě předtím, než vám bude 60. Bude se vám to strašně líbit. Dívejte se okolo sebe a berte, co vám život nabízí.
1: Slova Evy Kris Rivkové, které doma konzervatoř nepovolili. A tak vystudovala gymnázium a poté odešla na sociálně právní školu do Prahy. To vám bylo asi 18. Jak jste se tady cítila v metropoli? Vnímala jste všechny ty možnosti, vydávala se na bydýlka do divadel, do jazzových klubů. Byla jste dychtivá po té široké kulturní nabídce?
0: Velice dychtivá. Kolikrát jsem byla v semaforu. My jsme měli štěstí, že jsme bydleli v koedukovaném internátu v Haštalské ulici a tam byly bezvadné holky z celé republiky a taky tam byli kluci. No, to bylo pěkný. A s těmi děvčaty dodnes kamarádíme. To byla velice silná vazba, protože jsme byli všechny z venkova. A takže my jsme třeba chodili do kavárny Vltava, která už dneska není, a kde třeba zpíval často Karel Gott. Tam byla tenkrát taková pošta, kdy servírky nosily dopisy od jednoho stolu k druhému. No, bylo to nádherné a krásná muzika tam byla. Chodili jsme na jazz, chodili jsme na pana Havlíka. Tenkrát už s ním hrál Milan Dvořák, ale to jsem samozřejmě nevěděla. Chodili jsme tančit a do různých klubů, no, bylo to náramní.
1: A jak se vám líbilo na škole? Naplnilo se tam vaše velké téma, touha po pomoci lidem?
0: Nenaplnilo. Škola byla skvělá. My jsme ji milovali, profesoři byli bezvadní. Ale potom, když jsem přišla do praxe po těch 2 letech a dostala jsem na starost staré lidi, v Pardubickém kraji to bylo, a jezdila jsem na mopédu od chaloupky k jiné chaloupce a tam byli lidi, kterým já jsem nemohla pomoct. Já jsem musela jenom něco slibovat a mě to uvádělo do hrozných rozpaků a neštěstí, tak jsem od toho šla pryč.
1: Proto jste začala studovat ještě vysokou školu?
0: Taky proto. Byla to zase náhoda, když jsem potkala jednu kamarádku, říkám, je, co děláš po té sociálně právní škole? A ona říkala, no já jsem šla na vejšku. No tak jsem se po ní poopičila a to byla zase taky hezká věc. Já jsem si příliš nevěřila. Já jsem myslela, že tu vysokou školu neudělám, protože na gymplu to bylo takový průměrný velice. Ale vysoká škola spočívala v dějinách kultury. Říkalo se tomu hrozně kulturologie, ale byly tam zajímavé předměty. Byla tam taky sociologie, která není na mém vysokoškolském diplomu uvedená, protože to byla buržoázní pavěda a hned, jak jsme nastoupili, taky zrušili. Ale bylo to velice zajímavé. Všechny ty sociologické výzkumy, které vlastně navazovaly trošku i na tu sociální práci. My jsme tenkrát mapovali Smíchov, kde byla ještě početnější než dnes romská populace. Bylo to zajímavé, protože tam byla řešení.
1: A zpívala jste přitom z plných plic kapela Erastus, ta se objevila kdy?
0: Když jsem byla na vysoké škole. Vysoká škola, nevím jestli ještě teď, má kanoistickou praxi na Albeři. A my jsme jezdili na těch kánoích na Albeři a jeden z těch vedoucích nás několik žáků pozval na mejdan. Ten mejdan se konal na Bílé hoře. Tak jsme tam přišli, sedli jsme si, já si sedla pod třešeň, plývala jsem pecky a u toho jsem zpívala druhý hlasy kapele, která mě naprosto okouzlila. Já jsem poprvé slyšela zpívat gospely a spirituály. Ta skupina Erastus byla vedená Míšou Kysilkou, byli tam další bezvadní lidi, se kterými se vlastně dodnes přátelím. A ti za mnou přišli potom a řekli, tak pojď s náma zpívat. Tak jsem šla. A tenkrát jsem věděla, že to hrozně chci. Dokonce jsem se kvůli tomu rozešla s jedním chlapcem, který říkal, že já nebudu nikde trdlovat na jeviště. Já jsem řekla, že budu. A bylo to, no. A byl tam Erastus.
1: Další čas vás potom zavál do Spirituál kvintetu, o něm si ještě leco zřekneme, ale teď mi prozraďte, ke které písničce z jejich repertoáru se opravdu ráda vracíte.
0: Já musím odpovědět dvěma. 12 bran, to je příklad ansámblového zpívání. A potom jsou takový solový písničky, třeba Krutá válka, Nejdelší vlak, z texty Františka Novotného.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Paní Eva, rozená v Chocni jako Livková, vdaná později ve Francii jako Chris, je naším dnešním hostem. Mluvili jsme o vaší cestě ke spirituálům a gospelům, která se velmi šťastně a krásně rozvinula v ansámblu jménem Spiritual Quintet. Jak jste se dali dohromady?
3: To byla zase taková ta krásná náhoda a nabídka. Dušan Vančura a vedoucí Erastu Míša Kysilka pracovali v Arytmě. A Míša se chtěl jednou pochlubit Dušanovi, jak jim to krásně ta kapela šlape, a dal mu kazetu. Dušan si poslech a řekl si: Safra, Jarka Hadrabová nám odchází, to by možná šlo. A tak chodili pánové ze Spiritual Quintetu na koncerty Erastu a poslouchali a patrně se jim to líbilo a tak mi řekli: nechceš? A já jsem chtěla.
2: A co vám řekli v Erastu?
3: V Erastu my jsme zůstali nadále kamarádi. Mm-hmm. Oni říkali, my jsme to věděli, jak jsme viděli Ortinského v publiku, tak jsme to věděli.
2: Zpěv je nádherný nástroj, na tom se jistě shodneme, také velmi křehká záležitost, což od zpěváků slýcháme často. Kdy jste se musela hodně pěvecky vzdělávat, nebo jste vůbec pěvecky vzdělaná, jak to máte?
3: Já jsem pěvecky vzdělaná díky panu profesoru Roznerovi, který učil i Hanu Hegerovou a třeba Juditu Čeřovskou a Ivetu Simonovou. U něho já jsem plakala, protože on mě cvičil bránici a nutil mě v leže hrkat bránici naloženou asi 5 knihami a ono mi to moc nešlo.
2: Potom... A hrkáte si i dnes?
3: Nehrkám si, já už to nepotřebuju. Kdybych začala mluvit o pěvecké technice, to je takový dobrodružství. Já když jsem se učila ještě potom později ve Francii u jedné soukromé paní učitelky, tak jsem si říkala, bože, ať to nikdy neskončí, ať to pořád pokračuje, protože já jsem pořád si říkala, že ještě můžu, ještě. Pak jsem zase v Praze měla profesorku, já ji dodnes považuju, paní Pecková, promine, za naši nejlepší mezzosopranistku. Jmenuje se Olga Štěpánová, je nevidomá, je to i spisovatelka, básnířka a nádherně zpívá a dobře učí. A tam, když jsem si uvědomila, co se vlastně po mně chce, já jsem to rozumem chápala, ale tělo jsem to musela naučit. To byla taková propast, že jsem se málem polekala a nepřeskočila, ale přeskočila nakonec.
2: Vy jste nezanedbávala ani své další vzdělávání. Na konci vysokoškolského studia jste odcestovala do Francie, jsme v 70. letech. Jak se vám to podařilo a jak se ve vás vlastně ozvalo to okouzlení Francií a jejím jazykem a její kulturou?
3: To byla zase náhoda, zase to šlo samo. Náhodou na gymnáziu jsme měli francouzštinu. Pak jsem v ní pokračovala a náhodou bylo stipendium v možnostech univerzity, tak jsem se přihlásila, oni mě vzali. A tam jsem začala poznávat Francii pořádně. Vzala jsem si baťoch na záda a cestovala jsem do Bretaně, do Normandie, dolů, do Burgundska, pak jsem to vzala přes Dijon, do Provence. Francii jsem skutečně poznávala a nesmírně jsem si ji zamilovala. Během toho jsem taky začala vstřebávat francouzskou kulturu, literaturu, poezii a klasický francouzský šanson. Ten mě vždycky hrozně zajímal. Ať už to byl Yves Montand, nebo Juliette Gréco, nebo Charles Aznavour, nebo Edith Piaf. To byla hudba taková, že já jsem si nikdy nemyslela, že bych ji mohla zpívat, že bych měla takovou kuráž. Ale zpívala.
2: A co jste tam studovala?
3: Tam jsem studovala zase tu kulturologii a byla jsem pod hlavičkou UNESCO zaměstnána těch 9 měsíců v Musée des Monuments Français. To je muzeum architektonických památek na Trocadéru. Tam to bylo nádherný. Tam byly odlitky třeba portálů gotických a na ty jsme si mohli šahat. A v té době mě paní restaurátorka z toho muzea pozvala do zrcadlové síně ve Versailles. Já byla nadšená, tak jsem si vzala to, co jsem měla nejhezčího na sobě. A to byl tweedový kabátek a sukně. A pak jsem si vzala taštičku z Rumunska, která byla moc hezká, takhle jako přes rameno. A byla z nějaký kozí vlny nebo něco. A měla akorát jednu špatnou vlastnost, a to, že když zmolkla, tak páchla. A den té vernisáže, té zrcadlové síni, tak pršelo. A teď já jsem tam přijela a teď jsem vešla do toho úžasného sálu s tou podlahou, která se leskla, ty nádherné lustry nahoře. A teď Francouzi, když sedí u těch stolů a konzumují, tak to není žádný takový bodrý volání. Oni švitoří. A každý tam švitořil. A teď já jsem taky byla usazena a já jsem nešvitořila, protože se to neuměla, a tak jsem jen tak koukala, cítila jsem se tam tak divně a tak jsem si říkala, zajdu si na čerstvý vzduch a vstala jsem a šla jsem a teď z té tašky kozí mi vypadly jedna po druhém kuličky antiperlí. Ono to v tom švitoření bylo strašně slyšet a já, která jsem chtěla být nenápadná, aby mě hlavně nikdo neviděl, tak tam bylo ťuk, ťuk, ťuk a teď se všichni začali po mně obracet. A to byl jeden z krásných trapasů. Schovala jsem se a smála jsem se. Už jsem až do konce nevyšla spod toho sloupu.
2: Francouzské faux pas.
3: Francouzské faux pas, nádherné. Francouzi jsou úžasní.
2: Jaký sled událostí vás přiměl odpoutat se od domácího prostředí, od rozjeté hudební kariéry ve Spiritual Quintetu a zakotvit ve Francii po letech?
3: Láska.
2: Kdo byl ten šťastný?
3: Ten šťastný byl Čech z českých rodičů narozený, ale už ve Francii a jmenovala se Kříž, ale protože Francouzi nemají takový ty věci nahoře, tak to byl Chris. Je pořád. Mm.
2: Bylo těžké setrvat v umělecké profesi, prorazit tam, být zpěvačkou ve Francii?
3: No, nebylo to tak těžké. Nebylo, protože jednak jsem měla štěstí na profesorku. Tu jsem náhodou objevila, když jsem četla článek v jednom časopisu, kde bylo zpívat, jako se dýchá. Tak jsem ji kontaktovala a bylo to velice šťastné období. Francouzi nejsou příliš, nebo nebyli v těch 80. letech nějak vstřícní vůči cizincům. Ale kumštíři to měli u nich dobrý. Takže já jsem to u nich měla dobrý a nějak to šlo zase samo. Jednak jsem dělala solové projekty, tam jsem mohla zpívat Dvořáka, Smetanu, Martinu. Pak jsem objevila díky paní profesorce tu úžasnou písňovou tvorbu Debussyho, Ravela, Duparca. Pak mě někdo slyšel z nějakých třeba oratorií nebo kantát Bachových, Handlových a začala jsem zpívat jako solista.
2: Ale to je docela významný žánrový posun od spirituálu ke klasice. To jste musela opravdu tvrdě zapracovat, nebo to šlo tak nějak přirozeně s pomocí možná té vaší pevné vůle a následného uvolnění?
3: Jo, pevná vůle tam byla, protože já jsem opravdu pracovala velice každý den. Já jsem měla to štěstí, že jsem mohla být doma a vychovávat dcerku. Takže to šlo všechno. A ta pevná vůle a nadšení mě dovedlo k tomu, že jsem tu techniku jakž takž zvládla. Ale gospely a spirituály a Bachovy kantáty zas nejsou duchovně od sebe tak daleko.
2: Duchovně nikoli.
3: Ne, duchovně nikoli. Takže já vlastně i skrze tuhle muziku jsem taková jako lehce věřící. Já tu spiritualitu nějak mám v sobě a je mi tím pádem vlastní. To skutečně ty dva žánry jsem absorbovala a jsou pořád ve mně.
2: A učinili z vás lehce věřícího člověka?
3: Ano.
2: Jak se vám podařilo ukočírovat bilingvní prostředí u vlastní dcery tak, aby na ní dopadalo jenom příznivě, aby ji zbytečně nezatěžovalo, aby ji nepřidávalo starosti?
3: Je pravda, že tohle byl, a teď se budu chlubit, veliký úspěch. Moje kamarádky ze smíšených manželství ve Francii často nedokázaly tady ten problém vyřešit. Dítě třeba mluvilo česky, ale špatně. A já jsem s tou mojí Aničkou opravdu nepolevila těch pohádek, těch her, co jsme spolu prováděli v češtině. A když se mi potom dala do školky, už do té předškolní třídy, tak mi říkali paní učitelky, ale ona vůbec nemluví. musíte na ní mluvit francouzsky. Nemluvila jsem francouzsky. A to dítě jednoho krásného dne začalo samo od sebe mluvit francouzsky. Všechno to měla v té hlavičce a potom si jednou řekla, tak jo, a začala mluvit naprosto bezchybně. A od té chvíle, asi 5 let jí bylo, tak vlastně bilingní. I v tom, že ta vazba na českou kulturu a českou rodinu byla velice silná, že psala babičce dopisy v češtině s úžasnýma chybama, nádherný. Třeba ve slově když dokázala udělat několik chyb. Napsala to g, d, měkký i a š. Nikdy jsme ji neopravovali. A ona na to sama přišla, protože začala číst.
2: Představuju si maminku s pevnou vůlí, jak děvče, které napíše když neopraví. To vás muselo stát taky velké úsilí, ne?
3: No, stálo, ale ono se to vyplatilo.
2: Vaše dnes 40-letá dcera hovoří stále krásnou plynou češtinou, byť žije v Kanadě. Musela jste se s takovým odloučením těžce vyrovnávat?
3: No, nejdříve ano, ale pak jsem se zavrtala do labirintu sociálních sítí a já jim děkuju. To je něco, co jsem nikdy nevěřila, že řeknu, ale já jsem s tou Aničkou vlastně v každodenním kontaktu. A zadarmo. Pořád si píšeme česky, mluvíme česky a i když teď už dělá překladatelku, je zaměstnaná kanadskou vládou, tak angličtina, francouzština, ta čeština je pořád její mateřskou řečí.
2: Paní Evo, do jaké míry vás život ve Francii dále zblížil s klasickým šansonem?
3: Klasický šanson ve Francii vás provází na každém kroku, ať chcete nebo nechcete. Takže já jsem ho absorbovala tak nějak nechtěně, ve mně zrál. A teprve se dostal na světlo boží až po návratu do Prahy. Sledovala jsem velice koncerty, tenkrát ještě jsem mohla Bekoda a Znavůra. Chodila jsem do kabaretu, kde se zpívalo tou jadrnou francouzštinou třeba těch pouličních písní. A hrozně mě to zajímalo, ale netroufla jsem si.
2: A kdy jste si troufla?
3: Troufla jsem si až v Praze.
2: Tak si to poslechneme.
3: Jo. Co s láskou mou

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Eva Kris Livková, zpěvačka, interpretka rozmanitých žánrů, scénáristka, autorka, taky pedagožka, která strávila 12 let života ve Francii. Co jste během pobytu v zemi galského kohouta postrádala z Čech?
1: To jste mi nahrála na příběh. Příběh se odehrával v Bruselu, kde jsme koncertovali s Milanem pro českou společnost. Tenkrát tam pozvali i Chantal Poulenc, protože Francouzka žije v Praze a já zase naopak. A Chantal Poulenc na otázku, co jí nejvíce chybí v Čechách, řekla zdvořilost. Pak se obrátili na mě, co mě nejvíc chybělo ve Francii a ze mě vypadlo hrubá mouka. To bylo pravda, já tam nemohla dělat knedlíky ani takový ty maminčiny koláče.
0: No ale zase jste se mohla docela dobře vyškolit ve francouzské gastronomii, což asi není marná kvalita do života.
1: Ne, to není. A já vlastně teď vařím už jenom francouzsky. Dávám pozor na suroviny, musí tam být hodně zeleniny, masička libového a moc si to pochvaluju. Je to nádherná škola, nádherná.
0: No a co vám chybí v Čechách z toho pobytu francouzského?
1: Mně už teď nechybí nic, já jsem šťastná.
0: Vracet domů jste se pozvolna začala v roce 89. Jak na vás naše země zapůsobila?
1: Já jsem se sem vracela dvakrát do roka, takže já jsem byla zvyklá. Ale tady bych chtěla předestřít, že jsem se vrátila ještě před sametovou revolucí v září 89 a učila jsem tenkrát na hudebně dramatickém oddělení konzervatoře. Takže jsem se studenty prožívala ty pohnuté dny protestů, naděje a obrody a byla to úžasná zkušenost. Já jsem měla takový ty krásný pocit, když jsem stála třeba na Pohořelci, čekala jsem na tramvaj a říkala jsem si, tady seš doma a jsem tady doma.
0: Na vás je vidět, že to učení milujete. Učila jste už ve Francii, tady na státní konzervatoři a posléze na francouzském liceu, snad čtvrtstoletí, vidíte?
1: Ano, čtvrtstoletí, já, která nejsem pedagog.
0: Taky jste tam řídila dětský sbor, instrumentální soubor. Co víte, že musí mít, umět zvládat dobrý učitel zpěvu a hudební výchovy a dějin hudby a teorie? Bože, to je tak komplexní otázka, až se teď z toho sama rdím, ale možná mi odpovíte.
1: Odpověď je vlastně jednoduchá. Musí znát to, co učí, musí být spravedlivý, mít smysl pro humor a nebát se přiznat chybu. Ty děti to obrovsky ocení. A taky díky těm dětem a těm s odpočtením puberťákům jsem se naučila, myslím, docela slušně vyslovovat francouzsky, protože jsem učila ve francouzštině a francouzské děti ponejvíce. A už když jsem viděla, jak se tak potutelně usmívají, tak jsem říkala, co jsem zase řekla. A učili mě. A pro muzikanta je každá hodina velice přínosná s dětma, protože ta musí být připravená. Tak, jako by měl být připravený nějaký koncert podle scénáře. A když není připravená, tak se vám to vymstí.
0: Mně připadá, že se u vás krásně propojily všechny ty vaše zájmy a dovednosti, sociální práce, kulturologie, vlastní umělecká činnost a že vyústily v něco, co by zdatnější marketér dokázal prezentovat jako arteterapii. Přemýšlela jste někdy o tom, že se věnujete vlastně něčemu, co je blízké arteterapii, že skutečně pomáháte léčit některá bolavá místa skrze hudbu?
1: Když to teď takhle říkáte, tak je to asi pravda, ale je to absolutně nezáměrně. To se tak nějak prolínalo tím vším, co děláme s Milanem Dvořákem. Naše publikum je většinou starší, protože já tu moderní francouzskou muziku nedělám. K tomu už nemám vztah, tam jsem se zastavila někde v 90. letech. Ale když vidíme reakce, tak jsme strašně šťastní, protože víme, že hrajeme a zpíváme o něčem, co jsme sami prožili, že už máme ten prožitek v sobě. Myslím, odpusťte mě, mladé zpěvačky a zpěváci, když někdo v 19 letech zpívá Nelituji něčeho Edith Piaf, takže nemůže úplně vědět, i když to zaspívá krásně, o čem to je. A ten šanson skutečně je věc textu a příběhu.
0: Vy v současnosti jste ze všeho nejvíc interpretka a autorka komponovaných hudebních pořadů, ve kterých vystupujete se svým už několikrát zmíněným uměleckým i životním partnerem Milanem Dvořákem, případně s dalšími spolupracovníky. Baví vás vedle interpretace i to psaní scénářů, nebo to berete jako tak trošku nutné zlo, aby zkrátka bylo na tom jevišti co předvádět?
1: Mě to hrozně baví. Mě baví vymýšlet a tvořit. A já mám ráda takovou samotu. Teď právě ve svém současném životě ji mám. Vím, že Milan někde vedle komponuje, hraje na klavír. Já si sednu, nikdo mě neruší a tvořím. Tvořím na zahradě, tam, kde mě je dobře, a potom hrozně ráda tvořím v kavárnách. Bože, jak mě ty kavárny chyběly. Já jsem za celou dobu pandemie nenapsala jediný scénář, protože já chodím do Slávie pod ten obraz Zelená můza od pana Olivy a tam se mi krásně píše, tam mám nápady. Takže teď vím, co budu psát, ale už bych možná do té Slávie mohla jít, anebo si sednu na tu zahrádku.
0: A jak to, že jste nic nenapsala, když jste tolik aktivity projevili v projektu Šansony z karantény? Tam přece musel vzniknout také nějaký scénář.
1: Jejda, no to je vlastně pravda. To je teď podstatná část našeho uměleckého života, protože když nemůžeme vystupovat, tak aspoň sociální sítě. A to jsme měli nápad, že každou neděli do té doby, než budeme moci veřejně vystupovat, zařadíme na YouTube jeden šanson. Začalo to nevinně, to bylo takový normální zpívání. U nás doma točíme na mobil, kameramánka Lidunka, naše kamarádka, odvádí skvělou práci a na ten mobil už jsme natočili, já ani nevím, 15 šansonů. Všechny se jmenují Šansony z karantény, jedeme podle abecedy. A ty příběhy, které natáčíme, jsou čím dál tím složitější, protože ten scénář skutečně tvořím. A tvořím ho dokonce několik dní, teď sbírám rekvizity. To není jednoduchý, teď jsme točili o žabičce. Sežeňte si třeba 8 žabiček. Nebo pana Bekóda, když zemře básník, to je o chrpách. Sežeňte si teď chrpy, sehnala jsem je.
0: Až se vrátíte naplno na pódia, tak s vámi ožije i odkaz Edith Piaf, které jste věnovala nemálo energie. To je takový ten prototyp slavné postavy, kolem které se vynořilo mnoho lidí, kteří údajně velmi dobře věděli, jak žila, posílali do světa zaručené zprávy, pokud možno pikantního charakteru. A vy jste se snažila o to obraz Edith Piaf očistit od různých mýtů, nepravd a lží. Které z nich vás nejvíc popuzují?
1: Popuzuje mě především knížka Editiny Údajné sestry Simone Berthaud. Ta knížka je velice populární, jmenuje se Edith Piaf, byla přeložena do mnoha jazyků a tady je lidi často mají za takovou bibli. Simone Berthaud si vymýšlela hodně. Například vůbec nebyly sestry, ani náhodou. Edith Piaf se nenarodila na chodníku, ale v nemocnici, v porodnici Tenon je o tom záznam. To si potom Edith přivlastnila, protože se jí to líbilo. Nebo matka ji sice dala na výchovu ke své matce Ajše, ale Ajša byla z berberského rodu a ze šlechtického, aristokratického rodu. Já velice pochybuju, že přidávala červené víno do kojenecké lahve Edith Piaf. A Louis Le Play, který Edith prý náhodou spatřil na ulici a angažovali do svého noblesního kabaretu, vůbec nevypadá jako Gérard Depardieu v tom slavném filmu. Byl malý, obtloustlý, bylo to pěkný číslo a o Edith mu vyprávěla maminka Edith. To byla jedna z mála věcí, kterou pro ní udělala a on si za ní došel na tu ulici záměrně. Ta sestra Simon, říkala jí Momon, ta Edith okrádala. Brala jí peníze, spolu dělali spiritistické seance, které končily vždycky tím, že se Simone Berthaud nějakým způsobem na úkor Edith obohatila. Však i taky potom ke sklonku života Edith vykázala z domu.
0: To je vám teda snužka nepěkných věcí.
1: Já ještě chci říct, že jsem hodně četla životopisy v originále. Aha. Načetla jsem toho strašně moc, proto jsem se mohla odvážit této demystifikace.
0: No, my vám to věříme, ale pojďme si trošku vyspravit mínění o těch pseudoautorech. Pojďme si poslechnout Edith Piaf.

0: Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Život Edith Piaf byl naplněn vášnivou láskou k mužům, k hudbě, k publiku. A podobně to má i můj dnešní host, paní Eva Krys-Livková. Tedy o těch mužích si hovořit netroufám.
3: Jsi tak hodná.
2: Ale co láska ve vašem životě, když už jsme se jí dotkli, je v něm šťastně přítomná?
3: Teď už ano. Já musím říct, že mé lásky i studentské byly většinou nešťastné. Já jsem byla vždycky strašně zamilovaná a pak jsem trpěla. A teď jsem strašně zamilovaná, ta láska trvá platonicky už hrozně dlouho. Ale teď už platonická není, je manželská a navzdory tomu, že je nám kolik nám je, tak je to bezbřehé štěstí, musím říct.
2: To vám moc přeju. Kdy jste Milana Dvořáka, svého uměleckého spolupracovníka, báječného klavíristu, kdy jste ho potkala poprvé?
3: Za tomu, že Tichota, Spiritual Quintet, pozval kdysi Hanu Hegerovou, když ještě měla období, nemohla vystupovat, jako hosta. A s paní Hegerovou a jejím dvorním klavíristou Milanem Dvořákem jsme jezdili na Šňůry. No a tam jsem je oba poznala. No a bylo to. Já jsem stála celou dobu jejich vystoupení, které trvalo třeba půl hodiny, v zákulisí a poslouchala jsem a byla jsem z nich úplně vedle, jak z klavíru, který dýchal s tou paní Hegerovou, jak s paní Hegerové, která to měla velice dobře naskoušené, pokaždé to bylo téměř stejné, ale mě vždycky dostala, byla to úžasná osobnost českého šansonu.
2: A po kom jste koukala víc, po ní nebo po něm?
3: Nejdřív to bylo vyrovnané a posléze, když jsem slyšela, jaký humor, takový ten suchý, který mě velice vyhovuje, má Milan Dvořák, když jsem poznala, že je moudrý, že to není jenom taková legrácka v životě a co umí a jak pokorný je v určité hudbě, tak tam to nějak začalo klíčit, ale klíčilo to pod zemí a pod zemí to zůstalo hrozně dlouho, až do doby, než jsem v roce 2000 začala přemýšlet o solových projektech a už ne ansámblových a obrátila jsem se na něj a řekla jsem, nechceš se mnou dělat francouzský šanson? A on mi řekl ano. A tam jsme spolu spolupracovali a samozřejmě to souznění, to už tam bylo od začátku, ale všechno to bylo velice nevinné. A to možná je ten osud.
2: Víte, já na něj pořád myslím, protože mi neříkejte, že není.
3: Tak v tomhle případě asi byl, protože to nebyly příčiny a následky. Tam to byl osud, že skutečně jsme mohli spolu být, že jsme nejdřív si říkali, jestli to vůbec bude takhle v pokročilém věku fungovat, jestli si na sebe zvyknem, když já jsem žila potom dlouho sama a ono to funguje. Beze slov funguje.
2: Tu první svatbu francouzskou jste měla roku 78, druhou s Milanem Dvořákem v roce 2017, když už jste byli, řekněme, hodně dospělí, ale myslím, že jste si ji vychutnali možná x-násobně víc než mnozí mladí snoubenci. Jaká to byla svatba?
3: To byla svatba s překvapením. Salmovská literární kavárna, naše mateřská kavárna, dávala takový předsilvestrovský pořad 27. prosince a jmenoval se ten pořad Pod střechami Paříže. První polovina byla taková kankán a alegrace a tak. A ve druhé polovině najednou jsme se vynořili, co by svadebčané a za námi šel pan reverend. Lidi si mysleli, že je to zase nějaká legrace a mysleli si to i naše děti, které jsme pozvali a nikdo nic netušil. No a pan reverend promluvil a lidé měli nádherné nevěřící tváře. No a byl manželský slib, za všechny přítomné se nám podepsali všichni hosté salmovské kavárny a byli jsme svoji.
2: Hovoříte o dětech, vy máte zmiňovanou dceru, Milan Dvořák, tři syny, oba máte tyto děti ze svých předchozích vztahů. Podařilo se vám vytvořit velkou rodinu? Máte ten pocit? Nebo teď už jste to spíš vy dva?
3: Kdepak. Já ty Milanovi děti a vnuky miluju. Taková skoro babička jsem. Jsou to velice cenní lidé. povedli se. A i ta širší rodina Dvořákovic, i ze strany ženy Milana Jitky, která odešla předčasně, tak tam jsou taky takový úžasní lidé. Já ji prostě miluju.
2: Vy jste tak romantická žena zasazená do tak romantických životních kulis. Jaké místo má romantika ve vašem životě?
3: Romantika rovná se příroda. Já jsem hrozně romantická v přírodě. Mě dokáže třeba uchvátit řektvička, která leze ze země. Ona má takový bříško krásný, červeno-bílý. Je to nádhera, nebo kapka rosy někde, nebo pavučina obalená rosou. Teď se rozevírají růže. Já jsem strašně romantická. Já chodím po té zahradě, nebo les. To je obrovská romantika. I to propojení jednotlivých stromů, teď tam je tak nádherná komunita, to je romantika, bože, já už se těším do lesa.
2: A co na pódiu, co zažíváte tam, jaké jsou to emoce?
3: Tam je ta návaznost s lidma. Já vlastně nesmím existovat. To je sice moje tělo a pracuje teď už zaplať pánbu nevědomky. Já už nevím, co pěvecky dělám a třeba to není úplně špatně to, co dělám, ale tam jsou ty lidi. Já se jim dívám do očí, snažím se je rozespívat, protože to jsou všechno komorní pořady a tam jsou pro mě nejdůležitější lidi a potom je tam ta obrovská návaznost na Milana, který skutečně se mnou dýchá a ví, o čem já zpívám.
2: Jak vidíte, paní Evo, budoucnost šansonu? Je to žánr, který tady bude mít své místo?
3: Bude mít své místo. Myslím, že lidé potřebují příběhy. Ta muzika dokáže ještě umocnit sílu toho slova. Samozřejmě herecké povolání je úžasné, ale když se do toho přidá muzika, vždyť si vzpomeňte na paní Hegerovou, tak tam každé slovo vám dopadá přímo do duše. Takhle já to neumím, ale někdy se mi to třeba malinko podaří. Šanson tady bude vždycky.
2: A co se týká vaší vlastní a Milanovy budoucnosti, přemýšlíte o ní, pohlížíte do ní v nějakých svých úvahách, anebo mi řeknete, že prožíváte přítomnost?
3: Prožíváme přítomnost. Do budoucnosti ne, jenom blízká budoucnost. Protože, co bychom si říkali, ta velice vzdálená budoucnost, ta možná nebude tak úplně růžová, ale je nám to teď jedno.
2: Možná proto, že jste tak intenzivně napojena svou milovanou hudbou. Co vám dává život s ní?
3: Já jsem šťastný člověk. Hudba mě od dětství obklopovala, naplňovala, mohla jsem ji sama vytvářet, dokonce mě i uživila. Tak co víc si mohu přát?
2: Říká Eva Kryslivková, která byla naším dnešním milým hostem v pořadu Stříbrný vítr. Děkuji vám za to, mějte se hezky a ať vám to pořád krásně zpívá. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Hezký podvečer. Začíná 29. setkání s naší národní muzikou s názvem U muziky s Eduardem Hrubešem. Zahájili jsme polkou Karla Jakeše Máničko moje. Zpívali Jan Ježek a Stáňa Topinková Forštová. Hrála dechová hudba Antonína Votavy. A v tom víceméně milostném rozpoložení teď ještě chvilku vydržíme. Andulko, ty jsi má milá. Lidová polka, kterou teď zaspívají Josef Nauš, Luboš Nauš a Jindřiška Novotná. Doprovází je kapela, co se rýmuje jako básnička. Malá muzika Nauše Pepíka. Uzborova, známá také jako Lidový valčík Zdeničko má, tak tento titul potom zaspívají Lubomír Jech a Pavel Jech společně s Božejáky Václava Paličky. A do třetice jedno křestní jméno, které se ovšem nejčastěji spojuje s nezrovna nejpříjemnější dívčinou. Náno, náno. Polka Karla Vacka, hudba i text, hraje krajanka Václava Hlaváčka a zpívají Jiří Škvára a Vratislav Velek. Tak, a my začínáme s těmi vybranými dívčími

Posloucháte hudbu domácích luhů a hájů, pořad u muziky s Eduardem Hrubešem. Teď se, přímo tradičně, vypravujeme na Moravu. Antonín Gajdoš a textař Miroslav Irša napsali valčík Ta skalická brána. Zpívá a hraje Moravinka. Pak přijde na řadu temperamentní polka Blahoslava Smišovského Ty falešná frajárko. Jak ho má na repertoáru mistříňanka? Takový povzdech zklamaného šoheje. Mistříňanka zpívá a hraje. A následuje Vyznání, píseň autorů Jiřího Vrány a Josefa Dovka. Zpívají Martina Ondroušková, dříve Horká, a Marta Horká, hraje Stříbrňanka, řídí Vojtěch Horký. To je nějakých horkých. A náš dnešní hudební čtyřlístek uzavře polka U našeho mlýna. Jméno autora se nezachovalo, ale byla by škoda si ji nezahrát. Zpívají Jiří Helán a dívčí sbor Moravanky, hraje Moravanka Jana Slaváka.

A to už se zase vracíme do Čech. Jedna z nejznámějších melodií, jinak úplně neznámého autora, U potůčku v malé zahrádce. Keramička se zpěváky Helenou Hýnovou a Drahomírou Vránkovou. A po ní vltavský valčík Járy Barka na text Václava Kořínka. Přednesou Svatava Černá, Alena Mravcová a Josef Zíma. Hraje Vltavanka řízená Václavem Šimkem.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: A teď, vážení, protože jsme společně zdárně dospěli až do finále, je na čase dopřát si reprezentační směs vybraných melodií a textů, pokud byste si závěrem, a já doufám, že ano, rádi zaspívali s námi. Stačí, když vám teď jenom napovím pár titulů, ano, připravte se. Snubní prstínek, Děvčátko z kolonie, Malá písnička, Co je to za děvčátko, Tvé vlasy kvetou, maminko, Až se jednou potkáme, Bílé konvalinky, Až se budeš vdávat, Pod jednou střechou, Svobodná, ale ne, Za rok, za dvě léta a Zbraslavská polka na závěr. Pokud přijmete naše pozvání, bude s vámi zpívat sbor z Otrokovic a hrát šestka Slávy Kunsta. Na naše příští setkání se těší Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto příblastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: V pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinilu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: by skoro až idylicky. Upravené domy, obchod, budova obecního úřadu, zvonička s barokními prvky. Jakoby se tu zastavil čas. Ale je to jen zdání. Tahle obec, ležící zhruba 16 kilometrů od Mělníka, ukrývá v sobě mnoho příběhů. Příběhů šťastných s dobrým koncem, také ale příběhů tragických s nádechem smrti. Událost, o které vám chci dnes vyprávět, se odehrála v noci ze 7. na 8. května 45. roku. V noci plné neskutečné hrůzy. Přichází ke mně nyní urostlý starší muž. Jmenuje se Lubomír Houska. Dnes poslední člověk, který byl přímým svědkem vypálení této obce. Tehdy mu bylo 11 let.
1: Stojíme na návsi v Konětope, kde tedy vlastně bylo postiženo nejvíc domů. Za námi shořel Národní výbor, kde byl taky byt Němce Studenýho. Proti nám Čurdův statek, za ním Houštěcková hospoda a dál potom dům pana Hrůzy. Tady na tomto místě stál statek Zemanů, který taky vyhořel, a za námi, za těma lípama, úplně lehlo popelem stavení Studených, odkud 8. ráno dobejvali lidi, protože byli ve sklepě, a ten dům, protože byl dřevěný, shořel celý úplně. V celé vesnici shořelo 45 domů a všechny stodoly. Panská stodola, Čurdová stodola a tady za těma lípama je statek Pochobratských a vedle nich dům pana Šlapáka. Ty vyhořely taky a ta stodola za ním, ta shořela samozřejmě taky.
0: Inženýr Lubomír Houska žil tehdy u svých prarodičů. Předtím bydlel v Čelákovicích. Do Konětop ho přivezli rodiče. Mimo jiné proto, aby se vyhnul případnému bombardování, které Čelákovicím tehdy hrozilo. V Konětopech, v klidné obci chalupářů a zelinářů, bylo v té době 115 popisných čísel. Tam začal malý Lubomír chodit do místní jednotřídky. To bylo v roce 1942. Netušil, že tu záhy prožije okamžiky skoro až neskutečné hrůzy. Okamžiky, které ovlivní celý jeho další život. Ohnivé noci ze 7. na 8. května 45. roku však předcházela řada dalších událostí. V knize pedagoga a historika docenta Jaroslava Jaroše Konětopy ve světle a stínu doby se můžeme také dozvědět, že na počátku všeho byl okamžik, kdy přes Konětopy táhlo vojsko ustupující německé armády.
2: Počáteční úlohu v osudových hodinách obce sehrál velký vojenský autobus, který projížděl 7. května 1945 asi kolem 7:30 s německými vojáky Konětopy a bez zastavení pokračoval v cestě směrem na Čečelice. Měl na střeše upevněny dva kulomety a byl mu svěřen úkol převést z Roudnice do Milovic kolonu asi 700 vojáků a při zpátečním pochodu zajišťovat jí jako přední voj. Krátce předtím, než se autobus vracel kolem 16:30 hodiny odpoledne po silnici do Mělníka a Byšic, vrátila se z průzkumu lesa na dlouhém běhu revoluční jednotka z Odolena Vody. V době květnového povstání patřila do svazku Řepínské partizánské brigády Národní mstitel. Obsadila střed obce u obecní váhy na křižovatce silnic směřujících na Dřísy a Sudovo Hlavno a očekávala telefonicky z Byšic hlášený autobus.
0: Autor zmíněné knihy, docent Jaroslav Jaroš, patří stejně jako inženýr Lubomír Houska k nemnoha pamětníkům tehdejší doby. O činnosti Řepínské partizánské brigády mi pan Jaroš vyprávěl.
3: Oni dělali z Řepína tady výpady do těchto končin. Tam ničili tratě směrem tady na Starou Boleslav, směrem na Mělník a snažili se prostě ty koleje rozbít, aby nebyl přísun materiálu nebo odjezd těch Němců z fronty nebo naopak, aby nemohli nějakým způsobem dál škodit.
0: Onen autobus s německými vojáky viděl Jaroslav Jaroš doslova na vlastní oči.
3: Já jsem ležel jako kluk, protože bydlím v Konětopské ulici tady v Čečelicích, to je 2 kilometry. Tak jsem se dívali jsme klukama, jak jeli a měli na střeše 2 kilometry a přijeli sem a oni dostali zprávu, ti partizáni.

0: ani, že se blíží, to byl telefonický nějaký vzkaz a tady v Konětopech na návsi vlastně došlo k tomu, že do něho střelili s tou pancerovou pěstí.
1: Němci ztratili 4 muže. Pan Jaroš pokračuje.
0: Odveta spočívala v tom, že samozřejmě Němci se stáhli, ale v noci přijela posila přes Čečelice, protože to bylo kolem našich, tak jsme viděli, jak jela velká posila. Zastavili v obci starostu tehda pana Pokorného a samozřejmě dopadlo to tak, že Němci začali vypalovat tu vesnici.
1: Jaroslav Jaroš v knize Konětopy ve světle a stínu doby uvedl.
2: Němci vzali několik rukojmí z domů na konci obce a zabránili hasičům ze sousedních Dříz hasit požár. V noci po odjezdu partizánské jednotky obešli obec okrajem lesa a vyčkali na příchod celé kolony z Roudnice v selských lesích u Čečelic. Mezitím Němci vyslali ještě spojku do Milovic a k útvaru pochodujícímu za nimi. V noci ze 7. na 8. května 1945, asi o 1:30, vnikl do obce první trestný oddíl. Na cestu mu svítil zapálený stoh slámy na okraji obce, kterou většina obyvatelstva předem opustila.
1: Tehdy 11letý Lubomír Houska mezi těmi, kteří z Konětop uprchli do okolních lesů, nebyl. Zásluhou toho je dnes jediným očitým svědkem, který viděl, co se v obci přímo odehrávalo. Ve své vzpomínce zveřejněné v knize Konětopy ve světle a stínu doby napsal:
2: V noci nás budí sousedi, do Konětop přichází posila Němců. Babička odmítá odejít z vesnice, dědovi je už 75 roků. Usínám. Znovu mě budí, ale tentokrát německý voják. 3 vojáci stojí v kuchyni, v ruce mají zbraně. Dotazují se babičky, kde jsou partizáni. Nahlížejí do sklepa, kam babička uschovala jídlo a peřiny. Když odejdou, hoří už několik domů.
1: Inženýr Lubomír Houska po letech vzpomíná.
3: Když jsem se probudil, to už hořely 3 baráky vedle nás, bylo světlo jako ve dne a ten dům před námi douděrou zapalovali tím, že tam hodili, zvrhli stůl a hodili tam fosforovou bombu. Když odešli, tak my jsme to šli s babičkou hasit a lili jsme na to vodu a ono to naopak strašně prskalo.
1: Ve své vzpomínce Lubomír Houska ještě napsal.
2: Dědu odvedli. S babičkou se pokoušíme utéci. Strojíme se a babička mi obléká zimník. Do kapsy si dávám staroboleslavskou panu Marii, obrázek od mé maminky. Míjíme domy Zadražilů, Jindrů, Holečkův, Kotrčův, Hradeckých a Langmajerův. A v místě na rozcestí, kde bubnoval strážník pan Hrůza, jsme zastaveni německou hlídkou. Na poli za Somolovými, směrem k vile ředitele Komedy a domu Toničky Langmajerové, je přikrčeno asi 30 vojáků v maskovaných celtách. Vrací nás.
1: Ohnivá apokalypsa vrcholí. Zatímco 11letý Lubomír Houska prožije ještě s hrůzou v očích další chvíle přímo uprostřed hořících Konětop, obyvatele, kterým se podařilo uprchnout, vyděšeně hledí z polí a lesů na tu mohutnou zář.
2: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
1: Bohužel, není to poprvé, kdy v době nacistické okupace prožívají tragické okamžiky. Jaroslav Jaroš o tom ve své knize uvedl.
2: Koncem března 1944 se po Konětopech roznesla zpráva, že do obce chodí ruský zajatec, že navštěvuje některé rodiny, které ho podporují a pravidelně se s ním scházejí. Všem bylo známo, že za takovou činnost jsou Němci nesmlouvaví a trestají ji smrtí.
1: Uprchlý zajatec vystupoval pod jménem Ivan Lovkojenko. V některých pramenech se však hovoří, že se jmenoval Toviněnko. Jak pamětníci po válce vzpomínali, scháněl nejenom jídlo, ale také oděvy a zbraně, údajně pro své další spolubojovníky. Později ale, když mu někdo nechtěl být dostatečně po vůli, vyhrožoval. Prý třeba i udáním. Tehdy se několik konětopských občanů a také občanů z nedalekého Slivna dohodlo, že nebezpečného, údajně uprchlého ruského zajatce fyzicky odstraní. 3 muži potom Ivana vylákali na jedno konkrétní místo v lese. Jeden z trojice pak v nestřeženém okamžiku vystřelil. Ivan se skásal k zemi. V domnění, že je mrtvý, odešli pak všichni tři muži pryč, s tím, že přinesou nářadí, aby mrtvého pochovali. Jenomže mezi tím Ivan Lovkojenko přišel k sobě. Citujme opět z knihy Konětopy ve světle a stínu doby.
2: Poraněný Lovkojenko se dostal do Košátek, kde vyhledal první pomoc u Jana Říhy, na kterého křičel, že ho chtěl Korol, to bylo jméno jednoho ze vzpomínané trojice mužů, zabít. A žádal Říhu, aby zavolal lékaře a gestapo. Ten se Rusa bál, proto ho odvedl do vesnice a nedaleko železniční stanice Košátky ho nechal ležet v příkopě. A telefonem volal policii do Kropáčovy Vrutice. Ivan se bál nové zrady, vykřikoval tak silně, že přivolal Němce z nedaleké hospody a ti se ho již ujali. V zápětí přijelo gestapo z Mladé Boleslavy a Ivan začal vypovídat, kdo mu něco dal a s kým přišel do styku.
1: Dne 13. června 1944 přijíždějí do Konětop po zuby ozbrojení vojáci, také příslušníci gestapa. Místní kronikář František Jindra psal:
2: velitel gestapa dal příkaz starostovi obce Josefu Slezákovi, aby se připravili k nástupu všichni muži a ženy od 15 do 65 let. Z obecního úřadu byly přineseny dva stoly pod lípy před statek Antonína Čordy číslo popisné 16. Podle kmenových listů takzvané policejní přihlášky od rybníka ke vratům statku nastupovali muži do 4 řad. Z druhé strany mezi hruškami proti hostinci u Houšteckých nastupovali ženy. Po nástupu je kontrolován stav přítomných. Slečna Kaňková z Dříz, která zde v obci byla zaměstnána na obecním úřadě, za přítomnosti starosty Josefa Slezáka a přihlížejících členů gestapa vyvolávala podle seznamu zdejší občany. Když byl stav zkontrolován, došlo k předvedení ruského zajatce Ivana Lovkojenka.
1: Podle kronikářova svědectví Ivan Lovkojenko procházel nejprve mezi shromážděnými ženami. Potom chodil mezi muži. Každému se prý bedlivě díval do tváře. Lidé museli být polomrtví hrůzou. Věděli, že toho, koho údajný ruský zajatec označí, čeká s velkou pravděpodobností smrt. Lovkojenko postupně označil 14 mužů a 3 ženy. Všechny pak odvezlo gestapo. O 6 neděl později byla dodatečně zatčena ještě jedna žena. A pár týdnů na to teprve 19-letý Václav Hrůza. Tím však nacistické běsnění zdaleka neskončilo. Uběhlo několik dalších týdnů a gestapo, bylo to 25. října 1944, přišlo do Konětop znovu. Opět s Lovkojenkem. Jaroslav Jaroš uvedl:
2: tentokrát se nekonal nástup občanů, ale Ivan chodil s gestapem po obci a ukazoval, kde všude byl, s kým mluvil. A tak byli zatčení další obyvatelé.
1: Gestapa si tentokrát zatkli 9 mužů a 4 ženy, včetně starosty Josefa Slezáka. Naskýtá se důležitá otázka, co byl údajný Ivan Lovkojenko vlastně zač. Byl to nasazený provokatér, příslušník takzvané Vlasovovy osvobozenecké armády, která, jak je známo, byla sestavena především za zajatců Rudé armády a byla připravena bojovat po boku německých nacistů proti svým někdejším druhům ve zbrani? Jak je ale rovněž známo, těsně před koncem války, takzvaní Vlasovci, sehráli pozitivní roli v pražském povstání. Nicméně, jak se mi podařilo zjistit, podobných provokatérů, domnělých uprchlých zajatců, bylo v tehdy v protektorátu Čechy a Morava více. Například v Kozlově, nedaleko České Třebové. Rovněž i v tomto případě údajný zajatec sehrál podobnou roli jako tajemný Ivan v Konětopech. A nebo se snad Ivan chtěl pomstit za to, že ho konětopští občané chtěli zabít? V každém případě stopa údajného Ivana Lovkojenka končí na konci války Mladé Boleslavy. Podle neověřených zpráv byl nacisty popraven. Tajemství, které tohoto muže provází, tedy zůstává. V každém případě Lovkojenko nacistům významně pomohl. Výsledkem byl soud nad zatčenými konětopskými občany. Ten se odehrál 8. listopadu 1944. padlo 5 rozsudků smrti. Sekera čekala Antonína Holečka a jeho 19letého syna Jaroslava. Dále Oldřicha Svobodu a jeho manželku Marii. A pak ještě již vzpomínaného 19letého Václava Hrůzu. Jejich čas přišel 20. prosince 1944. V dopisu na rozloučenou Václav Hrůza napsal:
2: Prosím, uchovejte na mě nejvřelejší vzpomínku. Musím odejít před začátkem svého života. Smrt není těžká, těžší je umírání. Umíráme 5 krajanů pohromadě. Všichni jsme se spojili v jediný celek a vzpomínáme na vás všechny, moji drazí. A jeden druhému dodáváme síly pohledem i slovem. Doufal jsem do poslední chvíle, a to je 8:30 dopoledne 20. 12. 1944, ve shledání s vámi. Ale přišel osud a rozdělil nás na věky. Tatínku a maminko a Zdeničko, vzpomínejte na mě. Přeji vám do dalšího života mnoho štěstí. Odcházím vyrovnán se životem. Ruku v ruce umíráme s Jarkou. Poslední vroucí s Bohem.
1: Konětopští stihl ještě těsně před popravou napsat jeden utajený vzkaz. Byl objeven až po osvobození. A sice na lavici, která byla součástí vybavení celé smrti. Na spodní straně lavice napsali, podle rukopisu šlo zřejmě o zmíněného Václava Hrůzu, slova, z nich i po letech doslova mrazí.
2: Popravení dne 20.12.1944 za podání kousku chleba zajatci ruskému. Veselé svátky vánoční 1944 přejeme ve spolek našim známým a celému národu českému. Svoboda Oldřich, Holeček Antonín, Holeček Jaroslav, Hrůza Václav z Konětop, okres Brandýs nad Labem, a Josef Křáb, hlavno Sudovo. S Bohem, Čechy a rodiny.
1: Ostatní zatčení putovali do káznic a koncentračních táborů. V nich měli ještě zahynout Jaroslav Zlatohlávek, Oldřich Svoboda a starosta Konětop Josef Slezák. Od chvíle, kdy byli zadrženi konětopští občané odsouzeni, uběhl sotva půl rok a těžce zkoušenou vesnici čekala nová katastrofa. Ohnivá apokalypsa. Opět se vrátíme k tehdy 11letému Lubomíru Houskovi. Opustili jsme ho ve chvíli, kdy nacisté zatkli jeho 75letého dědečka a on se pokusil společně s babičkou uprchnout z hořící vesnice. Byli však německými vojáky zadrženi a vráceni do vesnice. Knize Konětopy ve světle a stínu doby Lubomír Houska vzpomínal.
2: Po vesnici pobíhají volně zvířata, vidím prasata, slepice, husy. Nad Pochobradskou stodolou vzplane za letu pár holubů. Začíná hořet garáž u Jindrů, je vystavena žáru od stodoly. Nosím panu Kábelovi vodu od zadražilů a ten ji stříká na štít garáže. Při další cestě jsem zastaven hlídkou Němců. Asi 10 vojáků jde ulicí v přilbách se samopaly pancéřovou pěstí, přes sebe mají maskovací celty. Pan Kábele vysvětluje německy, že v obci nejsou předsunuté hlídky postupujících Rusů. A tak Němci odjíždějí. Chodím po vesnici. Hoří Holečkův dům spolužačky Laděny. Slezákův dům už je vyhořelý, stojí jen zdi. Dům Václava Holečka proti panu Stránskému se pokoušejí hasit. U obecní váhy, u sloupu elektrického vedení domu pana Horiny, leží zastřelený František Svoboda. Přes ruku má kabát.
1: U Františka Svobody našli němečtí vojáci náboj z obyčejné flobertky. Okamžitě pak Františka Svobodu postavili směrem ke zdi proti staré kovárně a ránu do týla ukončili jeho život. To však nebyl jediný mrtvý, na kterého se 11letý chlapec musel dívat. Opět dejme slovo Lubomíru Houskovi.
3: Den předtím večer, když byla ta přestřelka, tak tady zastřelili Ladislava Čermáka z Přívor, kterýho jsem viděl taky mrtvýho tam u Holečkova domu na Hasičským, jak se ty nosítka, tak tam byl. Toho zastřelili tady u Čurdova statku při ty přestřelce. A jeden ještě byl postřelený tady, pan Franz, ten měl průstřel plic.
1: Pokračujeme v citaci vzpomínek Lubomíra Housky. Zveřejnil je v knize Jaroslava Jaroše o historii Konětop.
2: Vyhořel Zemanův statek u Zvoničky. Ze schořelého domu studených dobývají ze sklepa hejcukem na brambory rodinu s malým dítětem. Dřevěný dům lehl popelem. Schořela panská stodola, hoří dům horáčků za školou, schořel dům Polívkův, dům mého spolužáka Zalabáka, Čurdova stodola. Je vypálen dům kováře Svobody, uprostřed vesnice šlehají plameny z domu Špitálských a Pochobratských. Dědeček stále není doma. Babičku odvezli do Sudova Hlavna, kde starým lidem poskytují pomoc. Chodím po vesnici a prosím, aby mi někdo podojil naši stračenu. Bučí, asi to bolí nebo má hlad. Mléko pak dávám do všech hrnců, co jich je v domě, a ukládám je do sklepa. Potkávám lidi, kteří se vracejí. Několik jich tvrdí, že když hořela vesnice, bylo v okolí takové světlo, že i na vrchu Cecemín lezli přikrčeni v příkopu nebo za křovím, aby je nebylo vidět. Chybí náš soused pan Kotrč, kterého později našli v lese.
1: O ostudu vzpomínaného pana Kotrče mi inženýr Lubomír Houska pověděl.
3: Když to viděl, jak to hoří, tak pak skončil tím, že si vzal život. Toho našli pak asi týden po válce v lese.
1: Bilance ohnivé noci ze 7. na 8. května 1945 Jaroslav Jaroš v citované knize uvedl.
2: Ohněm bylo do základu zničeno 40 domů i s hospodářskými budovami. Z 52 usedlostí byl buď zničen úplně obytný dům, nebo stodola. V 16 domech schořelo celé vnitřní zařízení a jen 8 z celkového počtu 119 domů zůstalo nedotčeno požárem.
1: Ještě ale není konec. Nacisté pochytili více než 20 rukojmích a vezou je jako živý štít směrem na Milovice. Němečtí vojáci mají panický strach ze Sovětů a chtějí se stůj co stůj dostat do zajetí západních spojenců. Rukojmy budou propuštěni až 9. května. Ještě jednou zalistujme v písemných vzpomínkách inženýra Lubomíra Housky. Tak, jak tyto události vnímal teprve 11letý chlapec.
2: Je 8. května. Jsem doma sám. Ohně jsou uhašeny. U vinčů doutá na dvoře halda uhlí. Kde je děda, nevím. Babička je stále v Hlavně. Světlo nesvítí, rádio nehraje. Bojím se.
1: Rodina se ale přece jen šťastně shledala. Prožitky tehdy 11letého chlapce byly ale natolik otřesné, že se v něm hluboce zapsaly. Ostatně Lubomír Houska se mi mimo jiné svěřil.
3: Já jsem o tom nikdy pak už nemluvil, až v 95. roce, kdy mě požádali, abych napsal jako vzpomínky.
1: Při vší té hruze měli konětopští občané vlastně i štěstí. Ve stejné době, přesně o den dříve, vypálili nacisté například obec Leskovice u Plzeňova. Stihli tu postřelit a upálit více než 30 mužů a žen. Nejmladší obětí byl teprve 13letý chlapec. V Konětopech se hromadné zabíjení nekonalo. Lubomír Houska má proto zcela logické vysvětlení.
3: No, já se domnívám, že vzhledem k tomu, že to bylo už 8. a 9. byl konec války, že to prostě nestihli.
1: Inženýra Lubomíra Housku doplňuje autor knihy Konětopy ve světle a stínu doby, docent Jaroslav Jaroš.
0: 8. byla podepsána kapitulace a možná, kdyby to bylo o měsíc dřív, takže to dopadlo hůř, protože to, kdo tady dělal tu neplechu, jako to vypalování, to byla taková trestní výprava vojáků z Kostelce nad Labem, jak jsem se dověděl. Aha. Čili ty, co jeli, samozřejmě ty měli snahu přejet, kdežto ta posádka kostelecká snad, jak jsem se dověděl, pak vlastně tady dělala takovýto trestné komando.

průběhu německé okupace zahynulo na 60 obyvatel Konětop. Přitom v této obci žilo před válkou pouhých 800 lidí. Možná stačilo málo a mezi mrtvými mohl být i 11-letý Lubomír Houska. Zázrakem přežil. Obraz ohnivé apokalypsy, které byl tehdy očitým svědkem, v něm ale stále zůstává a zůstane v něm až do jeho posledních dnů.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Nevěsta provodníka. Právě tak se jmenuje dnešní rozhlasová pohádka. A ta nevěsta, tak ta se jmenuje pro změnu Majdalenka. Pěkný poslech.

0: zpěvu předhánějí. A večer mu zase na usnutí žáby koncertují. Jen poslouchejte. Právě tak to tu vypadalo před rokem. Vlastně, co to povídám, kde pak? To tady žáby vůbec slyšet nebylo. Hrála tu kapela a Krištof? Krištof byl z toho rámusu úplně vedle.
1: Já uháním ze světa, abych už byl doma. Abych zase slyšel, jak žáby uspávají náš rybník. Jak v tichu šplouchají vlnky, jak rybky čeří vodu a zatím...
0: Au! A zatím mi nějaký hejhula šlápne na nohu a ani o tom neví.
1: Je, odpusť, panenko hezká, já opravdu nerad.
0: No, jaká pak já jsem pro tebe panenka?
1: Ale jsi? A abys věděla, já nejsem žádný hejhula, ale slušný a zdárný syn, kterého otec poslal na zkušenou a který se právě dnes vrací domů.
0: Protože tak hezky, jako je tady, není nikde na světě.
1: To je pravda. No jen ten randál, kdyby tu nebyl. Prosím tě, koho to napadlo vyhrávat tam, kde vždycky koncertovali jen žáby?
0: Dneska je přece Jakuba, to musí nějak oslavit. Copak, ty jsi ve světě netancoval?
1: Ale ano.
0: Ano? A kolika děvčatům si popletl hlavu?
1: Žádné. Nebaví mě to. Mám radši les, rybník. Jen se podívej, třpití se jak stříbrný.
0: Taky jsem ráda večer zajdu.
1: Tak. A jistě ne sama. Možná i hubičky rozdává.
0: Hele, tyhle řeči si nech pro jinou. A vůbec, co tu ještě okouníš? Běž si domů, ať už tě tu nevidím.
1: Tak já jdu. Ale budu se přitom dívat pořád na tebe.
0: Pozor, je za tebou voda.
1: Panenko, co patá?
0: Stůj! Juj. A je tam. Dobře mu tak, alespoň se pořádně vymáchá. Ale kde je? No tak vylez. On se snad topí. Ti kluci dneska už ani plavat neumí. Kde jsi? Ozvi se. Slyšíš?
1: Slyším. A jsem tady.
0: No tohle. Vždyť jsi úplně suchý. Ty ses netopil.
1: Bodeď bych se topil, Majdalenko. Já jsem přece...
0: Krištof. A já tě nepoznala.
1: To já tebe poznal hned, Majdalenko. Takový pěkný cop nemá žádná druhá.
0: Když ty vypadáš úplně jinak než dřív, Krištofe.
1: A jak?
0: No, tak. To se povedlo. Já chtěla zachránit vodníka před utopením.
1: Pamatuješ, Majdalenko, jak jsem tě vytáhl z vody, když jsi byla ještě úplně malá? A jak jsme tady u rybníka potom spolu sedávali?
0: Však se mi proto posmívali. Říkali mi Majdalenka Hastrmanka. Ale já jsem tu s tebou bývala ráda. Víš, že mi to společné posezení moc chybělo?
1: Mně taky. Majdalenko, ani na chvilku jsem na něj ve světě nezapomněl.

0: Vidíš, trcvak cink. A je to tady? Emilko, no to je vynález. Na počítači spočítáš všecko. Až se Krištof vrátí a ožení, bude celé naše vodnické hospodářství obstarávat počítač. Nahánění ryb, čerpání vody a ještě plno jiných věcí. No, co tomu říkáš, Emilie?
1: Že si na čeření vody a svolávání ryb radši ponechám vodnickou píšťalu.
0: Ale prosím tě, ano, ty vůbec nejdeš s dobou. No, jsi staromodní, ano, staromodní.
1: Jo, a to by zase chybí rozum, víš, zdravej selský rozum.
0: Je, no tohle,

0: Co se budu přijít s ženskou? Raději se podívám, co nám říká počítač o nevěstě. Však vybrat nevěstu provodníka, to už je nějaký úkol. Zvlášť, když tím vodníkem je můj syn. Tak, tady to máme. Největší počet bodů a tím i první místo získává Flora z Rožnberka, no jo. Rožnberg, to má zvuk. To už je nějaký rybník, širší než další. A svatba to bude slavná. Samé nobl příbuzenstvo. Jen, aby se Krištof co nejdříve vrátil.
1: A co, když se Krištof vrátí už s nevěstou?
0: No tak to by byla rána. No s tím počítač vůbec nepočítá. Poslechni, Emilie, ty něco víš? Nebo tušíš?
1: Nic nevím, nic netuším. Ale Krištofa je mě líto už teď. A nemůžu to tvoje vyjednávání s počítačem poslouchat. Konečně, co se ptáš mě? Když máš na všecko počítač, tr, cink, cvak. A ti spočítá i tohle?
0: Taky, že spočítá, tr, cvak, cink. Ale ty se přepočítáš, jestli mi budeš do té Krištofovy svatby mluvit.

0: mezi prsty blány.
1: Tatínku! Emilko!
2: Hastrmane, Krištof je tady. Krištofku, to je dobře, že jsi zase doma, mezi svými.
3: Vítám tě, synku.
1: Tato.
3: Koukám, že už nejsi zelenáč, ale pořádný kus Hastrmana. No tak povídej, povídej, jak je ve světě?
2: Posaď
3: no.
2: se, chlapče, nejdřív se posaď, přinesu ti něco k jídlu. Ty jsi hubený jako rákos.
1: Emilko. Jako ty neumí vařit nikdo na celém světě.
3: No, tak už vyprávěj. Líbilo se ti tam?
1: No, moře je moc pěkný, táto. Konce ho nedohlídneš. A ta hloubka, než dojdeš na dno, to trvá někdy i 3 dny?
3: Jo.
1: A z moře jde docela strach. To když začne bouřit, víš, a hučet. Ale jinak je tam veselo a rušno až. A představ si, všechny mořské proudy řídí počítač.
3: Ne.
1: I cest, no jistě, i cesty, kudy táhnou ryby.
3: No to víš, to je pokrok, no, to je svět. Těch barev a světel, viď?
1: No, ale mořské panny už nenosí ty barevné závoje, jak si mi vyprávěl.
3: Ne?
1: Ne.
3: A co nosí?
1: Nic.
3: Jako vůbec?
1: Vůbec nic. Plavou ti jen tak.
3: No prosím.
2: No, na to vás užije. Na ryby se směl dívat.
1: Vždyť jsem se díval, tetičko. Je jich tam plno. A sepí a medus, všechno. I velrybu jsem viděl. A delfíny, ale s těma je legrace.
2: Yes, hochu.
1: Je, no ta vůně. To je dobrota, tetičko.
2: Chutná ti.
1: A jak? Kde pak? Tady je ten nejlepší kout z celého světa. A to vám povídám, že se odtud ani nehnu.
2: Krištof.
3: No, jen neříkej. Jsi mladý, statný. No, za chvíli se třeba vydáš za nevěstou na větší vodu.
1: Ale tatínku, kde pak větší voda?
3: Ale no proč ne? Co tady? Tady je to pro tebe takové malé.
1: Mně to stačí. Já jsem tu spokojený.
3: Ale musíš myslet výš, chlapče. Takový Rosenberg, ha? To by bylo něco pro tebe. Tam by se ti moderně hospodařilo.
1: To budu i tady, táto. Čeření vody, nahánění ryb, zavírání leknínu i žabí kuňkání. Všechno bude řídit počítač.
2: Počítač. Crcvak cink.
3: Samozřejmě počítač. Přece Krištof nezůstane pozadu za světovým pokrokem, Emilie.
1: To byla dobrota. No, za rok to tady ani nepoznáte. A z tohohle rybníka bude hospodářství jedna báseň.
2: No.
3: Z tohohle rybníka. No. Prosím tě, takhle z Rosenberka, no to by mělo zvuk, co? O tom by se za chvíli psalo i v novinách.
1: Jo, jenže Rosenberg mi nepatří, táto.
3: Ne? Ale bude. Krištofe, bude.
1: Co?
3: Počítač to spočítal.
1: Co spočítal?
3: Počítač ti vybral Krištofe nevěstu. Samozřejmě podle důležitých ryze hastrmanských hledisek. Věno, velké hospodářství, společenské postavení a nemyslí si, ani na krásu se nezapomnělo.
1: Já se nestačím divit. Teď už jen zbývá, aby si mi řekl, že je to ta hrozná holka z Rosenberka.
3: No ano, je to Flora. Ale není, jak říkáš, hrozná. Je bohatá a krásná. Zelené vlasy sahají až na zem.
1: Ale táto...
3: A celý Rosenberg dostane věnem.
1: Prosím tě, to snad nemyslíš vážně.
3: Krištofe, co pak ty nechceš vodničit? Na takovém parádním rybníku, bytle v paláci? Mít všechno, na co si vzpomeneš? A Flora je přece hezká.
1: A rozmazlená a nafoukaná. To ti řekne v rosenbergském rybníku každý. Nedělá nic jiného, než si před zrcadlem prolíží vlasy. Jestli se jí nějaký náhodou neulomil, nebo dokonce nevypadl.
3: Ale to jsou pomluvy. To ze samé závisti o ní povídají. Každý vodnický synek by po její ruce skočil. No prosím, jenom ty děláš drahoty.
1: Ale já Floru nechci. Nechci ani za nic.
3: Tak.
1: Prostě si ji nevezmu.
3: To jsem se tedy dočkal vděku. To mám za všechno. Pamatuj si, že otci odmlouvat nebudeš. Já tě naučím. Holobrátku, kde mám kouzelnou píšťalku? No, Emilie, Vodnickou pišťalku mi podej.
2: To bych ráda věděla na co.
3: No, abych potrestal nezdárného syna.
1: Třeba si mě potrestej, stejně si Floru nevezmu.

0: lepší uvidím. S láskou je všechno nejhezčí, s láskou i náš malý rybník, s láskou bude ze všech největší. Až se ožením.
1: Blázne, bláznivá, v rozumu nemáš ani zamák, Krištofe. Vždyť se v tomhle zapadákově zahrabeš.
2: Zapadákově.
3: Pro mě to zapadákov není.
1: Co pak nechápeš, že tady nemáš ty možnosti? No, Krištof z Rožnberka, no to přece zní.
3: Jenže já budu vodničit tady, na zpěvánku. A vezmu si, koho budu chtít.
1: Tak to zas ne.
2: Tak vy nepřestanete?
1: Dost. Emilie, dost, no rve to uši. No vidíš, tohle to mi dělá vždycky, když se rozčílí.
3: Tetičku, prosím tě.
2: A nebudete se už hádat?
3: Ne.
1: Ne.
2: Tak já tu vodnickou píšťalu uklidím. Ale běda, jestli zase začnete.
1: Krištofe, hádat se spolu opravdu nebudeme, ale jako otec a mistr vodník na rybníku zpěvánku ti oznamuju, že jsem ti podle vodnického řádu vybral za nevěstu Flóru z Rožnberka. S tou se na můj rozkaz zasnoubíš a to mě sice oženíš. Flóru jsme už pozvali k nám a ona pozvání přijala.
3: Tatínku, prosím tě.
1: Nepros. Jednou mi poděkuješ, synu.
3: Majdelenko moje.
4: To je večer, viď? Taková krása. Pojď, proběhneme se po hrázi.
3: Počkej, Majdelenko. Já jsem tak rád, že jsme zase spolu. Tolik jsem se na tebe těšil, každou minutu na tebe myslím.
4: Vždyť já na tebe taky. Podívej, jak se hladina leskne a třpití. Pojď, projdeme se na lodičce.
3: Majdelenko, ty jsi mi na celém světě ta nejmilejší. Já tě mám rád. Nechoď nikam a dívej se mi do očí a pověs mi, nevadí ti, že jsem Hastrman?
4: Ale dí, jsi přece můj Krištof.
3: Opravdu tvůj?
4: Můj a jenom můj.
3: A ty zase moje, ano?
4: Ano.
3: Majdalenko, milá, pojď. Slíbíme si, že se vezmeme, i kdyby nám celý svět bránil. Slibuješ?
4: To víš, že slibuju.
3: I kdyby se dělo nevím co, ano?
4: Krištofe, ty mi něco tajíš. Co by se mělo dít? Kdo by nám měl bránit? Proč se pořád vyptáváš?
3: Ach, Majdalenko.
4: Krištofe, s pravdou ven. Jestli mě máš opravdu rád, tak mi všechno řekni.
3: Mám tě rád nade všechno na světě, vždyť to víš. Ale táta mi vybral nevěstu vodnickou. Podle vodnického řádu, Flóru z Rožumberského rybníka. Je bohatá a rybník dostane věnem. V neděli se s ní mám zasnoubit. Emilka už ode dneška peče koláče.
4: Flóra.
3: Ale já si ji nevezmu. Nevezmu, uteču, nebo...
4: Je hezká ta Flóra?
3: No, snad ano. Vlasy má až na paty. Ale je taky nafoukaná a o nic jiného se nestará, než o to, aby jí nějaký vlásek nevypadl. Majdalenko, pro mě jsi ty ta nejkrásnější a žádnou jinou nechci.
4: Psst, Krištofe, tatínek.
1: Aha, to jsi ty, Majdaleno?
4: Aha, dobrý večer, mistře vodníku.
1: Co tu děláš, proč nejsi doma?
4: No však už spěchám. Ale tady Krištof mě zdržel, povídal mi, jakou vzácnou návštěvu čekáte v neděli a že chystáte zásnuby, bude to prý velká sláva. No, tak kdybyste potřebovali při hostině výpomoc, ráda přijdu.
1: No tak...
4: Už tady kvůli Krištofovi, známe se přece od malička.
1: No to si hodná, Majdaleno, že chceš pomoct. Emilie je v poslední době nějaká přepracovaná, pomocnici by nejspíš potřebovala. No tak jestli to myslíš doopravdy, v neděli před východem slunce buď tady na tomto místě, přijdu si pro tebe. A neboj se, dobře ti za tu službu zaplatím.
3: Tak takováhle je ta tvoje láska.
4: Ale Krištofe, já přece ti...
1: Tak ujednáno.
4: Ano, a děkuju, mistře vodníku. Dobrou noc, Krištofe.
3: Majdalenko, s Bohem.
1: Jsem rád, že jsi přišel k rozumu, Krištofe.
3: Já...
1: Nebudeš litovat, Vždyť jsi můj jediný syn, moje chlouba. Chci pro tebe jen to nejlepší, budeš mít hospodářství, o kterém se bude mluvit i v mořských kruzích, a delegace se na něj budou jezdit dívat, budeš mít všecko a budeš si žít.
3: Ale já nechci. Nechci. Nechci se ženit bez lásky.
5: Rybičky pěkně do řady a až písknu, vyplujete na uvítanou. Nepoplete to. Sem dejte vodní řasy a tady uprostřed stolu bude leknín.
6: Ano.
5: Tak a poháry. Málem bych zapomněla na poháry.
1: Emilie, vedu ti pomocnici.
5: Je, to jsi hodná, Majdalenko, že jsi přišla. Ale co pak? Co pak, že máš hlavu šátkem ovázanou? Bolí tě zuby?
6: Kde pak? Vzala jsem si šátek, aby mi třeba vlásek nespadl do jídla.
5: Tak to je dobře. Běž do kuchyně a přines poháry.
6: Ano.
1: A já bych chtěl vědět, proč ještě nevypluly vítací rybky.
5: Už to bude, už to bude. Rybičky, pozor.
6: Vítáme.
7: Plujeme, spěcháme, nevěstu vítáme.
1: A kde je Krištof? Proč tu ještě nečeká s kyticí leknínu?
5: Proč, proč? Zkrátka není tady. Je zamčený v komoře a nechce otevřít.
1: Krištofe, Krištofe, okamžitě otevři. Okamžitě pojď ven, ale okamžitě.
3: Nikdy, nikdy si Floru nevezmu. To raději zůstanu za těmi dveřmi. Celý život.
1: No tak to se ještě uvidí. Ne, ne, Emilie, už zase, no tak ale nepískej.
5: Hádáte se, pískám.
6: Jú, to tahá za uši dost, prosím vás, dost. Já to zařídím. Krištofe, to jsem já, Majdalenka. Pust mě dovnitř, prosím tě.
3: No? Tak pojď. Pojď se podívat na zamilovanýho blázna, který věřil, že ho máš ráda.
6: Ale Krištofe...
3: Mohla jsi mi říct hned, že mě nechceš. Že to, co jsi mě šeptala nahoře, no u rybníka, že je jenom žert.
6: Krištofe, přestaň. Proč myslíš, že jsem tady? Abych ti pomohla.
3: No, pěkně mi pomáháš.
6: Teď není čas na hádky. Jestli se máme za sebe dostat, musíš udělat, co ti řeknu.
3: A co asi?
6: Tady máš nůžky. Schovej je a až ti dám znamení, začneš s těma nůžkama pořádně cvakat a budeš pořád říkat dlouhé vlasy, krátký rozum.
3: Proč?
6: Je. Neptej se, sám uvidíš. A nespleť to.
7: Nevěstu vítáme, pěkně se klaníme.
6: Nevěstu vítáme, pěkně se klaníme.
7: Nevěstu vítáme, pěkně se klaníme.
1: Vítám tě, Floro, v našem rybníku. Všichni jsme se na tebe těšili a jsme rádi, že jsi připlula.
8: Všichni?
1: No jak by ne?
8: A co Krištof? Kde je? Proč mě taky nevítá?
1: Zatím si netroufá pohlédnout na tebe zblízka. Tak je okouzlen tvou krásou. Ale neboj se, on se osmělí a všechno ti vynahradí.
8: Mé vlasy ho okouzlili, že?
1: No to jistě.
8: Jen si všichni důkladně prohlédněte mé vlasy. Jak jsou dlouhé a hladké a zelené.

0: musí, a musí. A...
1: Už jsi tady, Krištofe? Tak co jim říkáš? No?
2: Já...
1: Ptám se tě, co říkáš mým vlasům?
3: Prosím ke stolu a připijme naštěstí snoubenců. Tak, ať se vám dobře vede.
4: Mohu nalít polévku, vodnická s drobením, prosím.
3: Ale no, tak nalévej.
5: Polévka se opravdu povedla.
3: Výborná je, viď, Krištofe?
2: Ano, výborná.
3: Chutná ti, Floro? Co říkáš?
0: Řekla bych, že tu polévku chválíte víc než moje vlasy. Proč Krištof ještě nepochválil mé vlasy?
3: No tak, Krištofe, podívej se, jak dlouhé má Flora vlasy.
2: To jo.
0: A to je všechno?
2: Jsou...
4: Hebké.
2: Hebké.
4: Lesklé.
2: Lesklé.
4: Rozcuchané.
2: Rozcuchané.
5: Je! Co jsi to řek? Ty hrubiáne!
3: Ale drahá Floro...
4: On se spletl, slečnu Floro, nezlobte se. Když to chtěl jenom říct, že... Tady ten jeden jediný vlásek leží trošičku jinak, než by měl. Ale pojďte se mnou k zrcadlu a já vás učešu. Jen se hezky posaďte. Tak.
0: No
4: a už je zase vlásek na svém místě. Máte opravdu...
0: No,
4: nádherné vlasy. Ach jo, bude jich škoda, až si vezmete Krištofa.
0: Škoda? Já své vlasy nikomu nedám, ani Krištofovi ne.
4: Je. Vy jste neslyšela nic o tom hrozném tajemství?
0: Ne. Povídej.
4: Krištof je sice hodný hastrman, ale podivín.
0: Ne.
4: Ano. Vždycky, když je měsíc v úplňku, přijde to na něj a musí nějaké dívce ustřihnout vlasy. Začne si šeptat zaklínadlo. V zápětí se ozve slověstné cvakání velikých nůžek. A pak přijde to nejhorší. Nikdo v tu chvíli už jeho ruku nezadrží.
0: To není možné. Tomu nevěřím.
4: Ne. Tak se podívejte, jaké smutné tajemství skrývá můj šátek.
0: Ach ne, hrůza. Ty vlasy vám ostříhal.
4: Ano.
0: Krištof.
4: Ano. Taky jsem mívala dlouhé, i když ne tak jako vy.
0: Těch vašich bude větší škoda. Dnes je úplněk.
4: A Krištof opět začíná být neklidný.
0: Ano, ano, máš pravdu. Ach, ještě, že jsi mi všechno řekla.
6: Teď přijde na řadu sladké překvapení. Majdalenko, přines zásnubní dort pro Krištofa a Floru.
4: Skvělý. Krištofe, rozkroj dort, ať může nevěsta ochutnat.
2: Já?
4: Ano.
2: Proč zrovna já?
4: No.
2: Nemám čím.
4: Opravdu nemáš.
2: Mám nůžky. Jenže nůžky nejsou na krájení dortu.
0: Ne,
2: ty jsou na jiné věci.
0: Ne.
2: Dlouho. Dlouhé vlasy, krátký rozum. Dlouhé vlasy, krátký rozum.
0: Ne, já to nebudu. Já tě nechci. Maminko, tatínku.
3: Floro! Co se stalo? Počkej. Floro!
6: Tohle není jen tak. Krištofe, dělej něco. Utekla ti nevěsta a já jsem z toho celá rozčilená. Kde je vodnická píšťala?
2: Nehledejte ji, tetičko. Vždyť takhle je to mnohem lepší. Já tu totiž už jednu nevěstu mám. Víš, Majdalenko?
1: To víš, Krištůvku.
6: Pět bublin na hladinu. Jestli jsem to netušila.
2: Majdalenko, jak jsi to dokázala?
1: No, řekla jsem jí, že máš takovou divnou nemoc, že každé dívce ostříháš vlasy.
2: A ona uvěřila?
1: Proč ne? Podívej.
2: Majdalenko, kde máš svůj cop? Ty jsi ho ustříhla kvůli mně.
6: Holka jedna, tak proto si měla hlavu ovázanou šátkem.
1: No, jinak by mi to Flora opravdu nevěřila. A já jsem se o tebe, Krištofe, tolik bála. Víš, že tě dostane jiná a že budeme oba nešťastní.
2: Majdalenko, moje drahá.
3: Takhle je to tedy. Vy jste mě podvedli a ty v tom máš prsty. Majdaléno, no to si odpíkáš. Utopím tě a utopím.
2: To nemůžeš. Sám si jsem pozval. A to by bylo proti vodnickému řádu.
3: Dobře, utopit nelze, ale vyhnat ano. A opovaž se ukázat u vody.
2: Když půjde ona, půjdu i já. Mám Majdalenku rád. A vezmu si.
3: Tak si běž. Běž. A víc, ať tě tu nevidím.
2: Pojď, Majdalenko. S Bohem, tetičko. A děkuju za všechno.
3: Jdi a nevracej se. Nikdy. Ticho. No a Emilie, a ticho.
6: Tak tohle si Hastrmane dělat neměl.

0: Uběhl skoro rok a mistr Vodník se na nás zlobí čím dál víc.
1: Ach jo.
0: S Krištofem se máme rádi.
1: To ano.
0: Ale úsměv ke snídani a pohlazení k večeři přece jenom nestačí. V chalupě už nemáme ani hrst mouky, ani špetku cukru, ani jediné vajíčko. Takhle to dál nejde. A já už vím, co Krištof musí.
1: To nemyslíš doopravdy?
0: Myslím, Krištofe. Musíš jít do práce.
1: Co pak vodnické řemeslo není poctivé?
0: Poctivé snad je. Ale jako hastrman nevyděláš ani halíř. Co pak, ty bys nechtěl třeba nové lesklé holínky?
1: Je, a jak bych je potřeboval? To by bylo jiné chození než v tomhle. Ale máme přece náš rybník, naše místečko.
0: To víš, že máme. No a zase tam spolu půjdeme. Ale nejdřív, Krištůvku, nejdřív zajdeš na správu rybníka, ano? Víš, ptala jsem se tam, potřebují porybného a byli by moc rádi, kdybys ho dělal právě ty.
1: A to tam mám jít hned?
0: Hned? Teď.

0: To se povedlo, Krištof bude dělat a Porybného.
1: Pamatuješ, Emílie, co jsem se naprováděl starému Porybnému kousku? Štiky jsem mu naháněl do násad a ryby pouštěl ven.
2: No jo, tenkrát si neměl rozum. Teď už bys ho mít měl.
0: A to Krištof uvidí, jen ať se těší, já mu ukážu, já mu dám, co prodat.
2: Tak už dost. Jo? Křičíš a rozčiluješ se, protože víš, že jsi udělal chybu. Neměl jsi svého jediného syna vyhánět.
0: Tak měl poslouchat.
2: A ty jsi poslechl, když tvůj tatík chtěl, aby se spříženil do přístavu.
0: No, ale Krištof poslechnout měl.
2: A co se stalo tak hrozného? No, vždyť Majdalenka je slušné a šikovné děvče.
1: Ale je lidská. Taková nevěsta se provodnického synka nehodí.
2: Prosím tě, dneska se to už tak nebere. A Majdalenka ho má doopravdy ráda. Ta by svou lásku nevyměnila ani za zlato.
3: Ale to říkáš jen, abys mě obměkčila.
2: Tak se přesvědč.
1: Já? A víš, že to není špatný nápad, Emílie.
4: Je, dobrý den, pan táto. Pojďte, posaďte se.
1: Nečekala jsi mě, viď? Přišel jsem se poptat, jak se vede.
4: Ale však to dobře víte.
1: No, taky jsem ti přišel nabídnout, takovou výměnu, vidíš? No, zlatý prsten s perlou, tedy pravou perlou. Kdybys ho prodala, můžeš si nakoupit plnou truhlu šatu. Když mi dáš Krištofa, je tvůj.
4: Co to po mně chcete? Co mi to nabízíte? Vždyť Krištof je můj muž a já ho nedám za nic na světě.
1: Tak když za nic, tak za nic. Však už neříkám ani slovo.
4: No to snad.
1: Ne, dobře, dobře, dobře, abys věděla, že se opravdu nehněvám. Nechám ti tady, ale jen do zítřka, vodnickou píšťalu. Když na ní zapískáš, splní se ti všechno, co si přeješ. Ale musíš pískat úplně sama. Nikdo u toho nesmí být. Pamatuj si to.
4: Tak, takhle vypadá vodnická píšťala. Docela obyčejně. Vždycky jsem se kouzel bála. Ale teď, stačilo by písknout a Krištof by měl krásné lesklé holínky. A já třeba novou sukni. Mám? Nemám? Ale co? Zkusím to. Proč nepískáš? Píšťalko, teče z tebe jenom voda. Počkej, přestaň, uděláš mi kaluš ve světnici. Zastav tu vodu. Podívej, už se valí přes prach. Píšťalko, prosím tě, vždyť zatopíš celou chalupu. Vody mám už po vás. Pomoc! Pomoc, lidičky! Krištofe!
2: Slyšíš, Hastrmane? Jakoby někdo volal o pomoc.
1: To ti zas asi hučí v uších.
2: Počkej, jaké pak hučí v uších? Podívej! Odkud se najednou vzalo tolik vody? Z našeho rybníka to není. Kdo to udělal?
1: Já ne. Já? Ne. To Majdalenka spiskala. A tvou vodnickou píšťalou.
2: Tak, a kdo pak ji tu píšťalu dal? A proč?
1: No,
2: proč pak si ji dal, naši vodnickou píšťalu?
1: Ale nedal. Půjčil. Jenom půjčil. A nemusela na ní pískat. Nemusela nic chtít, ale to ne. Chtěla splnit přání.
4: A řekl jsi jak? Musí pískat?
1: Neptala se.
4: Tak, teď už toho mám dost. Ty si myslíš, že získáš zpátky syna, když mu utopíš ženu? Voda zaplaví všechny chalupy ve vsi. Co pak to jde takhle lidem škodit? To je proti vodnickému svědomí. Já ti povídám, vodníku, jestli tu potopu okamžitě nezastavíš, nezůstanu s tebou ani den.
1: Emilie, no prosím tě, já to tedy zastavím.
3: Pro pána, chalupa už je plná vody, Majdaleno. Myslím, se ta holka neutopila. No, slyšíš? Ozvi se, kde jsi?
5: Tady, na střeše.
3: No hlavně, že jsi v pořádku. Hoď mi tu píšťalu, rychle.
5: Já se vás bojím.
3: Ale neboj se, hoď mi ji, ať to zastavím. Vždyť už je zatopená půlka vesnice.
5: Tak chytejte.

0: A teď polez dolů. Přece nebudeš bydlet na střeše. No, nezlob se na mě. No tak, vždyť vidíš, že už je sucho.
1: To vidím. Je. A taky vidím na cestě pod lesem Krištofa. Krištofe! Krištofe, pospěš si, máme návštěvu!
0: A co? A od rybníka k nám rázuje Emilie.
2: Tak co? Přišel jsi včas? Nestalo se nic? Nikomu?
3: Ty jsi nějak udýchaná, Emilko. No a co by se mělo stát? Tady je všechno v nejlepším pořádku. No, viď, Magdalenko.
1: Teď ano. Jenže já bych chtěla, aby to už bylo na pořád.
0: No já snad ne. Proč jsem? Holka moje, zlatá. A dej mi pusu.
4: No, konečně. A teď mě půjčte vodnickou píšťalu, ať si taky trošku písknu a tentokrát pro radost.
0: No přidej, Emilko.
1: No ne, těch koláčků.
5: Táto, tetičko, co se děje?
1: Nic, Krištofe, prostě máme návštěvu.
4: Děti, pojďte ke stolu. Tak hezky si berte, tenhle ten sladký mandlový je pro vás.
6: Táto,
0: a?
6: Podívej,
0: jo.
6: Jsou poctivě vydělané.
0: Jo.
6: No.
0: A zdá se, že i pravé, svět se mění, i hastrmani přestávají spoléhat na čáry a kouzla.
6: A tady jsem koupil pro tebe, Majdalenko.
1: Novou sukni, děkuju, Krištůvku. Líbí se vám, tetičko, tatínku.
4: Co ti bude slušet, děvenko? Nemám pravdu, hastrmane?
0: Máš, Emilie, máš pravdu, jako vždycky. Ono totiž tak hezké a milé, nevěste, jakou si našel. Můj syn sluší všecko.
1: A tak se táta vodník s námi smířil. Emilka nás pozvala na oběd. Všichni jsme byli moc rádi, že to takhle dopadlo. Krištof teď dělá dokonce vrchního porybného. A přitom ještě stačí dohlídnout i na vodnické hospodářství. Pomáhá mu počítač. Už si na něj zvykla dokonce i Emilka.
7: Počítač hlídá v dolky v troubě.
1: No, za chvíli se bude vracet Krištof z práce. Půjdeme spolu na naše místo u rybníka zpěvánka, které bychom nevyměnili za nic na světě.

0: Pohádku Nevěsta provodníka pro rozhlas napsala Zuzana Augustová a v roce 1988 ji natočil režisér Karel Weinlich. Účinkovali Martin Zounar, Iveta Dušková, Vlastimil Brodský, Ljuba Skořepová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
1: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
0: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky
1: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Dnes vám v nedělních šlágerech od srdce připomenu vedle známých melodií také zpěváky a písničky, kteří či které tak trochu během času zapadly, ale určitě stojí za to si je připomenout.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš pozor.

Pavel Bartoň byl dlouhé roky kmenovým zpěvákem mého orchestru, stejně jako před ním Valdemar Matuška. Oba teď v dnešním vydání šlágru Od srdce uslyšíte a mezi ně se vklíní Petra Černocká, která písničku Zuzany Hanzlové nazvanou Jen se pousměj naspívala s naší kapelou v prosinci roku 1977.

Kdykoliv s námi jela na zájezd Eva Pilarová, brala sebou svého psa Ariska, pudlíka. Naučila ho, že nesmí za ní běžet na jeviště, že musí čekat a hezky v zákulisí sedět. Jednou se stalo, že na toto dobré vychování zapomněl a vydal se za svou paníčkou na jeviště. Když procházel kolem harfy, zřejmě se mu zdálo, že je to nějaký sloupek nebo snad patník. Okamžitě proto zvednul nožičku a harfu si pořádně označkoval. Od publika za to sklidil pobavený smích a bouřlivý potlesk. A teď nám zaspívá Eva Pilarová, Vašek Neckář a Jitka Molavcová.

0: No jen nedělej, že si nevzpomínáš.
1: V úvodu našeho dnešního nedělního setkání jsem se zmínil o tom, že vám dnes představím také písničky, které během času zapadly. Rád vám je proto připomenu a dost možná, že je uslyšíte vůbec poprvé. Hned 4 takové jsou nyní před námi. Plavci nabídnou skladbu Po řece plout, Eva Pilarová dá 1000 dukátů, Jiří Štědroň přidá píseň Oheň a píšťala a Hana Ulrichová se představí ve skladbě nazvané Zde leží zem tvá.

A pomalu se budu pro dnešek loučit, abychom se na Člágry od srdce sešli zase příště, opět na Dvojce Českého rozhlasu. Slovem se ale samozřejmě loučit nebudu, ještě se bude hrát a zpívat. Závěrečnou trojici písniček vám nabídnou Marie Rotrová, Joška Černý a Valdemar Matuška. Mějte se skvěle a ať se vám všechno daří. Od rozhlasového mikrofonu přeje všechno dobré a nejlepší váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Je tu hodina před půlnocí, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Z Prahy vás zdraví s All Inclusive servisem Petra Kubaly a hlavně klid, pohodu a konečně i chládek. V rámci nadcházejících 2 hodin nebudeme ve vězení, ale v sobotní noční lince budeme probírat, co v učebnicích nebylo. Předpokládám, že jste zaznamenali novou vsuvku do vysílání Českého rozhlasu regionální stanic Martina Písaříka. Tak co učebnice měly obsahovat, abyste na ten život byli lépe připraveni?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je toho dost, napadá mě lecos, ale já nejsem až tak podstatný, důležitý jste vy, tak jen houšť.

0: Ze studia mluví pro dnešní noční linku Honza Macoun a vlastně pro dnešní linku mlčí Petr Kubala, ten mačka teda. A ten přepojuje a ten všechno tady zajišťuje. Kávu mi i uvařil, takový servis mám. Pojďme si říct, co nás škola nenaučila, protože ona nás naučila spousty věcí, sice třeba vyjmenovaná slova, vzorečky, hlavní města, nebo části rostlin, jenže pak přišel skutečný život a najednou člověk zjistil, že netuší, jak fungují smlouvy, půjčky, reklamace nebo třeba obyčejná komunikace s lidmi. Mnozí dodnes vzpomínají, že by raději než některé poučky ocenili předmět o mezilidských vztazích, zvládání stresu nebo třeba o tom, jak se nenechat napálit. No a právě proto se lidé často shodnou, že nejdůležitější věci je stejně nakonec naučil až život. Někdy pomalu, jindy dost bolestivě, někdy ještě ani na prahu vyzrálosti, to úplně nevypadá, ale je potřeba bojovat. Nemůže to být jen tak, nechat to být, ono to vyhnije. To se taky říkává, znám takové lidi, ale není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka na téma, co v učebnicích nebylo, a ptám se na poprvé někoho z vás, kdo nám volá.
2: Dobrý den, já jsem Jana z Trutnova.
0: Ano, já jsem Honza, jsem z Prahy. Co vás nenaučili v Trutnově?
2: Tak já nejdřív všechny pozdravím, všechny posluchače i vás.
0: Děkujeme.
2: Co škola neučí ani dneska, no tak vy jste to už i sám řekl, to je ta komunikace mezi lidmi. Myslím tím hlavně míru milovnou komunikaci, ale ne nějakou asertivitu.
0: Ano.
2: A také prožívat krásné věci. Ve škole se učí třeba děti jenom, kdy byla jaká válka, roky, a takové věci, ale třeba aby si děti zasadili každý svoji květinu a starali se o ní ve škole a pozorovali, jak jim roste, jak rozkvétá, takové ty krásné věci, co patří k životu.
0: A tak my jsme měli během...
2: Děti měli ve škole učit a dělat.
0: My jsme měli během školního vyučování třeba tamagoči. To se taky muselo nakrmit. Když se to nenakrmilo, tak to umřelo. Víte, co to je?
2: Tamagoči nemá žádný smysl, když to květina, ano, to je vlastně živá bytost, ta kytička.
0: Je pravda, že dřívávějíc bývávaly takové ty pracovní výchovy venku, nebo dílny bývávaly, ale vlastně
2: ano.
0: Ne každá škola to měla.
2: Mít zahrádku, každá škola, a tam si třeba pěstovat něco a potom si to dávat na svačinku, aby děti viděli, že to není jen tak.
0: A co je to zelenina třeba a že to stejně nechutná tak, jak by chtěli. Já vás vidím úplně normálně jako učitelku pracovní výchovy.
2: Jak vy to víte?
0: No proč ne?
2: No. A potom bych ještě teda chtěla říct, jestli můžu k tomu, že by se hlavně měli učit.

0: děti ne mezi sebou soutěžit, jak jsou k tomu dneska všichni vedeny, všechny děti a i všichni lidé, ale naopak spolupracovat. Že ten druhý, který je chytřejší v něčem nebo má v něčem lepší schopnosti, aby nesoupeřil jako, že on je první, ale aby se naučil pomáhat třeba těm slabším.
1: No, ale jo? Zase by se měl naučit i umět prohrávat.
0: Rivalita, ale naopak spolupráce. To vidím jako úplně nejzásadnější zásadu.
1: No dobře, děkuju do Trutnová za otevření vysílání. Máme tady další podotázky z vašeho rozhovoru plynoucí, třeba se jich někdo chytí. A vám, paní učitelko, dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Co vám ve škole nikdo neřekl, ale život vás to naučil velmi rychle. Jak fungují složenky, hypotéka, daně nebo mezilidské vztahy? Proč se člověk někdy musí naučit říkat ne? A proč bývá mnohem těžší zvládnout obyčejný život než písemku z chemie? Právě o tom je dnešní vysílání Noční linky, o věcech, které v učebnicích nebyly, ale v dospělosti používáme skoro každý den. Někdo se až po škole naučil víc penězi, jiný pochopil, že známky ještě automaticky neznamenají úspěch ani štěstí. Možná si společně taky třeba řekneme i to, co by podle vás mělo být povinným předmětem ve škole. Třeba komunikace, psychologie, první pomoc nebo obyčejné zvládání života nebo zvládání agresivity ve frontě na poště. Cokoliv. Na úřadě. Jak komunikovat s úřady? Víte, jaký by to bylo terno? Pojďte zavolat, co v učebnicích nebylo, co si myslíte, že by se měly učit současné děti anebo děti vašich dětí, dětí, které se třeba ještě nenarodili, ale aby ten život měli dobře nastartovaný, ne vyšlapaný, jo? Ne od rodičů do růžova přibarvený, ale aby byl fakt připravený na reálný život. 731 800 900, to je číslo sem ke mně do studia, nebo k nám, Peťa to přepojí, linka@rozhlas.cz, e-mail dojde k nám, Peťa ho nepřečte, já ho přečtu, anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání na adrese rozhlas.cz/linka. A volají, a kdo se nebojí? Honza u telefonu, dobrý večer.
1: Dobrý den, já se jmenuji taky Honza.
0: No těší mě, děláme si tady pětiminutovou párty, Jendo. Prosím pěkně, jo. Co v učebnicích nebylo a mělo by být a je to podle vás fakt podstatné?
1: No já si myslím, a vychází to ze skutečnosti, která se mi stala. Chlap ležel, třásl se a prostě byl u něho jako kolega, kamarád nějaký. A vůbec nevěděl, co dělat. Tak já jsem tam přišel a řekl jsem, no tak mu dej masáž srdce, ne, jako ať mu zachrání život. A on říkal, no já nic znaju, jak je to sdělat. Já jsem říkal, tak ustup, jo. Dal jsem mu masáž srdce, pak přijela jako záchranka a jako všechno dobrý. Takže třeba dejme tomu tu první pomoc.
0: Ano.
1: Tak myslím, že asi jako tak to nejdůležitější. A potom třeba takový jako běžný věci, oni jako kde jste, a já jsem to ještě nevěděl v tu dobu, ale pak jsem se asi o 10 let později dozvěděl, že každá lampa má číslo.
0: Ano.
1: Jo, tak takovýhle jako věci, který strašně, ale strašně, prostě můžou během vteřiny zachránit život, jo, což si myslím, že je docela důležitý teda.
0: To je úplně super věc, to teďka, co jste řekl, protože to je, na to existují speciální mapy, které na těch linkách pomoci mají, ano.
1: Jo, ona je nějaká ta mapa, ta americká, kde je to rozděleno na nějaký ty čtverečky nebo tak něco,
0: ano.
1: Ale to je absolutně, absolutně na nic oproti tomu, je to dokonalý systém, je to naprosto brilantní, co se tady máme, takže si myslím, že ta první pomoc určitě a takovýhle tyhle ty, jako třeba ty číslo těch lamp, nebo takovýhle jako ty velmi praktické věci, který prostě jsou třeba stokrát efektivnější, než někde vysvětlovat. No já jsem někde na křižu, jo, a teď no prostě, jo, číslo lampy a hned tam jede sanitka. Jo,
0: no, a netýká se to jenom lamp, to ještě doplním, pardon, že přerušu, v tom země musí ven, každý železniční přejezd má svoje číslo.
1: Jo, opravdu, tak, jo.
0: No jasně, no vidíte, pro vás taky novinka, ale je to fajn, tohle to jste opravdu řekl a já už jsem dvakrát volal nějakou pomoc, tak hned jsem říkal číslo lampy, škoda, že nesvítila, musel jsem si posvítit mobilem, ale bylo to tam. To bylo důležité.
1: To jsem vůbec nevěděl. Jo, je mi 58, to znamená tohle to, kdyby se člověk jako dozvěděl ve školce třeba už by to mohlo být nějaký jo, takový formou hry nebo tak něco, jo, ale prostě jako tohle to jsou jako opravdu důležité věci a to, že se učíme nějaký historický fakt, který si můžeme jako najít jo, na netu nebo tak něco jako na pár kliků, to bych jako upozadňoval. Určitě vzdělání nějaký jako, jo,
0: a,
1: jako jo, všeobecný, ale tyhle ty věci by měly být.
0: A že Ema mele maso, to byste zanechal?
1: No to určitě.
0: Tak vám děkuju jednou. Dobrou noc.
1: Tak jo, dobrou noc. Díky.

0: Pár přátel stačí mít, mně stačí kamarádka jedna i z pátého patra a ta, myslím si, poměrně zachránila život v rámci tohoto týdne. Nebylo úplně jisté, jestli budu vysílat vlastně noční linku ve čtvrtek. Na dva dny jsem se v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy odmlčel. No, zavolala záchranku a bylo to od ní nejenom lidské, ale vlastně potěšující po všech stranách, protože zachovala chladnou hlavu a vyřešila všechno, co bylo zapotřebí, vykomunikovala, co bylo zapotřebí. Je teda pravda, že hned vlastně druhý den, co jsem se vrátil z nemocnice a ještě jsem byl takový celý rozpláclý ve větách, slovech, kdy člověk nešlo skládat dohromady, dát větu třeba. A přesto jsem jako zavnímal teda řeči druhých, ne, že bych si toho, no, když vás osloví soused, řekne, tak jsem vás viděl včera v sanice a už dobrý, tak musím zkonstatovat, že mi to nebylo úplně dvakrát příjemný, ale lidi si všímají. To mě těší a my jsme tady ještě vlastně během písničky s Petrem Kubalou si povídali i o tom, že nejenom, že ty přejezdy mají svoje značky, taky sloupy veřejného osvětlení, a co jsi to říkal, ještě jednu poznámku. Odpadkové koše taky vlastně existují, když se stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe, třeba když už voláte třeba na záchrannou službu, tak nějaké záchytné body říct si. To je neuvěřitelně jako důležitá věc, jako zastávky, jejich názvy, nebo i takové možná bezvýznamnosti typu, jestli se tam dostane auto a podobně. A jestli dělat správně masáž srdce, tak to jsem se chtěl ještě doptat Honzy, který volal, jestli to odhadl sám, nebo jestli řekli na telefonní lince, že má udělat, protože tím se taky dá ublížit. A potom člověk skoprní a nazdar. A mimochodem ještě jedna věc s tou záchranou. Tlačítko Zastavíme metro. Je tam od začátku metr. Ale proslavilo se až tuším v letošním roce. A je dobře, že už dost lidí taky ví, že když to zmáčknou, tak metro nedojede, protože se zastaví. No, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá? Tady je Honza, pěkný večer. Haló, haló, kdo pak tam? Pokladač. Už tady nevidím. Tak můžu vidět další blikající tady okénka. Volejte, číslo znáte, řekli jsme ho, ale kdo jste přišli k přijímačům třeba až teď a na půl ucha a nepravidelně 731 800 900. Já kouknu tady do vašich příspěvků, které jste již stačili odeslat. Kde to máme? Tady. Ano. Píše Dana z Olomouce, nikdo mě nenaučil, že člověk nemusí být dokonalý. Ve škole byla chyba problém. Špatná známka znamenala selhání, jenže život funguje úplně jinak. Člověk chybuje pořád v práci, ve vztazích jako rodič a často se právě z těch největších průšvihů naučí nejvíc. Mně trvalo strašně dlouho přijmout, že nemusím všechno zvládnout hned a bezchybně. Dneska bych dětem nejradši říkala hlavně to, že chyba není konec světa, ale součást světa. A dokud to nepochopí, tak bych je i propleskla. Dana. A tady vidím ještě příspěvek od Petra. Když jsem podepisoval hypotéku, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Polovině výrazu jsem nerozuměl a styděl jsem se ptát, abych nevypadal hloupě, přitom jde o závazek na desítky let života. Dodnes si myslím, že děti by měly umět číst smlouvy, chápat úroky a vědět, co znamená dluh. Místo toho jsme se učili věci, které jsem od maturity nikdy nepoužil a přitom jedna špatná finanční chyba dokáže změnit celý život. No fakt, to je fakt. Mimochodem s tím čtením smluv, tak to mě naučila paradoxně doktorka Kateřina Cajdhamlová. Vzít lupu a číst. Protože někde je to tak malé, až je to protivné.

0: ale taky promluvíme, páč někdo čeká, už je přepojený. Honza, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Alexandra.
0: Zdravím vás, milá Alexandro, nebo mohu zkráceně Alex?
1: Ano, můžete.
0: Milá Alex, povězte mi, tak když si vzpomenete na ty učebnice, které vás provázely prvním stupněm základní školy nebo měšťankou, co tam nebylo a mělo být, co byste tam vepsala, věřila?
1: Tak já si vzpomínám jenom v nejlepší.
0: Ano.
1: Na svoje školní léta. Ale co by mělo? Já jsem chtěla hlavně sdělit takovou myšlenku. Mm-hmm. Co by se mělo učit určitě v současné době, tak to je montovat nábytek. To zatím myslím, že nikdo neřekl.
0: To je ale pravda.
1: Ale mně prostě to úplně tragické.
0: No je.
1: Protože všechno je v demontu, návody špatné.
0: No jo, pravda.
1: Když nemáte šikovné ruce, tak jste úplně...
0: No, tykli. A čím jste se trápila takhle naposled?
1: Ne, já si kupuju všechno smontované.
0: A nebo aby
1: ale
0: to...
1: Ale naposledy.
0: Ano.
1: Dcera moje tak se trápila, ale já prostě...
0: Existují služby, které se dají zaplatit. To já jako tvrdím a často toho využívám a pravda, když náhodou si řeknu, že tohle je stůl, který má jenom pár částí a měl bych to dát dohromady a nervuji se s tím půl dne, pak si říkám, Honzo, já ti mám takový pocit, že ten výrobce ty chyby v těch návodech dělá vlastně záměrně, aby si tu službu zaplatil, jo, skládání.
1: Ano.
0: To je pravda, obzvlášť, když začnete blbě ještě, jo, že zrovna to vidíte, no jasně, díra tam je a tohle, a k čemu je těch zbylých 673 šroubků, že?
1: No,
0: takže to je krásná práce, to jste mi řekla hezky. To je pravda, no. Tady já, jenom Petr má dvě děti, jenom bych doplnil možná k vám ještě, jestli se nezlobíte, jenom ne, že by si měl vzít příklad, jo, ale známý Slovák se s tím nemaže, 18 dětí se 14 ženami a alimenty 25 milionů ročně. Já bych do těch učebnic nepsal jenom o mně, která mele maso, ale zároveň, že Emma může mít i víc dětí a že to taky něco stojí. Třeba.
1: Je to tak, ano.
0: Příprava na život. Jak vás připravovala škola na život? Měli jste nějakou rodinnou výchovu nebo něco takového?
1: Tak to jsme určitě neměli.
0: A jak jste se dozvěděla ty zásadní věci? Čtením, odpozorováním nebo s holkama během hodin?
1: Knížky.
0: Takže sedělo to, co bylo v těch knížkách, protože lesčem si myslím, že třeba některé návody úplně nefungují. To jsme si řekli před chvílí vlastně i. Na život se dá se vůbec na život připravit?
1: Nedá.
0: Je to vždycky až ta zkouška tím ohněm, až tím člověk projde.
1: Přesně tak, nikdo neví, co ho čeká.
0: No ale může věřit, že to bude skvělé, že to bude fajn. No a pak přijde rozvod a to už tak fajn není, třeba.
1: To není.
0: Takže se dostane do situace, že potřebuje přátele, o které ale nepečoval, tak nemá žádné, tak potom je to taky špatné. No, je to pravda, někdy člověk musí chtít, musí se snažit a tam to asi začíná. Ale skončíme tím návodem. Já myslím, že tohle by se tam opravdu mělo vytesat v těch knížkách a hned na předních stranách. Návody a skládání věci z obchodu s levným nábytkem. Tak.
1: S jakýmkoliv nábytkem.
0: Ježiš, vy jste tak smutná z toho, když o tom mluvíte.
1: Není nic, co by nebylo potřeba smontovat.
0: Jo, tak vám děkuju, zlepšila jste mi moc náladu, doufám, že jsem v tom nebyl sám.
1: Vy mě taky.
0: Alex, dobrou noc, těšilo mě.
1: Taky dobrou noc, Honzo.
0: Co vás ve škole vůbec nenaučili? Co jste museli zjistit až tvrdě v životě? Chyběly vám ve škole základy financí, vztahů, úřadů, daní? Umíte dnes něco, co vás nikdo neučil, k čemu vám byla chemie a k čemu naopak ne? Věděli jste třeba po škole, jak funguje hypotéka, nebo co dělat po rozchodu, jak přežít v práci, jak víc penězi, jak komunikovat s lidmi, které mají známku nekomunikační, nebo nekomunikuje, nebo to je debil, to se taky dá říct s prominutím, protože to je život, to je život. Protože každý chce mít přece mír, klid a všechno podobně a pak může, stačí si přečíst úplně obyčejné rozvodové papíry jednakého manželství a tam zjistíte, že i někdy, no co někdy, i dost často v těch rozvodech se i ti dospělí chovají jako děti.

0: Jsme ve spojení Praha Klatovy. Kdo tam? Honza u telefonu v Praze.
1: Dobrý večer, tady Jana z Klatov.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Ano.
1: A chtěla bych sem říct, že by ve škole měli zavést společenský chování, protože děti neumí vůbec zdravit.
0: Jo.
1: Nějaký děkuju, prosím vás, nebo tohle, to vůbec neznají.
0: Fakt? To, kde to žijete?
1: No, bohužel v realitě.
0: A vidíte to, jo. Ale přitom těch vzorů na zdravení mají poměrně dost.
2: To může
1: no,
2: být
1: mají,
2: normálně,
1: ale,
2: ne.
1: Ale nepoužívají to. Nepoužívají to.
0: Peťo, pust to ještě jednou, protože to já myslím, že Maxi Pes Fík, ten se nezapře, i ten zdraví, protože jak každý miluje večerníček, obzvlášť ty staré, prosím.
2: To může být normálně, ne. Tak ahoj.
0: No. Dobrý den, ahoj. Je pravda, že si pamatuju na nekonečné prosby rodičů, prarodičů. Pozdravil jsi? Nepozdravil. A facan
1: no.
0: A už to bylo.
1: Ale oni i rodiče jdou a neřeknou dětem třeba pozdrav, nebo když někam vejdou, nebo jo.
0: No jo, a kdo vás nutil učit se zdravit, nebo si to tak jako vrít?
1: No, to byla samozřejmost.
0: No helejte se, já jsem pracoval 20 let v divadle a taky jsem seděl několikrát do měsíce v pokladně a statisticky pozdravit neuměli především ti nejstarší.
1: Jo.
0: No fakt. A potom ještě se neprosilo, ale já chci.
1: No, no.
0: Tak to jenom na okraj, ale tím to nechci schodit. Člověk je zamyšlený, člověk přemýšlí nad tisíce věcmi, ale to zdravení jako je fakt, obzvlášť když třeba pozdravíte a ještě se tomu člověku podíváte do očí, on do těch vašich a vidíte tam ten výsměch, já to neřeknu, že jo, nepozdravím.
1: Jo, nebo třeba v obchodě, když zaplatíte, tak třeba řeknete na schranu, hezký den přeju, nebo jo, tak prostě je to úplně něco jiného, než když někdo zaplatí a prostě odejde, jako kdyby tam nebyl, nebo.
0: Taky pravda.
1: Je prostě ta komunikace mezi tím lidma chybí, ta slušnost taková, co byla.
0: Komunikace,
1: no.
0: Což mi připomíná, že já když jdu jako se zavírací dobu do obchodu jakéhokoliv, tak se ještě omlouvám, že tam přijdu a že jsem asi poslední a že doufám, že nejsem poslední, že vytírám krám v úvozovkách, že jsem to dřív nestihl a paní pak chodí bočko na mě a já řeknu unavená, já taky. Tak to zavřem a jdeme domů. Hotovo. No takže
1: tak
0: zdravení. Děkuju vám.
1: Zdravím všechny posluchače a hezký večer.
0: A vám taky. Pěknou noc.

0: Probíráme téma noční linky v rámci Českého rozhlasu, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Co v učebnicích nebylo, to je nová vsuvka do vysílání regionálních stanic a uvádí Martin Písařík. No a já si to tak jako vypůjčil pro dnešní noc a říkal jsem si, tak pojďme si říct, co opravdu v těch učebnicích nebylo. No, je toho dost. Teď jsme byli uzdravení, takže dobrý den, dobrý večer vám, kteří jste přišli poněkud později. Budu rád, když se osmělíte, zvednete telefon, vyťukáte číslo a už jste ve vysílání, že? Důležitá věc, zdravíme, loučíme se a nemáme takové ty nepřítomné pohledy, jako proč? Tady si mi Petr postěžoval během písničky, že nejčastěji u lékaře, když přijdete k doktorovi a teď tam přijdete do té čekárny a tam ty lidi a nic a ticho. A kdo je poslední, nikdo nezvedne ruku. Takhle na venerologii jako je chápu, že člověk nechce, že? Nebo když je nějaká epidemie, chřipky, tak sotva dýchají, na to ještě, aby mluvili, že vypláznout jazyk maximálně ze cviku. Ne, ale zcela vážně, co v učebnicích nebylo? Prosím, volejte, teď se to hodí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co tam tesat do té knihy? Co v učebnicích nebylo? Na co vás ten školní život fakt vlastně nepřipravil? Probírali jste všechny prvky periodické soustavy prvků, která třeba mě osobně se natolik zalíbila, že ji mám doma. V obrovském, ne plakátu, ale vlastně v té školní pomůcce. Ale asi z 50. let, takže notně taková zašla, ale mně se to líbí. Já, vlastně mi to k ničemu nikdy nebylo, ale docela dobře se na to aspoň kouká. Dobrý večer, kdo nám volá? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Míla.
0: Ano.
2: Já jsem totiž trochu starší generace. Já nevím, mě ve škole to, co mě učili, celkem se mi to líbilo, ale ty praktické věci jsem se ve škole nedozvěděla, ale za to jsem se je dozvěděla v rodině. Já jsem vás zapomněla pozdravit vás.
0: No právě teď jsem to chtěl říct, takové nedostatky teda. Tak napravíme to, dobrý večer ještě jednou.
2: Ano, dobrý večer.
0: Tak Mílo, návody, ty vám dělají problémy taky, jak složit nábytek?
2: Mně totiž tohleto všechno mě naučili rodiče a prarodiče.
0: No, tak to vám gratuluji.
2: Jestli po té škole se toho dneska nechce moc,
0: no,
2: nebo jestli ty komunikace doma tak nefungují, nebo to ani rodiče nevědí.
0: Ale tak dítě, rodiče jsou v práci. Že?
2: No, mě rodiče taky byli v práci, no. Ale třeba můj děda mě naučil, když já jsem byla dost nešikovná, ale naučil mě třeba.
0: Ano.
2: A s takovýma věcma.
0: Ano.
2: Prarodiče právě ty fungovaly hodně v tomhle tom.
0: No, je pravda, že vlastně to, ten fakt požehnaný věk kypí takovými moudrými větami, ale vlastně to zní jinak. Ta samá věta, než kdyby třeba řekl rodič, protože já nevím, jestli je to z úcty k tomu stáří, tak zase, když vám to řekne taková paní, která má zvrásknutý obličej a usmívá se na vás a říká vám, tak to taky má jako jiný efekt, to je pravda.
2: Ale já právě nevím, proč tohle všechno se chce dneska po škole. Víš přeci, když to dítě vidí a slyší rodiče, že jdou a zdravějí, no tak to dítě dělá taky.
0: No, ale právě třeba ti rodiče zase jsou v práci. Jako nemají čas na ty děti.
2: Když to dítě od malička jde s dospělým a naučí se zdravit, je pravda, že potom v době puberty třeba to na nějaký čas.
0: Ano, tam se to mění, za co je, vole.
2: Ale potom, třeba. Jak už to má člověk zažitý jako dítě od malička, no tak už pak je to normální.
0: Je. Já si fakt, myslím, ano.
2: Že spíš než ve škole. Vidím já ano. Svýho vyššího věku.
0: Jo. Čeho byste se ráda vzdala z toho, co jste se naučila ve škole?
2: Tak ono se to postupně z té hlavy vytrácí. Já bych se nerada vzdávala ničeho. Naopak si některé věci ještě teď zdokonaluju postupně, protože nechci se nechat ten mozek úplně vstát.
0: Jo, chcete, aby zůstal aktivní, tak to já teda, ale už jsem v tom případě mrtvý teď, protože já si do dneška, třeba když ve škole se měli učit básničky, no to bylo za pět. Za 4 minus otazník.
2: Ale já mám v hlavě do dneška.
0: Já taky.
2: Spíš než to jinýho.
0: No jo, ale jenom první větu a tím to končí.
2: Ne, já celý.
0: To tak začněme třeba máj.
2: No tak ten jsem nikdy neuměla celý. ale myslím takový ty básničky. No ale tak to je jedno, to je jenom tak pro zábavu, že jo. To člověk nemusí mít v hlavě. To zrovna ne, ale ty praktické věci opravdu ve škole nebyly. No byly takhle, my jsme dílny a pozemky, zahrádky a to jsme měli, protože já pocházím z venkova, takže to my jsme ve škole vždycky měli.
0: No ale vy jste to měli ale navíc, protože vy jste to měli i doma, když říkáte, že jste z venkova, tak to je taky potom jako jiné učení se, chování se a průprava do života. Že? Protože co chcete od lidí z králíkáren? Já jsem králíková dítě, že jo? Takže tam je to trošku taky jako o něčem jiném a fakt jsem teda jako truhlíky s muškátama nesázel. Jako to šlo mimo mě.
2: Já jsem už ještě v nedospělosti už jsem se stala.
0: No a to mi musela předat fakt babička tyhle informace zase.
2: No k tomu mě vedla maminka. Prostě rodiče chodili do práce, ale přesto na nás vždycky měli čas.
0: Takže se shodneme na tom, že chce to čas. Rodiče a čas.
2: My se asi neshodneme, protože si myslím, že se toho po škole chce moc a že tyhle praktické věci by měl mít člověk z rodiny.
0: Děkuju.
2: Tak to promiňte. Ne, promiňte, já to vidím jinak.
0: Ne, je pozor, já to myslím, já to vidím úplně stejně. To jste mě špatně pochopila. Já jenom tvrdím, že to chce čas, věnovat čas, svůj čas na výchovu svých dětí.
2: To určitě.
0: Takhle to já myslím, protože pokud nedáte čas, já nemám teda děti, ale předpokládám, že tady by byl kámen úrazu, že je třeba si to uvědomit, že pokud nedáte čas svýmu dítěti s tím, že když jste věnovali čas té výrobě, tak musíte věnovat čas taky tomu vychovat to, protože pustit tablet jen tak, to jako ne, to si neumím představit. Netvrdím, že by mě tam třeba život nezavál, ale myslím si, že to začíná o tom chtít si udělat čas.
2: No to určitě. Ty děti si ho zasloužejí.
0: Zcela určitě. Ono se to pak promítne do budoucího života. A vrátí se to k nám. Ano, věřím tomu.
2: To je pravda.
0: Takže se vlastně na tom shodneme. Tak vám děkuju.
2: Na tom se shodneme. A přeju vám hezký zbytek noci.
0: Já vám taky.
2: I vám všem.
0: Děkujeme.

0: Sobotní noční linka z Prahy s Honzou Macounem na téma, co v učebnicích nebylo. Otevřel jsem tady další informační tok vašich příspěvků, a to přímo z vlastně upoutávky na internetu k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka. Tam se vždy ráno překlopí v 5.00 další článek jako pozvánka k vysílání, o čem to bude v dalším vysílání noční linky. A pak se tam přidají ty příspěvky, které vy posíláte. No a k těm se můžete potom až do té 5. hodiny ranní vracet přímo na té hlavní stránce po tohoto pořadu, anebo klidně kdykoliv i později. Vidím tady třeba příspěvek od Bedřicha. Dobrý večer, člověk se učí celý život, nikomu to jde, nikomu. Někomu ne. Bohumír, když se poohlédnu za svým životem, každá generace před i za prožívá či prožila jiný děj života. Naši rodiče se svými předchůdci žili určitý pokračující životní i průmyslový trend. Válkami se měnil a snad i pozastavil vývoj určité doby. Po válce se mnoho zvrátil, osudy rodin, vlastenectví šlo stranou. Průmyslový trend se obrátil, v socialismu jsme nebyli vedeni k samostatnosti. Vše bylo řízeno od zhora, dnešní systém nás ovládá po všech stránkách a těžko v mnoha věcech nepochopitelný. Často srovná. Zdravím noční linku. František, dobrý večer. No, ve škole jsem se naučil číst, trochu spisovně psát. Františku, na to se neptám. Čtu dál. No, co mě naučili rodiče? No, rodiče měli 8 hektarů pozemků ve stájích kravičky, koně, prasata, slepičky. To všechno jsme museli umět nakrmit, na polích pracovat. No, a to se to učí potom jinak, že jo? To je úplně o něčem jiném. Mít tam tu povinnost, sice jako dítě a pubescentní dítě, to úplně nesnášíte. Proč a proč? No, protože se to musí, protože jinak by to, já úplně slyším slova volena jednoho z členů naší rodiny, by to pochcípalo všechno, že jo? No, a kde vememe to maso, že? A takové pěkné, nenapuštěné vodou, že? No, vakuovací stroj, když přišel a teď jsme to tam jako vysávali, ten vzduch, popisovali všechno. Popisky, to bude téma noční linky, poznamenej si to, Peťa, já to zapomenu. Popisky, to je důležitá věc. No, František dál píše, že jako děcko jsem si vždycky říkával, jako zemědělec už nikdy, nakonec jsem se vyučil zedníkem a stejně jsem skončil v zemědělství, ale na stavbách. Jsem pomáhal na poli kopat řepu, vežních svážet slámu do stohu, trhat melunky nebo taky sbírat hrozny. Vidíte, máme společné, jsem taky trhal, ale vstupenky třeba i a podobně. Vztah k práci jsem určitě získával doma. Mamka, ta nám stále připomínala, abychom se slušně chovali. Její přání dodržují František. Děkuju, Františku. A Helena, lidskost. Jedno slovo, se kterým asi musí souhlasit každý. Lidskost. Nedá se to naučit. Asi to v nich ani být nemůže, protože ten součet vlastností, za který by se lidskost dala považovat, se naučit nedá. Je zřejmě v genech a laskavost, slušnost, soucítění se sebou i jiným, pokora, láska, neubližování sobě druhým, praktikování dobra a toho nejlepšího, co v sobě kdo má. Člověk může v sobě nosit spoustu vědomostí, ale když je nemůže, neumí nebo nechce aplikovat na základě lidskosti, nemůže to dopadnout dobře. Proto se asi lidstvo moc poučit nedokáže. Proto se historie asi točí jenom v kruhu. Život a cestování jsou nejlepší učitele. Škola se jim vůbec nemůže vyrovnat. Heleno, lidskost. Souhlasím s vámi. Já už jsem to zmiňoval nesčetněkrát. Dodržuji ze zásady jednu věc poctivě každý den, a to je dobrý jeden skutek. Jeden dobrý skutek denně. Vždycky. Už několik let. A mě to pomáhá na duši. Noční linka.
1: Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Bobek, tuším vokalistka, jestli jsem poznal správně hlas, Lída Nopová. Každopádně písnička, která ve mně vzbuzuje naprosté emoce o tom, že na důchod se taky nedá připravit. I když jisté pokusy tady byly, třeba stačí se podívat na film, což takhle dá si špenát.
1: Noční linka.
0: Tak vítejte do nového dne, neděle 24. května 2026. Neděle podle předpovědi počasí má být vlastně až tropický den. Ta třicítka by padnout zase mohla. Ale navíc máme tady prach ze Sahary, který je ve výšce 2 kilometry, takže pokud nesprchne, budeme mít cosi prachového na autech, i když jsme ho měli. Takže jenom abyste věděli, odkud vítr vane, tak předpokládám, že se to dá z toho lehce odvodit. Saharský písek nás bude trápit i v nadcházejících dnech. Jinak užívejte neděli, klid, pohodu a hodně Českého rozhlasu. A taky s přáním všeho nejlepšího dnešním oslavencům. Takže v klasickém kalendáři koukám 24. Ježíš Jana. Jani, Jany, Ježíš vás je, i těch, co voláte do noční linky, jako by se stalo. A mimochodem v příjmenáři tady vidím zapsané příjmení Zahradník, Zahradníková, i vám, jenom to nej.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 23. května se slavil Světový den želv. Doufám, že jste ho zdárně oslavili a nekoukali jako želva. Jako puk. No a taky jsme měli

byla červená tenkrát před mnoha lety z počátku kariéry, nebo z počátku kariéry Haliny Vondráčkové, a vlastně to je tady u nás, vlastně v budově rozhlasu, tady v té budově o patro výš. Stačí, až bude další den otevřených dveří přijít, což bude za rok, bez jednoho týdne, tak nějak, no to v pořádku, probíhá Open House Praha, což znamená otevřené dveře i na podruhé, ale klasický den otevřených dveří bude za rok, bez jednoho týdne, a můžete přijít a nasát třeba, to vyzní blbě, ducha Haliny Vondráčkové, ale tu dobu, kde se to natáčelo, mám takový pocit, že to studio se úplně moc nezměnilo z té doby. A je to zázrak vidět, projít si, prohlédnout si, nejen odkud vysíláme, ale obecně, co je to rozhlas. Protože dnešních dětí, když se zeptáte, co to je rozhlas, tak jako úplně nejsou ve shodě a mám pocit, jako že vůbec netuší. Že by nebyl rozhlas v učebnicích, těžko říct, co v učebnicích nebylo, na to se ptám dnes a budu moc rád, když zavoláte 731 800 900, napíšete linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. O tom, co by školy měly učit, se debatuje dlouhé roky. Podle různých průzkumů si velká část lidí přeje větší důraz na finanční gramotnost i praktické dovednosti nebo psychickou odolnost. Často zaznívá i kritika, že škola připravuje na testy, ale méně na běžný život. Na druhou stranu učitelé upozorňují, že škola nemůže suplovat všechno a že část zkušeností je prostě nepřenositelná. Některé věci člověk pochopí až ve chvíli, kdy musí platit složenky, řešit rodinu nebo nést odpovědnost sám za sebe. Typickým příkladem, nemůžu ti to koupit, to stojí penízky. A když nemáš penízky, tak to nejde. Ne. Ale ty jsi chytrý. Jako tiskárnu, že bychom si domů pořídili. No, tak to taky ne. Tak, popojedem. Vysočina, Rangers, plavci a pak už někdo z vás, ať už na telefonu, anebo z příspěvku. Těch příspěvků je dost. Těším se.

0: vysočinou.
1: Tady mě dneska vyrušuje náš mistr zvuku Petr Kubala. Vlastně ani nevím, co jsem chtěl říct, ale to není tak podstatné. Snad jen, že telefonní číslo do studia znáte a kdybyste ho neznali, tak vám ho připomínáme ve znělkách, tak zkuste uchopit svůj telefon mobilní, má pevnou linku ještě, kdo z vás má, tak ťukejte, a kdo to má úplně po staru, klidně točte a budete tady s námi. Téma, co v učebnicích nebylo a co by se tam mělo dnes vytesat, nejlépe na přední stránku, ať už to vemete vážně, anebo vesele, pojďte nám to sdělit, protože bez toho dneska jinak neusnu. Telefon do studia, prosím, 731 800 900, Honza paměť má, ale je fakt, že ta výkladní skříň taky čas od času bývá, nebývá to s tou pamětí úplně dvakrát, co není napsané, jako by skoro kolikrát nebylo. Tak halo, halo, kdo nám volá? Tady Honza.
2: Halo?
1: Ano, co se stalo? Tady je Honza.
2: Já jsem vypla přijímač.
1: No to už v pořádku, kdo pak je tam?
2: Dobrý večer, Marie z Polska.
1: Ano.
2: Já už omlouvám se, že šim chrup. Prosím vás, za Komančů bylo, rodina je základ státu.
1: Mm.
2: A ještě zase bylo, tuším, že Jan Amos Komenský, když učitel národů, říkal škola hrou. Já jsem to zažila na vlastní kůži, pocházela jsem z vesničky a všechno je to v učitelích, profesorech a podobně, jo, protože co se dneska ty děti učí za blbiny ve škole, prostě já mám kamaráda, ten dělá profesora na ekonomické škole ve Svitavech a ten taky říkal, prostě ty děti to tak zblblí těma kompjutrama, jo, že to není možný. Já jsem teď nedávno jsem o tom četla nějakou studii, že prostě po hodině nebo takhle. Já jsem říkám ďáblové nástroje, co si budeme povídat. Jo, my jsme vyrostli úplně a já jsem to zažila na vlastní kůži. My jsme byli do Měšťanky a ty učitelé se k nám úplně chovali jak k blbcům. Skutečně, jo, my když máme teďka srazy, nebo tak já říkám já, protože to je... Mají učitelé, ty se starají hlavně o to, aby měli dostatek financí, že jo, většině by stávkovali, aby přijde. Prosím vás, teď oni berou takový nehorázný prachy, jo, a dělají z těch dětí akorát tupce, jo, co si budeme povídat. A je to v rodině taky úcta a láska, prostě úcta, pokora, láska a všechno. Já zkusím, jestli to nespletu. Já vám řeknu jednu, co jsem si pamatovala z mateřské školy.
1: Ano, povídejte, jenom trošku se nám horší spojení, pojďte k oknu třeba, jestli to pomůže, nebo popojděte o krok dál.
2: Jo, tak já budu mluvit.
1: Teď je to dobrý.
2: Jo?
1: Tak, Maruško, ven s tím.
2: Jo, když narodí se maličký, dar vidění má podvíčky, dar slyšení má v něžném oušku, dar doteku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách. Maminko, ty k těm darům v krátku, dar řeči přidáš nemluvňátku.
1: Děkujeme, děkujeme.
2: Jo?
1: Maruško, díky.
2: Prosím vás, to je do osvětkům, jo.
1: Děkujeme moc, ať vás zuby netrápí. Přejeme.
2: Jo, trápí, já jsem být, je to hrůza.
1: Jo, chápu.
2: Ale nic s tím...
1: Soucítím.
2: Jsou horší věci na světě, že jo?
1: Ano.
2: Co si budeme povídat?
1: Děkuju. Taky, naschledanou. Já bych ještě vlastně doplnil, když už jsme u toho školství, tak a já s tím souhlasím. Třeba mě zbíte, nebo vemte školu, takové učitelské ukazovátko a mlaďte. Vedle oficiálního důvodu vlastně školství je takového toho, co se říká, že naučit děti číst, psát, počítat, získat základní vzdělání. Vlastně existuje určitě i nejeden méně viditelný nepsaný důvod základního školství. Naučit člověka fungovat v systému. Jo? To není o známkách. Tam jako i pětky mohou být, ale předpokládám, že škola by měla učit člověka v systému přijít včas, sedět třeba několik hodin na jednom místě, nebo respektovat autoritu, plnit úkoly v termínu, hlásit se o slovo, spolupracovat s kolektivem, zvládat věci, které ho třeba zrovna nebaví, protože když se nechá asi úplně všechno, jenom tak jako ty otěže se tak jako uvolní, to asi taky není úplně dobře. Ono, historici i sociologové často připomínají, že moderní školství vznikalo hlavně v době průmyslové revoluce a že společnost potřebovala lidi, kteří budou umět základní dovednosti, ale zároveň dokážou fungovat podle pravidel. A škola tak kromě vzdělání připravovala děti i na budoucí pracovní život, to znamená na režim, povinnosti a určitou disciplínu. Je fakt, že děti některé současné tu disciplínu úplně mají po svém. Autorita, no to vůbec, co je debile. Úplně to slyším a omlouvám se za slovo, které tam sedlo jak.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Co v učebnicích nebylo? Ptám se asi po 50. dneska. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
3: Dobrý večer. Tady je Ani od Ostravy.
1: Ano, zdravím.
3: Já jsem nad tím už několikrát v životě přemýšlela i v dřívějších letech, že ve škole se neučí to základní pro život, jak se chovat v životě ke svým blížním, jako ke svým blízkým, ke svým přátelům, co znamenají dobré vlastnosti, jak se k ním dostanem, naučit ty lidi, co to jsou dobré vlastnosti, naučit to ty žáky, na různých příkladech, jak se mají k sobě chovat, aby se chovali opravdu slušně a mravně, jak se kdysi říkalo. Což by měl být hlavní předmět ve škole. Dneska to vidíme, že žáci se navzájem zabíjejí. Rodiče na ně nemají čas, že? Od rana do večera v práci. Jsou rádi, že mají děcka mobily. A druhá stejná věc platí i pro to příprava mladých lidí na manželství.
1: To je pravda.
3: Existují knížky, dneska nikdo nic nečte z takového. Vůbec mladí lidé skoro vůbec nečtou, neznám moc lidí mladých, kteří by měli vztah k četbě. A kde se to mají ti děcka, mladí lidé naučit, jak se mají navzájem chovat k sobě, muž a žena, anebo člověk k člověku. To by mělo ve škole být. A na to jsem přišla už dávno.
1: Taky.
3: A teďka ty výsledky, polovička populace rozvedená.
1: Ale to bylo vždycky, to zase nepřeháníte. To bylo skoro vždycky, půlka vlastně páru se rozvádí.
3: Já říkám, že to jsou moje názory.
1: Jo, to samozřejmě.
3: To znamená to, kdysi jako ještě za první republiky samozřejmě to nebylo, že?
1: No. To nevím, nezjišťoval jsem, ale každopádně je pravda, že asi v nějaké výchově vzájemné, společenské, to by asi jako stálo za zvážení a hlavně vypracování, protože třeba moje spolužečka Bartošová úplně to nevzala za jako správný konec, vzala kružítko, bodla mě do ruky, málem jsem vykrvácel, to byl její projev lásky, takže tudy cesta nevede, jenom abych to odlehčil, ale každopádně je pravda, že ta lidskost tam asi chybí, no. Komunikace, ten čas, to jste připomněla, tu jsem zmiňoval, čas, rodiče nemají čas, no a když náhodou třeba by si ty děti mohly vzít jejich rodiče, to znamená babička s dědečkem, taky nemají čas, protože ty chodí ještě do práce, protože nejsou v důchodu třeba. Takže...
3: Dobře, to je jiné téma, já jsem jasně. To chtěla opravdu soustředit na to, že ve škole... Kromě těch předmětů, které jsem měla ráda, chodila jsem ráda do školy, ale mělo by se tam naučit chovat se mezi lidma člověk k člověku. Naučit se, které jsou dobré vlastnosti, které jsou špatné, a dávat příklady.
1: Ano.
3: Na to, a i to, to tež potom mladí lidé, protože ti mamanci a tak dále chvilku pomáhají, potom mají, že jenom ten veget a...
1: Mami, dej mi.
3: Takový předmět, nebo takové předměty by škola měla mít.
1: Já si to píšu. Píšu si to. Píšu si to tady k Aničce. Já vás zdravím do Ostravy. Děkuju a dobrou noc.
3: Dobrou noc.

0: Zavolej za měsíc, no tak to nepočkáme, to dneska zavolat ještě teď, co v učebnicích nebylo. Téma dnešního nočního vysílání, linky z Prahy s Honzou, s Petrem, to taky přišel ve čtvrtek dotaz, kdy bude noční linka s Honzou Macounem a Petrem Kubalou. Jo, až začne mluvit Petr Kubala a nejenom mačkat, tak se posuneme do další fáze vysílání. Tak pojďme dál. Haló, Honza, kdo je tam?
1: Dobře.
0: Ano, vypnout rádio, vypnout, tak,
1: já
0: hotovo.
1: Přechytla jsem se.
0: To je dobře.
1: Tady posluchačka z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: No, já vás taky moc všechny zdravím. Já, když jsem začala chodit do školy, to už je strašně, strašně dlouho, ještě jsem psala na tabulku s kamínkem. No a
0: to je
1: my jsme se ve třetí třídě, už jsme se začali učit pletení, háčkování, vyšívání, šití a vaření.
0: Ano.
1: A chlapci měli dílny.
0: Ano, to je pravda, to a se tak dělávalo.
1: Jako, jak se řekne, výchova společenského chování, to jsme se taky učili. Kdo má vstoupit první do restaurace, jestli žena nebo muž, jak má se jít po schodech nahoru, kdo má první pozdravit, jestli žena nebo muž. Už si to všechno do detailu nepamatuju. Akorát ještě mě utkvěla v hlavě jedna taková kauzule, jak si rozdělit, jako když už je člověk jako starší a vydělává ano. peníze, jak se mají rozdělit peníze.
0: No a to by mě zajímalo.
1: A paní nám vždycky říkala ano. na tři díly. Ano. Jeden díl, jako první díl je dluh, to se splácí. Druhá ta třetina, z toho ten dotyčný žije. A třetí část je vlastně jako půjčka pro děti. Napřed jsem to, dlouho jsem to nemohla pochopit, ale pak mě to konečně došlo, že je to vlastně tak, že těm rodičům se taky musí zaplatit za tu naši výchovu.
0: Jo, asi
1: ale
0: na tom
1: ona
0: něco
1: to paní učitelka tak pěkně vždycky řekla, ale myslím si, že takový to chování těch dětí, jestli má pozdravit nebo nepozdravit, tak to by mělo být jako, to záleží. Já vždycky říkám, to je obraz rodičů, jak vychovají
0: to. Tak, to je pravda, to je pravda. Odraz,
1: to má mě všechno, co by po těch učitelích ještě chtěli.
0: No tak teď
1: já
0: hlídají.
1: Myslím,
0: teď
1: je
0: hlídají.
1: Teda pravda, že některé věci se tam učit nemusí, ale jako na přípravu té, do té dnešní doby, jako toho mají ti učitelí tak dost, a ještě aby měli vychovávat některý zpratky vyloženě.
0: No klidně to řekněte.
1: Víte,
0: ještě
1: já mám snachu, která učí na škole a tak mě to kolikrát teda, jsou tam ty jako, no jak se to řekne, ti nepřizpůsobiví, takže toho má plný zuby, říká, je to někdy katastrofa.
0: Takže spíš jak hlídačka.
1: Takže nevím, co by na ty učitele ještě chtěli navalit.
0: Já vám taky děkuju, samozřejmě, no, je to pravda, to, co jste říkala.
1: Jenomže, když se tak zamyslím, jak mají ty rodiče dnešní učit děti a vysvětlovat jim něco, když oni sami vychovaní nejsou.
0: Ale to je taky docela dost subjektivní pocit. Jo?
1: Je dost jako, jede maminka s kočárkem a v ruce telefon a dítěte si ani nevšimne, malej spadne flaška na zem, ona na ňu klidně šlápne a přejde, ani ju nezvedne. Takže vlastně oni už ani ty rodiče tu výchovu nemají takovou, jak by měli mět.
0: Děkuju. No. Děkuju vám moc, ať se vám daří.
1: Já vás moc zdravím.
0: Já vás taky.
1: Hodně zdravíčka přeju.
0: Děkuji vám taky, nashledanou.
1: Já nashledanou.
0: Ještě doplním, jak paní posluchačka zmiňovala vlastně, je to o přístupu, samozřejmě kooperace, už zmiňoval jsem to xkrát v noční lince, ale rád připomenu. Myslím si, že všechno v rámci budoucnosti vlastních dětí by měl řešit trojlístek škola, žák, rodič. Škola, žák, rodič. Když se to někde zadrhne, tak je to na PRD. To si řekněme na rovinu, protože v současné době to úplně tak jako nefunguje, protože pak přijde rodič a už hubuje paní učitelce. Jo? A to nebývalo. Dřív to bývalo o tom, že rodič přišel do školy na pozvání, anebo rodič se dotazoval, zavolal do školy a radil se. Radil se, co má dělat, nebo jak budou vzájemně postupovat, aby byli důslední a jednotní, a tím se dostáváme k tomu, že nedůslednost je taky jeden z velkých problémů, protože když jeden pustí a druhý ne, no tak jak si to dítě to má tak jako do toho života vzít, že? Bude vždycky za tím, kdo pustí a kdo je oblomný, ale trvat na něčem a do důsledku vytrvat, to už je taky jako velká škola. A poslední věc, moc se mi líbí a vlastně s tím i souhlasím, byť to nemám rád. Na dluhy. Jak paní posluchačka říkala, že učitel zaujíme žáky tím, že si do dneška pamatuje takovou věc odstupem času. Souhlasím, část peněz vydělaných by měla jít na dluhy. Četl jsem a souhlasím s tím, že potřebuješ-li na něco ušetřit peníze a neumíš to, musíš si vzít půjčku. Na všech půjčkách vlastně stejně stojí celý ekonomický, celý svět. Kdyby všichni totiž žili v přebytku a jenom v blahobytu, našlo by se asi něco jiného. Koukám do dalších příspěvků, které jste odeslali. Mám tady třeba Michala. Řemeslná dílna. Ne každý žák má tátu s modrým límečkem, jiní jsou prý i tací, co neumějí vyměnit žárovku. Výchova k vlastenectví, ale taková, která by předala zdravý a pevný vztah k rodné zemi. Někde na východě vlastenectví v žácích sice posilují, ale může se to zvrhnout v obdiv k válečnému zločinci a stát se nástrojem k prosazování imperialistických cílů. Rodinná výchova, rodinný základ státu, když se nebudou rodit děti jako národ, vymřeme a nahradí nás ti, jejichž hodnoty mohou být pro ty naše evropské smrtící. No a pak je tu něco, co by rodiče s bílým límečkem sice předat mohli, ale mnohdy to nedělají, protože často ani neznají. Mluvím o finanční gramotnosti. Znát sílu složeného úročení, umět identifikovat bezpečné investice, ale to, že se finanční vzdělanost na školách nepředává, je v jistém ohledu vlastně dobře. Kdo by potom pletl housky, když by lidé znali to skutečné tajemství peněz a ve 40 letech se stávali finančně nezávislými? Nicméně i s tou nejlepší finanční výchovou na školách však houskopletači vždy budou, protože roli nehraje jenom vzdělání, ale také osobnost. Myslím, že školní vzdělanost a životní zkušenost jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Kéž je škola jenom takovým turistickým průvodcem v zemi zvané život, ne vedoucím budoucích zaměstnanců státního soukolí.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, co v učebnicích nebylo a mělo být, nebo mělo by být, co by se tam mělo vepsat, čeho máme dnes málo, co neumíme, nebo vlastně nás to ani nenapadá, že by v těch učebnicích mohlo být, ale přitom to bylo tak praktické a vlastně to nemusí být praktické. Může to být i nějaký nový rozměr, těžko se to popisuje, ale vy mi to třeba řeknete. Popíšete líp, budu za to rád. Kdo se o to pokusí? Tady Honza, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, všechny vás zdravím.
0: Ano, jenom poprosím představte. Ano, Jan, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a hodně svěžesti a tak.
1: Děkuji. Moc se mi líbí váš program a chci říct, že všecko, co se naučíme pro život, se naučíme už v mateřské školce. A mám proto důkaz. Ano. Například na Zbraslavi jsem potkala mateřskou školku a paní učitelka, děti pozdravte, a všechny děti zdravili.
0: No a to je ale o přístupu o tom, jak taky může být blbý učitel. To si řekněme na rovinu.
1: No jenom jsem to chtěla říct.
0: Jo. Jako, naprosto. Zábavně, souhlasím, souhlasím. Pozdravit všechno, vměstnat do hlavy, jak to má být, co je. Ono totiž, když ten pozdrav nepřijde, když už jsme teda u toho pozdravu, tak je vlastně, to je divné, vlastně něco tomu chybí, že jo?
1: Ano.
0: To si člověk všimne hned.
1: Ano.
0: Takže komunikaci. Píšu si. A zdravení. Tak vám děkuju.
1: Já děkuji moc.
0: A zdravím. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Můžete volat i dál, samozřejmě, to je fajn. Dáme ještě jeden telefon, anebo tady vidím taky další příspěvky. Pavel napsal krásný večer. Víte, já si myslím, že tam byly takové ty věci, jako kolik 1+1 je, na čím udělat háček a nad čím čárku a kdy upálili Jana Husa a podobné věci, které sice jsou důležité znát, aby člověk uměl číst, psát a počítat, ale myslím si, že aspoň za nás se nikde nezmiňoval o výrazech jako inkaso, hypotéka, exekuce, trestný čin, masox, zemský lístek a podobně. Čili věci, se kterými se člověk setká a bude bojovat v následujícím životě po ukončení školy nebo škol. Člověk se naučí třeba počítat, takže tam má nějaké zlomkové čárky, nějaké děleno XY a na druhou. To všechno se naučí a nakonec třeba v reálném životě vůbec nepoužije, ale spíš pak vejde do života, kde se setká právě s pojmy, jako je hrubá mzda, inkaso a prostě tyto věci, o kterých se na základních školách nevyučuje, ale za mě si myslím, že by mělo, protože to jsou věci, se kterými se člověk setká a které bude muset znát a vědět, a k čemu jsou a proč jsou a co člověk musí udělat pro to, aby bylo všechno v pořádku. Dobrou noc přeje Pavel, dobrou Pavle, děkuju. No je to fakt, takový ten základ jako inkaso, co to je SIPO, že? No ale zase víme, co je to, nebo aspoň teda jsem se naučil v současné době, co je třeba QR platba, ale to už zase nechce slyšet určitě ani současná, ani budoucí, ani předchozí ministryně financí, protože většinou to úplně nezavání odvodem daní, že platba rovnou na účet. Každopádně, co byste se měli naučit už mládí a knihy to nenabídly? Kdo nám volá? Haló.
2: Haló, tady ano. Je Jiřina z Mimoně.
0: Zdravím vás. Jiřino, povídejte, co nás jako má naučit mládí už?
2: Čistotě.
0: No. A jo, to by mě nenapadlo.
2: Protože když jdete po městě a vidíte tam plno vajglu, cigaret, plno papíru, co lidi odhazujou. Já jsem totiž potkala pátek jednu paní, která okolo městského úřadu sbírala ty vajgly, víte, a tam uklízí. Ona povedala, teď je to tady hrozný, to se nedá vůbec dělat. No a na druhé straně pán prostě dokouřil a odhodil to. A přitom tam je plno košů. že by lidi to mohli házet do košu. Ne, oni to hodí vedle koše.
0: No, to jsou takové, takové věci, které si člověk ani neuvědomí a udělá je, že? Ale to je, tam chybí ten základ, naučit se to.
2: No a je to asi 30 let, nebo nevím to. Máme tady kino, kde staví autobus.
0: Uh-huh.
2: A bylo to na konci školního roku a vedle byl takový krámek. A tam si mladí šli koupit zmrzlinu, než přijede ten autobus, že jo, končili dřív a to. A já jsem šla z města a všechny papírky z toho, z těch nanuků byly na zemi. A přitom na každé straně je koš.
0: Tak to jsou a prasata v tom případě.
2: A já jsem jim říkala, doma to taky děláte? To házíš po zemi? Vy nemáte doma koše? No oni mě odstoupili a povídají, babo, co se ti nelíbí? A já říkám, ten bordel tady. Jenže teď už tam jsou kamery, tak už by to
0: mohlo pomoci třeba nějak.
2: Mohlo pomoci, no. A moje dcera se s vnučkou odstěhovali do Německa a tam to opravdu už ve školce učejí, že všechno patří do koše, všechno. No prostě, jak mají přicházet silnice, všechno je tam učejí, jo. Takže oni už jdou ze školky takhle vyčličený.
0: Protože šli jsme
2: do lesa a tam u stavidla byl hozený pytel s odpadkama a přitom tam byla asi 5 metrů dál popelnice. No jí to nešlo do hlavy, malí holci 4letý, jak to, že to nemůžou dát do té popelnice?
0: To je daleko. Třeba přijde odpověď.
2: No,
0: jo.
2: No.
0: Ale je fakt, že to si teďka uvědomuji, i jsem viděl teď nějakou reportáž v televizi, že v nějaké škole, ale spíš si myslím, že to byla školka, že tam děti učí třídit odpad. Jo, že to, že vlastně hned tam ty papírky z těch svačin, všechno. A mně to vlastně přišlo tak milý, protože to, co nás třeba v rámci třídění odpadu učili vlastně představitelé samospráv, jako co máme jako třídit, co můžeme třídit. Za nás, za mládí byla jenom oranžová popelnice na sklo a pak se teprve přidali na papír a dneska těch popelnic máte X. A velmi mě rozčiluje jedna věc, že vlastně nás naučili, co patří kam nějak a teď to změnili vlastně ten systém, že my v tom udělali guláš, že poznám jenom bezpečně papír. Jenom papír. Jo, ale to jenom tak na okraj, že vlastně se změnilo něco, co do vás vštěpují třeba 20 let a najednou je to jinak a už tápete. Takže neměnit zajeté věci.
2: No, papír je modrý, no. Na plasty jsou žlutý, že jo?
0: Ano, ale víte, že do těch plastů patří ještě další věci a nejenom plasty. No a tím už právě zamotávají hlavy těm lidem, protože vlastně to může být i jinak. No. Ale jo, máte pravdu, čistota. Stačí se podívat hlavou dolů, ne do mobilu, ale na zem a vidíte odpadky, vajgly a žvíkačky.
2: Když půjdete do lesa, jaký je tam bordel?
0: Za papírkování.
2: Když si vezmou svačinu do lesa, jo, tam se nikdy nesvačejí, tak ať si to strčí zpátky do batohu.
0: Mm-hmm.
2: To už unesou, to už nebude, ten papír není tak těžký, že jo, nebo ta prázdná flaška. Ať si to vezmou domů. Já jsem říkala, ty zvířátka by se měly sjednotit, pozbírat to a naházet jim to do oken.
0: Děkuju i vám. Ať se vám daří a díky za telefon. Naschledanou.
2: Vám taky. Naschledanou a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jeden z posledních telefonátů pro dnešní vysílání, nebo možná poslední, po písničce má 2 minuty, tak předpokládám, že ještě něco stihneme. Co v učebnicích nebylo a mělo by být, tak čistotu tam už teď taky máme. Ale je fakt, já jsem tuhle zrovna se zamýšlel ne nad psími exkrementy na chodníku, ale nad počtem žvíkaček. Sešlapaných, seschlých a snad pomalu i nesundatelných Rozhodně ne, tak jen tak špatlí. Ale prý na to existuje nějaký stroj. No, ale zase pořizovat něco, co lidé dělat nemusí. Odhazovat vajgly, žvíkačky, jen tak, bezprizorně. Prosím vás, nedělejte odhazování žvíkaček ani v kulturních institucích. Ze své praxe velmi dobře vím, že z 360 židlí do sálu kulturního domu se dá taky sezbírat kýbl a půl žvíkaček za sezónu. No a teď si to představte.

0: svými režisérskými pokyny tady mistra zvuku jsem teda natolik teď zmátl, až mu upadla sluchátka. To domluvíme, už žádná písnička nebude, koukám na hodiny a máme ještě 10-11 minut, takže teď zběsile tady ťuká, všechno vrací, co jsem zadal smazat. Tady jsme smazali všechny písničky a ještě jedna bude. Každopádně, co v učebnicích nebylo, poslední možnost dovolat se. Jestli slyšíte nějaké, prosím vás, rány a nějaké zvuky, tak to není o tom, že by nějak chrčel nějaký strojek z těla tady mistra zvuku Petra Kubaly, ale omladina se rozhodla, že bude tourovat svoje půjčená auta nebo auta leasingových společností, to se nemohli vydělat přece. Já vždycky, když vidím nějakého krasomila 20-letého, který má nejnovější bávo, tak si říkám, jo, chlapče, kde jsi na to vzal? Ne, že by mě to jako nějak mělo zajímat, ale. Halo, Honza u telefonu, kdo volá? Kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer.
0: Ano, i vám.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, vypínejte.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Zdravím, Iveto, povězte.
1: Olomouce.
0: Zdravím vás, povězte.
1: Já chci říct, mi se hrozně líbil ten příspěvek té paní. Uh-huh. O té lidskosti, to je
0: ano,
1: pravda.
0: Ano, mě taky.
1: Toto se mně líbilo, jak ta paní mluvila o tom svém dětství, jak stala na tu tabulku tím kamínkem.
0: Ano.
1: To byl taky dobrý systém. Potom se mě líbilo o těch žvíkačkách, já to nesnáším.
0: Já úplně teror.
1: Já to nesnáším, protože já jsem šla se svým pejskem jednou, mu se ta žvíkačka přilepila na capku, já jsem to nemohla sundat. Já jsem mu to různě zeškrabávala, odstřihávala ty chloupky, no to bylo hrozný, takže ty žvíkačky to nenávidím. Mm-hmm. Potom chci říct, se mě líbilo ta paní, jak říkala, jak ty děti zdravili v té školce, jo? Co se naučíš v té školce, to je pravda. To je jedna taková knížka, teď nevím toho spisovatele přesně, kdy čtu. On psal, to, co potřebuji k životu, jsem se naučil v mateřské škole. To je pravda. Co vložíte do dítěte do 6 let, tak to si nese celý život. A chci říct, ta škola, jo? Oni mají ty učitelé osnovy, a oni jako je musí plnit, čili oni učí ty předměty a nejsou tam opravdu žádný předměty k praktickému životu. Co třeba dělat, když, jak tam ti lidé mluvili o těch penězích a tak, co dělat, když se stane, co dělat partnerské vztahy, že jak se chovat k sobě. A nebo chci říct, nemluví se tam, nebo dřív se nemluvilo, já už jsem v důchodu, o šikaně, jo. Já jsem byla malá asi ve 3. třídě, já to zrychlím. A mě každý den čekávali 3 holky ze třídy, z mojí třídy, jsme byli asi ve 2. a 3. třídě, a oni každý den na mě čekali tam, já nevím, 100 metrů od mýho baráku, oni tam bydleli taky někde poblíž, oni byli kámošky, takový zlý holky 3, a oni vždycky, máš nějaký peníze, a mě babička dávala nějaký korunky, jo, tenkrát, já nevím, korunku 2, tak ty peníze mě vzali, máš nějaký jídlo, svačinu mě vzali, když jsem měla. Prostě vždycky mě obrali o všechno možný. Já jsem byla sama, jsem taková menší. Oni byli tři velký holky. A já dnes na to myslím pořád, ale já jsem neměla strach. Já jsem vždycky šla, věděla jsem, že tam někde číhají. Tak oni mě zastavili a to bylo denně. A já to zkrátím. Já jsem se bála to říct doma, já jsem se bála to říct ve škole. Já jsem to nikde neříkala a denně jsem toto snášela a já už jsem věděla, že někde tam vyskočil spoza rohu a to bylo denně. Takže ta šikana, otázka té šikany, teď se to třeba aj tak někde řeší, to slyším v těch školách, ale dřív se o tom fakt nemluvilo. A potom ještě jsem chtěla říct, já jsem pracovala ve školičce a my jsme tam fakt děcka učili tu ekologii, třídit ty odpadky, ty popelnice, ty barvy. Si vzpomínám, jak jsem jim to vysvětlovala, co do které patří. Měli jsme takové různé jako hry s těma dětima, jo, a jsem s nima zpívala, tančila, všecko možná cvičila, plavali jsme.
0: Už vím, že nemůžu dělat.
1: A já jsem je učila k různým tím tématům hrama a to ve škole jsme neměli dřív, jo, a teď v té školice jsem je to učila všecko. No a to ještě chci říct.
0: Že se rozloučíme, to jste chtěla říct. Protože já vám to musím vnuknout do hlavy. Oho, musíme jo, končit. Škoda. Musíme končit.
1: O těch penězích, ještě třeba téma, jak hospodařit s penězma. To je důležitý téma taky.
0: Znamenáme tak si. Znamenáme si, probereme. Jindy. Ano, děkuju tak, a dobrou noc.
1: Posluchače, pane Honziku, dobrou
0: taky
1: noc.
0: Dobrou noc do dobrou. Olmiku. Dobrou noc. No, ale shodneme se asi na tom, že během těch 2 hodin dnešního povídání asi tak, takové to základní dobrý den asi chybí nejvíc.

Máme vysílání Českého rozhlasu za 3,5 minuty, 1 hodina, nejvyšší čas se rozloučit, ustoupit, lehnout si, prospat se a zase si říct, třeba jsem někoho i tak nějak nakousl, že by to vlastně nebylo vůbec špatné, byť to třeba někdy musí být nucené. Hele, já jsem ještě dneska nic dobrého pro druhé neudělal. Zkuste to. Měl jsem to několik let, jeden dobrý skutek denně. Povinně. Víte, jak vám bude dobře, jak si... Třeba je to falešné nějaké to v hlavě myšlení potom, jakože a teď jsem někomu udělal. Zkuste to každý den a důsledně to vydržet. Je to fajn. Je to fajn. My se společně v další noční lince uslyšíme až v červnu a teď jsem zjistil podle rozpisu služeb, některé tím potěším, tak prosím vás, 14 dnů prvních v příštím měsíci, ještě beze mě, takže až 15. v pondělí při vysílání noční linky z Prahy z Karlínské budovy, možná, anebo z nějakého koutu Čech, pokud mě tam zavede pracovní rozhlasová povinnost. Každopádně s dalšími tématy se klidně obracejte na kolegy, anebo napište i mě, můžete soukromně jan.macoun@rozhlas.cz a nebo klasickou poštou. Mně přišel za minulý týden nejeden dopis, 3 dopisy. Klasickou poštou. Já to nejdřív očuchám. Se omlouvám. Já to vždycky očuchám a přemýšlím, jestli je to ještě se známkou olizovací. Chápete to? A to jsme v moderní době. Teď už se neolizuje, teď je tam samolepka. Takže děkuju za dopisy elektronické, ale i ty klasické, ty odesílejte klidně, uděláte tím radost. Čumkarta z nějakého výletu, pozdravu, z dovolené, tak klidně sem s ní do noční linky. Vinohradská 12, Praha, noční linka, Macoun, to dojde. Děkuju vám. Vám přeji pěkné dny, další pořady budou následovat a samozřejmě i mý kolegové z noční linky. Tak ať se vám daří s úsměvem a ve zdraví zase příště.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

vítáme vás a Jando, zaspívej papoušku, jeden péřovej, tady šla sousedka s pejskem. Tak co ten váš šimráček dělá? To ještě byly ty hezký dny toho babího léta, kdy Janda byla s klecí venku.

co ten váš Šimráček dělá? No, Žaninko, řekni, co děláš, Šimráčku? No jo, toto letí. Už jsme tady zase s naším pořadem a vítáme vás. Nebo už jsme to říkali, já mám tu, jak se tomu říká, ta nemoc skleróza, skoro.

podzim dokáže pěkně vonět. To se dělali touhletou dobou hluboký orby v Pavlíkově a všude ve vesnicích. A to ta zoraná země tak voněla, když do ní napršelo. A listí spadaný tlelo a taky vonělo. A z každého stavení

co pak nám dětem stačil třeba, když jsme měli velký hlad, tak nám stačil chleba, ukrojený krajíc chleba a namazaný hořčicí. A když jsme k tomu mohli přikusovat jabko zrovna utržený ze stromu, nebo když bylo spadaný a už třeba bylo i přešlý mrazem, tak jako kdyby to jabko bylo takový myši ho třeba mohli klidně okousat kousek toho jabka. To nám nevadilo. Jsme měli v kapse nůž, to jsme odkrojili a teď jsme to jablíčko, vonící, červený, když to bylo panenský, nebo soudek, přikusovali k tomu chlebu. To byla dobrota. No jo, ale pečený placky, škvarkový, jo, na, vůbec naplotně ty dolky, co se dřív pekly. No je to vůbec možný, že dřív byly takový dobroty? Všecky ty druhy dolků, co se pekly naplotně? V dolky sladký, s povidlama, posypaný tvarohem, nastrouhaným, bílým, krásným a ještě politý ty středy smetanou. No, pozdrav teda, jak říkala babička, ta nebrala, já už jsem chtěl říct, ale babička říkala, neber nikdy boží jméno nadarmo. No jo, ale již ono to bylo tak dobrý, tyhle ty dolky s těma povidlama sypaný tvarohem a ještě politý smetanou, ze skořicí s cukrem nebo s perníkem nastrouhaným. Vzpomínáte si na ty dobroty? Jako talíř velký, kynutý dolky. Měli takovou jako do zlatova byli vypečený, protože ty kynutý dolky s takovýma, mně se opravdu zbíhají sliny, s těma velkýma dírama, jak se lámali do rajský vomáčky, místo knedlíku, nebo do koprový vomáčky, nebo do cibulový vomáčky.

to všecko byly chutě. Když bylo poledne, tak to jsme čuchali, co se kde vaří. To jsme si říkali, a je, u Kopeckých dělají cibulovou omáčku, u Černých mají koprovou. No jo, tamhle zase dělají rajskou. No co tady? Co tady u Vítů? Možná, že dělají mléčnou polívku. Mléčná polívka byla dobrá, cibulová polívka, zapražená polívka s cibulkou, nebo bramboračka se zeleninou a krupková polívka. A hrachová kaše byla dobrá a chlupatý knedlíky, takový zvláštní, to byl zvláštní druh knedlíků z bramborového těsta nebo z čeho to, no to všecko. A na Chodsku, jak o tom poslední dobou mluvíme, často na Chodsku, tam dělali zelí kyselí dobrý, teta Dorla do toho dávala vždycky brambory do toho zelí, nastrouhaný. No to byla dobrota teda, takový zelí chodský zelí, ještě kousíčky špeku v tom byly. To jsme se rozmlsali tady, ztracený vejce v koprový omáčce, to taky byla dobrota, protože maso bylo málo, kdy jenom v neděli trošku. A nebo třeba, když se zabila slepice, tak slepice na paprice, králík na paprice, brambory pečený ve šlupce, jo, v troubě, z trouby vytažený a na loupačku a k tomu, když se pilo podmáslí. To jsme se tady s Žandor rozvášnili, ta na mě kouká, jak tady slintám blahem. Papoušku, máš tam co zobát v těch tvých krmích?

Žaninko, ona se vonipuje. Už jsem tě někdy vyprávěl o hůrce, po tom kopci na jihovýchodní straně za Pavlíkovem, za Potůčkem. Nahoře, až nahoře stála bílá zeď.

hřbitovní márnice, takovýma velikýma dvěma podlouhlejma oknama se koukala jako dvě oči. Takový memento mori to bylo, jak ta márnice koukala na celou ves. Lidi sice dělali, že i tu márnici nevidí, ale často jsem slyšel, když třeba koupali husy u rybníka nebo šli z Konzumu, nebo něco kupovali v Konzumu, kde já jsem tak rád okouněl a pozoroval jsem buď pana Kučeru nebo pana Sýkoru, že z ničehož nic každá ta paní řekla, fuj, to na mě šáhla smrť. A oklepala se.

Ale ta hůrka. Potom přes kopec a přes louku byla cihelna. To vám taky slibujeme, že tam někdy půjdeme. Do cihelny, kde už se dávno nepálily cihly. Ale všecko tam bylo jako dřív. I kousek kolejiště, dva vozejky, kovový sklápěcí, železný tedy, pece, kde se pálily cihly a vysoký komín s hromosvodem. Ale zůstaňme na té hůrce. Ta hůrka, to byl svět sám pro sebe. To bylo takový, ale opravdu hezký, takový dětský království, takový akorát na hraní. Ten kopec nebyl veliký. Ze severní strany se šlo po takový pěšině mezi hruškama a tam se tak hezky sáňkovalo, když napad sníh. No a potom jsme mohli pokračovat rovně a vejít takovejma rozvrzanýma železnýma vratama, který vždycky tak žalostně zavrzali. Buď jsme mohli vejít na hřbitov, když jsme třeba šli já s maminkou nebo s babičkou, na hrob zalejvat nebo vyměňovat kytky ve váze, nebo podívat se, jestli už pivoňky kvetou na hrobě babičky. Jak to vypadá na hrobě táty, tam vždycky vítr porazil vázu. No, buď jsme teda mohli jít na hřbitov, kde bylo spoustu krásy, sochy andělů a smuteční vrby tam byly vytesaný do kamene, ty nápisy na hrobech, jak byly dojemný. Všecko, co jsem miloval, nám osud vzal, nebo něco takového.

Mohli jsme taky hned před hřbitovní zdí odbočit doprava a seběhnout po pěšince dolů. A tam byla merglová skála z takového červeného drolivého železitého kamene. No tam to bylo pěkný. Tam byla taková rovinka, obehnaná kolem dokola velikejma, zaoblenejma. To nebyla ostrá skála, jako jsou kameny, takový ty. Ten lom, kde se lámaly kameny na stavby, ten byl o něco níž. Ale tam nahoře byl zbytek zvětralý, železitý, červený skály, jsme tomu říkali. No jo, ale my jsme si do té skály mohli udělat takový pícky. Kouskem železa, třeba velikým hřebíkem nebo kramlí železnou, si tam každej mohl udělat takovou, no, takový tunýlek, malej, aby se tam do toho tunýlku vešla jenom krabička od krému na boty.

A teď v té skále byl jeden tunýlek vedle druhýho, protože každý jsme tam museli mít ten svůj tunýlek, tu svoji pícku. Tam se odehrávalo něco, na co tak rád vzpomínám. To bylo něco úplně, co nám připomínalo vzdáleně, jak to asi mohlo vypadat v pravěku. Protože my jsme do toho tunýlku vždycky zasunuli tu plechovou krabičku od krému na boty. Jsme si obvázali drátem a udělali jsme si tam takový držátko, aby nás to nepálilo. Protože do té plechovky jsme dali směs vzácných, voňavých věciček. Kousek mechu, tam musel být, suchýho mechu, to jsme si předem museli nasušit. Někde na takovým místečku pod kamenem, kam třeba nepršelo. Na kousek mechu jsme dali kousek pryskyřice, tu jsme někde našli, na borovici. Tam byly taky pár borovic vedle skály, borovicová pryskyřice. Když se uloupne, to byla vůně veliká.

No a potom jsme u hřbitovní zdi vždycky našli kousek svíčky, vyhozený, nedohořený, nebo takový ty zbytečky, ty špalíčky těch svíček, který už dál nehoří, protože knot už tam nebyl. No a to byl kousek toho bílýho, zažloutlýho parafínu a teď jsme z toho udělali takovou hromádku. Zapálili jsme to, protože mít sirky, nůž, po případě baterku, zvětšovací sklo, tušku a kousek papíru, to snad každý pořádný kluk měl vždycky v kapse tyhle ty věci.

jsme zapálili ten mech. A on začal doutnat. Najednou se roztál ten bílej parafín a už to splálo větším takovým plamínkem. Nejdřív to skomíralo takovým, to byl plamínek ani ne centimetrovej. A když se roztál ten vosk, ten parafín, tak ten mech se nacucal tím voskem a začalo to hořet větším plamínkem. Ale to ještě nebylo to pravý. To pravý teprve přišlo, až když se začala škvířit ta pryskyřice z té borovice. Tak to začalo ten plamínek najednou zčervenal a my jsme to hned šoupli do té pícky, do toho tunýlku v té skále a teď jsme to buď klacíčkem, nebo druhým takovým drátěným pohrabáčkem, to byly všecko takový drobný, droboučký věcičky. Jsme to všelijak obraceli, ten náš poklad v té prázdný krabičce od krému, že byl jednou nahoře třeba kousek té pryskyřice a vzplál ten kousek pryskyřice a zavonil. Potom tam byl zase kousek mechu. Zase jsme to obrátili, aby byl nahoře kousek parafínu, který už se pomalu roztával a udělal z toho takovou tekutou, vonavou, tak se to pohybovalo a najednou to hořelo celý. Celý to takzvaně kadilo. Taky tomu obřadu jsme říkali kadění. Protože jako z kadidla, když jsme to vídali, třeba když kněz, pan hrobník, když se někdo pochovával, tak kadidlem mával třeba nad hrobem a vonělo to kadidlo, ale to naše kadidlo vonělo mnohem a mnohem líp, protože tam voněla ta pryskyřice a ten vosk a ten mech. A ono to čadilo a ten, kdo měl tu jeskyňku nejvíc očazenou, tak ten sklízel největší obdiv. Takže když se snášel takovej ten dušičkovej soumrak koncem října, začátkem listopadu, tak my jsme no, tam nás bylo na takovým plácku kolem té stěny té merglové skály, u těch pícek, těch malejch pecí, který jsme si tam tak pracně vždycky ty tunýlky vydlabali. Tam byl Květakopecký, Oda Jendelojc, Pepík Vosikojc, i holky tam byly, Věruška Hamouzojcic, Jitka Ledvinkojc, Milena Liškojc, Pepík Sojka tam byl pořád, Pepa Tyšer, Vláďa Kopeckých, i kluci Jirkovských, Ota Kotík. No každej touhletou dobou chodil kadit. No, kadit. No, jak tomu jinak říct, my jsme to jinak ani nepojmenovávali, protože to byl takovej rituál dětský, vonavý, jak se to škvířilo a ten kouř zabarvoval tu červenou skálu. Ta postupně hnědla, až tam byly úplně od těch plamínků takový černý proužky. No a kdo měl nejzačernalejší tu pícku, tak, jak jsem řekl, ten sklízel největší obdiv.

když už hodně se začalo šírat a už bychom měli bejt doma, tak jsme měli připravený víčko od té plechovky na boty a to jsme právě za ten drátek museli vyndat z té pece malinký, položit to na zem a přiklopit na toto víčko, na tu rozpálenou krabičku od krému, která tak voněla a v tu ránu bylo po ohni a v tu ránu obřad skončil, ten posvátnej, kdy každej se koukal do toho malýho svýho ohýnku.

Dali jsme si to kadidýlko do té svý pícky, že jenom tam ten drátek koukal. To jsme nemohli na tu krabičku vůbec šáhnout, to by jsme si spálili prsty. Tak to bylo rozžávený. No a věděli jsme, že příští pozdní odpoledne se zase sejdeme u skály. A zase to kadidlo třeba budeme muset i celý vysypat, vyčistit a dávat tam zase všecko znova začít. Tam budeme muset naskládat znova ty věci. Kousek mechů, kousek parafínu a kousek pryskyřice.

vracívali jsme se domů takový provoněný. Provoněný, ono to tak hezky voní, a hlavně ta pryskyřice borovicová. Musím se tam podívat na tu skálu, jestli tam jsou nějaký zbytečky těch našich dětských pecí, když ono je to tak dávno. Ale bylo to takový romantický a dětsky něžný.

Před náma byla cesta domů, to jsme mohli jít kolem potůčků, každých pár kroků tam byly takový tůňky z betonu, kde příštila z polí čistoučká voda z melioračních trubek. Ta vyústěvala do toho potůčku, ve kterým plavaly malý rybičky mřenky. Kvetly tam blatouchy na jaře.

No ale to už se snášel soumrak pod zimu na ty louky. Blatouchy už byly dávno odkvetlí, jenom tam zářilo tu a tam jako zlatá krůpěj, taková pozdní nějaká pampeliška a smeklice a odkvetlí bodláky. V dálce na polích se černaly třeba hromady ořezaných lupení, když někdo tam měl burgán a sklízel krmnou řepu. To byly ty políčka takový uzoučký, malý, rozdělený kvetoucími mezemi s takovou hutnou, hustou, zelenou, voňavou trávou, kterou ženský tak rádi vyžívali srpama. Nebo někde stály opuštěný kozlíky, na některých ještě byla třeba trošičku vojtěžka, suchá, kdo to nestačil ještě odvíst, no prostě ta příroda se už připravovala na zimu. Všecko to bylo takový malebný, posmutnělý, ale krásný. Někdo měl zase na poli třeba v řadě, jako když střelí hromádky hnoje, který ten hnůj přivesa, že ho druhý den, jestli bude hezky, rozhází. Vidle má, to babička tak uměla hezky. Já jsem to jednou, divo toho, nech to, neumíš to, to musíš hezky, stejnoměrně, protože hnůj to bylo bohatství, dobrý hnůj, to děda si na tom zakládal, na kompostu. No, a už jsme došli k prvním stavením a v konzumu u pana Sýkory se už svítilo, jinak ještě ne, protože se držela černá hodinka. To se rozsvěcovalo až pozdě, ale v konzumu tam šla zář, tam ženský štěbetali, nakupovali. Před konzumem stál kočárek, to jsme do toho koukali, hlavně holky. Ty by nejradši si s tím miminem hráli jako s panenkama, ale jak to ty mimina, ty dětičky malý voněly. Možná pudrem značky Sipsy. Každej kočárek, tomu jsme jako děti tak rádi si přivoněli, protože to byla vůně toho vypraného čistého prádílka. Ono to tak jako mrňoukalo to mimino, nebo některý i řovalo a brečelo. A to hned holky se vrhly na kočárek a že prej ho budou houpat, než přišla jeho mami.

Tak jsme šli dál, šli jsme kolem rybníka, tam už nebyla ani jedna husa, ty už byly všechny doma. A naší ulicí jsme šli nahoru. Kluci Kepartovic zmizeli doma, nejdřív Zdeněk Ledvinkojc, potom kluci Kepartovic, potom Pepík Vosikojc, Jindra Vítojc a Láďa Hladkojc s náma byl. A ještě Jirka Čadek taky, který bydlel dál. No, ale viděli jsme u Hladků, tam to zase vonilo petrolejem, protože pan Hladkov byl hodinář a pan Hladkov, oni neměli elektriku, protože jim na tu elektriku nezbyly peníze, takže tam se svítilo petrolejem, tam to tak hezky vonilo. A pan Hladkov, hodinář, mistr, byl sehnutej. Bylo vidět, že má na voku trubičku, to byla lupa, a dvě petrolejové lampy, jednu zprava, druhou zleva, se zrcátkama, aby měl co nejvíc světla, protože zrovna asi zakládal novej vlásek do hodinek. Vlásek, to byla taková ta malinká spirálka v kapesních hodinkách. To bylo jediný světlo v naší ulici. V Raňku u Jardy tam taky byla tma. Všude se držela černá hodinka. Ani u nás jsme ještě nesvítili.

U nás u dědy zářila barevná stupnice rádia. Oranžová žárovička, modrá, zelená, žlutá. To byly vlnový rozsahy. No a to byl ten poklid toho večera, kdy ještě babička dělala poslední práce na dvoře, třeba zrovna byla ve chlívě a hádala se s těma potvorama, krávama, ale děda ten už vychutnával takovej smradlavej tabák z fajfky. Dědku jeden, kdo to má čuchat? No jo, ale tenkrát nic nebylo po válce. Ale děda to... jak jako pukal takhle. A hodiny tikaly. Velký, vždycky hrkli každou čtvrt hodinu. A byli každou celou hodinu. A rádio hrálo nějaký valčík. A jako kdyby v duši každýho panoval takovej pokoj. Nikdo se nikam nehnal. Nebylo taky kam se hnát. Zvlášť na takový malý vesnici. Jako kdyby se čas zastavil.

No a víte, na co jsem se těšil? To jsem odkoukal od babičky. Bílý kafe, Žaninko. Žando, ty máš svoje chutě. Ta si dokáže vyžebrat všecko. Bonbonem počínaje a třeba bábovkou konče, viď, Žanino? Papoušek rozmlsanej teďko začal líst po kleci. Až do teďka byl hodný a teďko nám začne tady dělat rotiku. To už vidím. Jo, jsem málem zapomněl to, na co jsem se těšil, že budu mít k jídlu. Když přijdu takhle z té obřadné činnosti, kdy jsme tak jako dráždili každý ten svůj plamínek v tom malým dětským kadidle, udělaný z krapičky od krému na boty, tak jsem se těšil, že mě maminka do takového velikého hrnku udělá bílý kafe z praženého žita, jak to tak babička pražila. A do toho kafe, že si nalámu krajíček chleba. Nic jiného babička nevečeřela. Jenom kafe s nalámaným chlebem. Každý den. A mně to taky tak přišlo k chuti. Hlavně, když jsme s klukama si hráli a člověk přišel takovej rozlítanej, takovej žížnivej a vyhladovělej. No, najednou už přede mnou ten hrneček stojí s tím, a já si tam lámu ten chleba, teďko to kafe bylo takový teploučký a najednou to začalo. To si jednou vzpomínám, no to teda byla bolest. Co, chlapče, to děláš? Co tak vzdycháš? Bolí mě zub, mami, bolí mě strašně zub. Vokaž kterej? Otevři pusu. Tady ten takhle. No jo, šestka. Tam je kas, chlapče, to musíme k zubaři, k dentistovi. A už najednou ten krásný den potemněl, protože druhý den odpoledne autobusem pojedeme do Rakovníka k dentistovi, který někde tam na Zátiší má ordinaci, na Zátiší, no, hned vedle náměstí.

Hezký to bylo. Kousíček, ona nesmí čokoládu. Viď, ale dostaneš malinký kousíček, když zaspíváš hezky. No dál. To nebylo moc hezký, tedy to ne. To tě nemůžu dát. Jo, jo, Žaninko. Ty se máš, že nemáš zuby. Poslouchej, jak jsem potom šel druhý den k tomu zubaři. Víš? No jo, tenkrát nám zakazovali cucat bonbony, že prej se kazí zuby. No oni byli takový, no po válce, turecký med, no to bylo sladký, to bylo hrozný. Nebo cukrová vata, jak jsme byli oblemtaný takovou tou růžovou, jak to namotávali v takovým velikým bubnu na takový šprejle. Nebo špalky cukrový, sladký, který byly takový duhově barevný žilky. V tom byly, vzpomínáte si, to bylo, to tak hezky vonělo. Ten krámek na pouti, když tam prodávali tyhle ty dobroty, jo, ty laskominy, ty sladký všelijaký. No, nebylo toho moc po válce, ale nicméně je špalek takovej, kulatej, asi mohl být tak 3 cm. No, měli jsme toho plnou hubu, viď, Žando? Museli jsme jíst rybí tuk, Žando. Generace rybího tuku. Aby jsme měli dost vitamínů, aby nám prej sílili kosti. Žíci rybího, no to teda bylo hrozný, Žaninko. Ty tady koukáš na tu čokoládu, viď? Zaspíváš? Tak zaspívej, dostaneš kousíček, dělej. No. Už si vyžebrala čokoládu, no tak trošičku tě dám, ale víš, že to máš zakázaný.

to u nás na Hůrce to vonělo mechem, to naše kadidlo, a tady to voní nějakým lizolem nebo čím, a z toho plamínku nejde vůně pryskyřice, ale taková nějaká chemie, jako kdyby to byl líh, který se tam pálí. Je a ta vrtačka. Šlapací. Elektrická je tam taky na zdi s takovým malinkým motorkem. Na ramení, který se vytahovalo jako, když se hodně kleští dá dohromady, jako v Pavlíkově byl na takovým cik-cak stojánku, mikrofonek v hovorně nad telefonem. Takovej pantograf se tomu říká. Tak takovou vrtačku tam má taky. Pan doktor, pan dentista, pan zubař. Já ani nevím, jak jsem mu tenkrát říkal. Snad jsem mu neříkal nic, protože jsem byl z toho tak vyděšený. Ale ten motorek prej nejde. Tak to budeme muset udělat šlapací vrtačkou. A teď vidím ten stojan těžkej s tím šlapákem dole. Celý černej, zlatý linky na tom jsou. A tam je napsáno na tom, kde ta vrtačka byla nejsilnější, tak je napsáno zlatým písmem Doriot. Doriot a samý řemeny kožený.

Tak sokolíku, otevři tu pusu, ať se podíváme. Joj, to bolí, píchnul mě do toho jehlou. No, tady to máme, tak to vyvrtáme. To jsem seděl v takový židli, kožený, vošoupaný. A hlavu jsem měl ležet na takových jako dvou sluchátkách. Černých, kožených, tak vypolstrovaných. Cvak, cvak. Takový držátko dřevěný měl, to bylo asi z ebenového dřeva. V tom vyměnil, zastrčil takovým krásným cvaknutím ten vrták. Začal šlapat. Ona se ta vrtačka tak rozbručela, jako čmelák. Takhle to vypadalo, už se tam v tom zubu ten vrták zakusuje. A mě to rozklepalo celou hlavu, protože on se natočil asi dost rychle. Já jsem se začal vrtět v tom křesle, on přestal a řekl, to vaše dítě je asi na nervy, že jo? Ale není, Jiříku, drž, říkala maminka, pojď sem, já tě takhle budu držet hlavu tam zvrácenou, co chvilku to bude. Je, jak za jakou chvilku, ono se to zdá všecko tak dlouhý. A zase mě to rozklepalo celou hlavu a potom balónkem do toho fouká nějaký teplej, voňavý vzduch, sice to byl, ale nicméně to stejně to bolelo. A už se blombuje a už se to hladí a už tam ta vrtačka visí a už vím, že mě vrtat nebude, pan zubař, pan dentista, pan... Tak to máme hotový, chlapče. Bolelo to? Jsem řekl, bolelo. Že je ten chlapec nějakej choulostivej? Ale není, říká maminka. To víte, je poprvé u zubaře. Tak maminka zaplatila. Nebylo to ani moc drahý.

Pět smyslů. Pět smyslů má člověk. Jak v nás vůně můžou vyvolat vzpomínky? Třeba zrovna ten plamínek hořící vedle stolečku se zubařskými instrumenty. Tak zvláštně voní vával. To je celý svět vůní. Vůně světů, svět vůní. Poprvé, když jsem přišel na Vltavě na parník, jak ten parník voněl těma nátěrama z kotelny, tím škvířícím se šmírem a uhlím. No jo, ale vůně lesů. To jsem mohl jít se zavřenýma očima Saneckou horou. Jinak voněl vosíkovej les. Jinak březovej les. Na začátku byly modříny, ty taky voněly jinak. Potom dál borovice, ty voněly po Pryskyřici. Smrky taky voněly. A verpány modříny taky voněly jinak. Tam, kde jsem nacházel vždycky hříbka, to byl takovej malej ráj. Tam bylo hodně mechů. Tam to taky vonělo takovou zvláštní sváteční vůní. Málo kdy, když jsem tam přišel, tak tam hříbek na mě nečekal. Málo kdy jsem odcházel s prázdnou, to jsem nesměl nikomu říct, kde nacházím hříbka.

co je to v nás tak hluboko uložený, že těm stromům máme takovou úctu. Možná, že už je to od pradávna, že ty stromy nám poskytovaly ochranu, útočiště, byly zdrojem tepla. Když se strom porazil a spálil, dávali stín. To je jako s tím ohněm. Takový ty pravěký pudy jako děti, když jsme tam na hůrce, to naše kadidýlko, v té malinký jeskynce, v merglový skále. To je to tajemný, co si, co je v nás, co nás všecky převyšuje. Co někdy se v nás ozve jako takový znění skrytejch, nejhlouběji skrytejch strun. Teď jsme to řekli skoro okřídleně básnicky. Vidíš, Janinko?

pět smyslů máme. Smysly jsme obdarováni a smysly to jsou vlastně živly, které v nás jsou. Oni nás obohacujou, ale taky nás ovládají. Já když si vzpomenu, když jsem hrával na buben s naší kapelou, je to ty vůně těch tančících dívek a žen, jak s náma, s těma muzikantama, jak to s náma šilo.

Několikrát s náma jel hrát Ladislav Čepelák, kantor z Akademie výtvarných umění. Učil mě grafiku. Ládíček, on taky dřív hrával ve veltruský kapele z Veltrus. Byl. Ten to taky tak dokázal prožívat. Častokrát si i půjčil trumpetu a měl tak hezký tón. On potom později sám si stavěl, byl na to hrdej, housle. I myslím, violu si postavil s takovým vyřezaným hezkým krkem, kde byla hlava, takový hlava ženy v renesančním účesu. A Láďa ten to dokázal prožívat. Ten tomu říkal, to jsou řízky ze života. Taneční zábava, to je takový řízek ze života. A tón na trubku měl tak hezký, zrovna měl nejradši taky polky Borovičkovi, Poncarovi, Vejvodovi. A Láďa všechny ty prožitky dokázal tak vtisknout do svého grafického díla, i když dělal jenom třeba lány polí, na kterých jsou zbytky tajícího sněhu.

No, Ladislav Čepelák potom později vychoval několik generací grafiků, protože učil na Akademii výtvarných umění. A vždycky, když jsme se potkali, tak jsme vzpomínali na ty krásné doby, když jsme třeba jeli nám hrát na máje. No a Láďa už od 9. října nás poslouchá od někud z těch slovy těžko popsatelných vesmírných dálek. Určitě nás Láďa slyší a určitě si to pochvaluje, tu davelskou polku, kterou měl tak rád. To je tak. Lidi nás opouští, ale zase jiní se rodí. Proti věku není léku, říkala babička, a už se začalo kácet i v našem lese.

vůně. Jak nás dovedou povznést vůně přírody třeba? Jakou dobrou náladu nám dokážou, nebo jako zase tesklivou náladu, ty podzimní vůně, ty přírody, která už se chystá k tomu dlouhému zimnímu spánku. Ke každému ročnímu období něco patřilo. K podzimu patřilo pasení husí, pečení bramborů ve vohníčku i jablek, pouštění draka. Ty draky, jak jsme dělali, ono to nechtělo držet to lepidlo z mouky. A všechno jsme si sami museli vyřezat, ty dřevěné latičky, to jsme se kolikrát tak pořezali. Ale hezky jsem ho vždycky měl omalovanýho, vždycky se ta tlama šklebila. A bábrlata byly taky pěkný. A po provázku jsme posílali tomu drakovi psaníčka. Jednou byl takový vítr, že mě ani provázek nestačil. A on se mě ten drak utrh a já utíkal, až se zachyt ve vzorný zahradě do nejvyššího ořechu nahoru. Nahoru tam v té koruně byl a takovej potrhanej. A co s tím, vylez se tam nedalo? Tak jsem tam každý den chodil, jestli ho vítr neschodí, ale on už stejně by nebyl k ničemu. Potom sprchlo a ty vodové barvy se roztekly, tak ty jeho usměvavý oči byly takový rozteklý, jako kdyby plakali.

No jo, každý rok měl svý kouzlo. Každá roční doba i to, ty naše dětský kadidýlka v těch píckách na tý začervenalý merglový skále pod hřbitovem, to nebylo vůbec myslitelný, aby někdo šel kadit kadidlo na jaře. Jako nebylo myslitelný na podzim šukat kuličky do důlku. Každý roční období mělo svý hry. Podzim draky, pásání husí, kadidla, jaro kuličky, dělání vodních mlejnků, pouštění lodiček z borovicový kůry vyřezaný, léto zase mělo svoje hry v rybníce a svoje ukopnutý palce a rozříznutý chodidla, protože vždycky něco někdo, nějaký zlej člověk hodil do toho rybníka nějaký rozbitej hrnec nebo třeba lahev. No, to jsme nemohli vůbec pochopit. To se třeba celý týden pajdalo, jak na to babička dávala, jak to obvazovala, dávala beraní pytlík a arniku nebo mořskou cibul, aby ta rána se hezky hojila, aby ten hnis vytáhli tyhle ty byliny. Jo, a potom v zimě zase to byly jiný hry. Stavění sněhuláků a sáňkování a koulování se a chodění na návštěvu a hraní loutkových divadel, jak se to loutkový divadýlko vždycky stavělo někde v rohu místnosti, buď na židlí, nebo na malém stolku. To bylo dětství plný poezie. To už jsme tolikrát říkali, ale je to pravda, že jo?

Ale taky to byly časy. Třeba to jaro. To babička nosívávala. Ty zcvrklý jablíčka, to nebylo ovoce. Jako je teď ovoce, že klidně v prosinci si jdeme koupit nejenom rozkvetlý růže, ale i zahradní jahody, dobrý. To už je ta globalizace, vidíte. Že v kteroukoliv roční dobu dostanete dnes cokoliv. Jahody klidně v prosinci. Kdykoliv jsou tady ty zelený chřupavý jabka veliký. Třešně taky ve francouzský prodejně, když je Žaninka hodná, tak Milada jde koupit třeba za 5 korun jednu třešni v prosinci. No jo, ale za našich dětských let byl čas jahod a třešní jedině z jara. Potom přišel čas jablek, lusek, čas brambor vonících, který jsme tak rádi vybírali. Teď je to skoro jako v té pohádce o 12 měsíčkách, jak ta zlá macecha posílala Marušku do mrazu, do lesa, aby přinesla jahody. Vzpomínáte si na tu krásnou pohádku, jak prosinec, který vlád, udělal místo měsíci červnu a najednou všecko roztálo a začalo to rychle kvíst a začaly jahody rozdávat a Maruška přinesla. Přinesla těm zlejím svým nevlastním sestrám v krutým mrazu domů jahody. To bylo v pohádce. A teďko na starý kolena, kdyby jsme se do té pohádky zase dostali. Vidíte, ta globalizace? No, globalizace. Všecko se to zmenšilo, i ten svět. Vytočíte číslo a zhned můžete zavolat třeba do New Yorku nebo do Sydney. Telefónem, to dřív z pavlíkovský pošty, než to pan pošmistr Ledvinka nebo Ráža, všecky ty banánky, všecky ty šňůrečky propojoval, aby jsme se mohli dovolat třeba do Skřívaně nebo do Křivoklátu panu Winklerovi, jestli má na skladě nějakou hezkou látku na šaty. Tak to bylo třeba na hodinu. Jsme tam čekali na poštovním úřadě. To teďko je to šup, šup a... Pravda, čísel musíte točit hodně, třeba i 12, ale hned to vezme Anča v Chicagu třeba. Má galeristka.

Jo, tak to máme ten pokrok k našemu dobru, ne? To jsme se zase vydali daleko. Od ztracených vajec v koprových omáčkách přes škvarkový placky. Dolečky povidlový, sypaný nastrouhaným perníkem nebo s kořicí.

přes něžný plamínky našich dětských kadidel jsme se dostali k vrtačce se zlatým nápisem Doriot. To byla bolest. A až po krásnou polku Antonína Borovičky, která se jmenuje Davels,

No a naše hodinka je u konce. Děkujeme vám za přízeň. Děkujeme vám za nádherný, láskyplný dopisy. Opatrujte se, abychom se zase setkali u našeho pořadu příště. Dobrou noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmová, televizní a samozřejmě také rozhlasová herečka Iva Janžurová. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a především pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Ivy Janžurové si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.

0: Český rozhlas a Tomáš Sláma uvádějí Tobogán.
1: Hezký příjemný den, opět vás vítám, už nevím, po kolikáté, možná po 157. Nechci říct u vydání Tobogánu, ač to vydání spíše připomíná noviny. A my jsme rozhlasový pořad, který sází na to, že se chce domluvit s posluchači, že se chce domluvit s těmi, kteří jsou na pódium. Je to pro nás trošku nezvyklý tvar. Na jedné straně rozhlasový posluchač vzdálený 500-600 kilometrů, na straně druhé hned vedle mě, třeba 50 cm ode mě, teď dokonce 20 cm ode mě, teď dokonce centimetr
2: no tak,
1: ode mě.
2: No Tomáši, tak, netlač se na mě.
1: A centimetr ode mě sedí paní Iva Janžurová.
2: Dobrý den, děkuji za přivítání. Já jsem chtěla říct dobrý večer, protože jsem zvyklá, že když se svítí, já jsem na pódiu, že jsem v divadle večer. Ale jsme tady v pravý čas, to je přímý vysílání, Tomáši?
1: Tohle je přímý vysílání, no, jako to už víš, ne? Nebo až teďka se z toho
2: tak dozvěděla? To jsem právě tě chtěla překvapit, já jsem to netušila, dokonce jsem ani netušila, že tady bude skutečné živé a příjemné publikum.
1: No, my většinou nemáme mrtvý publikum. Většinou máme živé a krásně reagují, ale mně se líbí tak, jak jsi reagovala ty a teď, ale akorát nevím, jestli tam nebylo ještě něco v druhém plánu, jak jsem se k tobě blížil, jak jsem říkal 50 cm, 30 cm, centimetr a ty jsi řekla no, tak já jsem nevěděl, jestli to třeba opravdu...
2: Jsem myslela na veřejnosti.
1: Na veřejnosti, jinak jako by to, ano,
2: mám
1: dobře.
2: Mám taky teplý sako,
1: ale já mám vyčištěné sako v Opletalově ulici naproti Euroklubu, dokonce je přímo moderní čistírna. Možná, že mě tam teď zadarmo vyčistějí sako. To vidíš, a to už máme jedno téma takové, když přeci ty přijdeš do obchodu, tak já kdybych stál za pultem, tak okamžitě máslo, šumka, skotská whisky, všechno bys dostala zadarmo ode mě.
2: No jo,
1: teda trvalo by mě to jenom krátce asi.
2: Doufám, že si brzo pořídíš obchod.
1: Ne, já se přiznám, že možná kvůli některým lidem, kteří jsou pro mě stálicemi na divadelním nebi, bych si ten obchod rád pořídil. Všechny bych vás tam hostil a byl bych spokojený. Ne, že mě vyděláte radost, ale že tu radost roznášíte především na divadle a na televizní obrazovce a na filmovém nějakém projektu, protože to je vlastně domena vaší práce. Ten obchod, to je jenom takového něco malinkatýho. Mám dotaz, prosím. No. Zdali by do takového obchodu přišla